0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí dozněla misa votiva e-mol Jana Dismase Zelenky. Zpívali Hana Blažíková soprán, Stanislava Mihálcová soprán, Markéta Cukrová alt, Tomáš Kořínek tenor, Tomáš Král bas a Collegium Vocale 1704. Hrál soubor Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Rakouský hudební skladatel Josef Haydn už jako osmiletý zamířil do Vídně, kde se stal zpěvákem ve sboru proslulé katedrály svatého Štěpána. Když dospěl, pracoval jako učitel hudby v bohatých rodinách a začal komponovat. Proslavil se především svými symfoniemi a smyčcovými kvartety a stal se jednou z nejvýznamnějších osobností evropské hudební scény druhé poloviny 18. století. Byl znám nejenom jako skladatel, ale také jako dirigent, klavírista a uznávaný muzikolog. Z Haydnovy bohaté tvorby dnes na stanici D-dur vybíráme symfonii číslo 46 H-dur. Hraje soubor Il Giardino Armonico, který řídí Giovanni Antonini.

0: Vyslechli jsme symfonii H-dur číslo 46 Josefa Haydna. Hrál soubor Il Giardino Armonico, který řídil Giovanni Antonini.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Antonín Reicha je znám především jako hudební teoretik a pedagog. Většina jeho prací z oboru hudební teorie se dočkala řady vydání. Pojednání o melodii vyšlo v rozmezí necelého století celkem 11krát. V nauce o kontrapunktu provedl Reicha nejradikálnější zásah do stavby fugy, a to i prakticky svými 36 fugami pro klavír a také pojednáním o novém systému fugy. Z Reichovy skladatelské práce se dodnes hojně uplatňují dechová kvinteta a komorní skladby pro nejrůznější nástrojové kombinace. My si dnes vyslechneme Reichův velký kvintet pro fagot, dvoje housle, violu a violončelo v podání nového Vlachova kvarteta a Michaela Wernera.

Na stanici D-dur dozněl velký kvintet pro fagot, dvoje housle, violu a violončelo Antonína Rejchy v podání nového Vlachova kvarteta a Michaela Wernera. Serenáda in C Pavla Josefa Vejvanovského z roku 1680 je čtyřdílný útvar s melodicky a rytmicky identickými lichými a sudými částmi, kde jsou střídavě exponovány pětihlasé žestě a čtyřhlasé smyčce s kontinuem. Kontrastuje zde dosaženo uvnitř formy střídáním třídobého a čtyřdobého taktu, část třetí a čtvrtá je variantou první a druhé. Serenádu in C si vyslechneme v podání Pražského komorního orchestru za řízení vynikajícího dirigenta Libora Peška. Na trubku hrají Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý mladší a na čembalo Jan Hora.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního vysílání Serenáda in C Pavla Josefa Vejmanovského. Hrál Pražský komorní orchestr zařízení Libora Peška. Na trubku hráli Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý mladší. Na čembalo Jan Hora. Příjemně prožité chvíle při poslechu Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Simona Kostrhůnová. Z bohatého fondu Českého rozhlasu jsme pro dnešní hudební vysílání vybrali k poslechu díla následujících autorů: Georga Friedricha Händla, Johannesa Brahmse, Františka Xavera Richtera, Johanna Sebastiána Bacha, Ludvika van Beethovena, Georga Filipa Telemana a Františka Ignáce Antonína Tůmy. Georg Friedrich Händel je vrcholnou osobností barokní hudby a také jeden z nejplodnějších autorů všech dob. Ve svých operách a oratoriích se obracel k námětům z antické mytologie, k biblickým a historickým příběhům a středověkým pověstem. Je jedním z mála autorů své doby, jehož opery a oratoria oslovují i dnešního diváka. Německé školení, italské zkušenosti a anglické prostředí, kde žil a pracoval velkou část svého života, ho obohatili o kosmopolitismus, který jeho současníci většinou postrádali. Z Händlovy bohaté tvorby jsme dnes k poslechu vybrali žalospěv pro královnu Karolinu. Zpívají Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Barkow bas a Monteverdiho sbor. Hrají Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Před malou chvílí doznělo dílo Georga Friedricha Händla, žalospěv pro královnu Karolínu. Zpívali Norma Burrow soprán, Charles Brett kontratenor, Martin Hill tenor, Stephen Markau bass a Monteverdiho sbor. Hrál Monteverdiho orchestr, Michael Levin na teorbu a Malcolm Hicks na varhany. Řídil Sir John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Johannes Brahms dokončil svou první symfonii jako velmi zralý autor. Mistrovské dílo vynikající lyrikou a dokonalou formou mělo premiéru v roce 1876 v Karlsruhe a dnes bývá považováno za jeden z vrcholů tradice symfonického žánru vůbec. Brahmsovu první symfonii si představíme v podání Vídeňské filharmonie pod taktovkou charismatického Leonarda Bernsteina.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 1 C-moll, opus 68, Johannesa Brahmse. Vídeňskou filharmonii řídil Leonard Bernstein.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Flétnista Roman Novotný je členem České filharmonie a souboru Aflatus Quintet. Od roku 2000 pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Absolvent konzervatoře v Pardubicích a Akademie muzických umění v Praze ve třídě Jiřího Válka na sebe upozornil už v době studií díky úspěchům v tuzemských i mezinárodních soutěžích. V roce 1995 založil soubor Aflatus Quintet. Spolupracuje například s klavíristy Ivo Kahánkem a Martinem Kasíkem, anebo s houslistou Jiřím Pospíchalem. V Českém rozhlase nahrál kompletní dílo českého skladatele a flétnisty Viléma Blotka. Z diskografie Romana Novotného dnes k poslechu vybíráme koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo e-moll Františka Xavera Richtera. Dále hraje Aleš Bárta na čembalo a Pražský komorní orchestr.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
5: Partitury.
6: Na stanici Český rozhlas Vltava otevíráme hudební partitury. Z brněnského studia vám pěkné ráno přeje Jan Hlaváč. Dnes budete poslouchat v následujících 2 hodinách české skladatele 18. a počátku 19. století. Prvním z nich je Jiří Antonín Benda. Jeho koncert pro čembalo a smyčcový orchestr v tónině C-dur hraje na rozhlasové nahrávce z roku 1974 na čembalo Ivana Stanovská. Komorní orchestr Bohuslava Martinů řídí Jan Štych.

Jiří Antonín Benda a jeho koncert pro čembalo a smyčcový orchestr v tónině C-dur zněl v podání Ivany Stanovské a komorního orchestru Bohuslava Martinů. Provedení řídil Jan Štych. Dalším hudebním skladatelem českého původu je Jiří Čart. Z jeho četných sonát pro flétnu a basso continuo vybírám sonátu v tónině B-dur. Na flétnu hraje Michaela Ambrozi, na čembalo Martin Hroch a na violončelo Dalibor Pimek.

Jiří Čart a jeho sonáta pro flétnu a basso continuo B dur dozněla v podání flétnistky Michaely Ambrozy. Na čembalo hrál Martin Hroch a na violončelo Dalibor Pimek. Ze slavného hudebního rodu Míčů si poslechneme dílo Františka Adama Míči. Bude to jeho Concertino notturno in dis. Zahraje houslista Lubomír Čermák a Státní filharmonie Brno. Provedení řídí Jan Zbavitel.

To bylo Concertino Notturno in Dis Františka Adama Míči. Hrál Lubomír Čermák na housle, Státní filharmonii Brno řídil Jan Zbavitel. Na stanici Český rozhlas Vltava stále posloucháte ranní partitury dnes z brněnského studia Českého rozhlasu. Z rozhlasových nahrávek dále vybírám dílo Antonína Reichy, jeho dechový kvintet v tónině D-dur, opus 91. Zahraje soubor Kvé Moravy.

dozněl dechový kvintet v tónině D-dur opus 91 od Antonína Reichy. Hrál soubor Q Moravy. A z díla moravského skladatele Pavla Vranického si poslechněte smyčcový kvartet číslo 3 v tónině B-dur. Dílo 15. zahraje Kinclovo kvarteto.

Pavel Vranický byl autorem smyčcového kvartetu číslo 3 v tónině B-dur, opus 15. Hrálo Kinclovo kvarteto. Na závěr dnešních partitur otevřeme ještě dílo Jana Ladislava Dusíka. Jeho koncert pro dva klavíry a orchestr v tónině B-dur, opus 63, zahraje klavírní duo Věra Lejsková a Vlastimil Lejsek. Státní filharmonii Brno řídí Miloš Konvalinka.

0: Na závěr dnešních partitur na stanici Vltava znělo dílo Jana Ladislava Dusíka, jeho koncert pro dva klavíry a orchestr v tónině B-dur, opus 63. Hrálo klavírní duo Věra Lejsková a Vlastimil Lejsek, Státní filharmonii Brno řídil Miloš Konvalinka. Milí posluchači, dnešní partitury pro vás připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Víkendová příloha.
2: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás ve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Otevřeme jej zamyšlením francouzského dramatika a kritika žijícího v 18. století, Jeana Françoise de l'Arpa. Esej má název Cazotovo proroctví. Před 20:30 se připojíme k tématu letního vltavského vysílání, ke světu filmových obrazů a filmařských osobností. Z těch světově proslulých vybral Aleš Fuchs v roce 1968 několik pro svůj cyklus s názvem Postavy světového filmu. V repríze si připomeneme Jána Kadára a Elmara Klose. Krátce před 21:00 se pomyslně přeneseme do země Pernštejnů. Rodovou historii i významné osobnosti si připomeneme v repríze pořadu Jany Davidové Kracíkové z roku 2021. A ještě o pár let zpět sáhneme do rozhlasového archivu v pořadu nazvaném Třetí muž ve Vídni o slavném filmu režiséra Carola Reeda. Připravili ho Jiří Kamen a Eva Nachmilnerová v roce 2008. To bude v 10:00. Teď pro začátek dnešní víkendové přílohy vybírám skladbu, jejíž text napsal také umělec spojený s filmem. Francouzský herec a režisér, spoluscénárista snímku Nesnesitelná lehkost bytí, který vznikl dle románu Milana Kundery. O ním textařem je Jean-Claude Carrière. Zdeněk Borovec ho počeštil a Richard Adam zpívá.

padli, jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

Jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem.

Francouzský básník, dramatik a literární kritik, také překladatel z klasických jazyků, Jean-François de la Harpe, žil v letech 1739 až 1803 a žil převážně nešťastně. Záhy osiřel, pobyt v siročinci byl neblahý, dvě manželství se mu rozpadla. Jeho divadelní hry jsou zapomenuté a drásavým kritikám evidentně ostří otupil čas. Perličku naděje na dně smutku dní snad objevíme v jeho stati nazvané Cazotovo proroctví, kterou pro vysílání z vlastního překladu připravil Petr Turek. Čte Pavel Soukup.

Připadá mi, jako by to bylo včera. A přitom se to událo již počátkem roku 1788. Seděli jsme kolem stolu u jednoho našeho kolegy z akademie, významného šlechtice a duchaplného muže. Společnost to byla početná a různorodá, dvořané, soudcové, advokáti, spisovatelé, akademikové a tak dále. Jako obvykle se bohatě hodovalo. Po hlavním jídle se pilo sladké řecké víno, které v naší dobré společnosti vyvolalo pocit bujaré svobody. Přítomní se dostali do stavu, kdy je pro pobavení dovoleno vše. Spisovatel Chamfort nám přečetl své bezbožné a libertenské příběhy a velké dámy jim naslouchaly, aniž skrývali své tváře za vějíři. Tu propukl úplný vodopád žertů o náboženství. Jeden citoval úryvek z Voltérovy Panny Orleánské, jiný připomněl tyto filozofické verše Diderotovi a střeva posledního kněze omotat kolem hrdla posledního krále. Lidé tleskali. Třetí besedující povstal, pozvedl svou plnou číši a zvolal: ano, pánové, jsem si stejně tak jist tím, že Bůh neexistuje, jako jsem si jist tím, že Homer je hlupák. Opravdu si byl jist jedním i druhým. A pak se hovořilo o Homérovi a o Bohu. A byli tam i lidé, kteří mluvili v dobrém o jednom i druhém. Rozhovor zvážněl. Nešetřilo se obdivem k revoluci, kterou uskutečnil Voltaire, a všichni se shodli na tom, že je to jeho největší zásluha. Udal tón svému století a četl jej jak v zámku, tak v podzámčí. Jeden společník nám vyprávěl prskaje při tom smíchy, že jeho kadeřník mu řekl při pudrování: víte, pane, i když jsem jen ubohý hlupák, nemám o nic víc víry než kdo jiný. Vyvodili jsme z toho, že revoluce bude záhy završena a že je nezbytně nutné, aby pověry a fanatismus uvolnili místo filozofii. A začal se probírat pravděpodobný vývoj budoucnosti a to, komu se podaří dožít vlády rozumu. Ti nejstarší si naříkali, že se toho již nedožijí. Mladí se těšili, že se jim to s velkou pravděpodobností podaří. A především všichni blahořečili akademii za to, že celé to velké dílo přichystala, až byla ústředním místem a hybatelem svobody myšlení. Jediný spolustolovník se celé té veselé konverzace vůbec nezúčastnil a dokonce potichonku utrousil několik žertovných poznámek o našem krásném nadšení. Byl to Cazotte. Muž sice příjemný a originální, leč na neštěstí poblázněný svým sněním o vizionářích. Cazotte se nejvážnějším tónem ujme slova. Pánové, praví, upokojte se. Vy uvidíte tu velkou a nádhernou revoluci, po které tolik toužíte. Víte, že jsem tak trochu prorok. Opakuji vám, uvidíte ji. Ostatní mu odpoví starou známou písničkou: na tohle člověk nemusí být žádný velký čaroděj. Jistě. Ale možná je třeba být větším čarodějem k tomu, co vám řeknu dále. Víte, co se stane s tou revolucí? Co to bude znamenat pro vás všechny, jak tady jste? A co bude jejím bezprostředním pokračováním, jejím dobře prokazatelným důsledkem? Ale no tak. Pravý pošetilý markýz de Condor se potměšile. Každý filozof je rád, když se setká s prorokem. Vy, pane de Condorcete, zhynete na podlaze kopky. Zemřete jedem, který pozřete, abyste unikl katovi. Jedem, který vás blaženost oné doby přiměje nosit vždy při sobě. Nejprve nastal ve společnosti velký údiv.
Pak si však lidé vzpomněli, že pan Kazot často sní v bdělém stavu a všichni se velice nasmáli. Pane Kazote, tohle vaše vyprávění není tak pěkné jako váš román Zamilovaný ďábel. Který čert vám tu kopku, ten jed a ty katy našeptal? Co tohle všechno může mít společného s filozofií a s vládou rozumu? Kazot odvětil. Právě o tom mluvím. To ve jménu filozofie, lidstva, svobody a za vlády rozumu takto skončíte. A půjde skutečně o vládu rozumu, neboť rozum bude mít své chrámy? Pa co víc? V těch dobách nebude ve Francii jiných chrámů, než jen samé chrámy rozumu. Na mou věru, řekl Chamfort se sarkastickým úsměvem, že vy v těch časech knězem nebudete, to doufám, pravil Kazot. Ale vy, pane de Chamfort, jim budete, a to velmi důstojně. Pak si 22krát břitvou podříznete žíly, leč zemřete až několik měsíců poté. Lidé se rozhlížejí a opět se dávají do smíchu. Vy, pane Vigdazír, pokračoval Kazot, si žíly neotevřete sám, leč necháte si je po záchvatu padoucnice otevřít 6krát za jeden den, abyste si byl více jist svou věcí. A zemřete v noci. Vy, pane de Nikolaj, zemřete na popravišti. Vy, pane Bají, na popravišti. Vy, pane de Malzerb, na popravišti. Sláva Bohu, řekl Ruše. Zdá se, že pán má spadeno pouze na akademii. Právě jí přichystal strašlivou popravu, díky Bohu. To já tedy mohu být v klidu. Kazot opáčil. Vy rovněž zemřete na popravišti. Ale to je čirý nesmysl, ozývalo se odevšad. On snad přísahal, že všechny vyhubí. Nikoli, já jsem nic neodpřísáhl, pravil Kazot. Ozvaly se výkřiky, což pak nás uchvátí Turci a Tataři, to snad vůbec ne. Vždyť jsem vám to řekl. Bude vám vládnout pouze filozofie, pouze rozum. Ti, kteří s vámi budou takto zacházet, budou všichni filozofové. A budou mít neustále plná ústa stejných věd, jaké jste tady říkali vy už celou hodinu. Budou opakovat všechny vaše maximy, tak jako vy budou citovat Diderotovy verše i verše z Panny Orleánské. Lidé si šeptali, tak vidíte, že je to blázen. Což pak nevidíte, že žertuje? Však víte, že do svých žertů vždy zaplete nadpřirozené živly. Ano, navázal Chamfort, ale jeho nadpřirozený svět není nikterak veselý, je příliš šibeniční. A kdy se to všechno stane? Obrátil se Chamfort na Kazota. Neuplyne ani 6 let. A všechno, co vám říkám, se stane. To jsou mi ale pěkné závazky. Tentokrát jsem mluvil já sám, Jean-François de L'Arpe. A pro mě tam nemáte nic? Vy, pane de L'Arpe, k těm událostem přispějete neméně podivuhodným zázrakem. Stanete se křesťanem. Tu ve společnosti zazněly hlasité výkřiky. Pokračoval Chamfort. Takto jsem se uklidnil. Jestliže máme zahynout teprve tehdy, až se z L'Arpe stane křesťan, pak jsme nesmrtelní. Proto jsme my ženy, pravila vévodkyně de Gramont, velice šťastný, že nemáme s revolucemi nic společného. Když říkám nic společného, neznamená to, že bychom se do nich vždy trošku nezapletli. Platí však, že k našemu pohlaví si nikdo nic nedovolí. Vaše pohlaví, dámy, vás tentokrát neochrání. A i když se nebudete do ničeho plést, bude se s vámi zacházet jako s muži. A to zcela bez rozdílu. Ale co pak nám to tady povídáte, pane Kazote? Vždyť vy nám tu zvěstujete konec světa. Tak o tom nic nevím. Vím však, že vás, paní vévodkyně, povezou na šibenici. Vás a spolu s vámi mnoho dalších dam pojedete v popravčí káře a s rukama spoutanýma za zády. Ach! V tom případě doufám, že budu mít aspoň kočár zahalený černým suknem. Nikoli, paní.
A i urozenější dámy, než jste vy, se povezou tak jako vy v káře a s rukama spoutanýma. Urozenější dámy, jakže? Snad ne i princezny. Ještě urozenější dámy, uzavřel Kazot. Ve společnosti nastal velký rozruch a domácí pán se zachmuřil. Všichni si začínali říkat, že šprýmování překročilo všechny meze. Paní de Gramont chtěla rozehnat chmury, nevracela se k poslední odpovědi a pouze řekla rozverným tónem: uvidíte, že mi pan Kazot nedopřeje ani zpovědníka. Ne, paní, nebudete ho mít. Ani vy, ani nikdo jiný. Posledním popraveným, jemuž bude z milosti dopřán, bude... Na okamžik se odmlčel. Nuže? Kdo tedy bude tím šťastným smrtelníkem, kterému se dostane této výsady? Bude to poslední výsada, která mu zůstane. Tím odsouzencem bude francouzský král. Domácí pán prudce povstal a spolu s ním vstali i ostatní. Šel k panu Kazotovi a řekl mu důrazně: milý pane Kazote, toho chmurného šprýmování již bylo dost. Zacházíte příliš daleko, takže kompromitujete naši společnost i sama sebe. Kazot neodpověděl a chystal se odejít, když tu k němu přistoupila paní de Gramont, která stále toužila opustit vážný tón a nastolit zpět veselé ovzduší a pravila: pane proroku, každému z nás jste předpověděl jeho osud, ale o svém vlastním neříkáte nic. Kazot chvíli mlčel a pak řekl se sklopeným zrakem: paní, četla jste o obležení Jeruzaléma v Josefu Fláviovi? Jistě, to snad četl každý. Mluvte však dál, jako bych to byla nečetla. Nože, paní, během toho obležení jakýsi muž obcházel po 7 dní za sebou městské hradby v dohledu obléhajících i obležených a přitom nepřetržitě volal temným a hromovým hlasem: běda Jeruzalému. A 7. dne zvolal: běda Jeruzalému, běda mě samotnému. A v tom jej zasáhl obrovský kámen, vržený nepřátelskými stroji, a rozdrtil jej na kusy. Když to dořekl, pan Kazot se uklonil a odešel.

0: Stať francouzského spisovatele Jeana Françoise de Larpa, nazvanou Cazotovo proroctví, z vlastního překladu připravil Petr Turek. V roce 2004 v režii Vladimíra Ruska četl Pavel Soukup. Za film Obchod na Korze získali jeho autoři Jan Kadar a Elmar Klos před 60 lety Oscara. Na webu stanice Plus Českého rozhlasu s charakteristiky filmu cituji. Je to univerzální příběh o statečnosti i zbabělosti v podmínkách utužujících se poměrů totalitního státu. Zpočátku tragikomická atmosféra postupně houstne a vyloupne se z ní čirá hrůza, ve které o životě a smrti člověka rozhoduje rasová čistota, ale i malá sousedská hamižnost, která jakoby postupně ovládla celou zemi. Bohužel téma obchodu na Korze je věčné a proto je to dodnes důležitý a silný film. K myšlení obou filmařů se vrátíme v čase. V roce 1968 připravil Aleš Fuchs cyklus nazvaný Postavy světového filmu. Začíná část s podtitulem Jan Kadar a Elmar Klos, čili Člověk a jeho doba.
1: Je červen 1966, režiséři Kadar a Klos se právě vrátili z Francie. V Cannes na Mezinárodním filmovém festivalu byl uveden jejich nový film Obchod na Korze. Promítal se ve dvou představeních, měl těžkou konkurenci, ale byl přijat velmi příznivě. Druhý den se většina kritiků netajila nadšením, ale festivalová porota rozhodla nakonec jinak. Film žádnou hlavní cenu nedostal. O tom, že se líbil, svědčil i zájem distributorů.
2: Film Obchod na Korze přichází na 34. východní ulici s pověstí téměř pohádkovou. Naštěstí jeho provedení je natolik skvělé, že může klidně soupeřit s legendou.
1: Toto skvělé přijetí je z pera kritika listu New York World Telegram. A nebylo ve svém nadšení zdaleka ojedinělé. Naopak, film byl zakoupen do mnoha zemí světa a odevšad přicházely hlasy příznivé a většinou dokonce nadšené.
2: Již několik let jsou Češi avantgardou socialistických zemí. Jejich umělecké prvenství znovu prokazuje Obchod na Korze. Die Presse, Vídeň. Obchod na Korze je film diskrétní, tlumený, cudný, který pod svou zdánlivou šedivostí obsahuje pozoruhodně pravdivé tóny. Nejde tu o žádné kázání nebo diskusy, ale jen o všední život, o všednost, která najednou vyústí v tragédii. Le Monde, Paříž. Kadar a Klos vytvořili strhující, poněvadž lidsky pravdivý film. Elegii o vině hodných malých lidí. Je to film, i když se zmocňuje látky z druhé světové války, velmi současný. Neue Zürcher Zeitung. Jak bychom si velmi přáli, aby se tento film dostal k nám do Německé spolkové republiky. Nic neheroizuje, nic neskrášluje, ukazuje věci, jaké jsou a jaké byly. Frankfurter Allgemeine Zeitung.

0: Tak bylo téměř doslova. Titul Oscara přišel právě v době vrcholného období našeho filmu. Úspěch Kadára a Klose pomohl proniknout našemu filmu nejen do světa, ale ve větší míře i na plátna našich kin. Je charakteristické, že u nás prošel obchod na koroze před svým úspěchem v Americe celkem bez valné pozornosti obecenstva. Když dostal Oscara, hrál se jen v pražském kině Praha nepřetržitě mnoho týdnů. Sláva obou režisérů, kterým se patrně k jejich malé radosti už také říká klasikové, tedy sláva obou tvůrců ovšem nezačíná obchodem na korze. Tím vrcholí. Ostatně, má vůbec sláva začátek? Někdy bývá na takovém začátku řada neúspěchů. Před obchodem na korze se Kadár s Klosem mnohem častěji setkávali s různými příkazy, zákazy a bylo dokonce období, kdy vůbec nenatáčeli.
1: Já si pamatuju na okamžik, bylo to těsně po válce, když se konal v Píšťanech první sjezd, myslím, československých filmařů. A tehdy jsem se vracel s nebohým Josefem Míčkem, s kterým jsem natáčel film na Slovensku o poškozených komunikacích. Měli jsme natočenou 5000 metrů materiálu a vraceli se do Bratislavy, zastavili jsme se v Píšťanech, kde na ulici jsme potkali pána v baretce, který trošku háčkoval, a Pepík Míček mi tehdy říkal, dobře si všimni tohoto pána, tomu to ukážeme materiál a pak uvidíme, jestli je to dobrý nebo špatný. Zjistilo se, že to byl Marklos.
2: No, ten materiál byl dobrý. Byl dobrý proto, poněvadž nebyl jenom dokumentací o válečných škodách, kdybyž zachycoval kus toho života, který se tehdy v 45. roce v prvních měsících po osvobození jevil právě na těch rozbitých mostech, zavalených tunelech. Z toho vznikl pozdější krátký film Na troskách vyrástá život.
1: Ale musíte vzpomenout taky ještě na jeden klíčový okamžik spolupráce na krušné doby let 50., když v podstatě jsme se sešli pak na společné práci jako režiséři na filmu Únos. Tam vlastně začínal naše společná práce jako režiséru.
2: A jak si ty vajíčka do Malty, jak je dával Karel IV., to vždycky dělalo výprasky, které jsme dostávali, a ty jak si stmelili potom tu soudržnost. Možná, že to je taky částečně vysvětlením, proč jsme vydrželi těch 20 let spolupráce. Protože lidi se obyčejně sejdou, ale častěji se rozcházejí. No, kdybychom v podstatě byli pracovali jako dvě individuální osoby, dva režiséři, tak už bychom se byli asi dávno rozešli. Tím, že jsme určitým způsobem každý pracovali na své roli, tak se snad povedlo, že vždycky každý máme co do toho říct a taky co slyšet od toho druhého. Kdybychom poslouchali každý jenom sebe, neměla by žádná spolupráce smysl. Já taky nevidím v takových režisérských dvojicích jakýsi model nebo recept, nebo spíš jen individuální a výjimečný případ toho, že dva lidi můžou spojit úplně odlišné vlastnosti v takové nějaký stmelený výsledný celek.
1: Podívejte se, za jakým účelem se lidi scházejí. Častokrát ten první okamžik, proč se sejdou, pro ten okamžik platí. Pak se zjistí, že dejme tomu, každý má ty též ambice. Jelikož my nemáme v podstatě ty též ambice, ale máme ten týž cíl, tak tím pádem můžeme spolupracovat a dokonce nemůžeme, nebož dokonce musíme. Kdybychom chtěli co nejstručněji zodpovědět otázku, proč jsme se nerozešli, tak jestli vemete, jak dlouho my spolupracujeme, tak konec konců už by to nestalo za to se rozejít.
0: Elmar Klos se narodil 26. ledna 1910 v Brně, studoval v Uherském Hradišti gymnázium, ale už v 16 letech měl to štěstí, že se dostal k filmové práci. Spolupracoval totiž na scénáři svého strýce a spisovatele Josefa Skružného. Byly to tehdy ještě filmy němé, ale přinesly budoucímu tvůrci cenné zkušenosti. V roce 1932 spolupracoval Klos s Vladislavem Vančurou na filmu Před maturitou a pak pracoval delší dobu ve zlínských ateliérech. Po roce 1948 se stal vedoucím tvůrčí skupiny v Praze na Barandově a svůj první celovečerní film natočil společně s Jánem Kadárem. Jmenoval se Únos. Jan Kadár je mladší, narodil se 1. dubna 1918 v Budapešti, studoval práva, Také Klos studoval jistou dobu práva, ale opustil suché paragrafy pro obor zajímavější. Dal se v Bratislavě do studia fotografie u profesora Karla Plicky. Kus války prožil v nacistických táborech. Když se vrátil, byl nejprve asistentem produkce v krátkém filmu, ale brzy začal také sám natáčet. Z celé řady jeho dokumentárních snímků uvádí jeho biografie zpravidla hlavně snímek Na troskách vyrastá život, dokument, na němž scenáristicky spolupracoval Petr Jilemnický. Pak byl spoluscenáristou a asistentem režie filmu Nevíte o bytě režiséra Bořivoje Zemana, ale svůj první samostatný film Katka realizoval teprve v roce 1950. O dva roky později, to už společně s Klosem, natočili Únos. Umělecká práce ve dvojici je svým způsobem velmi svérázná. V socialistické kinematografii existuje, pokud vím, snad jen jeden podobný příklad sovětských režisérů Alexandra Alova a Vladimíra Naumova. Jejichž pozoruhodný snímek Mír tomu, kdo přichází, se před několika lety u nás promítal. Setkání s oběma režiséry jsem se poněkud obával, snad právě proto, že jsou dva a že budu vlastně v nevýhodě. Tušil jsem, že režisér Kadar nemá rád učené disputace, neboť je mužem činu, zpravidla řídí při natáčení práci s herci, zatímco režisér Klos mne trochu děsil jakousi rigorózní striktností, pedantskou a trochu až pedagogickou strohostí, kterou občas promění v lehký sarkazmus. Ovšem, to byly jenom mé představy. Fakt je ten, že režisér Klos skutečně tíhne spíše ke koncepčnímu řešení otázek, že mu nedělá potíže ten či onen problém přesně vymezit a definovat, ostatně je také pedagogem na FAMU, ale vlastní setkání mne z mých představ vyvedlo. Vyrazilo mi dech, že si tito dva spolutvůrci, spolupracovníci a přátelé dodnes vykají. Ale brzy jsem pochopil, jak náš rozhovor plynul a kotouč magnetofonu se plnil, že vlastně všechno je jinak. Že Ján Kadar velice rád vede diskuse o věcech, které ho zajímají, protože tvoří jakýsi neúnavný motor této dvojice. A také jsem vytušil, že Elmar Klos není ani trochu tvůrce scholastikus a že jeho sarkazmus se mnohem spíše podobá přátelskému úsměvu. A že jejich vzájemná spolupráce by snesla nejen rozbor teoreticko-estetický, ale také úvahu nad jevem dnes nepříliš aktuálním. Mám na mysli jejich vzájemnou korektnost, přátelství plné polemik i nesouhlasů, nenarušené všedními zájmy běžného konvenčního života. Zdá se mi, že i tento vztah dvou umělců spíše rozdílné mentality, léta utužovaný boji a půtkami s vnějšími tlaky a nepřízněmi, je mimo jiné sám o sobě podnětem k úvaze o vztazích lidí v moderní společnosti, o vztahu člověka a jeho doby.
3: Před 30 lety napsal Karel Čapek, že film může sice diváka rozesmát nebo rozplakat, ale nemůže mu dát uvěřit, neboť tato moc je podle Čapka dána jenom slovu. Co si o to myslíte?
2: Jestli vyjdeme z toho, že literatura s slovem vytváří představu a teda nechává větší prostor individuální tvůrčí součinnosti čtenáře, tak právě zase ta fotografická věrnost, autenticita filmu přehání tu důvěryhodnost kinematografie, dává někdy i víc víry, než si zaslouží. A myslím, že právě tato autenticita kinematografie je jedním z těch prvků, zvlášť dneska, když si vezmete celou i naši novou tvorbu, která způsobila tu specifiku, kterou dneska film si rozhodně vydobil mezi těmi klasickými oblastmi uměleckými.
3: Když dovolíte, já bych jenom k tomu řekl, jestli vývoj neodporuje Čapkovi v jednom, jestli totiž divák chodí do biografu proto, aby uvěřil, jestli nechodí proto, aby měl možnost se smát nebo plakat.
1: Podívejte, abychom byli velice upřímní, divák chodí do biografu, aby se smál, aby plakal. To se nemůže zapřít. Na druhé straně dnešní tvůrci je nutě ještě k jedné věci, aby taky myslel. A na tohle divák nebyl doteďka zvyklí. Já myslím, že tento výrok dneska už neobstojí. Klosto má naprostou pravdu. Snad jedna věc je, kterou film ještě nemůže, jako žádné umění. On v podstatě nemůže nic změnit. Častokrát se totiž přikládá filmu mnohem větší význam, než v podstatě má.
3: Mě zaujalo, co jste říkal, pane Kanáry, o tom, že film nemůže nic měnit. Je to pochopitelné, že nemůže nic měnit. Nemá tu sílu prováděcí ve společnosti, já nebo nevím, prostě v citech myšlení lidí. Nicméně, proč filmy natáčíte? Co film pro vás znamená?
1: Podívejte se, já bych se vrátil ještě k tomu. Já jsem říkal, že film nemůže nic změnit. Rád bych to poupravil v tom, že film může ovlivnit, ale v podstatě objektivně nemůže nic změnit. Z toho totiž vychází taky někdy přikládání přílišné důležitosti věcem, které nakonec ukážou se velice málo jaksi nebezpečný. Já vám řeknu příklad z naší práce. V té době, kdy jsme udělali Cipřání, si každý myslel, že ten film zboří svět. Ono, když se ten film nakonec promítnul, tak konec konců to prošlo celkem hladce.
4: Tak asi jako trošičku kritický a kousavý pohled na malý změšťáčtění naší společnosti. Víc v tom nebylo v podstatě. Já se domnívám, že v umění má jedinou funkci. To je předem signalizovat jevy, které jsou v podvědomí nebo přímo už ve vědomí lidí. Nemá smysl pochopitelně kopat a mlátit do barometru, protože ukazuje na bouřku. To ničemu nevede. I když, řekněme, já si to představím, že sedlák, který se chystá zrovna na žně, může být dopalený barometr.
1: To je taky, proč vlastně filmy děláme. Filmy neděláme ani proto, abychom se bavili o natáčení, neděláme ani proto, abychom si vydělali. To je v podstatě vnitřní potřeba. Vnitřní potřeba tehdy, když máte jednu tu možnost tímto způsobem jaksi žít a účastnit se toho, co se ve společnosti děje, tak to je určitá vnitřní nutnost a nikoli vykonávání profese.
4: A taky určitá vnitřní satisfakce, kterou člověk má. Pocit, že dělá něco, co není třeba zbytečné.
1: Když jsme natočili Obchod na Korze, tak co nás na Obchodu na Korze z toho celého úspěchu Korza těšilo, že v zemi, kde neměli ponětí o tom, co se dělo tady, a což nemohli vyčít ze žádné historie a ze žádných projevů, najednou jsme měli možnost pozorovat, že v nejrozličnějších částech světa reagovali na ten film stejně a pochopili něco, co předtím bylo nepochopitelné.
4: A dokonce to pochopili jako i část svého vlastního problému. To nás jaksi na tom opravdu potěšilo.
1: A v tom okamžiku víte, co jste dělal a proč jste to dělal?
3: Četl jsem právě jednu velice kousavou, svým způsobem ojedinělou u nás, kritiku na Formanův film Hoří má panenko. Vytýká Formanovi mnoho věcí, například jistou zaujatost, malou lidskost na rozdíl od jeho předchozích filmů. Rád bych slyšel, chcete-li o tom mluvit, jaký je váš názor na tento film?
4: Co si myslíte, že to je lidskost? Jestli je lidskost vlídnost, schovývavost, tolerance ke všemu? Pak teda byl například Gogol velice nelidský ve svým revizorově. A celá řada lidí, včetně Jonathana Swifta, byla velice nelidská. Každá satira má dvě tváře. Může být, tak říkajíc jenom, zdánlivě úsměvná a skrývat ten osten, anebo říkat, co si myslí. Hoří má panenko, říká to teda na plná ústa, tak, jak se to málo kdy u nás řeklo.
1: Hoří má panenko jistě nepatří k nejlíbivějším filmům Formanovým, ale rozhodně Forman tady dospěl nejdál. Je fakt, že možná ten film se některým lidem nelíbí. Klos má naprosto pravdu v tom, že co je to humánní, to je velice relativní. Je krásně to charakterizovat Jiří Trnka, který říká, že je to film škrholů, kdež to schází tady Kašpárek. To je prostě možný, ale to nic nebere na kvalitě a na významu tohoto filmu.
4: Já nepopírám ani právo kteréhokoliv kritika mít názor vlastní. Jen by nebylo dobře vždycky, aby se to zobecnilo tak, jak se to u nás dělá.
0: Od samého počátku je tvorba Kadára a Klose tím, čemu se dnes poněkud mlhavě říká společenská angažovanost. Myslí se tím zpravidla pokus zvládnout současnou tematiku, o níž se mluví nebo píše v novinách. Je to představa poněkud naivní a rozhodně povrchní. Podle ní by totiž takový Shakespeare nebyl ani trochu angažovaný dramatik, ačkoliv, i když to tak královna asi nebrala, on to byl navýsost angažovaný dramatik. Angažoval se totiž pro člověka své doby, jehož znal a jemuž hrál své divadlo jako herec. Být angažován v soudobém smyslu tohoto úsloví není mnohdy záviděníhodné, ale ono vlastně nikdy nebylo záviděníhodné říkat, co si myslím. Proč je tomu tak dnes? Někdy totiž tato floskule angažovanosti skrývá něco jiného. Umění povídce chabé a krátkodeché. Kadár s Klosem natáčeli filmy silně podmíněné svou dobou, tedy angažované už od únosu. Ale přitom se bránili zjednodušujícímu výkladu angažovanosti, i když se ne vždy ubránili. Angažovanost znamená dosud v nejednom případě stranit společnosti. Jenže člověk se může dostat i do rozporu se svou vlastní společností, k níž se hlásí a jejíž celek dobrovolně vytváří. Stojí-li tvůrce na stanovisku člověka, nikoli proti společnosti, ale ve jménu této společnosti, je to angažovanost? Opusťme ono zaklínací slůvko a podívejme se na filmy, jako jsou Únos, Třetí přání, Tam nakonečné, Hudba z Marzu, Smrt si říká Enkelchen, Obžalovaný a Obchod na korze. Jsou umělecky rozdílné. Ale tak už to v umění chodí, že pod rozdílnými filmy, jako jsou Hudba z Marzu a Smrt si říká Enkelchen, může být podepsána stejná tvůrčí dvojice. Je to dokonce vysvětlitelné. Například takto. Únos, zachycující skutečnou událost pokusu zavléct si naše letadlo na cizí území a s ním i řadu cestujících, byl jistým předznamenáním filmu typu Obžalovaný anebo předtím v jiné podobě Třetí přání. Jenže v díle obou tvůrců je ještě jiná, spíše ukrytá a tušená linie. Myslím třeba na vynikající film Tam nakonečné, podle námětu Ludvíka Aškenáziho, jenž v roce 57. vlastně otevřel příští cestu takzvaným pocitovým filmům, třeba Uhrově slunku v síti nebo Jirešově křiku, které lyrismem a lehkými impresemi kamery zbavovali náš film nánosu schematismu a polopatismu. Tam nakonečné, ale v jistém smyslu i satiricko-komediální Třetí přání podle hry Vratislava Blažka a už zmíněná Hudba z Marzu a předtím třeba Kadárova spolupráce na Veselohře Nevíte o bytě, jakoby prozrazují skrytá přání obou tvůrců. Přání natočit lehký komediální film, svěží a bez těžkých zavazadel významu, takovou vlastně filmařskou hru, tolik potřebnou k tvůrčí regeneraci. Netvrdím přirozeně, že Třetí přání nebo Tam nakonečné jsou právě jen těmi nezávazně lehkými filmy. Naopak, i tady natočili režiséři díla nabitá společenskými významy. Říkám jen, že tento pól směřování podvědomé tíhnutí k filmu lehkému jako vzduch či dokonce svěže komediálnímu je prostě něco, co Kadár s Klosem sice nikdy asi natáčet nebudou, ale kdykoliv to bylo ještě nedávno možné, rádi si sem do tohoto žánru zaskočili. Jádrem jejich díla je ovšem jiná oblast.
3: Já bych se rád zeptal na vaše mínění, na otázku, dnes velice žhavou a diskutovanou otázku experimentu uměleckého a otázku umělecké srozumitelnosti.
4: No, tak začal bych asi tím, že film v žádném případě není uměním tím, že sám existuje, svou podstatou. Film je jen sdělovací prostředek. Jakožto sdělovací prostředek právě se stal velice snadno dostupným, levným a proto se stal obecným konzumním, řekl bych, kulturním sdělovacím prostředkem pro široké masy. Naproti tomu umění není nikdy potřebou mas a širokého obecenstva, tak jako je, řekněme, potřeba strava pro život. Proto taky asi vzniká tenhle ten rozpor v poslední době, že lidé touží po určitém nasycení ze smyslu, nikoliv po uměleckém zážitku, poněž umělecký zážitek má své zákony, které je nutno napřed ovládnout a pochopit. Jde o to udržet kontakt při vytváření těchto uměleckých zákonů se všeobecným povědomím, nebo aspoň s povědomím značné části lidí. Nevidím příliš černě to, že lidé nechodí masově na filmy Jana Němce. Protože to je určitý experiment, tak jako já si nedopřed, že by bylo četlo Prusta masový čtenářstvo. Každé umění potřebuje určitá partizánská díla, která porážejí a hledají a ohledávají terén. To neznamená, že tato díla jsou normotvorná, oni jsou spíš průzkumná. Teprve ta díla, která obrací se už k určitému vědomu diváka s myšlenkami ne, řekl bych, podlézavými, nejbrž myšlenkami, které na něj útočí, ale který může rozumět, čili s kterými se může utkávat a dostávat do konfliktu, tato díla tvoří, bych řekl, ten mainstream, ten proud umění, který je rozhodující pro kulturní politiku té či oné země.
1: Já se domnívám, že dnes už nelze film jako pojem generalizovat. Film není jako film. V tom okamžiku, když se film stal uměním, tak bude mít, tak jak se už mnohokrát to říkalo, své diferencované obecenstvo. Otázka je jenom, kdo si to může dovolit tento diferencovaný druh filmu vyrábět. Naštěstí my bychom to mohli dělat, to je celkem koncepce naší kinematografie. Samozřejmě, že otázka srozumitelnosti, jak říkáte, je taky relativní, protože já bych vycházel z toho, nejenom co je srozumitelný divákovi, ale především co je srozumitelný autorovi. V tom okamžiku, když je autor přesvědčen o tom a tak tomu rozumí, a tak to vidí, a tak to cítí, pak je vždy daleko větší možnost, že i divák nějakým způsobem se naladí na tu té strunu. Je velice ovšem těžko se orientovat, co je kvalita pravá a co je nepravá. Ale to nikdy nemůžete vidět v tom daném okamžiku. To může prověřit vždy jenom doba. To znamená, jestli vy říkáte, že my děláme filmy takzvané srozumitelné, my děláme srozumitelné filmy, protože jiné neumíme dělat. To je náš svět a to je náš způsob vyjádření. Jednou jsem potkal Jiřího Menzla, kterého my máme velice rádi. Když natočil Vlaky, tak jsem se s ním setkal a on mě říká, poslyšte, pane Kadár, já jsem trošku smutnej, on o tom mému filmu lidi rozumějí, asi nebude něco v pořádku. Tak jsem mu říkal, Jirko, buďte klidný, to je v naprostém pořádku. Na druhé straně, není těžké natočit film takový, kterému lidi nerozumějí a zdá se, že je to velice umělecký. Ale je velice těžké natočit film, který je opravdu uměním a tomu ty 100 miliony rozumějí. A v tomhle dodnes nikdo Čeplin nepřekonal.
0: Nikdo z nás se nenarodil do doby, kterou si přál. Nevybírali jsme si svou dobu. Jsme tedy podrobováni moci, která je tady a nám nezbývá, než se s ní nějak vyrovnat. To je vlastně základní lidská situace. Jenže člověk, i když nemá moc, má rozum. Ovšem rozum a moc nestojí vždycky na témže konci, protože bývá mnohdy tak obtížné ne rozpoznat pravdu, ale veřejně ji vyslovit. Filmy Smrt si říká Engelchen, Obžalovaný a Obchod na korze tvoří v jistém smyslu trilogii. Ve všech je v popředí vztah jedince a společnosti, vztah člověka a jeho doby. Ve filmu Smrt si říká Engelchen stál v centru partizán Pavel, který pochyboval o smyslu svého jednání. V Obžalovaném je to ředitel Kudrna, jemuž svěřili velký politický úkol uvést v krátké době do chodu novou elektrárnu, ale nedali mu k tomu podmínky, takže se nakonec dostal před prokurátora a do sporu se svou společností, ačkoliv jako komunista byl její nedílnou součástí. Malý, obyčejný človíček, truhlář Tono Brtko, žil na Slovensku v době takzvaného slovenského státu. Neodmítl včas zásadu doby, ak si teraz nenagazdujeme, ako voca a boh kážu, tak potom kedy, a stal se bez svého valného přičinění arizátorem obchůdku staré židovky vdovy Lautmanové. Jenže byl příliš člověkem, aby brzy nepochopil krutost této situace, kdy se už nic nedalo dělat. Vzdát se nemohl, protože by ohrozil sám sebe. Vyhnat starou Lautmanku také nemohl, už protože byla hluchá a stejně mu nerozuměla. A z obchodu nic neměl, protože byl dávno prázdný. Tato tragikomická situace se brzy promění v tragedii lidské prohry. Ve všech třech filmech stojí výrazně v popředí ústřední hrdina. Tím má tvorba Kadára a Klose blízko k filmovému dramatu. Ve filmu Smrt si říká Engelchen se s nevšední novostí svěřili tvůrci svým divákům s pohledem na partizána, na hrdinu viděného poněkud z opačné strany, než tomu bylo dosud zvykem. Zabývali se jeho vnitřními problémy, jeho zžíravou touhou vyznat se ve světě a pochopit smysl dění. Kudrna z obžalovaného sice v závěru nedostává konečný soudní verdikt, film končí, jak se říká, otevřeným koncem, ale i tady je jasné. Člověk se i se společností, k níž patří, kterou svým životem a dílem vytváří, musí prát, třeba i před tribunálem práva není-li zbytí, protože pravda není vždycky a za každých okolností zjevná právě jen většině. Tono Brtko v obchodu na Korze nestojí proti své společnosti, naopak podlehlý, její zavlečený, stal se otrokem jejich falešných ideálů a nakonec jen jeho cit a zbytky dosud nepostrácené lidskosti mu otevírají oči, jenže pozdě. Filmem Obchod na Korze opouštějí Kadár s Klosem půdu publicistického filmu a vstupují do nové roviny, někam k typu filmů, jakých je ve světové produkci tak málo. Abych jmenoval alespoň jednoho tvůrce za všechny z této oblasti, je jim například Stanley Kramer. Kramer ovšem bojuje za svaté právo jedince kdekoliv a kdykoliv. Protestuje vždy, kdykoliv je jedinec ohrožen, je-li uražena jeho čest, jeho pravda a lidskost. Kadár s Klosem pronikají až k výšinám humanistického filmu s velkým obecným posláním a širokým dosahem, samozřejmě i srozumitelností, ale mají stále na mysli člověka společensky podmíněného, který se nemůže vyvázat ze vztahu ke své společnosti, která je vždy konkrétní a nezávisle na vůli člověka daná. A tím se vlastně znovu, byť v jiné, vyšší, náročnější poloze, opět hlásí ke svému nejvlastnějšímu poslání. Filmu, jemuž jsme na počátku říkali angažovaný. Filmu o člověku a jeho době, tedy o něčem, co tvoří vlastně jádro našich hlavních pozemských vztahů.
5: Jan Kadar a Elmar Klos, čili Člověka jeho doba. Cyklus postavy světového filmu připravil a rozhovory natočil Aleš Fuchs v režii Olgy Valentové. Účinkovali Josef Červinka, Zdeněk Ornest. O důvěryhodnosti kinematografie i dojmech ze zisku ceny Oscar za nejlepší cizojazyčný film v roce 1966 hovořili Jan Kadár a Elmar Klos. Pořad byl reprízou z roku 1968. Ve své době nejbohatší velmož Českého království Vilém II. Z Perštejna žil mezi lety 1436 a 1521. Jeho zvelebitelské zásluhy jsou nezměrné. Nechal rozšířit rodový hrad Pernštejn, koupil Helvštín a Moravský Krumlov, získal hrad Plumlov a koupil města Přerov a Hranice. Rozhodl se z Pardubic vybudovat své reprezentativní sídlo. Hrad přeměnil na působivý zámek, nechal vystavět velkou část města a podporoval rozvoj řemesel a živností. Založil ve východních Čechách přes 200 rybníků, zasáhl do hornictví a pivo se v Pardubicích začalo vařit právě za jeho éry. Pro spravedlivou vládu byl oblíbený u svých poddaných. Jeho děti a především vnuci zářili na společenském žebříčku doby a pernštejnská příbuzenská síť se rozprostírala od Madridu přes Neapol, Milán až do Prahy. Vilém II. Z Pernštejna zemřel v roce 1521 ve věku úctyhodných 85 let. Historii rodu nám připomene Jana Davidová-Kracíková v repríze pořadu Země Pernštejnů.

Pokud otevíráme dějiny renesance v Evropě i v Čechách, neustále v historických pramenech narážíme na ženy šlechtičny z významného českého rodu Pernštejnů. Pernštejnské ženy do osudu nemnoha politicko-společenských dějinných rozhodnutí vstupovaly. Před 500 lety rod Pernštejnů byl příkladem nového ekonomického myšlení a převedl českou společnost do renesanční Evropy.

0: Viléma z Pernštejna představí historici Petr Vorel a František Šebek.
1: Vilém z Pernštejna byl bezesporu mimořádnou osobností v tehdejší době. O Vilémovi z Pernštejna napsal František Palacký v Dějinách národu českého. Co by rytíř patřil ještě středověku, co by podnikatel patřil době nové a co by osobnost všem věkům a člověčenstvu vůbec.
2: Příchod Pernštejna do Pardubic a do východních Čech, to bylo na svoji dobu naprosto neobvyklý a těm současníkům se Pernštejn musel jevit jako dravec, který využíval svých možností u toho dvora, měl ty peníze a ohromným způsobem je investoval.
0: Proto ti jeho následovníci mohli žít ten dvorský život, jaký žili. Byli bohatí.
2: No, to bohatství samozřejmě potom plynulo už i z výnosu těch dominí. To je další stránka osobnosti Viléma z Pernštejna, ta schopnost uvažovat jako ekonom, nejen jako voják. Že to znamená, on zažil tu dobu, kdy ještě ta šlechta, její hlavní role bylo vojenství. Už zažil zároveň dobu, kdy toto skončilo. To znamená, od těch 90. let 15. století šlechtici, kteří od mládí se jenom učili, že budou jezdit s koněm a s mečem, tak neměli práci. Jednak u nás se přestalo válčit, ale přecházelo se na žoldnéřský systém armád, kde už ten dobře vycvičený, drahý šlechtic nebyl zapotřebí. Takže Pernštejn v tomhle smyslu byl průkopníkem nového modelu ekonomického, který tu šlechtu zase znovu stavěl do pozice důležité. To je systém šlechtického režijního velkostatku, který on tím, že ho zaváděl ve velkém, na tom ohromném panství a měl neomezené možnosti i toho financování, toho investování, ať už to byly stavby rybníků nebo stavby nových budov nebo zakládání pivovarů a další, tak on vlastně ukázal tu cestu, kudy se dá dál jít. Pak začali napodobovat i ostatní a ono se to ukázalo jako životaschopné, ten šlechtic jako podnikatel.

0: My jsme na Pardubicku a u Chrudimky a z Chrudimky uniká směrem k městu Stružka a to je spíš už dneska vzpomínka nebo realita pokračování umělého kanálu Halda a původně, když to budoval Wilhelm Spenštejna, tak si představte Chrudimka a přesto byl akvadukt. Ta voda tekla nahoře nad Chrudimkou a vnikala do města. Je to ne dlouhý tok, ale měl hospodářsky pro město, který budoval v návaznosti na to Wilhelm Spenštejna velký význam. Bude určitě zajímavý si povědět o tom, jak se Penštejnové objevili na Pardubicku a v Pardubicích zvlášť. Wilhelm Spenštejna se narodil v roce 1438, nevíme to přesně, ale přibližně, po husitských válkách. Je to moravský šlechtic, který prožil na Moravě počátky své dospělosti a prožil je v době, řekl bych, urputných válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Wilhelm Spenštejna, jako všichni Penštejnové, stáli nejdříve věrně na straně Jiřího z Poděbrad a po jeho smrti, když nastoupil Vladislav Jagellonský, Wilhelm Spenštejna přestoupil na stranu Matyáše Korvína. V prostředí dvora uherského krále Matyáše Korvína získal poměrně velký vliv a takový zásadní přelom byl v roce 1490 začátkem dubna, kdy Matyáš Korvín zemřel a nastala otázka, kdo na jeho trůn. Těch kandidátů bylo několik a Wilhelm Spenštejna spolu s několika českými aristokraty vsadil kartu na Vladislava Jagellonského. Wilhelm Spenštejna, který patřil ke skutečně zámožným aristokratům, najednou vytáhnul ohromnou částku 24 tisíc zlatých, který poskytl Vladislavu Jagellonskému na formování vojska.
1: A to bylo to důležité.
0: A to byl první okamžik, protože si ty peníze nechal pojistit. Vladislav Jagellonský mu postoupil do zástavy panství Hluboká v jižních Čechách, kde byla určitá rybníkářská tradice. No, zkrátka dobře, pokračovalo to dál. Během května 1490 se podařilo prosadit kandidaturu Vladislava Jagellonského. V červenci byl uherskými stavy zvolen. Týden poté se Vladislav Jagellonský revanžoval Wilhelmovi Spenštejna tím, že z něho udělal nejvyššího hofmistra království českého a následovala korunovace. A hned po korunovaci se začal nejvyšší hofmistr království českého, což byl druhý nejvýznamnější úřad, mimochodem nejlépe placený, se začal zajímat o nějakém výraznější uplatnění v Čechách. A jeho zrak padl na východočeské kuněticko-horské panství, tak na tom kuněticko-horském panství vládl Jindřich Minclberský. Ten měl své nejvýznamnější statky a hrabství Kladské ve Slezsku. Tam se zapletl nešťastně do válek s Matyášem Korvínem a to svoje kuněticko-horské panství v podstatě totálně zadlužil. Když to přeženu, tak někdy na podzim 1490 mu na Kunětický hoře patřil sotva kůň v Maštali. Wilhelm Spenštejna rozpoznal výhody tohodle toho kraje a velmi rychle do toho vstoupil. A pochopil, že tady na tom území může vybudovat rozsáhlou rybniční soustavu. A tady měl obrovské možnosti a pochopil, že to může být to centrum jeho domény v Čechách. Navíc, když se podíváme na mapu, tak to je Praha, Pardubicko a Moravská centra, Olomouc, Brno, je to tak zhruba na půl, to byla výhoda. K tomu kuněticko-horskému panství v roce 1491 přikoupil v té době zadlužené, ale strategicky velice významné malinké panstvíčko Pardubice. Patřili k tomu tenkrát dvě vesnice. To bylo všecko.
1: Ale bylo tady Labe.
0: Bylo tady Labe, byl tu hrad, nezapomeňme na tom kuněticko-horském panství hrad Kunětická hora. V té době velmi nejistá situace, válečná, hrozily konflikty mezi šlechtou a městy, takže ty hrady se cenily. Také Wilhelm Spenštejna začal opevňovat a budovat Kunětickou horu a to samý potom dělal v Pardubicích. Ale
1: tam bydlel?
0: No, on ze začátku, pokud přijel do východních Čech, tak sídlil na Kunětické hoře, ale ty Pardubice pro něj měly tu neocenitelnou výhodu, že na rozdíl od toho kuněticko-horského panství, což byl zástavní majetek, tak Pardubice koupil a v Pardubicích od začátku si mohl dělat, co chtěl, to bylo jeho. To městečko bylo ekonomicky a hospodářsky nerozvinuté. Větší vesnice, když to trošku přeženu, tak to tady shrnul na jednu hromadu a vybudoval tu rezidenci, aristokratickou rezidenci Pernštejnu. Wilhelm z Pernštejna, když to koupil, okamžitě, energicky začal uskutečňovat ty své dvě vize. Vybudovat rybničnou soustavu a vybudovat rezidenci v Pardubicích. Začal stavět rybníky, začal stavět kanály, kterými potřeboval přivést vodu těm rybníkům, no, abychom si představili gigantičnost toho díla. Na konci éry Pernštejnů bylo na Pardubicku na 230 rybníků. Většina z nich je dílem Viléma z Pernštejna. Něco málo potom jeho synové, vnuci už prakticky nic, ale většinu on ty rybníky propojovali kanály. Opatovický kanál, s kterým začal hnedka na začátku, to je stoka, která je nad Opatovicema a končí po nějakých 32 kilometrech, končí u Semína za Přeloučí, čiže protíná ten labský oblouk a od toho vycházely jednotlivé strouhy k těm jednotlivým rybníkům. První, co začal, tak začal budovat rybník Čeperka, respektive zvětšovat ho, protože s tím už začali Minstoberkové, on ho zvětšil a to byl rybník, který měl kolem 1000 hektarů. Ten rybník zanik v 18. století. Známe jména některých těch fišmistrů a určitě tady jméno Kunáta Dobřenského, který v závěrečné fázi upravoval Opatovický jez a to znamená, že vyměřoval hladinu a samozřejmě byl projektantem tedy toho kanálu a tím pádem těch rybníků. A s tím už začal hned 1491-92 budovat kanál Zminku. Ten bere vodu u Dvakačovi z Novohradky nad jejím soutokem s Chrudimkou a tato Zminka napájela rybníky kousek od Pardubic, jižně od Pardubic, tam vznikaly rybníky Staročenský, Novočernský, Studánka, Spojil, Strejček a řada další.
1: A to jsou dnešní?
0: To jsou dnešní části Pardubic, nebo respektive někdejší vesnice, které tam byly. A současně s tím stavěl další kanál a to byl kanál, kterému se říkalo Sezemská strouha, dneska tomu říkáme Halda, která brala vodu z Loučný u Počápel, tam postavil jez a mistrovství toho celého díla v Počáplech se zvedla hladina té Haldy, ta tekla.
1: Jak daleko od Pardubic?
0: 7 kilometrů. A ten tok šel rovnoběžně Slabem a přicházel k Pardubicům, tu vodu přived kolem města a do města a pomocí různých jezů a stavidel to bylo všecko vyvážené, že to bylo schopno pohánět všechny ty vodní kola. Zkrátka začal už v těch 90. letech stavět město a první aktivity směřovaly zaprvé k zámku a v tom městě k budování opevnění. Proto ta voda korespondovalo to v podstatě ten půdorys. A ten hrad přestavil na svoje nové sídlo a udělal to, že původní hrad, včetně těch nárožních věží polokruhových, tak z nich přetvořil palác, čili celý ten hrad prostě zahrnul do paláce a před to zabral další území a na tom území navršil mohutný hliněný vál, který chránil ten zámek až do úrovně prvního patra toho zámeckého paláce. A to, co bylo moderní, to opevnění zámku, byl vrchol pozdněgotický opevňovací soustavy. Na úpatí toho valu postavil hradbu, kde byly střílny pro střelce z ručních palných zbraní. A předtím byl široký prostor, široký příkop, který se dal eventuálně zavodnit. Pardubický zámek, dá se říct, že byl jeho hlavním sídlem s tím, že si musíme uvědomit, že ty aristokratové putovali, cestovali, měl řadu měst a hradů na Moravě a jinde a pobýval v Praze a pobýval v Brně a tak dále, ale kde měl svoje hlavní sídlo nebo kde bydlel, můžeme-li to použít ten termín, tak byly Pardubice.

0: Johanko? Johanko?
1: Ano, můj pane.
0: Na nádvoří stojí vůz a služky nakládají tvoje šaty. Kam se chystáš?
1: Musím hned zajet k tetě na Litomyšl. Celou noc jsem nespala, jak mne hlava bolela. Však víš, že tam mají dobrého ranhojiče, který mě vždycky pomůže. A děti beru sebou. Stejně si nás vůbec nevšímáš. Jen pořád listy píšeš a s českými pány rokuješ. Raději u své truhlice sedáváš, v noci groše počítáš a já sama v chladném lůžku líhám.
0: Ale, milá Johanko, však víš, kolik křížků už na hřbetě nosím a mé staré tělo už tě nezahřeje. Starosti mě tíží. Ano, do sklepa pod kaplí v noci chodívám a cinkot grošů a dukátů, které do truhly sypu. Tuze se mi líbí. Ale ne s bujností, než s velkou opatrností s mým stříbrem a zlatem nakládám, abych potomkům našim panství rozšířil. Ne ukrátil.
1: Stále stejná písnička, milý choti. Ale k čemu je ti další kus země někde za Labem u Semína? Za moje věnosy hrady a města nakoupil. A když já chci na Litomyšl se vydati, tak musím u písaře důchodního se vdlužiti.
0: Semín kupuji, abych svou voboru koňskou rozšířil. Na to jsem celou ve skladě ruby svedl a i sedlákům dobře zaplatil. Dobrých koní potřebuji k vojsku i k vozům. Však víš, jak město Pardubice i Rybníky v úkol stavím. A o písaři Vaňkovi pomlč. Dosti se mu onehdá vyčetl, že si na něm 5 kop grošů z počtů důchodních vymámila a za brokáty a cetky u vlašských kupců rozmrhala.
1: Na koně a na zdi kamenné ti zlata a stříbralí to není. A žena tvá, aby v plátěné suknici chodila. Už nejsem to malé děvčátko, které si na hříběti vozíval a medovými koláčky podarovával. Já jsem paní na Pardubicích. Už je naloženo.
2: Francku, zapřahejte. Mando, přiveď děti, za chvíli vyjíždíme.
0: No dobrá, jeď si tedy, jak myslíš. Ale vezmi s sebou jen Bohunku. Jan s Vojtěchem zůstanou doma. Čekáme krále Vladislava a chlapci se musí učit latině a šermu. Peníze na cestu ti dám. 1, 2, 3 kopy grošů. Stačí to? Asi ne. Tak přidám ještě pytlík dukátů. A vezmi u mne v komoře ten stříbrný pohár, co o Velikonocích přivezli kupci z Augsburku. Je to dárek ode mne pro pana švagra. Vyřiď panu Kostkovi a své tetě pěkné pozdravení. Jen mi slib, že nebudeš se svou tetou a s jejím knězem vést disputace o víře. To vám, ženám, nepřísluší.
1: Můj milý manželi a pane, pohár panu Kostkovi předám. I tvé pozdravení. Ve víře mne však mistrovati nechtěj. Biblii českou čtu a znám lépe než ty. Volnost ve víře dopřáváš svým lidem poddaným. Nech i mne, ať mám ve víře svou vůli. Však to učení také znáš a víš, že bratři jsou dobrými křesťany. V Pardubicích katolíkům nový klášterní kostel stavíš, kousek od místa, kde dříve svatý Bartoloměj býval. Kališníkům si slíbil novou faru s kostelem zvěstování Panny Marie. Dej i bratřím volnost, ať mají svůj dům boží. A když ne přímo ve městě, tak alespoň před hradbami.

0: Teď se dostáváme k té roli žen, které vždycky stály někde v pozadí.
1: Hovoří historik Petr Vorel.
0: On se oženil, už mu bylo skoro 40 a vzal si holčičku, které bylo asi 5 let. Bral si ji samozřejmě kvůli věnu. Johanka z Liblic, která zdědila velký majetek po svých příbuzných v Čechách. On to byl sňatek, ale řekněme zásnuby, ten sňatek nebyl fyzicky naplněn. Ty sňatky s dětmi, ty probíhaly jako formální sňatky, nicméně on měl právo disponovat už s jejím majetkem. Byla sepsána standardní smlouva svatební, to znamená, že kdyby náhodou ten Vilém si vzal to její věno, utratil ho a zemřel ještě dřív, tak ona by zase dostala několika násobek těch peněz a byla by velmi bohatou nevěstou, vdovou, to se nestalo, takže z toho jejího věna byl schopen si potom zakoupit na Moravě hrad Helštejn. A to byla zase klíčová věc, protože tím se stává i mnohem důležitějším partnerem i pro toho Korvína jako jeho vojevůdce právě, protože držel tu severní Moravu. Ale když bychom se vrátili k té Johance, není výjimečné to, že on si ji bral jako malé dítě. Začala mu rodit děti až zhruba 10 let po tom sňatku. Fyzicky ten sňatek byl někdy v té polovině 80. let. Pak mu krátce po sobě porodila 3 děti, které se pro něj staly samozřejmě tím středobodem jeho života. Když první dítě byla holčička Bohunka, tak ti další dva byli chlapci a to pro něj bylo klíčové. To byli synové Jan a potom Vojtěch, kteří se narodili krátce po sobě. Jan 1487 a Vojtěch potom 1490. Čili těsně předtím, než získává Pardubice, pardubický zámek, tak už má tuto rodinu, už ví, že bude mít pokračovatele a pro ně začal budovat to ohromné rodové dominium.
2: V tomto sále Johanka s Vilémem, svým mužem, tady se starala o děti a o domácnost.
0: Můžeme říci, že asi ano. Tady ta část vzniká ještě za Viléma z Perštejna, jsou tady pozdně gotické prvky velmi výrazné, zvláště ve Vojtěchově sále. To je tady naproti, ano, tam je krásná zajímavost, která souvisí i s funkcí potom Viléma z Perštejna jako nejvyššího hofmistra. Všimněte si, tady je arkýř, který má nádhernou pozdně gotickou klenbu. My nevíme, jaká byla přímo jeho funkce, ale jsou tam malby náboženské, čili je to zřejmě prostor, který měl charakter sakrální, něco jako taková malá kaplička zřejmě. A tady ta klenba je dělaná špízovou hutí, která stavěla Vladislavský sál Pražského hradu. Jsou tam kamenické značky, které to dokazují. A protože Vilém z Perštejna řídil tu přestavu Pražského hradu jako nejvyšší hofmistr, tak je to logické, že si ty kameníky špízovy i pozval sem a tady mu teda něco postavili. Takže předpokládáme, že Johanka mohla tuhle fázi ještě zažít. Ona zemřela o něco dříve, už v roce 1515, dříve než Vilém, ale předpokládáme, že toto byla jedna z těch prvních věcí, kterou tady stavěli. A takže ano, Johanka v těchto prostorách chodit mohla, ale neviděla ty malby, ty jsou podstatně mladší.
2: Johanka zemřela dříve než Vilém, přestože byla možná 30 let mladší.
0: Ano, prostě to se někdy stane. Víme, že měla nějaké zdravotní problémy po třetím porodu, takže nakonec v tom jejich dialogu jsme to slyšeli, že jezdila do té Litomyšle, kde měla dobrý doktora, který léčil. To víme, že psal Vilémovi z Perštejna jeho bývalý přítel od toho budínského dvora, biskup Filipec, který ho varuje, že tedy ta Johanka, když jezdí do Litomyšle, což byl tehdy už významné centrum jednoty bratrské, takže si tam sice může léčit tělo, ale že by mohla být nakažena její duše učením jednoty bratrské, což se skutečně stalo, ale my to vnímáme jako výrazně pozitivní prvek, právě to, že v té rodině Viléma z Perštejna se zbíhají všechna ta tři hlavní náboženství tehdejší Česká. To znamená, z toho perštejnského dědictví se nám dochovalo to, co vidíme teďka v moderním ekumenismu, že vlastně oni byli všichni křesťané a jakou formou si toho svého Boha hledá, to je věc jeho individuální svobodné vůle. A to bylo důležité, že tento princip Vilém z Perštejna jako nejbohatší a nejvlivnější muž v zemi prosazoval.
2: Vilém byl osvícený nejenom, že měl už nové renesanční myšlení ekonomické, hospodářské.
0: No, já bych to zlehčil. Ale co měl dělat jiného, že jo? Vlastně měl doma Johanku, se kterou nemohl pohnout a teda se rozhodla, že bude příslušnici jednoty bratrské, no tak to musel nějak potom i promítnout do té politiky samozřejmě. Vilém měl tu Johanku rád, byl to vztah, který vznikl v té době běžným způsobem, z našího hlediska to bylo neobvyklé, ale v té době to bylo běžné, že o budoucnosti dětí už se rozhodovalo, když byly malé. On se, Vilém, o tu Johanku staral se i o její dědictví. dědictví prostě zajistili. Ta rodina se navenek jevila jako šťastná, nemáme žádné zprávy, na rozdíl od jiných rodů. Ty rodiny šlechtické takhle vznikly a to pak máme doloženo i u Perštejnů, tak ty sňatky takto vzniklé nebývaly někdy příliš šťastné a ti manželé pak v tom vztahu trpěli. Že?
2: Vy a Johanka mohla na dvůr Jagelonce, protože oni byli přátelé.
0: Když už Vladislav do Čech přijel, tak je to pravděpodobné. Jeho úřad byl tak důležitý, že tu manželku jako reprezentábel osobu u sebe potřeboval a měl, takže to bylo běžné.

0: na základě tehdy ještě dohodnutého sňatku kolem roku 1506, 1507 Wilhelm z Perštejna ty svoje dva syny, jednomu bylo 16 a druhému bylo 19, tak on je oba dva uženil také se sestrami kostkovými z Postupic, ale ta děvčata kostků z Postupic měla tu ohromnou výhodu, že neměla žádné bratry. To znamená, v tom systému dědění majetku v té době platilo, že majetek se dědí, pozemkový majetek má na mysli. Peníze se samozřejmě dávaly, děvčata dostávala z bohaté rodiny velké věno, ale nedědila pozemkový majetek. Takže pro šlechtické rodiny byly přitažlivé dívky, které neměly žádné bratry, protože ty dědili pozemkový majetek. A na toto se stalo v případě těchto sester kostkových, s nimiž potom Perštejnové vyženili Lanškou na Lanšperk, veliká panství ve východních Čechách, která významně rozšířila doménu Perštejnu tam směrem k Litomyšli a k Novým Hradům.
1: A knihy praví, že na tomto pardubickém zámku po Vilémovi byl nejdřív Vojtěch a pak Jan. Jak to bylo?
0: Český majitel zdědil Vojtěch, ale protože Vojtěch zemřel bez synů, tak ten majetek podle pravidel rodu, který měli, dědil jeho starší bratr. Čili v rukou toho Jana se ten majetek znovu spojil a byl ještě výrazně rozšířen o to, co nakoupili oba dva.
1: To byla ta hlavní rodová linie Vilém Jan.
0: Ten člověk měl neobyčejně bohatý život, zvláštní, nejen to, že měl tři manželky, ale i jeho, řekněme, konfesijní a politická kariéra, majetková. To byl zdaleka nejbohatší muž v Čechách, který se směle mohl rovnat říšským knížatům. Se svojí manželkou s Hedvigou Schellenberka, žena, kterou natolik miloval, že nechali balzamovat a její tělo vyvěsil v kostele v Černvíře na Moravě do prostoru a čekal, až sám zemře, takže budou pohřbeni spolu. Tak s touto ženou, druhou manželkou, měl tedy čtyři děti, tři chlapce, čtvrtou dceru. Nejstarší Jaroslav, který dědil Pardubice, potom Vratislav, o kterém bude tady řeč, a nejmladší Vojtěch z Perštejna. Pak měli ještě dceru Kateřinu. Její příběh je hrozně zajímavý, že tam nastává přelom v té sňatkové politice. Ona byla ještě jako dítě zamluvena Pertoldovi z Lipé. Dokonce ta babička toho malého Pertolda to pojistila, takže kdyby některá ze stran tu smlouvu svatební porušila, tak musela platit poměrně velké odškodné. Ne, takže tam to bylo zajištěno i majetkově. O to je to zajímavější, že když měla být Perštejnka provdána, bylo to kolem roku 1551, tak ona se té vůli svých předků zepřela a řekla, že si toho Pertolda neveme, že radši se zabije, než aby si vzala takového člověka.
1: Byl jako starý.
0: Co tam starý, ne, to oni byli vrstevníci, ale prostě ho nechtěla. O jejím sňatku rozhodovali bratři a té sestře vyhověli. To už bylo po roce 1547, takže nastupuje právě jiný princip sňatku politiky, že u těch nejvýznamnějších šlechtických rodů ty děti měly být záměrně provazovány s tou aristokracií a turského soustátí. Právě mladá Kateřina té velmi rychle našli nového ženicha, Eka ze Salmu. Eckhard ze Salmu to byl syn významného rakouského vojevůdce Mikuláše ze Salmu, který byl velmi blízký přítelem krále Ferdinanda, takže to bylo nepochybně dohodnuté s tím, že teda si veme to Eka ze Salmu, čili byl tam zájem panovníka, ale taky to manželství nebylo šťastný.
1: A žila v paláci Salmovské. V Praze.
0: ne, kde pak. Ta žila v Rakousích, ale pak si stěžovala bratrům, psala zoufalé dopisy z Rakouska, jak se jí tam nelíbí. Prostě nebyl to sňatek, který by si ona sama rozhodla dohodnutý sňatky. Jenom málo kdy se to poštěstilo, že by byly šťastné.
1: Jejím bratrům se to poštěstilo?
0: No, jak kterému, ano, jak kterému. My třeba víme, že ten nejstarší Jaroslav, ten zdědil Pardubice a také byl posledním vládcem na Pardubicích, on je potom ztratil z důsledku svých dluhů, ale ještě když nějaké peníze měl, tak byl oženěn se svojí nevlastní sestrou.
2: Konečně, milá paní Magdaléno, vítejte na Pardubicích a v našem společném domově.
3: Engemel get kérek, nem tudom cechněl.
2: Ano, já vím, jedete zdaleka, ale už jste v Čechách. Oh. Zde moje rámě. Odvedu vás do vašich komnat, kde vás frau Cimor obslouží a odpočinete si, než se sejdou příbuzní a hosté k vašemu uvítání.
3: Mm-hmm. Aber Herr Johann, warum tagen Sie mich mit dem solchen schrecklichen Stufen. Wo ist Ihr Gesinde, mich hinaufzuziehen?
2: Ale no tak, paní Magdaléno, mluvte naším jazykem. Však jsem s neboštíkem někdy vaším manželem, grófem Alexem, nejeden korbel vyprázdnil. A dobře vím, že u vás v Uhrách naším jazykem vládnou ti, kteří do Prešpůrku ke králi Ferdinandovi jezdí. I ti, kdo se strany zápolských drželi. I u vás na Spiši nebo u dvora na Hlohovci mi každý rozuměl, když jsem na ně česky promluvil.
3: Tak dobré, milý pán Jan, ale nebudeme ztrácet čas. Neprijala jsem na Pardubice z marnivosti. V zadnom voze, co ho stráží pacholci s mušketami, leží okovaná truhlica. V té je zbytok mojho vena, které jsem vám povinna podle našej svatebnej smluvy vyplatit. Od vás žádám ujištění této sumy v dvojnásobnej výši na vašich moravských statcích.
2: Ale proč, moje paní, hned o penězích začínáte? Sotva jste prach ze střevíců oklepala. K vašemu příjezdu jsem pištce i trubače zjednal. Na zámku po 3 dny zábavy v tanci i u tabule bude hojnost. I drahně sudů dobrého vína z mých sklepů u Hrušovan jsem na Pardubice navésti rozkázal.
3: Víno a tanec počkají, až bude ruka v rukáve. A jak tady v Čechách hovoríte, nebudeme chodit okolo horké kaše. Prijala jsem vaši nabídku k sňatku, protože vím, že jste čestný a vážený muž, kterého si ctí aj uherská šlechta. Srovnáváme se aj vo viere. Už nemusím odháňat chtivé ženichy, které jen lákal majetok mojho zosnulého muže grófa Turza. Vy jste moje veno už vyplaceno dostal, tím byla smlouva naplněna. Víc od vás, můj milý pane, nečakám. Som bohatá žena a chci vládnout svým uherským panstvím sama. Přijímám tu poctu a ako...

0: spánka, když mne do svých nočních komnat vpustiti chtíti neráčíte? Proč jste tedy tak dlouhou cestu sem na Pardubice sama učinila? Truhlu z dukáty za vaše věno mohl přivést hejtman Holhovecký se svými pacholky.
1: Můj milý pane a priateli, mohli vás tak nazvat. Zvědavost mě na Pardubice priviedla. Chtěla jsem na vlastní oči vidět tak skvělý zámok a mesto, o jehož kráse aj v úhrách pocestní rozprávají. Sklamána jsem nebola, však sama se nechci z úher hnouti. Ale jak víte, grófu Turzovi jsem porodila dvě dcerky. Starší Anna už je zasnoubena grófu Andreju Bátorimu, ale pro mladší Alžbětu ženicha hledám. Pardubice se mi velmi líbí, byl by to krásný domov pro moji Alžbětku, až ji léta k svatbě přijdu. Veno bude mít pěkné a ve zlatých dukátech je na stůl vyplatím. Vašeho syna Jaroslava jsem ve Vídni u dvora krále Ferdinanda zahlédla a mohl by mým zetěm býti?
0: Můj nejstarší syn Jaroslav je pohledný mladík a u krále Ferdinanda jej čeká dobrá služba.
1: Oh.
0: O nevěsty nouzy nemá. Byl už zasnouben s kněžnou Žofí Těšínskou, však se svatby nedožila. Já mu nyní za nevěstu, německou princeznu sjednávám, dceru braniborského markraběte. Mnoho krásy nepobrala, ale věnem má slíbeno 10 000 zlatých rýnských. To je pěkný počinek. Proč bych měl pro Jaroslava v uhrách nevěstu hledati, když může německou princeznu za manželku míti?
1: Moje dcerka je krajšia. Oči má po mně černé a postavu stepilů. Však jsem aj obrázek priviezla. No, sám pohlaďte, zdravé a silné vnuky nám dá.
0: Aha.
1: A veno jí dám lepší než braniborský markrabě a zaplatím ho ve zlatě.
0: No, to je jiná nevěsta. 10 000 dukátů ve zlatě, to by markrabě dceři dáti nemohl. A dcerka je pěkné děvče. Až doroste na vdávání, jistě mého syna šťastným učiní. Však vím, že v uhrách říkáte, jaká matka, taká katka. Rád bych vás, moje paní, lépe poznal, abych synovi dobrou radu dáti mohl.
1: Budiš tedy, zůstanu na Pardubicích o pár dní déle. Budete tak laskav a uvedete mne do mých nočních komnat?
2: Ten sňatek byl vysloveně formální. Z hlediska Jana z Perštejna šlo nepochybně o ten majetek turzovský, který očekával, že z něho něco bude mít. Měl by, kdyby s manželkou měl aspoň jedno dítě, anebo kdyby zemřela dřív než on. Z toho manželství žádné děti nebyly, byl z toho ten sňatek té další generaci, to byl taky logický kalkul, že
1: jejich dětí.
2: Takže když to nezdědí tady Jan, tak je tady druhé želízko v ohni a to je nejstarší syn Jaroslav, který byl oženěn s její dcerou mladší.
3: A tohodle... proč tedy ta Turzova tak bohatá si ho vzala ze společenského hlediska, aby byla opět u dvora Ferdinanda?
2: No tak my nevíme. Oni se mohli samozřejmě znát předtím, ale Perštejn to byl jeden z mála mužů, který byl natolik bohatý tehdy ještě, že jí mohl být naroveň. U dvora ona byla stejně, na to se nepotřebovala vdávat znova, ona mohla dožít v klidu jako vdova, ale ty uhry byly vystaveny neustále nebezpečí osmanský expanze, čili ten manžel z Čech, z dobře opevněného zámku v Pardubicích, který si předpokládáme teda prohlédla a opevněji se jí líbilo, tak pro ní mohl být tím záchranným bodem, kdyby náhodou ti Turci přes ten Dunaj došli až do toho Lhovce.
3: Takže to, co jsme slyšeli v našem dialogu, bylo pravdou.
2: To bylo jistě,
3: Turzova opravdu to, nabízela svoji dceru.
2: Nabízela a prosadila to. Byl to sňatek dohodnutý, ale my o něm nevíme skoro taky nic. My nevíme, že by Jaroslav s tou manželkou žil nebo nežil. Akorát víme, že když byl ve finančních problémech, tak se ta manželka od něj odvrátila. Ona byla velmi bohatá. ale nepomohla mu ani grošem. Čili my předpokládáme, že to manželství příliš šťastné nebylo, také i když trvalo 5 let, tak z něj nebyly žádné děti, takže šlo zřejmě o formální sňatek kvůli penězům, který skončil Jaroslavovou smrtí.
3: Bratislav je jediným mužským pokračovatelem perštinského rodu, který u Maximiliána II. Sloužil, byl mu kamarádem,
2: To jsou prameny, které neznají ani Španělé, ani ve Vídni, protože jsou psaný česky. Máme krásný pramen, předpokládám, že ho sepsal někdo z nejbližšího okolí Vratislava z Perštejna, protože popisuje příhodu, když byl Maximilián ve Španělsku a Vratislav tam byl s ním a pár českých šlechticů taky, tak ten Maximilián tam byl oženěn s Marií, v počátku mu to ani nestál, takže když měl volnější režim, tak tam proháněla španělská děvčata. Jednou se mu stalo, že ho nějaké tom domě uvěznili ti příbuzní té dívky a chtěli ho tam zabít a on prchala, ti kamarádi ho z čeho zachránili.
3: Skopičiny mužský.
2: Skopičiny, čili oni zažívali spolu těch dospívajících mládenců zkušenosti, ať už rvačky nebo milostní všelijaký eskapády, takže oni si byli velmi blízcí s tím Maximiliánem. Taky ten Maximilián ho potom výrazně podržel a vytáhl ho do těch nejvyšších pater.
4: Nejvznešenější paní matko, píši vám, neboť jsme včera konečně po dlouhé cestě dorazili do Innsbrucku. Od chvíle, kdy jsem se s vámi v Miláně loučila, neuplynul ani měsíc. Mé zážitky jsou však natolik pestré, že bych jejich líčením spotřebovala mnohem více papíru, než mám k dispozici. Ve společnosti ostatních dvorních dam se cítím skvěle. Velmi milá je ke mně především dcera někdejšího sardinského místokrále Margarita de Cardona. Cestu si krátíme veršováním. Minule se k nám přidali nejen zbylé dvorní dámy a někteří dvořané, nýbrž též samotná česká královna, naše Marie Španělská. Byla to opravdu velká zábava. Jsem šťastná, že mohu královně sloužit, neboť se zdá velmi spravedlivá, zbožná a dobrosrdečná. Velmi dbá na to, aby jí, co by dceři císaře Karla V., španělské infantce a nyní i české královně, byla prokazována odpovídající úcta. V soukromí se ale ráda baví, především hudbou a tancem. Obojího si plně užívá při našich četných zastávkách. Naše početná družina se pohybuje pomalu a všude, kam přijde, budí patřičný rozruch. Částečně je to kvůli českým a uherským šlechticům oblečeným do honosných, avšak poněkud exotických šatů. Ještě větší pozornost však poutá slon Sulejmán. Královna Marie jej nechala vystrojit do válečné zbroje. Na jeho hřbet byla upevněna dřevěná věž, v níž se těsní 7 indických bojovníků. Když prochází ulicemi měst, lidé z něj doslova šílí.
3: S Pavlem Markem jsme v Litomyšli.
5: V Litomyšli jsme proto, protože v poslední generaci Pernštejnů už tento rod Pardubice nevlastnil. Namísto Pardubic si budoval nové sídlo, a to právě ve východočeském Litomyšli, tento krásný renesanční zámek.
3: Vyprávění uvedl dopis Marie Manrique de Lara.
5: Ten dopis uvozuje významný mezník v dějinách Pernštejnského rodu. Tím mezníkem byl sňatek Vratislava z Pernštejna s Marie Manrique de Lara. Marie Manrique de Lara byla španělská šlechtična, která v roce 1552 vstoupila ke dvoru císařovny, nebo tehdy české královny Marie Habsburské, a spolu s Marie Habsburskou se vydal do Vídně, tedy do tehdejšího hlavního města Habsburské monarchie. Ve Vídni u císařského dvora poznala Vratislava z Pernštejna a o 3 roky později se v tomtéž městě konala jejich svatba. Vilém z Pernštejna obrazně řečeno pootevřel dveře renesanci do Čech, zatímco jeho vnuk Vratislav ty dveře už otevřel velmi, velmi rázným způsobem. Dokladem je toho právě i tento litomyšlský zámek, který patří k perlám české renesance. Renesance nepředstavovala pouze určitou změnu, co se týče architektury, ale představovala také změnu životního stylu. A právě ten životní styl styl se výrazným způsobem v prnštejnské rodině změnil díky Marie Manrique de Lara a jejím španělským a italským příbuzným. Je známé latinské přísloví všichni ostatní nechť vedou války, ty slavné nebo šťastné Rakousko uzavři sňatek. Právě prostřednictvím sňatkové politiky se Habsburkové dostali k držbě Nizozemí. Prostřednictvím sňatkové politiky se usadili v roce 1516 na tom španělském trůně a prostřednictvím sňatkové politiky získali v roce 1526 český a uherský trůn. Tu sňatkovou politiku Habsburkové pak používali také k tomu, aby upevňovali vazby mezi jednotlivými zeměmi, které ovládali. My to můžeme velmi pěkně vidět právě na příkladu sňatku Vratislava Spernštejna a Marie Manrique de Lara, uzavřeného v roce 1555. Je zcela zřejmé, že se jednalo o sňatek domluvený, o sňatek v jehož pozadí stála právě tehdejší česká královna Marie Habsburská, k jejímuž dvoru Marie Manrique de Lara patřila. Tomu sňatku dochází hlavně z toho důvodu, protože je tady evidentní snaha připoutat významného českého šlechtice Vratislava Spernštejna k politice dvora. Vratislav Spernštejna už tuto dobu působil na dvoře Maximiliána II., manžela Marie Habsburské. Byl to velmi významný a bohatý šlechtic a bylo třeba jej připoutat k té habsburské politice ještě pevněji.
3: A nebylo tam aspoň trochu citu?
5: Ten cit tam bezesporu byl, my samozřejmě nevíme přesně, kdy se ten cit mezi Marie Manrique de Lara a Vratislavem Spernštejna vytvořil, ale máme dochovanou korespondenci ze 70. let 16. století, která jednoznačně potvrzuje, že to manželství Vratislava Spernštejna a Marie Manrique de Lara se přetvořilo ve svazek opravdu láskyplný. Vratislav Spernštejna velice citlivě pochopil, že jeho manželka je v tom středoevropském prostředí cizinkou a snažil se jí ten pobyt co nejvíce usnadnit. Usnadnil jí ten pobyt mimo jiné tím, že v domácnosti pernštejnské se od sňatku toho roku 1555 hovořilo převážně španělsky.
3: Vůbec ty ženy ovládaly mnoho jazyků?
5: Pernštejnské ženy vzhledem k tomu, že byly vychovávány u císařského dvora právě té někdejší české královny a posléze tedy císařovny Marie Habsburské. To byla dcera španělského krále a císaře Karla V. a sestra významného španělského panovníka Filipa II. Tak právě na jejím dvoře Marie Manrique de Lara působila a působily na jejím dvoře také Marijiny dcery. Ty dcery tam získaly vzdělání, které bylo velice rozmanité a které zahrnovalo mimo jiné velmi pečlivou jazykovou výchovu. Pernštejnské ženy v poslední generaci ovládaly opravdu nejenom tu mateřskou španělštinu, ale ovládali také jazyk italský, ovládali češtinu, ovládali němčinu a některé z nich dokonce hovořili francouzsky. Italština měla v pernštejnské rodině velmi pevné místo, mimo jiné proto, protože Marie Manrique de Lara vyrůstala v Itálii. Ona přestože to byla španělská šlechtična, tak ona v životě nevstoupila na španělskou půdu. Ona se narodila v italské Neapoli a velkou část svého dětství strávila v Piači. Takže ty vazby na italské prostředí tady byly opravdu velmi, velmi úzké. Pernštejni si dopisovali s italskými šlechtici. Italská šlechta informovala Vratislava Spernštejna o svých mocensko-politických záměrech, o dění v Itálii. A Pernštejn se díky tomu svému sňatku stal opravdu jedním z nejlépe informovaných šlechticů ve střední Evropě. Můžeme říci, že možná lépe informovaným než samotní Habsburkové.
3: Habsburkové vládli světem.
5: A prostřednictvím pernštejnského rodu se některé americké komodity dostávaly do toho středoevropského prostředí. Marie Manrique de Lara posílala manželce saského kurfiřta Aně Dánské balíčky s tabákem. Nevíme, zdali jej využívali tak, jak využíváme tabák v současné době my, anebo zdali se žvíkalo. Stejně tak nemáme podrobnosti o tom, jakým způsobem konzumovali čokoládu a zda tu čokoládu konzumovali, ale i tady ten pernštejnský palác na Pražském hradě byl významným centrem, kam se tato laskominka dostávala do toho středoevropského prostředí.
3: Když někdo chtěl vstoupit na španělský dvůr, musel mít oblečení, které dovolovala španělská etiketa, která byla sepsána. Takže oni asi museli utrácet hodně peněz.
5: Marie Manrique de Lara byla jednou z dám, které se zasloužily o to, že se nejenom v českém prostoru, ale v prostoru opravdu celé střední Evropy uchytila tehdejší móda španělská a móda italská. V 16. století Španělsko byla nejenom politická velmoc, opravdu velmoc světová, ale byla to také velmoc kulturní. A zboží, které se ze Španělska dováželo do střední Evropy, bylo vnímáno jako určitá známka luxusu. A právě Marie Manrique de Lara se výraznou měrou zasloužila o to, že se toto zboží ve střední Evropě šířilo. Pravidelně ze Španělska a z Itálie jí byly zasílány balíčky, nejenom s módou, ale také ze šperky, s parfémy a s dalším zbožím, které ve střední Evropě nebylo k sehnání.

0: Kolik dětí měli?
1: Pravděpodobné je to, že Marie Manrique de Lara porodila svému muži 19 potomků. Z těch 19 potomků se dospělosti dožilo 7 dcer a 2 synové. Ti synové, to byl Jan z Pernštejna a Maximilian z Pernštejna. Jan se pokoušel o vojenskou kariéru v 90. letech 16. století. Padl během uherských válek z Turky při obléhání pevnosti Ráb.
0: Měl děti?
1: Měl syna Vratislava Eusebia z Pernštejna, což byl poslední mužský představitel pernštejnského rodu, kterého vychovávali především jeho tety.
0: A ten zůstával později tady v Litomyšli?
1: Ano, Vratislav z Pernštejna trávil samozřejmě část svého života v Litomyšli. Ve 20. letech 17. století se o Litomyšl přel se svojí tetou Polixenou z Lobkovic. Tu při vyhrál a Polixena musela Vratislavovi Eusebiovi z Pernštejna Litomyšl postoupit.
0: A už jsme u dalšího jména Polixena, jména dcery.
1: Polixena je nejznámějším potomkem Vratislava z Pernštejna Marie Manrique de Lara, rozhodně nejznámější z těch Vratislavových dcer, protože zůstávala ve střední Evropě, uzavřela dva velmi prestižní sňatky. První sňatek uzavřela s Vilémem z Rožumberka, tehdy nejvýznamnějším šlechticem českého království. Druhý pak v roce 1603 s představitelem katolické kliky na císařském dvoře Rudolfa II. Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic. A samozřejmě díky svému manželovi získala Polixena významnou prestiž.
0: Mladinka tehdy se vdávala.
1: Ano, Vilém z Rožumberka byl zhruba stejně starý jako Polixenin otec. Ten sňatek mezi Polixenou a Vilémem byl opět sňatkem politickým. My se dokonce můžeme domnívat, že v jeho pozadí opět stála Marie Habsburská a cílem toho sňatku bylo samozřejmě upevnit vazby mezi dvěma katolickými rody Českého království, protože tady je třeba si uvědomit, že v druhé polovině 16. století právě díky Vratislavovi z Pernštejna jsou Pernštejn už rodem katolickým, v tom radikálním slova smyslu. Sňatek, přestože byl uzavřen z politických důvodů, tak máme svědectví, že Polixena si asi na svého manžela nemohla stěžovat, alespoň tak to komentovali ve své korespondenci Polixeniny sestry, které vyzdvihovaly nejenom to, že Polixena se po boku Viléma z Rožumberka opravdu přeměnila v ženu a ženu, které náležela obrovská prestiž, ale také to, že Vilém z Rožumberka svou manželku, svou mladou choť zahrnoval všemožnými dary.
0: Ale děti neměli.
1: Vilém z Rožumberka od toho sňatku očekával samozřejmě především splození potomka, k tomu bohužel nedošlo, přesto na svou mladou manželku nezanevřel a před svojí smrtí odkázal Polixeně velmi výnosné panství Roudnice nad Labem.

0: Velká část dcer Marie Manrique de Lara skončila svůj životní osud v cizině. Manželem Jany z Pernštejna se stal přední grand aragonské koruny Fernando de Aragon, vévoda z Villahermosy, a Jana tak získala velmi významné postavení v rámci španělské šlechty. Ta rodina vévodu z Villahermosy vlastnila palác nedaleko španělského královského paláce v Madridu. Ten palác se v době života Jany z Pernštejna stal významným kulturním a politickým střediskem španělského královského dvora, střediskem, kde se scházeli nejenom významní diplomaté, ať už ze Svatého stolce nebo z Benátek, ale kde se scházeli také významní literáti této doby, třeba Lope de Vega, slavný španělský dramatik. Ta rodina Jany z Pernštejna se pak dostala také na stránky nejslavnějšího španělského románu všech dob, Dona Quixota. Byla to rodina její dcery Marie Luisy de Aragon a jejího manžela Carlose de Borchy. Ti se dostali na stránky slavného románu Miguela de Cervantes. Bohužel Cervantes rod vévodu z Aragonu vykresil ve svém díle jako rod nepříliš sympatický, neboť aragonští vévodové si v Donu Quixotovi činili různé šprýmy právě z jeho hlavního hrdiny.
1: Jana také dostala krásný dopis od papeže. Oni byli stejně staří. Nebyl papež zamilovaný?
0: To bohužel tvrdit nemůžeme, nicméně ten dopis je nesmírně zajímavým svědectvím o významu Jany z Pernštejna. Nebývalo úplně zvykem, aby se papež obracel vlastnoručně psaným dopisem na šlechtičnu. Tady je důležité, že papež se obrací na tu Janu z Pernštejna dokonce ve španělštině, což je možné vnímat jako určitý vstřícný krok. Jana z Pernštejna byla skutečně velmi vlivnou postavou. To, že jí papež adresoval tento dopis v něm, chválí Janu z Pernštejna, v němž vyzdvihuje její zásluhy za katolickou církev, to nebyla náhoda. Jana z Pernštejna skutečně ve 20. letech 17. století měla velmi významný vliv na dění na madridském španělském královském dvoře. Byli si toho vědomi samozřejmě i další příbuzní a obraceli se na Janu vždycky ve chvíli, kdy potřebovali něco u toho španělského královského dvora dosáhnout. Jedním z těch příbuzných byl i manžel Polixeny z Pernštejna, Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, který v tuto dobu usiloval o nejvýznamnější habsburské vyznamenání, o takzvaný řád Zlatého Rouna. Ten řád Zlatého Rouna v roce 1621 skutečně získal a získal je mimo jiné proto, protože se za něj švagrová Jana vévodkyně z Villahermosy přimlouvala u tehdejšího španělského krále Filipa III.

0: Jaké úkoly měly naše palestinské ženy? Kolik se nám měla mnoho sester?
1: Dvě z nich skončily svou životní pouť v Itálii. To byla Františka a Bibiana. Františka si vzala jednoho významného šlechtice z oblasti Neapolska. Tím byl Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona, kníže z Caserty. Zajímavé stopy zanechali panštejni také v oblasti ležící jižně od jezera Lago di Garda, konkrétně v Castiglione delle Stiviere, kde působila. Další z dcer Marie Manrique de Lara, Vratislava z Pernštejna, tou dcerou byla Bibiana. Bibiana si vzala za manžela Francesca Gonzagu di Castiglione. Tady je zajímavé, že to bylo opravdu manželství z lásky. Francesco Gonzaga poznal Bibianu během svého působení u dvora císaře Rudolfa II. Do té Bibiany se evidentně zamiloval, protože jí psal dokonce milostné verše. V mantovském vévodském paláci se dodnes uchovává portrét Bibiany z Pernštejna se svým manželem Francescem Gonzagou di Castiglione delle Stiviere. Navštěvovala často Mantovu, kde se bavila ve společnosti právě vévodského páru. A vévodskému páru také věnovala svůj portrét, který do dnešních dnů zdobí stěny tamního paláce. Mantova byla významným kulturním střediskem v této době. Mimo jiné zde nepůsobil také významný hudební skladatel Claudio Monteverdi a Bibiana se tak mohla v Mantově setkat i s hudbou tohoto významného hudebního skladatele.

0: Bibiana z Pernštejna následovala pak svého manžela na jeho diplomatických misích. Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere působil co by vyslanec císaře Rudolfa II. Nejprve v Římě a posléze na španělském královském dvoře v Madridu. Během toho svého působení u papežského dvora v Římě Francesco a Bibiana poznali některé představitelé slavné Accademia dei Lincei a tím byl slavný lékař a botanik Johannes Faber. Johannes Faber pak Bibianu dokonce léčil. Bibiana se pak z Říma vydala také do Madridu a tam dosáhla, můžeme říci, největšího kariérního úspěchu, neboť se přeměnila ve dvorní dámu španělské královny Markéty Habsburské. A přestože na tom španělském královském dvoře strávila pouhé 2 roky svého života, tak si srdce Markéty Habsburské získala natolik, že měla to privilegium, aby Markétu Habsburskou doprovázela v době, kdy Markéta opouštěla tento svět a Bibiana stála u jejího lože, kdy po porodu zeslábla a umírala.
1: A Bibiana v Madridu se setkávala se sestrou, setkávala se s Janou, Johankou?
0: Ano, nejenom se svojí starší sestrou Janou, ale také se svojí sestrou Luisou, kterou si pravděpodobně ani nepamatovala. Luisa opustila už v roce 1581 v době, kdy bylo pouhých 7 let pražský dvůr a spolu s tehdejší ovdovělou císařovnou Marií Habsburskou se vydala do Španělska. Ve Španělsku vstoupila do velmi prestižního kláštera Descalzas Reales, což bylo významné nejenom duchovní, ale také politické středisko španělského královského dvora, kam měli přístup opravdu pouze představitelky jenom těch nejvýznamnějších španělských a evropských šlechtických rodů. A zajímavé je to, že Luisa z Pernštejna se v tomto klášteře stala v roce 1626 abatiší, matkou představenou. Je to velmi důležité mimo jiné z toho hlediska mocensko-politického, protože Luisa z Pernštejna měla coby abatyše a češka významnější postavení v tom klášteře než právě představitelky Habsburské dynastie.

0: 7 dcer měla Marie Manrique de Lara.
1: Zatím jsme nehovořili o Alžbětě, která byla druhou nejstarší dcerou. Ona se provdala za významného říšského šlechtice Albrechta z Fürstenberga. Fürstenbergové, podobně jako Pernštejni, patřili k těm významným služebníkům Habsburků v římsko-německé říši.
0: Oni žili kde?
1: Žili v oblasti Bodamského jezera. Nicméně Alžběta z Pernštejna strávila většinu svého života v Praze u císařského dvora Rudolfa II. Z její životní poutí je mnohem zajímavější krátká epizoda, kterou strávila v Paříži, co by dvorní dáma francouzské královny Alžběty Habsburské. V té Paříži Alžběta z Pernštejna zažila Bartolomějskou noc v roce 1572 a na rozdíl od své patronky Habsburské se naučila perfektně francouzsky. Alžběta Habsburská píše Alžbětě z Pernštejna španělsky, aby se raději na ní obracela v tomto jazyce než ve francouzštině, protože ona natolik zdatná ve francouzštině není. A to byla francouzská královna. Nejméně známou z pernštejnských dam dcer Vratislava z Pernštejna je Hedvika Elvíra. Hedvika Elvíra je rovněž spojená se dvorem Alžběty Habsburské. Velkou část svého života pak strávila s Alžbětou Habsburskou ve střední Evropě. Alžběta Habsburská totiž v roce 1574 po smrti svého manžela Karla IX. Z Valois opustila Paříž, vrátila se do Prahy a mezi tím si budovala také klášter Klarisek ve Vídni. V tom klášteře Klarisek ve Vídni dožila jak Alžběta Habsburská, tak právě Hedvika Elvíra z Pernštejna.

Pražský palác drželi Pernštejni už od dob Jaroslava z Pernštejna. V tuto dobu vlastnili palác v areálu Pražského hradu vedle Pernštejnů pouze Rožumberkové, tedy konce 16. počátku 17. století. Po Jaroslavově smrti přešel Pražský palác do držení Vratislava z Pernštejna a jeho manželky Marie Manrique de Lara. A právě Vratislav a Marie Manrique de Lara z tohoto místa utvořili významné mocenské středisko Prahy, Pražského dvora. Rudolf II. Zůstával po celý život svobodný a proto císařský dvůr neměl fraucimor. A právě Pernštejnský palác na Pražském hradě plnil jakousi roli fraucimoru císařského dvora. Za Marie Manrique de Lara, tehdy už vdovou po Vratislavovi z Pernštejna, docházeli do toho paláce významní diplomaté z Itálie i ze Španělska. Palác stojí přímo na Pražském hradě, v současné době ji známe pod názvem Lobkovický palác, a to proto, protože po smrti Polixeny z Pernštejna přešel tento dům do držení Lobkovického rodu. Právě díky sňatku Polixeny a Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic. Všichni současní Lobkovicové jsou potomky Polixeny z Pernštejna, protože ostatní rodové větve rodu v minulosti vymřely a ty větve současné se všechny odvíjí právě od větve rounických Lobkoviců.

Můj synu, Bůh tě ochraňuj od všeho zlého a dopřeji vám veškeré potěšení, které dopřát může. Děkuji vám za všechny vaše listy. Sama jsem na ně nemohla odpovědět, neboť jsem dostala infekci do prstu a vypadá to, že mi jej budou muset uříznout. Už ani neudržím pero. Novinky téměř žádné nemám. Snad jen to, že se tu všichni chovají jako psy a kočky. Nevěřil byste, jak Viléma Slava tu pomlouvají za to, že přijal své jmenování do funkce výkonného komisaře státní rady. Prohlašují, že jej v době vlády Rudolfa II. Pro jeho proradnost vyhodili z úřadu komorníka a sebrali mu komornický klíč. Za času Matyáše jej vyhodili z okna České dvorské kanceláře a nyní, že jej konečně zprovodí ze světa. Říkají, že se ho zmocní a zabijí jej. Neboť je to nebezpečný ničema. Prý vám sdělil, že mě kníže z Egnberka velmi chválil. Ať táhnou k čertu s těmito pochvalami. Ten, kdo mi nejvíc prokazuje takové milosti, mě buď chce napálit, anebo podvést.

jsme začínali to povídání o tom, že o ženách první poloviny 16. století toho víme poměrně málo a že žili ve stínu svých slavnějších mužů, jako byl Wilhelm z Pernštejna, jako byl Jan z Pernštejna. Pro ženy druhé poloviny 16. století, pro ty ženy z poslední generace pernštejnského rodu, už to neplatilo. A díky svědectví písemností můžeme říci, že to byly právě ženy, které v druhé polovině 16. století a na počátku století 17. udržovaly prestiž pernštejnského rodu. Byly to právě ženy, kdo se zasloužil o to, že Pernštejni se stali jedním z nejvýznamnějších rodů Evropy a byly to právě ženy, které se zasloužily o to, že ta sláva a moc Pernštejnů ani v této době nikterak neupadala.

0: Pořad Země Pernštejnu připravila v roce 2021 Jana Davidová-Kracíková. Hovořili historici František Šebek, Petr Vorel, Pavel Marek. Ukázky interpretovali Petr Dohnal, Martina Sikorová, Alexander Postler, Petra Janečková, Karolína Šafránková a Dagmar Novotná.
1: Víkendová příloha.
0: V našem vysílání pokračujeme reportážním dokumentem o slavném filmu režiséra Carola Reeda Třetí muž. Snímek z roku 1949 byl natočen podle scénáře Grahama Greena, který děj příběhu umístil do Vídně a jejího podzemí. Autoři pořadu Eva Nachmilnerová a Jiří Kamen natáčeli ve Vídni na místech, kde se odehrály klíčové scény filmu, včetně vídeňské kanalizace, kudy je provázel Mark Strahl. Navštívili také muzeum Třetího muže s jeho majitelem Bernardem Strahlschwantnerem a Wernerem Chudíkem, vnukem Antona Karase, jehož hudba film proslavila a pořad doprovází. Film Třetí muž se stal vídeňským fenoménem. Bizarní atmosféra poválečné Vídně se světem tajemných ruin domů, mlhy, hřbitovů, kde se dočkáme i přízraků. O tvůrcích filmu hovoří filmový historik Věroslav Hába. Ukázky z pamětí Grahama Greena čte Jiří Hromada.
2: Pustím vám teď 2 minuty z filmu na originálním dobovém projektoru. Tento přístroj pochází ještě z předválečné doby, přesně z roku 1936 z Německa. Ve Vídni ale po válce nebyly v kinech žádné nové promítačky, nebyly peníze. Takže tohle je typický projektor, který okolo roku 1950, tedy v době premiéry filmu, byl ve Vídni běžně v kinech. Podívejte se na tu nekonečnou smyčku, na ty metry filmu, které jsou potřeba pro pouhé 2 minuty promítání. Jste připraveni?
3: Okay, sind Sie startklar? Gut.

0: V žádném jiném velkoměstě nemají jeho obyvatelé tak silný emocionální vztah ke své kanalizaci jako ve Vídni. Bernard Roth, Cesta do vnitřku Vídně, Frankfurt 1991.
1: Nečekaný paprsek světla zasvítí do výklenku a tam se objeví živý Herrlein. Během poměrně krátké scény, kdy tmou rámovaný prudce osvícený obličejem Orsona Wellese, je úžasný moment, protože v tom krátkém okamžiku se odehraje spoustu věcí, které dodávají mnoha předcházejícím scénám smysl. V očích, ve tváři Orsona Wellese je nejprve nemilé překvapení, posléze určité pobavení, pak naléhání na svého přítele, aby se snažil pochopit situaci, jak to, že žije.
2: Filmový scénář Třetí muž jsem nepsal ke čtení, ale pouze ke koukání. Příběh začínal jako mnoho milostných románků u večerního stolu a pokračoval problémy na mnoha místech – ve Vídni, Benátkách, Ravelu, Londýně, Santa Monice. Předpokládám, že většina autorů nosí v hlavě nebo v sešitech první nápad na příběhy, které pak nikdy nevzniknou. Někdy se na ně člověk třeba po mnoha letech podívá a když jsou již mrtvé, pomyslí si s lítostí, že kdysi mohly být slušné. A tak se stalo, že jsem si jednou dávno na přehyb obálky napsal úvodní odstavec. Dal jsem Harrymu poslední s Bohem před týdnem, kdy jeho rakev spustili do zmrzlé únorové země, a tak jsem nevěřil svým očím, když jsem ho spatřil, jak se prochází po Strandu s hloučkem cizinců, aniž dal najevo, že mě zná. Stejně jako můj hrdina jsem ani já neměl sebemenší ponětí, jak to vysvětlit. A tak, když mě Alexander Korda u večeře požádal, abych napsal film pro Carola Reeda, nemohl jsem mu nabídnout víc než tento odstavec, přestože Korda chtěl ve skutečnosti film o Vídni okupované čtyřmi velmocemi. V roce 1948 byla Vídeň ještě stále rozdělena na americkou, ruskou, francouzskou a britskou zónu, zatímco vnitřní město spravovala každá velmoc jeden měsíc a ve dne v noci je hlídali čtyřčlenné skupinky vojáků ze všech čtyř zemí. Právě tuto složitou situaci chtěl Korda sfilmovat, ale zároveň byl ochoten nechat mě sledovat Harryho. A tak jsem se vydal do Vídně.
3: Graham Greene, Úniky.
1: Třetí muž mistrně spojuje populární zábavu postavenou na žánru kriminálního thrilleru.
4: Říká historik filmu Věroslav Hába.
1: Je dokonale řemeslně zpracován a tím pádem přivádí myšlenkový obsah svého příběhu v závažnou uměleckou výpověď, nebo například okolnosti jeho vzniku a atmosféru, kterou postihuje, atmosféru doby, mu dodává jistý punc neopakovatelnosti a pokud jde o britskou kinematografii, tam evidentně patří k těm nejvýznamnějším nejen ve své době, ale i v celé filmové historii této země. Je to film, který má jedinečnou vzácnou schopnost být magickým až uhrančivým filmovým zážitkem.

0: Gut, dann möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen.
1: Všechny vás jménem MA30 vítám na prohlídce. Předtím, než sestoupíme dolů do kanálu, vám popíšu, kde jsme a co nás čeká. Naproti vidíte Karlskirche a za ním Naschmarkt.
0: Hier drüben sehen Sie die Karlskirche und hinter Ihnen befindet sich der Naschmarkt.
2: Naším průvodcem ve vídeňských kanálech, kde se natáčely klíčové scény třetího muže, byl Mark Strahl.
0: Wir gehen jetzt nur runter hier 6 Meter unter die Erde.
1: Nyní se jdeme do levého sběrného kanálu, který je 6 metrů pod zemí, a potom půjdeme do přepadové komory, kde se natáčela většina scén z filmu Třetí muž.
3: Když se mnou jel Carol Reed do Vídně, aby si prohlédl místa, která jsem popsal ve filmové povídce, zarazilo mě, že Vídeň se od zimy do jara zcela změnila. Ukázalo se, že je obtížné mou předlohu najít. Harryho falešný pohřeb byl pouze zlomek děje, jehož jsem se musel držet. Dny plynuly příliš rychle a my jsme nacházeli jen útržky fotogenického pozadí. Omšelý orientální noční klub, důstojnický bar u Sachra, těsné šatny, jež tvořily jakousi vnitřní vesnici ve starém divadle Josefstadtu, tam měla nakonec pracovat Anna, obrovský hřbitov, kde tehdy v únoru potřebovali elektrické zbíječky, aby se prokopali do země. A potom jsem se měl sejít s přítelkyní v Itálii, kde jsem chtěl příběh napsat. Jenže jaký? Zbývaly 3 dny, a já jsem žádný neměl. A neměl jsem dokonce ani vypravěče, plukovníka Kelloweye, jehož si dnes v duchu vždycky spojuji s celovečerními filmy Trevora Howarda. Předposlední den jsem měl to štěstí, že jsem obědval s jedním mladým britským zpravodajským důstojníkem, budoucím vévodou ze St. Albans. Mé válečné spojení s britskou zpravodajskou službou CIC mi tehdy neslo užitečné dividendy. Vyprávěl mi, že když ve Vídni převzal velení, požádal rakouské úřady o seznam příslušníků vídeňské policie. Část seznamu byla označena jako podzemní policie. Tyhle muže propusťte, nařídil, doby se změnily. Avšak o měsíc později našel podzemní policii na seznamu znovu. Rozlobeně rozkaz zopakoval a na vysvětlenou se dozvěděl, že podzemní policie není policie tajná, ale policie, která doopravdy pracuje v podzemí v rozsáhlé kanalizační soustavě. Kanalizace nebyla rozdělená na spojenecké zóny, město bylo poseto vstupy zamaskovanými válcovými reklamními stojany a Rusové je z nevysvětlitelného důvodu odmítali nechat uzamknout. Agenti tak mohli bez kontroly přecházet z jedné zóny do druhé. Po obědě jsme si vzali těžké vysoké boty a pláštěnky a vydali se na procházku pod městem. Hlavní odpadní stoka byla jako veliká řeka s přílivem a odlivem a nasládlým pachem. Při obědě mi důstojník také vyprávěl, jak se šmelí s penicilinem, a zde u odpadních stok získal celý příběh podobu. Svůj film jsem měl.
4: Graham Greene, Úniky.
0: Sind ihr auf den Wiener Kanal gekommen? Der britische Besatzungsoffizier.
1: Jeden britský oficír, který ve Vídni po válce působil, zaslechl něco o takzvané kanálbrigáde. Domníval se, že taková brigáda by mohla být nějaká vojenská organizace. Rozhodl se proto prověřit, jestli nejsou v podzemí nějaké záškodnické složky. Sestoupil s několika vojáky do kanálu, kde našel pouze pracovníky, kteří čistili a opravovali po válce zničenou kanalizaci. Oficír pak tento příběh vyprávěl v Anglii a Green jej pak použil jako zápletku do své
0: knihy.

0: So, also jetzt sind wir hier in der Kanalisation.
1: Teď už jsme v kanalizaci.
0: Das Kanalnetz in Wien gibt's eigentlich schon seit 2000 Jahren, das heißt.
1: Kanalizace ve Vídni existovala už před 2000 lety. V době, kdy byli na území Vídně, zde Římané vybudovali plně funkční kanalizační systém. Poté, co se z tohoto území museli stáhnout, kanalizace přestala být funkční a další skoro 2000 let Vídaňané vylévali splašky na ulici, tak, jak to tehdy bylo v evropských městech běžné. Část kanalizace, ve které se nyní nacházíme, byla postavena v roce 1838. Císař se tehdy rozhodl, že z Vídně vybuduje metropoli pro 4 miliony obyvatel a chtěl vytvořit i těmto plánům odpovídající kanalizaci.
2: K jeho žánrovému vymezení je dáno nejen stylistickým určením filmu noir, ale hlavně pojmy, které souvisí se jménem jeho scénáristy Grahama Greena, a sice pojmem krvavého melodramatu a z něj odvozeného hrdiny, řekněme spíše antihrdiny, takzvaného zabijáka s andělskou tváří. Nejedná se o ryze autorský počin, nýbrž velmi kolektivní dílo, a tady je třeba připomenout hned několik jmen. Na prvním místě zřejmě producenta Alexandra Kordu, dále pak režiséra Karola Reeda, scenáristu Grahama Greena, pochopitelně kamerama Roberta Kreskera a v neposlední řadě autora hudby a zároveň hudebníka samotného, který hudbu nahrával pro film, Antona Karase. Tak v případě třetího muže mimořádnou roli, a to lehonce v uvozovkách míněno, sehrál Orson Welles a jeho protějšek Joseph Cotten, kteří jsou hlavními představiteli. A bez jejich fyziognomie si dnes prakticky už nikdo tento film nedokáže představit. Ale nicméně velmi dobře jim sekundovali i představitelé vedlejších rolí. Také si bez nich již nedokážeme tento film představit. Mám třeba na mysli italskou herečku Alidu Valli nebo anglického herce Trevora Howarda.

0: So, hier sind wir jetzt in der sogenannten Überfallkammer.
1: Tady jsme v takzvané přepadové komoře. Nejmenuje se tak proto, že by tady lidé byli přepadáváni, ale je tady takový jez, přepad. Takzvaný přepadový kanál má v případě velké vody odvádět to, co nepobere hlavní kanál, aby nepřetekl a voda nevyplavila sklepy. Byl vybudován teprve nedávno, je 8 metrů vysoký a 3 kilometry dlouhý. Vede v hloubce 20 metrů pod námi. Dříve, když po velkých deštích hlavní kanál nemohl přívaly vod pobrat, prostě všechno odtékalo do řeky. Přepadová komora je vidět ve filmu Třetí muž docela často. Je to totiž jedna z největších prostor, takže tady natáčeli téměř všechno. Běhali pořád dokola a ve filmu to pak vypadá, jako by se pohybovali v celém podzemním systému.
0: Nur hier drin und eben auf der anderen Seite noch im Wienfluss. So, und hier sieht man jetzt eben.
1: Tady jsou vidět ty otvory, kterými původně voda odtékala do řeky. Nyní vedou do přepadového kanálu a jsou zakryty ocelovými deskami. Tudy také ve filmu uprchl do řeky Orson Welles. Dnes už by mu nezbývalo nic jiného, než skočit do toho přepadového kanálu 20 metrů pod námi. A to člověk udělá jen jednou.
0: Das macht er nur einmal. Damals hat man ja eigentlich nicht wirklich draußen gedreht.
1: Většina filmů se tehdy točila ve studiu. Třetí muž byl jeden z prvních filmů, které se točily v reálu.
0: Der Aufnahmen in einem echten Drehort hatten. Also der Film an sich, es geht ja um Penicillinschmuggel in der Wiener Kanalisation nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Zápletku filmu tvoří černý obchod s penicilínem ve vídeňské kanalizaci po druhé světové válce. Oboje se skutečně dělo, i když to spojení je už invence autora předlohy. V prvním vídeňském okrese měla každá budova tolik sklepních podlaží jako vrchních pater. Jednotlivé sklepy byly mezi sebou vzájemně propojeny tunely. Byl to systém ještě z doby obléhání Vídně Turky. Kdo se v tomto podzemním komplexu vyznal, mohl se nepozorovaně přesouvat mezi zónami.
2: Vídeňská kanalizace dala filmu dvě nejvýznamnější nebo jeden z nejvýznamnějších scén vůbec, nehledě k tomu, že tak naprosto trefně naplňuje pojem, který se váže k tvorbě Grahama Greena, k jeho divertimentům, kriminálním románům, thrillerům, a to sice ten pojem Greenland. To je prostředí, do kterého on své romány nebo příběhy zasahuje. Je to prostředí velice omšelé, hrubé, drsné, jaksi plné smutku a beznaděje. Samozřejmě velmi ovlivňující postavy, které se v něm pohybují. A když si představíme podzemí, ve kterém se valí voda, ve kterém je špína, ve kterém je zápach, které je kluské, které je hladké. Nedokážeme si představit lepší prostředí, které souvisí s filmem Noir a s prostředím takzvaného Greenlandu.

0: Jetzt fehlt noch der Hauptdarsteller. Damals Orson Welles war weltberühmt.
1: Ještě jsme nezmínili hlavního představitele. Byl jim v té době už světově proslulý herec Orson Welles. Měl to být hlavní tahák filmu. Kdo jste ovšem třetího muže viděli, víte, že tento herec se tam sotva objeví. Dohromady se jedná asi o 10-12 minut.
2: Jedním z producentů byl Američan David O. Selznick, se kterým Korda často spolupracoval, a vzhledem k tomu, že investoval Selznick do tohoto filmu určitou částku peněz, i když on sám ve skutečnosti v tomto období jaksi se produkci jako takové vyhýbal. Nicméně tedy investoval určitou částku a byla mu zaručena distribuční práva pro Ameriku tím pádem. Ale tím pádem také měl určité právo jaksi zasahovat do konečné podoby filmu. A Selznick navrhoval obsadit hlavní postavu Harryho Lima hercem americkým Robertem Mitchumem, který byl v té době jaksi na vzestupu, byl poměrně populární, a to dokonce i díky svým nefilmovým činům, protože právě v té době se dostal do potyčky se zákonem, neboť policie o něj objevila marihuanu. A tím pádem měl ohromnou publicitu. Na druhé straně Reedem a Kordou navrhovaný Orson Welles mu příliš nevyhovoval, neboť Welles měl díky Občanu Kinovi v Hollywoodu špatnou pověst a nikdo ho nechápal jako člověka, jako tvůrce, jako herce, který by dával komerční záruky. Takže první náhoda, která ovlivnila, neboť Welles se stal dokonalým představitelem Harryho Lima, jak jsme říkali, bez jeho tváře už si nedokážeme tento film představit. V každém případě ve správném okamžiku policie zatkla Roberta Mitchema, čímž nemohl nastoupit filmování, nemohl přijet do Evropy, kde se film natáčel, a tím pádem chtě nechtě do hlavní role byl obsazen Orson Welles, který sice na druhé straně dělal tak trochu problémy, protože v té době natáčel svého Otela, byl nezvěstný. Kordového museli schánět, nahánět doslova, a když ho konečně dostali do Anglie, aby s ním udělali dohodu, aby se na všem dohodli, tak jim spadl veliký kámen ze srdce.
3: O náhodách spojených s natáčením třetího muže vyprávěl Věroslav Hába. Náhody hodně ovlivnily konečnou podobu filmu. S náhodně získaným Orsonem Wellesem měli filmaři problémy. Ve vídeňském kanálu o nich vypráví Mark Strahl.
1: Důvod je jednoduchý. Když se po příjezdu do Vídně, přijel samozřejmě pozdě jako správná superstar, dozvěděl, že má lézt do kanálu, řekl, že nic takového dělat nebude. Kromě zápachu a špíny měl obavy z myší a nemocí, které by mohl pobytem v kanále chytit. Natáčecí tým se snažil situaci vyřešit a z Paříže objednal litry parfému Chanel číslo 5, kterým kanál vystříkal. Je sporné, jestli byl pak pobyt v kanále příjemnější.
4: Autor knihy Podzemní Vídeň Bernd Anwander tvrdí, že díky této akci se stal vzduch v kanále ještě nesnesitelnějším. A navíc se tam pak z důvodu parfémových par nedalo 2 dny točit. Orson Welles pořád odmítal do kanálu vstoupit, takže nezbývalo nic jiného, než najít pro něj dvojníka.
1: To ovšem nebylo vůbec jednoduché, protože představitel Harry Lima nebyl žádný třasořitka a statných mužů v poválečné Vídni mnoho nebylo. Vhodného adepta nakonec našli ve Waldviertlu. Byl to bratr řezníka. Na záběrech, kde je hlavní postava zezadu, je právě tento dabér. Právě za tyto scény pak získal film amerického Oscara. Na svou dobu působil třetí muž dost přelomově. Za prvé se tehdy většina filmů ještě točila ve studiu a také záběry postav zezadu byly v době, kdy převládaly záběry frontální, něco nového.
0: Man hat viel eben nachts gedreht Die Anwohner waren natürlich nicht sehr begeistert davon und haben sich beschwert.
1: Hodně se točilo v noci. Obyvatelé Vídně samozřejmě nebyli nadšeni. Stěžovali si. Nepomohlo ani hvězdné obsazení. Až si někdo vzpomněl, že malou roličku má ve filmu i v té době velmi populární rakouský herec Paul Herbiger. Když se to Vídeňané dozvěděli, začali při natáčení všemožně pomáhat.

bankovní prázdniny mají velký smysl pro reálie tehdejšího života v Anglii, mají ten sklon k tomu civilismu britskému, typickému. Posléze třeba natočil některé věci v době druhé světové války, které propagovaly potřebu postavit se nepříteli, postavit se nacistickému Německu. Takže pokud jde o Karla Reeda, rozhodně to byl významný režisér, který měl i své téma vyděděnce, vyhoštěnce ze společnosti, který se musí nějakým způsobem tomu postavit.

0: Und die Filmmusik selber, die war natürlich auch nicht.
1: Původní koncepce producenta byla, že hudbu k filmu nahraje londýnský filharmonický orchestr. Tak už to bylo také domluveno.
0: Alles vorbereitet, dass die eben diesen Score, diesen Soundtrack einspielen.

0: war dann so, als man fertig war mit den Dreharbeiten hier in Wien, ist man in den Heurigen gegangen und hat gefeiert. Und da kam eben dieser Anton Karas.
1: Po skončení natáčení se tým vydal do Heurige, kde došlo k setkání s Antonem Karasem. To byl tehdy takový pouliční muzikant. Chodil se svou citerou od lokálu k lokálu a vydělával si tak peníze. Režisér Reed byl jeho hrou nadšený a chtěl toho muže s alpskou kytarou, jak říkal jeho citeře, i hned zaangažovat.
0: Und ja, so kam es dann, dass Anton Karas diesen Soundtrack eingespielt hat.

0: Wollte am Anfang natürlich nicht, weil er konnte kein Englisch, war noch nie aus Wien draußen.
1: Karas ze začátku moc nadšený nebyl. Neuměl anglicky a nikdy předtím nebyl mimo Vídeň, ale každopádně hudbu natočil. Po ohromném úspěchu, který následoval, se stal proslulým. Měl audienci u papeže, hrál také britské královně. A na začátku toho všeho byla taková náhoda.

Po točitých schodech ze železa jsme vystoupili z kanálu a v nedalekém Café Muzeum jsme se sešli s Wernerem Chudíkem, vnukem skladatele a hudebníka Antona Karase.

0: mein Großvater.
1: Also er ist 85 gestorben und ich habe ihn auch noch erlebt, wie er gespielt hat.
2: Anton Karas byl můj dědeček. 18 let jsem vyrůstal ve stejném domě. Ještě si na něj pamatuji. Zemřel v roce 1985, takže jsem ho ještě zažil, jak hrál. Až do konce svého života cvičil na citeru. Citera byla jeho velká láska, jeho duše.
1: Also mein Großvater ist aufgewachsen im 20. Bezirk in Wien, in Brigittenau, und hat so mit 13, 14 Jahre Instrumente entdeckt.
2: Dědeček se narodil a vyrůstal ve vídeňském 20. okrese. Když mu bylo 12, 13 let, tak objevil citeru, která ho tak fascinovala, že se na něj začal učit hrát. Chodil do hudební školy, studoval potom i harmonii na hudební akademii. Chtěl hru na citeru dokonale zvládnout. Když mu bylo 17, začal hrát ve vinných lokálech, hojrige. Vyučil se sice zámečníkem, ale vedle toho hrál pořád na citeru. A to se postupně stalo hlavním zdrojem jeho obživy. Chodil od hojrige k hojrige a tím si vydělával peníze.
1: Dann ist er von hojrigen zu hojrigen marschiert und hat damit sein Geld verdient.

0: Ich habe jetzt zu Hause auch noch die originalhörigen Zitter.
1: Mám doma ještě dědovu originální citeru. Ta, která je vystavena v Muzeu třetího muže, je ta, na kterou skládal filmovou hudbu, ale já mám tu původní, s kterou hrál po těch Heurigen.
0: Diese Zither ist aus dem Jahre 1850 und ich habe die vor zwei Jahren renovieren lassen in Deutschland und ist jetzt auch voll bespielbar.
1: K setkání Karase s režisérem Reedem existují různé legendy. Každý má vlastní verzi. Bylo to pravděpodobně tak, že po natáčení v Zieferingu zašel filmový štáb do Heurige a objednali si Karase, aby jim k tomu hrál.
0: Und hat ihm dann einige Tage später eingeladen ins Hotel Astoria.
1: Režiséra to velmi zaujalo. Nevěděl ani, co to je za nástroj. O pár dní později pozval Karase do hotelu Astoria k přehrávce. Karas jim tam několik hodin hrál.
0: Dieses zerbrochene Nachkriegs-Wien auf dieser Zither wiederzuspiegeln. Das war eigentlich die Intention.
1: Carol Reed měl pocit, že se tato hudba přesně hodí k náladě jeho filmu, že citera přesně vykresluje atmosféru poválečné rozbombardované Vídně. Prosadil si tuto svoji představu u producenta, který už měl domluvený filharmonický orchestr, a z Londýna Karasovi zavolal, ať přijede na natáčení hudby. Takhle to tedy začalo.
0: Also das war der Beginn.

0: Dann hat er schon die Anfangsthemen vom Harry Lime-Thema hat er schon komponiert gehabt.
1: To známé úvodní téma už měl Karas zkomponované, než jel do Londýna. Ne tedy tak rozvedené, jak zní potom ve filmu, ale základní motiv, který se Reedovi tak líbil, ten měl už hotový. Bylo to pro něj dost obtížné. Byl totiž zvyklý písně interpretovat, ale komponovat, napsat melodii k určité filmové scéně, to je něco docela jiného, než jenom hrát vídeňské písničky. Po úspěchu filmu se dostal do světa. Jezdil po Evropě, 2-3 roky byl v Americe. Pod vlivem jeho hudby se začali lidé učit hrát na citeru. Zakládali citerové kluby. Karas se zasloužil o popularizaci citery. Díky němu se tento nástroj dostal do širšího povědomí. Když se vrátil zpět do Vídně, otevřel si vlastní hojrige, která se jmenovala U třetího muže. Dostal také několik dalších nabídek na kompozici filmové hudby, ale jak sám říkal, nic lepšího už udělat nedokážu a nic horšího udělat nechci. Velmi dobře si uvědomoval, že citera se skvěle hodila k tomu jednomu určitému filmu, ale jinde by nefungovala.
2: Existuje o Antonu Karasovi monografie? Zeptali jsme se ve vídeňském kafé muzeum jeho vnuka Wernera Chudíka.
0: Noch nicht. Ich plane mal vielleicht ein Buch zu schreiben.
1: Žádná kniha o Karasovi ještě není, ale plánuji nějakou napsat. Existuje pouze taková monografie ve filmové formě, dokument Erika Bakera. To je dokumentarista žijící ve Vídni. Byly tam použity fotky z mého soukromého archivu a dosud nezveřejněné nahrávky.
2: Na otázku, zda se dají vystopovat Karasovi české kořeny, skladatelův vnuk odpověděl.
1: Podle toho, co vím, pochází rodina Karasů z Maďarska, i když on sám už se narodil ve Vídni. Dědeček zůstal i po úspěchu filmu pořád stejný. Nechoval se jako nějaká superstar. Byl to rodinný typ. Celý život ho provázela láska k citeře. To bylo pro něj určující. A tak jsem ho také zažil.
2: Historik filmu Věroslav Hába naváže na vyprávění Wernera Chudíka o skladateli Antonu Karasovi.
3: Celé to prostředí těch kaváren právě bylo naprosto jeho vlastním živlem. Nicméně, když se po té vší slávě, on odjel s Reedem do Anglie, nějakou dobu tam s ním žil, dokonce odešel s jejich služebnou tajně, myslím, že si ji dokonce vzal a tak, to jsou takové malé podrobnosti. Nicméně vrátil se do Vídně a Vídeň ho nakonec z jakési žárlivosti úplně zavrhla a vyštípala, takže Vídeň musel opustit a stále se živil svojí hudbou, stále tou typickou hudbou na citeru, nicméně musel se pohybovat třeba v Kitzbühelu nebo v jiných takových střediscích, kde se setkávala, kam přijížděla mezinárodní smetánka vysoké společnosti a tam byl oblíbený.

0: Hier ist das Dritte Mann Museum. Ein seltsamer Film, ein seltsames Museum.
1: Vítám vás v Muzeu třetího muže. Výjimečný film, výjimečné muzeum.
2: V muzeu filmu Třetí muž nás provázel jeho zakladatel Gerhard Strask-Schwantner.
1: Projdeme si první místnost, potom se podíváme na projekci filmu a třetí část je věnována historickému pozadí vzniku filmu. První místnost je tedy takové uvedení pro ty, kteří o filmu tolik nevědí.
0: Ich sammle ja schon seit sehr, sehr langer Zeit Originale zum Film, aber das Museum selbst haben wir erst vor drei Jahren eröffnet.
1: Und seitdem Originály související s filmem sbírám už dlouho. Muzeum samotné jsme otevřeli před třemi lety. Založili jsme ho společně s mou ženou. Je to taková soukromá sbírka, která se pořád rozrůstá. Jedním z nejdůležitějších exponátů je citera Antona Karase, autora hudby k filmu. Máme tu vystavené nástroj, který užíval při kompozici filmové hudby v Londýně a na který je také nahrál. Takže hudbu, kterou ve filmu slyšíme, hrál Karas na tuhle citeru.
0: To je wohl das Herzstück des Museums, das wichtigste Stück.

0: Existuje spousta cover verzí. Ústřední hudební téma z Třetího muže později nahráli různí interpreti. Jednou z těch nejznámějších verzí je ta od Beatles. Máme tady takový terminál, kde je 420 různých zpracování toho tématu. Všechny si je tady můžete poslechnout. Většina těch cover verzí je dost hrozná, ale pár se jich skutečně podařilo.
1: Die meisten Versionen sind schrecklich, aber ein paar sind ganz gut geworden. Hier haben Sie unzählige Ausgaben des Buches Der dritte Mann. Hier war ja das so, dass das
0: Máme tady různá vydání knihy Třetí muž. Kniha vyšla až po premiéře filmu. Graham Greene nebyl scénárista, jako filmovou předlohu napsal román. Prodal pouze práva ke scénáři. Autorská práva na knihu mu zůstala. Román, který po roce 1950 vydal, vyšel v mnoha jazycích. Bohužel ne v češtině. Ten film byl v zemích bývalého Varšavského paktu zakázán. Je to vlastně politický film. Není sice přímo protiruský, ale taky to pro Sovětský svaz nebyla žádná propaganda. Byl zakázaný i v Číně.
1: Deswegen war man das nicht erlaubt. Auch in China verboten gewesen. Das ist dann der Kinoteil mehr oder minder. Da haben wir die ganzen Kinoplakate.
0: V této části vystavujeme filmové plakáty k premiérám filmu a různé suvenýry. Všechno je to z 50. let, kdy se úspěšný film stal dobrým obchodním artiklem. Máme tu třeba hrací hodiny. A tady je pivní džbán s motivem Třetího muže. A přitom ve filmu pivo vůbec nikdo nepil.
1: Das ist zum Beispiel ein Krug. Hat ja kein Mensch Bier getrunken im Film. Passt gar nicht. Oder andere, das ist zum Beispiel ein Kölner Souvenir, das war ein mit Feuerzeug.
2: Úplně nejslavnější scéna z Třetího muže samozřejmě souvisí tedy s tím zlosinem Harry Limem. A ta je i kameramansky nesmírně zajímavá, protože zčista jasná odhalí obličej toho neustále očekávaného záporného hrdiny, o kterém se prakticky polovinu filmu hovoří, ale neznáme ho. Představme si noční scénu, kdy náš hlavní hrdina, řekněme vypravěč příběhu, se za každou cenu snaží vypátrat přítele Harry Lima, který ho do Vídně pozve, ale je mrtev a najednou se projeví, že není mrtev a začíná být podezřelé, za jakých okolností se jeho předstíraná smrt odehrála, tak když hrdina vyběhne do noční ulice a snaží se najít cestu zpět do svého hotelu, tak čistá, jasná, nečekaný paprsek světla zasvítí do výklenku a tam se objeví živý Harry Lime, tak to tak jakoby zpětně se vrací k té původní větě nebo těm několika větám, které si napsal jako poznámku Graham Greene. A během poměrně krátké scény, kdy tmou rámovaný prudce osvícený obličejem Orsona Wellese je úžasný moment, protože v tom krátkém okamžiku se odehraje spoustu věcí, které dodávají mnoha předcházejícím scénám smysl a charakterizují právě toho očekávaného zločince. V očích, ve tváři Orsona Wellese je nejprve nemilé překvapení, posléze určité pobavení, pak naléhání na svého přítele, aby se snažil pochopit situaci, jak to, že žije. Prostě to je takový vzácný okamžik, který velmi odvisí od dokonalého mistrovského hereckého projevu a zde Orson Welles odvedl jednu ze svých nejlepších rolí a velmi dobře věděl už od samého začátku, protože ta jeho role je v zásadě vedlejší role, téměř se dá říci mini role, ale že je tak významná, protože je tak velmi dobře zakomponovaná do celého příběhu a tak dlouho vzbuzuje napětí, že opravdu s ní vytvořil mistrovský kus. Další taková scéna zajímavá také souvisí s Orsonem Wellesem v roli záporného hrdiny a sice když v tom podzemí prchá, je pronásledován, je prakticky obklíčen policisty, dostává se do pasti a dostane se na křižovatku mnoha vedlejších chodeb. A ze všech těch chodeb se ozývají zvuky, hlasy policistů. Vytváří se jakási iluze, že tedy ve všech těch chodbách, kterých je tam řekněme nějakých třeba 10, a on neví, ze které skutečně policisté výjdou, váhá, jakým směrem se pustit. A celá ta ozvěna nebo celé to znění v té podzemní prostoře zase vtahuje diváka hluboce do děje a dává mu možnost se ztotožnit se stavem toho hrdiny. A pokud jde o ty takové zajímavé scény, tak myslím, že v této souvislosti můžeme jmenovat závěrečnou poslední scénu, která vznikla na základě improvizace, že režisér Reed byl vstřícný vůči improvizaci a tato scéna byla původně i samotným Grahamem Greenem, jakkoliv on byl velký odpůrce happy endu a takového toho hollywoodského pozlátka, tak přesto byla komponovaná jako happy end. Nicméně Reed v duchu vyznění celého toho filmu se rozhodl, že nebude usilovat o happy end. A Joseph Cotten, který v této scéně figuruje a kolem nějž má projít přítelkyně Harry Lima, a v původním záměru bylo, že se setkají, že mlčky si vloží ruku do ruky nebo že se uchopí pod paží a půjdou dál, čímž bude naznačeno, že tedy jejich osudy se spojily, byť si příliš v celém filmu nerozumějí, tak režisér Reed nechal Alidu Valley jít a jít a jít a nebohý Cotten byl trochu zmaten, protože očekával tedy, že se k sobě přiblíží, nicméně ona jde a jde a to je v zásadě konec filmu.

0: Vracíme se do muzea Třetího muže, kde nás provází jeho majitel Gerhard Strauss-Schwantner.
1: Muzikant a hráč na citeru Anton Karas vydělal na hudbě k filmu spoustu peněz a stal se z něj velmi známý muž. Otevřel si pak v 50. letech svůj vlastní vinný lokál Zum Dritten Mann u Třetího muže ve velmi elegantní a drahé vídeňské čtvrti. Po 12 letech ho prodal. Už ho to netěšilo. Za tím lokálem měl takovou dřevěnou boudu, zahradní domek, kde vyvěsil různé artefakty z filmu. To jsme všechno koupili. Všechny předměty, které tam měl jako dekoraci, máme tady. Tato část expozice dokumentuje poválečnou dobu ve Vídni. Problém Vídně je v tom, že se tady o druhé světové válce nerado mluví. To byl také důvod, proč film neměl ve Vídni úspěch. Mezinárodně byl sice velice úspěšný, to ano, ale tady vůbec ne. Natáčel se sice ve Vídni, ale ne pro nás, Vídeňany. A ani teď není ve Vídni nijak známý, ani zvlášť oblíbený. Po válce bylo město zničené. Hlad, chudoba, černý obchod. Všechno to je zobrazeno i ve filmu. K dobovým dokumentům a fotografiím tady uvádíme s tím související dialogy z filmu. Vídeň byla po válce až do roku 1955 obsazena vojsky Aliance a rozdělena do 4 mocenských zón Sovětského svazu, Spojených států, Anglie a Francie, které byly nadřazeny lokální vládě. To byl také velký problém. Naštěstí Američani chtěli tady tu část Evropy ubránit před SSSR. Šlo jim o vliv na hranicích s Československem a Jugoslávií. Byl to jejich mocenský zájem, což pro mě bylo velké štěstí. Vyrostl jsem díky tomu na západě.
2: Ich bin in einer westlichen Stadt aufgewachsen, nur wegen den Amerikanern.

0: Dieser Raum ist eine Dokumentation aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
1: Tato místnost dokumentuje Vídeň před druhou světovou válkou. Jeden dobrý přítel Grahama Greena, Kim Philby, byl to takový extrašpion. Pracoval pro britskou i ruskou výzvědnou službu. Nakonec se mu v poslední chvíli podařilo uprchnout do Sovětského svazu. Philby byl takový předobraz Harry Lima. Měla to být taková podsta Philbymu. Philby a Lime byli takoví ti smart gangsters. Mladý Philby byl ve Vídni už v roce 1934, v době vypuknutí rakouské občanské války. Tehdy pomáhal sociálním demokratům utéct přes kanály a sklepy z Vídně. Tyhle informace pak Green použil ve své předloze k filmu. Philby je ve filmu znamenitě vykreslen.
0: Und das hat dann Graham Greene in seinen Film hineingepackt. Kim Philby hat ist in diesem Film auch gut verstrickt.
2: Proč Graham Greene nazval filmovou předlohu Třetí muž? To byla další otázka, kterou jsme položili Viroslavu Hábovi.
3: Třetí muž. Téměř je to to, co známe z Hitchcockových filmů, pokud je o zápletky, a sice ten pojem MacGuffin. To znamená, že to je něco, co vlastně nehraje vůbec žádnou roli, kromě toho, že to odstartuje nějakým způsobem zápletku. A téměř se tady Reedovi podařilo něco podobného. Chce-li někdo, tak v rámci filmu si nakonec může jaksi vysvětlit, kdo snad mohl být třetím mužem. Nicméně se s tím opravdu pracuje velice volně a nic na tom téměř nezáleží. Ale pojem třetí muž nevznikl úplně tak náhodou. Graham Greene pracoval v době druhé světové války pro výzvědnou službu, slavné oddělení M16. A jeho nadřízeným byl Kim Philby, neblaze proslulý posléze člen výzvědné britské služby, který předával informace Sovětskému svazu a v 60. letech do Sovětského svazu emigroval a musel žít jenom v Moskvě. A Kim Philby byl v době, kdy působil ve výzvědné službě v Graham Greene, tak byl jeho nadřízeným právě v onom oddělení M16. A již tenkrát mu Greene pro jeho názory nedůvěřoval a nazýval si ho tak nějak sám pro sebe třetím mužem. A mimo jiné tedy ta inspirace jako třetí muž, tak trochu to souvisí i se skutečnou autentickou postavou gangstera Maxe Intratera, který byl v těch poválečných letech zapleten do pašování penicilínu v Anglii.

0: Also das dritte Mannmuseum.
1: Naše muzeum má hodně rovin, které se snaží ukázat, stejně jako film samotný. Když ho vidí člověk poprvé, říká si, no to je dobrý thriller. Po druhé nebo po třetí si potom začne člověk všímat věcí, které se skrývají mezi řádky, začne objevovat různé významy a souvislosti. Graham Greene byl skutečně velmi dobrý spisovatel. Proto jsem také takový nadšenec a proto mám tohle muzeum.
2: Opouštíme muzeum třetího muže a vyrážíme do ulic města. Třetí muž vstoupil do mytologie Vídně. Někteří návštěvníci porovnávají současnou podobu vídeňských pamětihodností s jejich filmovou podobou. Po místech, kde se odehrávaly klíčové scény filmu, se pořádají komentované procházky. Jedné z nich jsme se účastnili. Provázel nás Christopher Timmerman.
3: Da war angeblich die Wohnung von der Anna Schmidt.
1: Tam, kde jsou vidět ta tři okna, to byl ve filmu byt přítelkyně Harryho Lima, Anny Schmidt. Stěžejní částí filmu je scéna, ve které Holly Martins přináší Anně květiny. Před domem vidí kotě a zkouší si s ním hrát, toho ale ignoruje. Anna mu pak vysvětluje, že kotě si hrálo jen s Harrym. Když pak Holly Martins vychází z domu, uvidí to samé kotě, jak sedí na schodech u protějších vchodových dveří a lísá se k nějaké mužské postavě ve tmě. Muži není vidět do obličeje. Holly Martins jde blíž a začne na něj křičet. Co si to za špiona, ukaž se. Při tom křiku někdo v patře rozsvítí a paprsek světla ozáří obličej Harryho Lima. To se stane v 57. minutě filmu, kdy se hlavní postava poprvé objeví na plátně. Celkově je Orson Welles ve filmu asi jen v 10 minutách, ale za svou roli dostal zaplaceno $100,000. Aby kočka při natáčení této scény v klidu seděla, namazali představiteli Harryho Lima na boty směs s rybím olejem.
3: Nachdem der Harry Lime tödlich getroffen ist, versuchte noch einmal dieses Kanalgitter in die Höhe zu drücken.
1: Poté, co je Lime ve filmu smrtelně zraněn, pokusí se nadzvednout poklop kanálu. Jeho prsty vyčnívají skrze mříž dobrých 5 cm ven. Na to, jak tlusté jsou poklopy ve Vídni, by ovšem musel mít prsty dlouhé aspoň 15 cm. Natáčelo se to ve studiu v Londýně s papundeklovou atrapou. To, co vidíme v pozadí, je jen fotka. A prsty, které trčí ven z kanálu, jsou režiséra. Wells se totiž ve studiu odmítl položit na zem. Abyste si ale nemysleli, že je to všechno jen pustý podvod. Scéna na hřbitově se skutečně natáčela na centrálním hřbitově ve Vídni. Můžete ještě dokonce najít ten hrob, který je ve filmu zachycen. Když Kelvey odváží Holly Martince ze hřbitova zpět do města, v pohledu z okénka auta zahlédneme na jednom z hrobů keltský kříž. Na vídeňském centrálním hřbitově ale takový kříž na žádném hrobě nenajdete. Zase se jedná o zpětnou projekci, kdy herci seděli ve studiu v Londýně v rozpůleném autě a pozadí bylo natočeno na londýnském hřbitově. Podobná chyba, moje nejoblíbenější z celého filmu, se stala ještě jednou. Zase jedou v autě a v pozadí projíždí červený londýnský double decker.
4: Třetí muž má témata více zjevná a méně zjevná. Například takové téma pravidla a normy sociálního života, když jsou narušeny, řekněme, určitou událostí, jako je válka, tak to je spodobněno právě ve třetím muži. A v takových situacích jsou jedinci, kteří ji zneužívají. Zneužívají ryze ve svůj prospěch a zneužívají tím pádem nešťastné jedince, kteří si nemohou pomoci. Tak v této souvislosti sociálně kritické nepochybně může třetí muž oslovit i dnešního diváka, protože vlastně v případě Vídně poválečné se jedná o určité selhání evropské kultury všeobecně míněno.
5: V tom hlavním americkém protagonistovi je obsažena taková příznačná americká ryzost a také naivita, nemyslíte?
4: Ano, to souvisí zase s chápáním jednoho z typických greenovských filmařských hrdinů, který je takzvaný ten tichý Američan, že to je takový ten člověk, který je vláčen okolnostmi, tak trochu není schopen se rozhodnout v klíčových okamžicích svého života. Velmi často páchá na prosté chyby, zjevné chyby, a jak je vláčen okolnostmi, tak někdy má více, někdy má méně štěstí, jak s ním osud naloží. Takže v tomto smyslu zcela určitě si myslím, že stejně tak jako greenovské literární věci jsou stále schopné oslovit čtenáře, tak i v tomto smyslu je třetí muž schopen oslovit svého diváka. No a mezi ta méně třeba zjevná témata, ta jsou spojená s etickými hodnotami individuálního života jedince, například nutnost rozhodnout se v otázce loajality buď k příteli, a nebo k celku, to znamená zde ke státu, kdy dochází k otázce zrady, aktu zrady, udání, a to jsou pojmy, i když třeba míněné v dobrém, motivované ušlechtilými pohnutkami, tak přesto pozorovatelé nebo ti, kteří jsou součástí takového dění, nahlíží podobný akt třeba i velmi záporně. To je jedna z rovin, která se také ve třetím muži odehrává. Třetí muž rozkrývá zákonitosti působení dekadence, demoralizace, destrukce, jakým způsobem působí na člověka, uvádí nás do situace, jak vypadá sestup po sklůzné spirále do temnot hlubin lidské duše. Takže to jsou všechno otázky, které si myslím, že jsou naprosto schopné oslovit kohokoliv v jakékoliv době, a tím v každém případě se stává třetí muž nadčasovým.

0: Slyšeli jsme reportážní dokument o slavném filmu režiséra Carola Reeda Třetí muž. Film z roku 1949 byl natočen podle scénáře Grahama Greena, který děj příběhu umístil do Vídně a jejího podzemí. Pořad ve Vídni natočili Evana Chmilnerová a Jiří Kamen. O tvůrcích filmu hovořil filmový historik Věroslav Hába. Ukázky z pamětí Grahama Greena přečetl Jiří Hromada. Překlady Evy Chmilnerové tlumočil Jaroslav Doleček. Technická spolupráce Ivana Možná a Marek Smetana. Hudba Anton Karas, autor soundtracku filmu Třetí muž. Pořad byl připraven ve spolupráci s vídeňskou radnicí v roce 2008. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Pokud si chcete některý z pořadů sobotní víkendové přílohy znovu poslechnout, vždy celý následující měsíc, ji najdete v celodenních záznamech vysílání. Na webu stanice Vltava hledejte pod odkazem Audioarchiv a dále pak celodenní záznamy. Já vám přeji dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.
1: Po kolika průtazích schválí zhýralý hrabě Almaviva svatbu svého sluhy Figara?
2: A kolik avantýr a dostaveníček z toho vytěží, než se bude muset omluvit své velkorysé manželce?
1: Poslouchejte Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera.
2: V hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajem, Walterem Berrym a dalšími.
1: V operním večeru s Vojtěchem Babkou v sobotu 18. července od 20 hodin.
3: Jazzové dopoledne.
4: Milí posluchači, v dnešním jazzovém dopoledni bychom si představili britského jazzového trumpetistu a zpěváka Netta Gonellu. Nyní si pustíme skladbu Hughieho Carmichaela Rocking Chair, hraje a zpívá Net Gonella, nahrávka je z roku 1932 a na kytaru jej doprovází zpěvák Al Bowley.

pro britské jazzové hudebníky byla zásadní i přímá setkání s americkými jazzmeny. Pokud totiž některý z významných amerických jazzmenů zavítal do Evropy, jeho první cesta obvykle vedla do Anglie. V Anglii vystupoval například Louis Armstrong, Fats Waller, Duke Ellington a další. Ned Gonella nemohl v roce 1932 vynechat Armstrongův koncert v Londýně v celá zaplněném Palladiu. Se svým bratrem seděl v první řadě. Mnoho diváků mělo po dvou skladbách odejít a v síni zůstali opravdoví fanšmekři. Ned Gonella později vzpomínal, že zlomyslně odcházejícím lidem podrážely nohy. Gonella si údajně poslechl všechna Armstrongova vystoupení v Londýně a s legendárním trumpetistou se později zpřátelil. Přesuňme se nyní k krásné písni When You Are Smiling. Hraje Roy Fox se svým orchestrem a zpívá a na trumpetu hraje Ned Gonella. Nahrávka je zcela zřejmě inspirována slavnější Armstrongovou verzí, nicméně je pojata zcela originálně a inovativně.

Ned Gonella se začal profesionálně uplatňovat začátkem 30. let, nejprve s orchestrem Billyho Cottona a poté s orchestrem Roy Foxe. Roy Fox byl americký kapelník, který působil koncem 20. let u filmové produkce a v roce 1930 měl strávit pár dnů v Londýně, nakonec se zde trvale usadil a získal angažmá v Café de Paris. Gonella natočil začátkem 30. let s orchestrem Roy Foxe mnoho překrásných snímků. V době působení u tohoto kapelníka dostal Gonella údajně i nabídku angažmá v orchestru Berta Ambrose, který patřil k nejvyhlášenějším evropským kapelníkům. Gonella však tuto nabídku odmítl. Nyní si můžeme poslechnout nádhernou skladbu Lazy Day z období Gonellova působení v orchestru Roy Foxe, zpívají Al Bowley.

Významné bylo angažmá Netta Gonelly ve slavném britském orchestru Lew Stone. Lew Stone byl rovněž vynikající aranžér, pianista, kapelník. A k Lew Stoneovi přešel Gonella s několika svými kolegy od Roy Foxe. Kapelník Roy Fox totiž onemocněl a léčil se ve Švýcarsku. Vedením orchestru byl prozatímně pověřen vynikající aranžér Lew Stone a po návratu Roy Foxe se Lew Stone osamostatnil, založil si svůj ansábl a přešlo k němu mnoho hudebníků z kapely Roy Foxe. Kapelník Roy Fox se ovšem snažil zabránit vystoupení tehdy už známého zpěváka Ella Bowleyho s novým uskupením Lew Stonea právní cestou a zažaloval zpěváka ohledně porušení smlouvy. Tento spor však kapelník Fox prohrál.

0: Slyšeli jsme píseň Emmeline, kterou nahrál Ned Gonella s orchestrem Lewstona v roce 1934. Styl Neda Gonelly jasně vychází z jeho vzoru, kterým byl již zmíněný Louis Armstrong. Jistě by nebylo správné jej označit za imitátora či plagiátora. Jeho hra je poznamenaná Armstrongovým projevem, nicméně Ned Gonella si při své inspiraci Armstrongovou hrou vybudoval vlastní styl, měl vlastní melodickou invenci a vlastní způsob improvizace. Ned Gonella měl také velmi zajímavý chraplavý hlas a po Armstrongově vzoru také sketoval, zpíval na slabiky. Byl rovněž veselým a vtipným společníkem.
1: Good evening everybody, this is Lewstone and his band.

Za vrcholné období Netagonely lze považovat 30. léta. Už na začátku 30. let nahrával a vystupoval s nejlepšími britskými jazzovými a tanečními orchestry. V roce 1935 si založil vlastní menší ansábl, který pojmenoval Netagonela and his Georgians. Název Georgians možná odkazuje na skladbu Hoagyho Carmichaela Georgia on my mind, kterou Netagonela mnohokrát hrával a užíval ji také jako své znělky. Nahrávky Netagonely se šířily po celé Evropě a i k nám do Československa se dovezlo mnoho jeho desek. Jen v roce 1937 měl natočit až 64 snímků. Netagonela úspěšně absolvoval ve 30. letech i několik koncertů po Evropě a v roce 1938 se dostal i do Ameriky, kde pořídil několik nahrávek s vynikajícími americkými jazzovými hudebníky, jako byli John Kirby či Benny Carter. Ve 30. letech se objevil také ve filmu, a to například ve snímku Sing As You Swing, kde vystupuje společně s Mills Brothers. My nyní uslyšíme slavnou Carmichaelovu Georgia on my mind, jak ji krásně nahrál a naspíval v roce 1932 Gonella s orchestrem Roy Foxe.

Ještě koncem 30. let vystupoval Ned Gonella po Evropě a začátek druhé světové války ho zastihl právě na jeho evropském turné. Velmi dobrodružnou cestou odplul na lodi Skán, která dokonce byla dvakrát torpédovaná nepřátelskou ponorkou. V roce 1940 založil Ned Gonella větší soubor The New Georgians a poté sloužil v letech 42 a 45 v armádě. Po druhé světové válce, zejména koncem 40. let, se musel vypořádat s nově nastupujícím moderním jazzem. Sám vzpomínal, že ačkoliv se snažil prosadit i v tomto novém žánru, byla to pro něj slepá ulička, nová hudba jej doháněla téměř k šílenství. Poté vystupoval na různých humorních estrádách a dokonce nějakou dobu pracoval i v sázkové kanceláři. V druhé polovině 50. let se v Anglii začalo dařit různým revivalistickým a Dixielandovým uskupením. Gonella na tuto vlnu navázal a mohl opět oživit některé své starší kousky. Ned Gonella zůstal aktivní až do svých posledních dnů, dožil se poženaného věku 90 let. V druhé polovině 70. let ovšem už odložil trumpetu a vystupoval příležitostně jako zpěvák. Dokonce chtěl svůj nástroj obřadně pohřbít při procházce přes vysutý most v Cliftonu, jej chtěl schodit do řeky, nicméně v tomu měla zabránit jeho dcera. I'm Getting Sentimental Over You je titul následující skladby, kterou proslavil Tommy Dorsey, nicméně neméně krásně ji v podání Neta Gonelly nahráli jeho The Georgians se svým kapelníkem. Přeji vám vše dobré po celý rok a těším se příště naslyšenou. Zdraví vás Petr Jambor.

Klidnou sobotu s datem 18. července roku 2026 přejí ze stanice Vltava Jana Kozubková od mikrofonu a Nataša Vodvářková z technického pracoviště. A po jazzovém dopolední, které Petr Jambor věnoval britskému trumpetistovi a sketovému zpěvákovi Netovi Gonellovi, je tu ještě jeho největší vzor.

Píseň Kiss to Build a Dream On se objevila v mnoha filmech. Na Oscara byla nominována za použití ve snímku The Strip, kde ji naspíval Louis Armstrong. Bylo 11:30 a spisovatelka Věra Nosková už se těší, že nám svěří své literární lásky.

0: Knižní pól.
1: Je podivuhodné a někomu může připadat nepatřičné, že lze vnímat dávno mrtvého spisovatele jako člověka blízkého a milovaného, zatímco některého příbuzného sotva snášíme. Taková je síla a moc knih. Během celkem dlouhého života mě některé obdarovaly svým příběhem, oslovili můj soucit a spoluprožívání, nebo mě rozjařili svou groteskností, fantazií, poezií a situačním humorem, obohatili nevšedním způsobem vyprávění. Považuji za hloupé úsloví, kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem. Znám jazykově vybaveného muže, který je natolik sociálně tupý a k lidem opovržlivý, že není slušným člověkem ani jednou. Lidství u čtenáře ale rozmnožují, povyšují knihy s bohatým dějem a složitým a citlivým hrdinou. S nímž je možné soucítit a pochopit ho. Dopřávají nám ale prožít i život vypočítavého cynického mizery, až k jeho pádu nebo frivolní chování nevděčné a hloupé ženy či šílenství zamilovaných, jimž je láska odepřena. Při čtení spoluprožíváme život knižních postav, stáváme se svědky jejich omylů, pádů, pošetilostí i vítězství. Někdy se stávají našimi duševními bratry, sestrami. V mládí bylo mé čtenářství až obžerné. Mezi 17. a 18. rokem jsem si poctivě psala čtenářský deník. Za ten rok jsem přečetla 352 knih, téměř každý den jednu, a to od eposu o Gilgamešovi až po americké býtníky v čele s Kerouakem a Ferlinghettim. Knihy zvětšují a naplňují prostor našeho vnitřního světa. Je vzrušující je číst a je těžká a přitom radostná práce mozku knihy psát. Kdo čte knihy, netrpí osamělostí a má o čem přemýšlet. V románu Divadelní román Michaila Bulgakova, který mě znepokojuje, baví a inspiruje, hrdina Maxudov, osamělý introvert, žijící v krajní nouzi, napsal nečekaně ve spisovatelském sebezapomnění zřejmě dobrý román. Sezve si přátelé, aby jim ho představil, ti jeho dílo strhají. Ocitá se mezi brutálně upřímnými kolegy spisovateli. Čte jim na požádání ze svého rukopisu, dozvídá se od nich, že napsal špatný román. Další tíživé události jeho života způsobí, že se rozhodne ukončit svůj osamělý život. Přiložil jsem si hlaveň ke spánku a nejistě nahmatal spoušť. V tu chvíli se zdola ozvaly povědomé zvuky, chraptivě zahrnil orchestr a tenor z gramofonové desky spustil. Leč ten Bůh, co mi může dát? Pane Bože, Faust, projelo mi hlavou. To se zrovna hodí. Počkám si ještě na Mefista, naposled. Po návštěvě redaktora a vydavatele Rudolfiho, který přišel s nabídkou, že jeho román vydá, budoucnost zrůžový. Navíc je Maxudov osloven velkým divadlem a požádán, aby z románu vytvořil divadelní hru. Soucítím s Maxudovem, který se potýká s absurditou, nouzí. Rozumím jeho touze proniknout jako tvůrce do lákavého světa divadla, i když jej tam sekírují, znevažují, překrucují k nepoznání jeho text. Román má svěžný děj plný výstředních postav. Maxudov vnímá pestré až bláznivé prostředí divadla jako kouzelný svět plný záhad. Prochází jako Alenka se zrcadlem, světem, v němž nemá místo logika, uměřenost, pravidla, ale vybuchuje emocemi, je nestabilní. V divadle náhle Maxudovovu hru zavrhnou, ten se sklíčeně vrátí k svému nenáviděnému zaměstnání u věstníku paroplavby, načež mu po několika mrtvých měsících z divadla rozčileně vzkazují, že se jeho hra zkouší a kde tedy k sakru vězí. Opakovaně jsem přečetla všechna Bulgakovova díla, vydaná v češtině, ale nejčastěji jsem se vracela k divadelnímu románu. V největší oblibě míváme totiž knihy, které nám připomínají vlastní zážitky, zkušenosti, pocity, trápení a znepokojení. Téměř každá doba, země, kultura skrývá ve svých zákoutích prvky absurdity. Nejvíc ale ta, která dosadí do čela země krutého samovládce, psychopata. V jedné situaci jsem si zase musela vzpomenout na hrdinu divadelního románu Maxudova. Aniž jsem ho chtěla v jeho snažení napodobit, také jsem napsala divadelní hru a poté zakusila zmaření nadějí, marnou autorskou touhu vmezeřit se někam do báječného světa divadla. Jedna z mých komedií se dočkala podepsání smlouvy s menším ansámblem, ale přišel covid a během něj divadlo málem zaniklo a poté změnilo svůj repertoár, hraje už jen pro děti. Oslovila jsem na 40 divadel a 3 hry jim rozeslala. Odpověď přišla od 15 z nich, vždy zamítavá nebo rozpačitá. Jen dramaturg jistého velkého divadla jednu mou hru velmi a dlouze chválil, rozebíral, aby mi nakonec oznámil, že téma se jim nehodí do repertoáru. Prý, až napíšete něco dalšího, pošlete mi to, uvidíme. Tak chabá naděje mě odradila. Některé knihy a jejich postavy jsou sugestivnější a životnější než jiné. Patří k nim romány a povídky od Michaila Bulgakova. Zemřel předčasně ve svých 48 letech na selhání ledvin v roce 1940. Zrůdný Stalinův režim jeho literatuře nepřál. V roce 1929 Stalin zakázal vydávání jeho děl a tak se stalo, že román Bílá garda byl poprvé uveřejněn až v roce 1966, 26 let po autorově smrti. A Bulgakovův elitní román Mistr a Markétka vyšel ještě o rok později. Žít literaturou, svým dílem, stále psát a nesmět přitom vydávat své knihy by bylo pro mnohé spisovatele demotivující, nesnesitelné. Ale Michail Bulgakov se zjevně nevzdával naděje, že bude mít jednou své čtenáře. Chápu a mám ráda jeho okopávaného, plachého Maxudova, který ve 120 stránkové novele odvyprávěl svůj znepokojivý příběh. Stejně jako on vidím kolem bizarní svět, jeho grotesknost, touhu lidí po zviditelnění, poctách, slávě, pozoruji palčivou závist, faleš, egomaniaky, ale i vlídnost, štědrost, tvořivost a hravost a přemýšlivost a přejícnost jejich lidských protějšků. Bulgakov patří k těm druhým. Když začínám psát jakoukoliv novou knihu, většinou si divadelní román znovu přečtu. Snad, aby mi milovaný Bulgakov pomohl odlehčit pero a mysl a nastartovat mou fantazii, odvahu a píly. Zná někdo ty lidi? Existují vůbec, nebo jsou to přízraky? Zeptal se po 5 týdnech výuky profesor Coleman, děkan fakulty působící na Athena College svých studentů, na 2 jejich kolegyně, které se zatím ani jednou nedostavily na jeho seminář. Dívky, pořád ještě neznámé, nikdy neviděné, se to bleskově dozvěděli a obvinili jej z rasismu. Slovem přízrak se totiž asi před půl stoletím nazývali občas hanlivě černoši, což si profesor Coleman neuvědomil. Obě dívky byly černošky, což také nemohl vědět, neboť je nikdy neviděl a slovo přízrak použil jen jako synonymum neviditelné osoby. Obviněním černošskými dívkami se stalo vítanou záminkou k profesorově dehonestaci, k rozžvaňování jeho údajného rasismu. Byl podroben nekončícímu vyšetřování k pomstychtivé radosti několika kolegů. Slovo přízraky převrátilo profesoru Coleanovi život, zničilo jeho prestiž, pošpinilo ho. Bránil se, vysvětloval a do boje za zdravý rozum se pustila i jeho odvážná, energická žena. Tu uprostřed pevného zdraví náhle zabila mrtvice. Profesor byl přesvědčen, že za to mohla štvavá kampaň proti němu. Muž dosud plný života byl sražen pokořující potupou, zbaven úcty a vážnosti. Štvaný Coleman se po smrti své manželky vzdal profesorského místa, odešel do důchodu. Z její smrti vinil své pronásledovatele. Šílel, křivda ho zaslepila. Chtěl o svém případu napsat knihu, ale po jejím dokončení usoudil, že je špatná a zavrhl ji. To je první téma románu Lidská skvrna Philippa Rotha. V té době se překvapivě stala Coleanovou milenkou Fony Farleyová, žena o 35 let mladší, a spolu s Viagrou v něm probudila milence, přestože mu bylo 71 let. Začíná se tak nová a šťastná kapitola jeho života. Bohužel, milence monitoruje bývalý manžel Fony Lestefali. Válečný veterán z Vietnamu, agresivní chlap prosáklý nenávistí, navyklý vraždění, zhrzený a posedlý žárlivostí. Brousí kolem milenecké dvojice, vymýšlí pomstu. Přibližně ve čtvrtině knihy vypravěč opouští profesora s jeho mladou milenkou a přemístí se do času Colemanova poklidného dětství a do období jeho studií na škole v East Orange ve státě New Jersey. Vyrůstal v černošské rodině, také on sám byl černoch, i když světlý. Dospíval v 50. letech v době, kdy bylo pohrdání černochy akceptovatelné. V jisté chvíli, aby nemusel žít jako negr, se rozhodl, že se ke své rase nebude hlásit. Aby ho černošský původ nikdy neprozradil, poté, co mu zemřel otec, opouští navždy milující matku a sourozence. Matka tak nikdy nepozná svá vnoučata, nikdy ji už nenavštíví. S tímto tajemstvím a ve strachu, že se mu narodí zjevný černoušek, byl do konce života zjezven na duši. Hrotovi se na osudech Silka Colemana daří přesvědčivě ilustrovat paradoxy a pošetilosti i dnešní doby. Zahlcuje čtenáře svým vynalézavým a bohatým stylem nechronologického vyprávění, svými úvahami zjitřenou citlivostí. Román Lidská skvrna mě neuchvátil jen svým důmyslným stylem vyprávění, ale především několika bolavými tématy, které se v něm prolínají a jsou dnes opět typické pro americkou společnost, a to především pro její univerzitní prostředí, ale šíří se už po celé západní civilizaci. Jde o vypjatou a směšnou korektnost, ale k přecitlivělosti naší kultury přispívá i poprask kolem takzvaného sexuálního harašení. Tato atmosféra vytváří živný roztok, na němž se daří pomstě, závisti, rivalitě, zhrzenosti a je téměř vždy namířena na nějakého muže, často kolegu, nejlépe ve vyšším postavení. Zavrženíhodné udavačství se téměř vždy odehrává ve středních a vyšších společenských vrstvách, kde mohou být ve hře posty, prebendy, postavení, kariéra. Motivace jsou skryté, bývají velmi osobní a malicherné. Je jisté, že Lidská skvrna je jedním z největších amerických románů 20. století a je s podivem, že její tvůrce nebyl poctěn Nobelovou cenou za literaturu. Setkala jsem se zas jednou s malířem Mlčounem, který za sebe nechával mluvit své obrazy. Stáli jsme před pípou a čekali, až nám natočí žejdlík medově zlatého sedativa, zatímco ve vedlejším sále naše malé děti bezradně bloudily mezi ostatními maškarami. Spontánní veselí se na dětském maškarním plese nedostavilo. Nejdále k němu měla malířova 5letá dcerka, která chtěla jít za světlušku. Sněla, jak si ponese hlucerničku, z vlasů ji budou trčet roztomilá tykadla. Ale matka jí sdělila, že světlušky svítí svými zadečky a připevnila ji na zadech punčocháčích rozsvícenou plochou baterku. Jakou knížku máš nejradši? Zeptal se mě otec světlušky. Klaunovy názory od Heinricha Béla, odpověděla jsem. Já taky, nejradši. Užasli jsme na sebe pohlédli. Knížek jsou miliony a my se shodli na té jediné. Čím mě oslovil děj a osobnost hlavního aktéra, outsidera vlastní volbou? 27-letý mim, klaun Hans Schnier z Bonu, jehož živý kejkle předváděné na objednávku různých spolků, aby je pobavil na setkáních a schůzích. Přišel nedávno o svou jedinou lásku Marii. S níž nadivoko žil, ale ona se vdala. Nechápala jsem, proč to nechápal. Byla to přece nepříliš bystrá bigotní katolička, zatímco on byl vnímavý ateista se sklony k sarkazmu a ironii. Nepatřili k sobě. On její katolictví přijal, přiměl se, aby mu nevadilo. Ona jeho ateismus vnímala jako výsměch své víře. Problém byl ale v tom, že Hans měl sice neškodnou, ale tragickou sexuální odchylku od normy. Byl nepřekonatelně monogamní, asi jako nelétavý pták kagu chocholatý. Nedokázal žít s jinou ženou než s Marií. Opuštěný zoufalý Hans pije a na jeho výstupech je to znát. O poklesu jeho umění vyšla dokonce zdrcující kritika. Jednoho večera na jevišti uklouzne a zraní si koleno. Sotva chodí, nemůže vystupovat, takže se brzy ocitá finančně na dně. Příběh smolaře Hanse se odehrává krátce po druhé světové válce. Život v tehdejším západním Německu byl plný trapných a průhledných metamorfóz. V Všude vládla lež ještě nedávných obdivovatelů Hitlera, k nímž patřila i Hansova bohatá nacistická rodina, která z iniciativy matky poslala do války, aby bránila posvátnou německou půdu, dceru Henrietu. Ta velmi brzy padla. Zoufalý Hans, který měl svou mladší, veselou sestru moc rád, rodiče zavrhl, přestali pro něj existovat. Celá kniha je vnitřní řečí Hanse Schníra. Je to mohutný proud vzpomínek, úvah, objevují se v něm mnohé lidské typy té doby. Jeho vidění okolního světa a lidí odpovídalo mému víceméně skeptickému vnímání reality. Jeho sarkazmus, ironie a zvýšená citlivost mi imponovaly. Navíc mě zaujalo, že neskrývá nenávist ke své sentimentální, hloupé, nacismem zpitomnělé matce. Také já jsem vyrůstala v období velkých lží, pokrytectví a nařizovaného ideologického nadšení. I já jsem utekla z několika pádných příčin od své měšťácké rodiny do bezdomoví. Opuštěnost a nouzi jsem dobře znala. Klaunovy názory mi dali navíc jisté rozhřešení. Vyvinili mě z drsné upřímnosti začínající spisovatelky. Ve svém prvním románu Bereme, co je, jsem totiž psala bez zábran o svém krušném životě v blízkosti svého nepřítele, matky. Líčila jsem projevy její psychopatické hysterie, vulgárnost, manipulaci, faleš. Psát to bylo úlevné, ale trnula jsem nad představou, že to nejspíš jednou vyjde. Přitom jsem samozřejmě po svém prvním románu toužila. Později jsem se dozvěděla, že introvertní malíř, kamarád Mlčoun, měl matku se stejnou poruchou osobnosti. Pokaždé, když vezmu do ruky klaunovy názory, vzpomenu si na holčičku, která smutně bloumá mezi dětmi s rozsvícenou plochou baterkou na zadečku a na jejího málomluvného tátu, který mluví svými divokými obrazy. Měl v duši jistou tíseň, stejně jako já. A jako mým Hans, který žil v době, kdy jsme se narodili. Můj milý přítel malíř nedávno zemřel, ale bude žít dál ve svých obrazech, stejně jako Heinrich Böll ve svých knihách. V hájích kolem řeky je potoků jako žilek v listu. Čisté a zurčící se vinou do říčky, která se prodírá lesy jako zelený aligátor. Bývám okouzlená, když románem, novelou, povídkou prokmitávají zlaté nitky poezie. Cítím se jako na procházce letním listnatým lesem s jeho chvějivými slunečními skvrnami. Truman Capote, autor novely Ruční harfa, byl nazýván zázračným dítětem americké literatury. Ostatně už jako dítě psal. V 11 začal podle svých slov brát psaní velice vážně. Později odmítl jít na vysokou školu, nechtěl ztrácet čas. Chtěl být především a bez odkladu spisovatelem. Nic toho jsem o autorovi při čtení Ruční harfy ještě nevěděla. Viděla jsem jen znepokojivý i okouzlující film Snídaně u Tiffanyho, natočený podle jeho novely. Autorův životní příběh doplňuje to, co napsal. Knihy jsou většinou jeho životem ovlivněné. Jen ty jiskry poezie jsou tu navíc a vypovídají o jeho citlivosti, obrazotvornosti, hravosti. Ruční harfa mě jako svěží a rychlý potok přináší do míst, kde končí louka a začínají černé háje u řeky, sbírají tam bylinky a kořínky do zázračné medicíny tři nesourodí přátelé, dvě 60leté ženy, Dolly a Catherine a mladý osiřelý Colin Fenwick. Začínajícím podzimem zrudlé stvoly vysoké indiánské trávy rozechvívá vítr a oni vyluzují zvuky, které se podobají písním nebo vzlikům. Barevná tráva jejich indiánského léta mi přivolala vzpomínku na radostné překvapení, když jsem v dívčích letech na procházce říjnovým lesem spatřila přerostlou a pohádkově růžovou trávu. Verena Dolinina sestra, již v městečku, kde co patří a má velké úspory, vnímá Dolly jako hloupou a nešikovnou osobu. Ta vyráží se svými přáteli jednou týdně do lesů, aby nazbírala kořínky a bylinky. Doma pak z léčivek vaří medicínu na vodnatelnost, na níž jí předala recept cikánka, která se svou smečkou táhla krajem. Preparát je účinný, lidé si o něj píší a ona jim ho za $2 posílá poštou. Verenu napadne, že by se na medicíně dalo hodně vydělat a spolu se svým přítelem Morrisem nutí Dolly, aby jim vydala svůj tajný recept. Verena koupila prázdnou továrnu a dala Morisovi značnou částku, aby ji nechal zrekonstruovat. Chce medicínu vyrábět ve velkém. Jenže Dolly recept nevydala. Mezi sestrami došlo k prudké hádce a rozlobená Dolly s přítelkyní Catherine a synovcem Colinem opustili za svítání Verenin dům. Odešli k dvěma mohutným stromům s propleteným větvovým, na němž spočíval dřevěný domek. Ten se stal jejich útočištěm. Navštěvoval je tam mladý Rayleigh Henderson, jejich spoura ho bavila. On sám, 16-letý sirotek, se choval podle své chuti a byl venkovskými měšťáky nevraživě sledován. Nakonec se k uprchlíkům přidal bývalý soudce Charles Cole, kterého městečko z malicherných důvodů kritizovalo a pomlouvalo. V boudě na stromě našel spřízněné duše a rozhodl se, že je bude chránit. A bylo proč. Delegace s Verenou v čele za nimi vyrazila s ozbrojeným šerifem, reverendem a dalšími ctihodnými osobami. Snažili se je přimět, aby slezli se stromu. Vyhrožovali, křičeli, nadávali do bláznů, ale přátelé zůstávali na svém. Příběh, jehož vypravěčem je mladý Colin, líčí nevinnou vzpouru pěti svéráznych a svobodomyslných lidí proti žlučovitosti a hrabivosti maloměšťáctví. Je zabydlený spoustou výrazných postav, jejichž osudy se proplétají, jejich povaha a postoje se proměňují podle toho, co jim život přichystá. Stane se, že Verena je svým přítelem Morrisem okradena o úspory. Peníze, které mu dala na rekonstrukci továrny, si také ponechal a zmizel s lupem neznámo kam. Z té zrady a úniku tučných úspor Verena onemocněla. Později spokorněla a přimkla se ke své sestře Dolly natolik, že ta se vzdala soudce, který jí nabídl sňatek a ona s ním radostně souhlasila. Teď ale namísto pozdní lásky a zabezpečení hodným a moudrým mužem zvolila život s polepšenou sestrou. Mám ráda spisovatele, kteří tvoří své postavy jako nositele vzpoury. Vždy je proti čemu vzdorovat, bojovat. Téměř každý systém nebo i nesmyslné tradice utahují smyčku kolem duší svobodomyslných, chtějí si je podrobit, nad vším vládnout. Naštěstí každá doba a země má své neposlušné občany. Mám také ráda spisovatele, kteří protkávají příběh třpitivými nitkami poezie. Je to dokonalá kombinace křehkého, jiskřivého a tvrdého, nezdolného. Když jsem přečetla i další knihy Trumana Capoteho a konečně i jeho životopis, přijala jsem ho jako dalšího milovaného a obdivovaného spisovatele. Zvířecí prapředci nám v genech předali teritoriální chování a potřebu hierarchie se svou nadřazeností a podřízeností v tlupě. Poličtil nás především vznik řeči, používání slov, věd a o mnoho později vznik písma a knih. Ale naši zvířecí předci přidali do kolébky lidstva také šimpanzí krutost, kterou kupodivu nepotlačili ani dějiny se svou nadstavbou kultury, technických vynálezů, architekturou, vědou. Lidská zvířecí krutost našla své řečiště ve válkách, ve vyhlazování národů, v rasové nenávisti. Civilizace vznikaly po dobu lidské historie na celém světě, slučovaly se do větších celků, teritoriálně se vymezovaly státy se svou společenskou hierarchií. Přepadaly a drancovaly jiné kultury, města a národy a po staletích či tisíciletích zanikly. Takové jsou dějiny téměř každého státu, národa, kultury, civilizace. Proč to tak je? Z jakých příčin? Bylo by dobré to vědět. Kniha britského novináře a historika Paula Johnsona Nepřátelé společnosti mi na tyto otázky částečně odpověděla. Počátky lidských dějin Johnson kupodivu nelíčí jako oslavu lidské vynalézavosti, ale poznamenává. Moudrost jednotlivce bývá potlačena konzervativní tupostí celku. Tenhle mechanismus známe, v dějinách se často opakuje. Stejně jako snaha po humánním uspořádání společnosti, o což se při svém vzniku zasazovala všechno náboženství, aby se po několika staletích jejich církve staly mocné, bohaté, totalitní, válčící, expanzivní a hubící ve svatých válkách jinověrce. Téměř vše, co člověk vymyslel, co v dobré víře a v naději státy a národy zavedly na svém území, se časem nějak zvrtlo, pokazilo, proměnilo se ve svůj opak. Není toho ušetřena ani demokracie, která nám podsouvá naději, neboť co může být spravedlivější a státotvornější, než rozhodování většiny ve svobodných volbách, která si vybere, koho postaví do čela státu. Jenže většina, mnohdy zmanipulovaná, nebývá nutně rozumnější. Jinak by se nedostal k moci ve víceméně svobodných volbách například Hitler. Kniha Nepřátelé společnosti Paula Johnsona prochází dějinami a na jednotlivých příkladech států, které byly ve své době hybateli technického a společenského pokroku, či naopak uvízli v bažině konzervatismu, vysvětluje, co lidským společenstvím škodí a co jim prospívá. Johnson dochází k poznání, že státům vždy prospívala především svoboda jednotlivců, podnikatelů, obchodníků, ale i bank, která měla za následek vygenerování střední vrstvy od dobrých řemeslníků až po učitele, lékaře, intelektuály a umělce. Šlo vždy o svobodu náboženskou, ekonomickou, společenskou, svobodu myšlení. A druhým pilířem úspěšného státu byla právní jistota, možnost ochránit třeba patentem vynálezy. Stálost příznivých podmínek umožnila každému pracovat ve svém oboru, být úspěšný bez obav, že mu stát zcizí majetek, moci bez obav kumulovat zisk a rozumněji investovat, mnohdy i k obecnému prospěchu. Kniha Nepřátelé společnosti kriticky rozebírá množství témat. Nelze ji číst na jeden zátah, je spíš rozsáhlým studijním materiálem. Některá tvrzení autora mohou vzbuzovat v čtenáři pochybnosti a potřebu ověřit si je jinde, s jinými nadšeně souzní. Je to kniha, která vyvolává zájem o historii lidstva, o příčiny krizí a zániku civilizací, poskytuje množství námětů k přemýšlení. Poskytuje ale jen málo útěchy a naděje. Která z citlivých duší se dnes dokáže rozhlédnout po světě s pocitem uspokojení či optimismu? Násilí, bída uprostřed hojnosti, tyranie a krutost splozené neomezenou tupostí mocných, lhostejnost zámožných, nejednotnost těch, kteří to myslí dobře, apatie bídné většiny. Tyto věci nás budou provázet až do konce naší vesmírné pouti. Nepřátelé společnosti vyšli před více než čtvrt stoletím. Nelze tvrdit, že se za tu dobu změnil svět k lepšímu.
0: Úspěch spisovatelky Věry Noskové přišel až ve zralém věku. Beletrii se začala naplno věnovat až po dlouhé novinářské kariéře. Průlom přinesl autobiografický román Bereme, co je, který byl nominován na cenu Magnesia Litera. Knižní pól spisovatelky Věry Noskové připravil v loni v listopadu pro Vltavu Petr Šrámek.

0: Je poledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Kvalita vzduchu v okolí lesních požárů v Kanadě se zlepšila, znečištění je ale stále na vysoké úrovni. Archeologové zkoumají pozůstatky koncentračního tábora Romů v Hodoníně u Kunštátu. Senioři nad 65 let mají dnes vstup na festival Colors of Ostrava zdarma. Počasí bude oblačno až polojasno, místy přeháňky, ojediněle bouřky, teploty 24 až 28 stupňů. Kvalita vzduchu na severovýchodě Spojených států se od včerejška výrazně zlepšila. Stále ale zůstává na zdraví škodlivé úrovni, vyplývá to z údajů serveru IQ Air, který shromažďuje data o znečištění vzduchu z celého světa. Americká města čelí zhoršené kvalitě ovzduší kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Nejhorší situace je v kanadské provincii Ontario, americkém Washingtonu DC a státech New York, Pennsylvania a Maryland. Automobilka Volkswagen vypustila k jedné z fotovoltaických elektráren v Polsku asi 100 ovcí, které budou spásat vysokou trávu. Jsou tak ekologičtější alternativou k mechanickému sečení. Na projektu se podílí Přírodovědecká univerzita v Poznani.
2: Výrobní závod Volkswagen nedaleko Poznaně funguje od roku 2016 a zaměstnává asi 3000 lidí. V roce 2023 společnost otevřela vedle továrny solární farmu, která dokáže pokrýt asi čtvrtinu celoroční spotřeby výrobny. Nyní se na 27 hektarech pase asi stovka ovcí, která nabízí alternativu k mechanickému sečení. Projekt je zároveň součástí výzkumu agrovoltaiky, tedy využití půdy pro výrobu solární energie a zemědělství současně. Vědci z Přírodovědecké univerzity v Poznani například zjišťují, jestli stín vytvářený fotovoltaickými panely snižuje tepelný stres zvířat. Sledují také změny v mikroklimatu, vegetaci a půdě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli například nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 až a 5 táborem prošlo skoro 1400 lidí. 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
3: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
0: Do roku 2009 na místě fungoval rekreační areál. Památník holokaustu Romů a Sintů se tam otevřel v roce 2019. Šumavskými železničními tratěmi projedou historické vlaky. Cestující se s nimi svezou dnes a zítra. Další termíny jízd jsou naplánované na příští víkend. Podrobnosti k jízdám po Českokrumlovsku a Prachaticku přidává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Vyjede na koleje historický vlak Českých drah v čele s parní lokomotivou Všudybelkou. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví. V sobotu 18. července dopoledne navíc pojede parní vlak z Volar na tradiční slavnosti chleba v Lenoře.
0: Jízdní řád akce Léto s párou je k dispozici na webu Českých drah. Colors of Ostrava je dnes pro seniory nad 65 let zadarmo. Při vstupu stačí ukázat platný občanský průkaz. Na Colors už je to tradice. Vloni tak hudební festival podle ředitele Filipa Košťálka navštívili 2000 seniorů.
5: My máme radost, že se tady setkávají vlastně všechny generace a víme, že pro seniory to nemusí být úplně přístupná akce a že jim mnohdy stačí jenom jeden den a zároveň ten den může být třeba už docela drahý, tak jsme se rozhodli už dlouhá léta zvát seniory nad 65 let zadarmo.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, místy očekáváme přeháňky, ojediněle také bouřky, zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Večer srážky jen ojedinělé, teploty 24 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30, teploty na horách kolem 18. V noci bude převážně polojasno, postupně v západní polovině Čech dojde k přibývání oblačnosti a k ránu na západě a na severozápadě místy déšť nebo přeháňky, nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů, v Čechách až 12 a na horách kolem 11. Zítra čekáme zpočátku polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti, teploty v západní polovině Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách až 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 a na horách jen kolem 16. A ještě upozornění, při silných bouřkách se místy vyskytnou nárazy větru kolem 70 km v hodině a ojedinělé intenzivnější srážky nebo kroupy, zejména v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku. To byly polední zprávy na stanici Vltava. Četla je Jana Kozubková.
6: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Pěkné sobotní odpoledne, vážení a milí. Dnes se na Vltavě už uzavře dvoudílná dramatizace humoristického románu Hostinec u kamenného stolu spisovatele Karla Poláčka. Odehrává se v lázeňském městečku Džberin pod Skálou. Ve vyhlášeném restaurantu Šimona Tatrmuže se ubytovávají prázdninoví hosté, často svérázných charakterů.
7: Jsem tedy ochoten ujmout se dědictví a splnit podmínky mě uložené. Upozorňuji však, že podmínka o vedení podniku v sobě obsahuje svízel.
8: Navrhuji tudíž, aby po určitou dobu, dejme tomu týden, vždy jeden z obou byl šéfem podniku a druhý pod ním sloužil jako vrchní číšník. Souhlasí se?
7: Souhlasí se. Ke střídání funkcí navrhuje se nedělní poledne.
8: A kdo bude jako první zastávat postavení majitele a kdo funkci číšníka, nechť rozhodne los. Souhlasí se?
7: Souhlasí se.
0: A jestli se souhlasí, pak si dramatizaci humoristického románu Karla Poláčka Hostinec u kamenného stolu můžete poslechnout u nás na stanici Vltava dnes ve 3 hodiny odpoledne. A pak se s námi můžete vydat na festival Colors of Ostrava. Anna Marie Šorm bude na místě uvádět 2 koncerty, které uslyšíme v přímém přenosu. V 16.15 zahájí své vystoupení mezinárodní projekt slovensko-japonského kytaristy Mašu Harady, kapela Ari Tsugi, a v 18.15 uslyšíme hrát mladou kapelu Klavo z polského Gdaňsku. A teď Zdeněk Havlíček nám představí klavíristu Andrého Vodce u příležitosti jeho nedožitých 80. A dodejme, že ke světové slávě mu pomohl doslova přes noc Leonard Bernstein.
1: Polední koncert.
9: André Vodc patřil k těm výjimečným klavíristům, jejichž kariéra se zrodila doslova přes noc. Narodil se 20. června 1946 v německém Norimberku americkému, respektive afroamerickému vojákovi a maďarské matce, která byla sama klavíristkou a stala se také jeho první učitelkou. Když se rodina přestěhovala do Filadelfie, bylo zřejmé, že vyrůstá mimořádný talent. Už jako 9letý se představil s Filadelfským orchestrem v Haydnově klavírním koncertu D-dur a brzy následovala další významná vystoupení. Skutečný zlom ovšem přišel v lednu roku 1963. Teprve 16-letý André Watts vystoupil v televizí přenášeném koncertu pro mládež s dirigentem Leonardem Bernsteinem a New Yorkskou filharmonií. Zahrál Listův první klavírní koncert a jeho výkon vyvolal senzaci. O několik dní později navíc na poslední chvíli zaskočil za indisponovaného Glena Goulda na abonentním koncertě téhož orchestru. Z neznámého studenta se během několika týdnů stala mezinárodní hvězda a jeden z nejvyhledávanějších amerických klavíristů své generace. Přestože už koncertoval po celém světě, nepřestal na sobě pracovat. Zdokonaloval se u legendárního klavíristy a pedagoga Leona Fleischera, který mu byl nápomocen především s prohlubováním výrazu a stylovým tříbením. Watts pak více než 6 desetiletí vystupoval s nejvýznamnějšími orchestry světa a pravidelně se vracel na festivaly jako Ravinia, Tanglewood nebo Hollywood Bowl. V roce 1988 získal prestižní Avery Fisher Prize a později také nejvyšší americké státní vyznamenání pro umělce National Medal of Arts. Od roku 2004 působil jako profesor na Jacobs School of Music při Indiana University v Bloomingtonu, kde vychoval celou generaci mladých pianistů. Jeho repertoár sahal od Haydna a Beethovena až po Debussyho. Nejvíce byl však spojován s romantickou literaturou, především s Listem, Chopinem, Rachmaninovem či Saint-Saënsem. Vedle toho se rád věnoval i americké hudbě, především George Gershwinovi a Edwardu McDowellovi. Kritici obdivovali jeho oslnivou techniku, hutný tón i schopnost propojit virtuózní a lyrickou rovinu. Nahrál řadu oceňovaných snímků a až do konce života zůstal jednou z nejvýraznějších osobností americké klavírní školy. André Watts zemřel 12. července 2023 ve věku 77 let. U prvního z dvojice poledních koncertů, které na Vltavě tomuto legendárnímu pianistovi věnujeme, vás vítá Zdeněk Havlíček. Zahájíme jej autorem, který stál na začátku zářné Wattsovy kariéry, tedy Josefem Haydnem a jeho dvouvětou sonátou číslo 48 C-dur.

Klavírní sonátu číslo 48 C-dur Josefa Haydna hrál André Watts. Snímek najdeme na albu Live in Tokyo z roku 1980. Právě s Josefem Haydnem a jeho klavírním koncertem D-dur devítiletý Watts poprvé vstoupil do povědomí amerického, respektive filadelfského publika. Fenomenální klavírista, který je dodnes spojován především s virtuózními díly Ference Lista či Sergeje Rachmaninova, se nicméně v 80. a 90. letech opakovaně a poměrně překvapivě vyslovil, že skladatelem, který je jeho srdci vůbec nejbližší, je Franz Schubert. Pro jeho naprostou otevřenost, bezprostřednost, bezelstnost, nevinnost. Že zkrátka odložili svou intelektuální výzbroj, je Schubert skladatelem, který promlouvá přímo do duše. Takto roku 1973 nahrál André Watts Schubertovu fantazii C-dur Poutník.

Fantazii Poutník France Schuberta hrál André Watts. Po Haydnově klasicistní eleganci a Schubertově rozmáchlé romantické fantazii se teď přeneseme do zcela jiného světa. André Watts, jehož matka byla maďarská hudebnice a otec afroamerický voják, totiž nebyl jen vynikajícím interpretem evropské klasiky, ale s velkou samozřejmostí se vracel také k hudbě americké. George Gershwin zanechal vedle skvělých koncertních děl, dvou oper a téměř dvou desítek muzikálů také řadu klavírních transkripcí vlastních písní, které sám hrával na koncertních pódiích. Jsou to drobné, ale mimořádně nápadité miniatury, v nichž se snoubí jazzová lehkost, brilantní klavírní styl i nezaměnitelná melodicko-harmonická invence. V následujících 20 minutách, tedy pro nás André Watts, zalistuje Gershwinovým zpěvníkem.

I Got Rhythm stojí nebo spíše tančí v závěru takzvaného Gershwinova zpěvníku, Gershwin Songbook, souboru písní, které upravil pro solový klavír sám skladatel. Nám z ní zahrál André Watts. Závěrem dnešního vltavského poledního koncertu se ale vrátíme ke skladbě, která stála na samém počátku Wattsovy zářné světové kariéry. Právě první klavírní koncert S-dur Ference Lista zahrál 16-letý André Watts roku 1963 s Leonardem Bernsteinem a New Yorkskou filharmonií v rámci Young People's Concerts, televizních koncertů pro mládež. A přes noc se z neznámého teenagera stal mezinárodně uznávaný klavírista. Ference List, koncert pro klavír a orchestr číslo 1 S-dur, hraje André Watts a newyorští filharmonikové pod nezaměnitelnou Bernsteinovou taktovkou.

Kariéru pianisty Andrého Vodce odstartovala jediná nečekaná příležitost. Když v lednu 1963 onemocněl Glenn Gould, Leonard Bernstein povolal 16-letého studenta, kterého před 2 týdny představil v Americe v televizním pořadu Young People's Concerts. Vodc zahrál Listův první klavírní koncert tak přesvědčivě, že tleskal ve stoje nejen zaplněný sál, ale i samotní členové New Yorkské filharmonie. A ještě téhož víkendu s Bernsteinem pořídil první gramofonovou nahrávku. Časopis Time napsal, že Vodc spojil mimořádnou techniku s lyrikou a nešlo jen o oslnivou virtuozitu, ale o zralou hudební interpretaci. A tato nahrávka také ukončila na stanici Vltava dnešní polední koncert. Zdeněk Havlíček ho věnoval právě nedožitým 80. pianisty. A významné životní jubileum oslavila 5. června také pianistka Marta Argerich.

0: Nejprve nám Marta Argerič hrála druhou část Chopinovy sonáty G-moll s violončelistou Mstislavem Rostropovičem, kterého pak za nástrojem ještě vystřídal Gauthier Capison a s pianistkou přednesli pátý kus v lidovém tónu Roberta Schumana. Je krátce po půl druhé a my s Vltavou míříme na praděd. Před námi je unikátní záznam autorského čtení spisovatele Ludvíka Vaculíka. Kapitolu z románu Cesta na praděd autor doprovodil i předmluvou, ve které popisuje okolnosti vzniku této své prózy. V roce 2001 v plzeňském studiu Českého rozhlasu připravila Alena Zemančíková, která také autorské čtení svým slovem rámuje.
1: Povídka. Z rukopisu Cesta na praděd z roku 1966 čte autor Ludvík Vaculík.
2: V roce 1966 jsem s přítelem Josefem a jeho osmi učni podnikl smělou cestu na praděd. Oni jeli v sedle a já na voze taženém koněmi. Napsal jsem o tom tehdy do Literárních novin reportáž, ale cítil jsem, že je to látka i téma pro cosi podstatnějšího. Knihu o lidech a koních a o české zemi. V roce 1969 po nástupu Husáka nám noviny zastavili a já byl bez zaměstnání. Začal jsem tu knihu psát. Když ji odevzdám do roka, vydají mi ji. Napsal jsem 150 stran a viděl, že to nestihnu. Proto jsem začal psát cosi jiného, byla to menší knížka Morčata. Ačkoliv jsem to stihl, nevydali mi ji, protože tak se do roka zhoršily politické poměry. Vyšla pak u Škvoreckého v Torontu a v Petlici. Tak Cesta na praděd ležela nedokončeně přes 30 let a letos jsem ji dopsal. Rukopis se skládá ze dvou částí a myslím si, že je to román, protože autor tento cestopis opatřil milostným příběhem, jenž ho samého udivil. Přečtu vám ovšem kapitolu z části první, té starší, kdy autor ještě nevěděl, čeho se v druhé části opováží. Kdy jenom seděl vedle mladého kočího na šejtroku a za pomalého pohybu silou dvou koňských sil přemýšlel o sobě, o lidech, o krajině a o koních.
1: Ludvík Vaculík, Oni a my.

Dále si myslím, že svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše a opět o něco pokazilo svou povahu. Člověk užívající koně musel totiž nacházet způsob, jak s ním vyjít. Kůň je svébytný život. Má svá vlastní čidla a i když v určité situaci čije co my, má to pro něj jinou platnost a kůň dochází k odchylnému hodnocení. Jeho odchylka není předem nikdy přesně určitelná a my tu stojíme před prvkem nepoznatelna a neslučitelna. Ano, jsou jisté věci mezi námi a koněmi, jež pro nás zůstanou nepoznatelné, a jsou pak jiné věci, k nimž se můžeme sice svým mozkem hodně přiblížit, ale zůstanou s naším pohledem na věci neslučitelné. Řekl jsem však, že člověk přesto musel s koněm nějak vyjít. Už vám svítá? Neboť člověk sdílející tuto země kouli s koněmi a nejen s koněmi, musel vzít na vědomí, že existují ještě jiné smyslové a nervové systémy, než je ten jeho, a nemohl si nikdy být jist, nehraničí-li tyto živé systémy ve zvlášť zdařilých případech s existencí až vědomou, tedy s bytím ve filozofickém smyslu. Nejistota v té věci vždy vedla svědomitější lidi k ochotě přiznat takové bytí i tvorům, kteří k němu ve skutečnosti snad mají velmi daleko, ale to nevadilo, naopak. To člověka totiž nabádalo ke zdrženlivosti v tvrzeních, že on jediný má právo tu být. Neustálé vyrovnávání se s jinými existencemi vypěstovalo u něho postupně smysl pro spolubytí s koňmi, ano i s odlišnými lidmi. A tato nová schopnost člověkova ducha, tento nabitý rys jeho povahy, stal se hodnotou, z níž člověk nakonec má daleko víc než ti koně. Ubývá-li dnes koní a vůbec odlišných životů na této zemi pro ně jediné, zdá se mi ohrožen náš smysl pro respektování koní a vůbec jiných životů, což určitě odneseme zase my sami a možná hůř než koně. Domýšlíte se proč? Neboť zkuste si představit, že by v hlavním městě tohoto státu chodili volně po ulicích koně v tom počtu, jako tam dneska chodí auta. To, co do dneška bylo ještě jakž takž možné, donutit lidi i auta, aby za tak strašných poměrů spolu byli, stalo by se rázem nemožným. A poměry by vyžadovaly radikálně odlišného řešení. Odlišného ve smyslu nejen zdravotním či dopravním, ale i etickém a filozofickém. Ach, co o tom mohou koně vědět? Nic, to je pravda. Ale řešení, jež by ctilo jejich existenci, přineslo by nesmírný prospěch mým Pražanům. Ano, v jisté situaci nemá už smysl hledat ještě řešení nouze a je lepší přivodit odvážně a promyšleně nouzi nového, vyššího typu, takže se všecko zhroutí a musí přijít něco nového. Co se týče koní, ti nesnesou tak libovolné zhoršování poměrů, proto se dobře hodí za ukazatele, kdy už je toho dost. Chápete, kým jste se stali? Neboť řekl jsem, že člověk užívající koně musel chtě nechtě najít způsob, jak s ním vyjít. Jestliže mínil u něho dosáhnout svého, musel jednat způsobem respektujícím koňovu svébytnost, zkrátka způsobem, který na koně platí a nikoli neplatí. Pravda, existují chrapouni, co svého koně ubičují. O tom koni nepraví se tím ještě nic, o nich však vše. Kůň je zvláštní stvoření, jež co chvíli může položit svému vedoucímu novou otázku. Vedoucí koní, čili kočí, může každou nesprávnou odpovědí na otázku koně prozradit svou nespůsobilost pro to místo. Ovládat koně a ovládat motor, to jsou dovednosti zcela odlišné. Jízda s koněm není, ať máme jasno, jen způsob dopravy.
Je to životní situace. Již se účastní i ty složky naší bytosti, jež motorista s sebou ani nebrává na cestu. A jezdí-li velmi často, zapomene dokonce, kde je má. Řídit spřežení je hodno člověka. Řídit motor, to může kdokoliv. Motor ničím nepřekvapí, nemá nálady a nápady. Může mít pouze poruchy zaviněné pokažením a polámáním součástky. Kůň může poslouchat jak motor, ale může také poslušnost odepřít. Ačkoliv je nepoškozen, prostě dál nejde. To je ten zázrak a div. Ano i ne je u koně přítomno současně a nikdy není radno dávat krk na to, že dojedeme. Až dojedeme, dojeli jsme spolehlivě a je možno se ptát, proč bychom vlastně byli měli nedojet. Tak veliká je spolehlivost koně. Avšak dokud jsme nedojeli, nemůžeme předem říci, jaká nehoda, slabost, nevolnost, úlek či dokonce neštěstí potká našeho koně. Tak velmi je kůň živý a tak je s námi shodný. Naproti tomu spolehlivost motoru je bezduchá spolehlivost blbce. Hýblo automobilu je sestaveno podle vyzkoušeného schématu. Porouchá-li se, můžeme předem vědět, že příčina je v některém dobře známém, literaturou stokrát nudně popsaném místě toho schématu. Neobjevit takovou příčinu ani nelze. A jestliže ji někdo přece neobjeví, znamená to prostě, že má ještě míň nápadů, než to hýblo. Ale stává se někdy, že na motoru vznikne porucha velmi podivná, nepopsaná a neodstranitelná. Člověk zvyklý na to, že jeho vědomosti o motoru se shodují s motorem, stojí náhle před neznámým a nepochopitelným. Schéma v jeho mozku propadne rozpadu a motorista je v pokušení připustit nepřirozenou či nadpřirozenou příčinu. A tu se někteří motoristé uchýlí k čemusi na pohled hloupému. Jednoduše nechají motor odpočnout, nebo k němu tiše vznesou prosbu, nebo jej za trest kopnou. To ale není hloupost, to je naopak velice správné a je to moudré. Tady totiž sáhli v sobě po čemsi, co mají z lepších časů, kdy člověk jezdil a byl s koněm. Bez ohledu na to, zda si pak hýblo dá říct, považuji takový okamžik rozpadu schématu za šťastnou chvíli toho člověka, za lázeň přímo obrodnou pro jeho nejen mozek. Proč? Protože je třeba umět si aspoň jednou za uherský měsíc připustit, že mohou být jevy nepochopitelné a mimorozumové, jejichž příčiny budou dokonce navždy nepoznatelné, aniž to znamená, že jsou to jevy nepřirozené či nadpřirozené. Jsou prostě jiné. Jiné, páni, toť vše. A jen smysl pro jinost, ten by páni tolik potřebovali. A bylo by nám všem líp. Však proto jsou koně vybíjeni, že panským mozkům dělají šoky. A jsou nahražováni motorem, protože motor nikdy nepoloží otázku jinosti existence a bytí. Tu otázku, kterou nám dává každé prosté zvíře. Tu otázku, jež nebude-li odpovězena správně, bude odpovězena špatně a hrůzu takové odpovědi si už předem prožívají někteří z nás. Nezdá se vám, že už od zítřka musíte začít pracovat pro zvýšení odlišnosti čehokoliv od všeho jiného? Neboť nic nám není tak málo potřebné jako podobnost a nic nám není tak nebezpečné jako jednota. Kdo jenom trochu může, měl by co nejvíce zdůraznit svou odlišnost a to bez ohledu na soud jiných lidí, protože kdyby se ohlížel, bude zase stejný a bude zase tam, kde oni. Tak jako stádo koní jeví se povrchnímu pohledu nerozlišeně, tak se pořád ukazujeme i my. Kdo uvidí stádo koní, má sklon považovat je za jakýsi celek a bude se domnívat,
že dali tomuto celku pastvu, přístřešek pro horší dny a zásobu píce na zimu, že tím i každému jednotlivci dal, co potřebuje. Ale pozor, takový celostní pohled je velice nebezpečný, padne-li na kolektiv lidí. A skutečně, ti, co nás pasou, mají sklon tak se na nás dívat a tak s námi jednat. Přitom však se nemůžete na ně pořád hněvat, protože jejich pohled je pochopitelný. Jsme si totiž svým zevnějškem, čili exteriérem, všichni tak podobní, až to svádí k očekávání, že jsme i stejného interiéru. Toho, jenž nás pase, už nic neupozorňuje, že mohou existovat odlišné nervové a smyslové systémy, ba odlišná svrchovaná bytí. Vždyť on často nepřijde do styku ani s myší. Abychom byli více respektováni jako individuality, potřebovali bychom se zřejmě od sebe lišit, jak jen se mohou od sebe lišit člověk a kůň. Kdybychom do kanceláří, v níž něco žádáme, vstupovali vždy současně s nějakým koněm a kdybychom shodou okolností oba žádali stejnou věc, bylo by i tomu nejprostšímu úředníkovi hned jasné, že naše případy jsou zcela odlišné a vyžadují odlišné řešení. Tím by se principiálně formoval u našich honáků smysl pro odstíny. Tušíte dosah? Neboť mozek člověka, jak se zdá, musí občas být stavěn před rozdílnost až katastrofální a nepochopitelnou, má-li si podržet schopnost chápat a ochotu respektovat vůbec nějaké rozdíly. Proto tvrdím, že malé a jemné rozdíly nás dnes už nezachrání. Malé a jemné rozdíly mezi námi mohou být nesvědomitým chlapem vydávány za naše drobné charakterové vady. Jichž je pouze třeba nás zbavit a pak s námi může být uskutečněn onen veliký plán. Je tedy opravdu hluboké neštěstí, že jsme přišli o sousedství koní v běžném životě. Jak teď chceme demonstrovat své právo na odlišné bytí a jakého do očí bijícího příkladu se můžeme dovolávat? Já pro svou osobu to řeším tak, že každodenně předstírám, jako bych sebou toho koně měl a ve zvlášť pro mne důležitých případech se vydávám za koně sám. Vám ovšem mohu říci, že ve skutečnosti nejsem kůň a ani si to nemyslím. Ale věřte, neobhájím-li svá práva koně, jak bych mohl doufat, že obhájím svá daleko křehčí práva, plynoucí z onoho navenek neviditelného rozdílu mezi mnou a mým honákem. Je vám to už pro Boha trochu jasné? Věnujte, konečně řečeno, část své lepší pozornosti i tomu, že koní v Československu stále ubývá. Tohoto času, roku 1966, čítá se jich asi 214 tisíc a za 4 roky má jich být už jenom 180 tisíc, tedy o 34 tisíce méně. Co s námi bude? Přitom, jak dnes už upadl smysl pro odstíny, máte například vy jistotu, že nebudete mezi těmi 34 tisíci? Bez ohledu na to, zda takovou jistotu máte, nemáte ji. A teď můžu-li vylíčit, jak jsme za vesnicí, která se jmenuje Otryby, potkali kombajn.

Z rukopisu Cesta na praděd kapitolu Oni a my četl autor Ludvík Vaculík. Pro Český rozhlas 3 stanici Vltava, natočeno v Českém rozhlase Plzeň 21. března roku 2001. Připravila Alena Zemančíková, režie Miroslav Buriánek, mistr zvuku Jiří Emil Silovský.

V rámci odpolední povídky na stanici Vltava jsme slyšeli Ludvíka Vaculíka číst z jeho románu O koních a lidech z románu Cesta na praděd. A večer vám ještě budeme číst z jeho rukopisu Stará postel, který se teprve chystá k vydání letos 23. července v den nedožitých stých narozenin autora. Do Vaculíkova čtení, které jsme teď vyslechli, byla zakomponována hudba Ireny a Vojtěcha Havlových, kterým teď věnujeme ještě milou vzpomínku.

0: To byla skladba Růženka Ireny a Vojtěcha Havlových, která vyšla na album Melodies in the Sand v roce 2021. Nejde o novou nahrávku, ale pečlivě vybraný průřez více než 30 lety tvorby manželského hudebního dua, který pro britské vydavatelství sestavil Johnny Nash. Havlovi získali v roce 2017 Českého lva za hudbu k filmu Křižáček. Film Ingmara Bergmana Sára Band vychází ze samotné podoby barokního párového tance, je vystavěn jako sled intimních tanečních setkání vždy dvou postav, které se k sobě přibližují, vzdalují a znovu střetávají. A Lucie Podroužková nám bude za chvilku na Vltavě vyprávět o vývoji tance sarabandy napříč hudební Evropou. A co nás čeká dnes večer?
1: Po kolika průtazích schválí zhýralý hrabě Almaviva svatbu svého sluhy Figara?
2: A kolik avantýr a dostaveníček z toho vytěží, než se bude muset omluvit své velkorysé manželce?
1: Poslouchejte Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera.
2: V hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajem, Walterem Berrym a dalšími.
1: V operním večeru s Vojtěchem Babkou v sobotu 18. července od 20 hodin.
3: Staří mistři.
4: Když se řekne sarabanda, možná si jako první představíme slavnostní krok, hudbu soustředěnou do sebe nebo něco vznešeného. Kdysi však bývala sarabanda tancem, který budil neklid. Původem z jihu stělesňovala divoký rytmus v pohyb, který nebyl ve všech společenských kruzích vždy vítaný. S postupujícím věkem ovšem sarabanda sklidnila svůj temperament. Vstoupila do paláců, do barokních svit, do hudby, která už nesloužila tanci, ale soustředěnější pozornosti. Hned na úvod, milí posluchači, abychom se tematicky naladili na prostředí vzniku tohoto španělského tance, nám zazní sarabanda española ve své původní živelné formě. Hrají Javier Díaz Latorre na pětisborovou kytaru a Pedro Esteban na perkuse. Příjemný poslech přeje Lucie Podroužková.

Pedro Esteban a Javier Díaz La Torre nám přednesli španělský tanec Sarabanda Española Gaspara Sanze. Sarabanda vznikla jako tanec dávno předtím, než se stala všeobecně známou hudební formou. Její původ není dodnes úplně jednoznačný a patří k velkým hudebně historickým otázkám. Nejčastěji se objevuje ve španělských pramenech 16. století, ale historici dodnes diskutují, nakolik vznikala přímo na Pyrenejském poloostrově a nakolik byla ovlivněna hudebními a tanečními tradicemi přicházejícími z Latinské Ameriky v době zámořských cest. Už tato samotná nejistota je příznačná. Sarabanda od začátku tedy stála na hranici kultur. Nejstarší popisy mluví o tanci živém, výrazném a rytmicky naléhavém. Tančila se v třídobém metru a byla spojována s pohybem celého těla, s výraznými gesty a někdy i s určitou okázalostí. Na konci 16. století získala sarabanda pověst tance, který překračuje hranice toho, co bylo tehdejší společností považováno za přijatelné. Ve Španělsku vládl toho času Filip II. A jeho doba bývá spojována s představou náboženského řádu, disciplíny a veřejné mravnosti. A právě do tohoto prostředí vstoupila rozjásaná sarabanda, tanec zpívaný, rytmický a podle dobových svědectví až příliš bezprostřední. Dochované prameny ukazují, že úřady proti sarabandě opakovaně zasahovaly a na konci 16. století se na to konto objevují zákazy jejího provozování. Kritika se netýkala jen samotného pohybu, ale i textů, které tanec často doprovázely. Doboví moralisté mluvili o nestřídmosti, nevhodných gestech a o tom, že tanec vzbuzuje emoce, které mají zůstat pod kontrolou. Sarabanda se tak stala jedním z příkladů střetu mezi lidovou kulturou a představou společenského řádu. Je na tom ale zároveň i něco paradoxního. To, co bylo nejprve vytlačováno jako příliš živé a provokující, nezmizelo. Sarabanda se přizpůsobila. Opustila ulici, vstoupila na dvory a během několika desetiletí se stala jedním z nejušlechtilejších hudebních žánrů evropského baroka. Další cesta sarabandy vedla na sever. Když se v průběhu 17. století dostala do Francie, začala se měnit její podoba i význam. Právě ve Francii vzniká podoba sarabandy, kterou dnes považujeme za klasickou. Tempo se zpomaluje, kroky se zjednodušují a původní taneční energie ustupuje gestu a držení těla. Sarabanda se stává tancem důstojnosti. Současně se mění i její hudební charakter. Zachovává si trojdobé metrum, ale vzniká pro ní typické rytmické napětí, často založené na jemném zdůraznění druhé doby. Hudba už nevede tělo k pohybu. Naopak. Jakoby pohyb zpomalovala a obracela dovnitř. Právě v této podobě vstupuje sarabanda do barokní svity a stává se jedním z jejich nejvýraznějších momentů. Ne jako tanec začátku nebo konce, ale jako okamžik zastavení. A právě tady začíná její druhý život. My si nyní vyslechneme Sarabandu Francesu, kterou opět představí Javier Díaz La Torre, následovat bude Sarabande en si mineur Roberta Devize a nesmí chybět ani Sarabande al Español Marina Marese jako reminiscence na španělské kořeny tohoto tance.

To byly sarabandy francouzských barokních skladatelů, jako byl Gaspar Sanz, Robert Devize nebo Marin Mare. Hráli Javier Díaz-Latore, Rolf Lislevand a Jordi Savall. Proměna sarabandy ale neprobíhala v Evropě všude stejně. Zatímco ve Francii se z ní stal tanec dvorské zdrženlivosti a obřadnosti, v Itálii získala poněkud jinou podobu. Také zde zpomalila a vzdálila se svému původnímu společenskému charakteru, ale italští skladatelé v ní často hledali něco jiného než francouzský dvůr. Větší volnost, melodickou zpěvnost a prostor pro instrumentální výraz. Sarabanda se zde stává méně gestem společenského řádu a více hudebním prostorem. Přesto zůstává rozpoznatelná. Trojdobý rytmus, klidnější tempo a zvláštní schopnost zadržet čas ji provázejí i nadále. Je to stále tentýž tanec, jen po každé mluví jiným jazykem. Jednu anonymní italskou sarabandu a dvě Francesca Corbetti uslyšíme v podání souboru Hesperion 21 pod vedením Jordiho Savala a Rolfa Lislevanda.

Anonymní italská sarabanda v podání souboru Hesperion 21 a dvě sarabandy Francesca Corbetti, které přednesl Rolf Lislevand, nám představili italskou hudební estetiku tohoto tance. Na začátku 18. století se tyto různé podoby začínají znovu setkávat. Barokní Evropa je prostorem, kde se styly překračují a skladatelé volně přebírají to, co vzniklo jinde. V této době, pravděpodobně mezi léty 1703 až 1706, vzniká jedna z nejslavnějších saraband všech dob, a to ta ze svity D-moll pro čembalo Georga Friedricha Händla. V době, kdy Händel sarabandu komponuje, už má tento tanec za sebou více než stoletou evropskou cestu. Z někdejší španělské zarabandy se stala ustálená součást barokní světy. Spolu s alemandou, kurantou a žigou vytváří svět stylizovaných tanců. Hudby, která si ještě pamatuje pohyb, ale už není určena výhradně k tanci. Právě Händlova sarabanda je krásným příkladem této proměny. Zachovává si trojdobý rytmus i pravidelnou stavbu, ale její charakter je už úplně jiný než u historické sarabandy. Tempo je klidné, výraz soustředěný a hudba působí téměř obřadně. Z celé světy se právě sarabanda stala nejslavnější částí. Často zaznívá samostatně, někdy i bez původních variací a ve 20. století získala dokonce nový život i ve filmu. My si ji nyní vyslechneme v krásné historické aranži ansámblu Jupiter pod vedením Thomase Danforda.

Ensemble Jupiter pod vedením Thomase Danforda nám přednesl sarabandu ze světy D-moll Georga Friedricha Händla. Přestože si jednotliví skladatelé ponechávali ve výstavbě svit velkou volnost, sarabanda bývala často považována za stabilní emocionální těžiště celého cyklu. V hudbě skladatelů 17. a 18. století se stala prostorem pro výraz, ornament, práci s časem a pro hudební řeč, která působí spíše dovnitř než navenek. Právě v této podobě se se sarabandou setkáváme u Georga Friedricha Händla a později u Johanna Sebastiana Bacha. U Bacha sarabanda nestrácí svůj původ, ale proměňuje ho. Zůstává trojdobý rytmus i pomalý krok, jenže pozornost se přesouvá jinam. K jednotlivému tónu, k prostoru mezi frázemi, k pocitu, že čas přestává plynout obvyklým způsobem. Sarabanda z první partity pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha vzniká kolem roku 1720, v době, kdy už je sarabanda pevně usazená v evropské hudební tradici. Bach zde vychází z ustáleného modelu barokní svity, ale přidává k němu něco navíc. Po každém tanečním čísle následuje takzvané duble. Slovo duble v barokní hudbě neznamená dvojici ani opakování, označuje variaci. Novou vrstvu vystavěnou na stejné harmonické kostře. Základní sarabanda proto zazní nejprve ve své jednoduché, soustředěné podobě a teprve poté se začne rozvíjet. Právě v tom je Bachovo pojetí výjimečné. Neopouští tanec, ale začne o něm opět přemýšlet. Sarabanda zůstává pomalá, trojdobá a soustředěná, zatímco duble její klid rozvine do jemnějšího pohybu. Jakoby skladatel ukazoval dvě vrstvy téže věci. Nejprve samotný tvar a potom jeho vnitřní život. Je to zvláštní okamžik v dějinách sarabandy. Sarabanda se stává způsobem hudebního uvažování a Bach k ní přidává ještě druhý pohled, její vlastní ozvěnu. Teď už ji přednese Jordi Savall na violu da gamba.

byla Sarabanda a Double Johanna Sebastiana Bacha v podání Jordiho Savala na violu da gamba. Po Bachovi by se mohlo zdát, že příběh Sarabandy končí. Barokní světa postupně mizí z centra hudebního života. Sarabanda se opravdu postupně přestává objevovat jako samozřejmá součást hudebního jazyka, jenomže nemizí úplně. Možná právě proto, že už dávno přestala být jen tancem. To, co se během baroka v Sarabandě proměnilo, to zpomalení, soustředění, zvláštní způsob práce s časem, zůstalo patrně přitažlivé i pro další generace skladatelů. Když se skladatelé 19. a 20. století k Sarabandě vracejí, neobnovují starý tanec. Nevracejí kroky ani dvorský obřad. Vracejí se k určitému pojetí času. Času, který se na okamžik zastaví. Sarabanda se tak stává něčím nečekaně moderním a vlastně doslova nadčasovým. Když Claude Debussy na konci 19. století napsal svou Sarabandu, nevracel se ke starému tanci ani k baroknímu stylu. Debussy ho nezajímala historická přesnost. Přitahovala ho spíš představa dávné formy, její klid, pomalost a zvláštní vztah k času. Proto jeho Sarabanda nepůsobí jako hudba určená k pohybu. Naopak, jako by se pohyb téměř zastavil. Debussy sám skladbu později označil za hudbu, která má být hrána s jistou slavnostností a bez spěchu. V její harmonii i rytmu ještě můžeme vzdáleně rozpoznat starou Sarabandu, ale už jen jako stopu. To podstatné se odehrává jinde, v barvě zvuku, v prostoru mezi akordy a v pocitu, že čas neplyne dopředu, ale rozprostírá se do stran. A právě v tom je Debussyho Sarabanda moderní. Po staletích proměn už Sarabanda není tancem ani formou. Stává se způsobem, jak naslouchat času. A za jejich tónů se s vámi, milí posluchači, loučí Lucie Podroušková.

0: Na závěr starých mistrů zazněla ještě Sarabanda od Claude Debussyho v podání Alstr Orchestry pod vedením Jana Pascala Tortellieho. Hodinku se španělským tancem z 16. století připravila pro Vltavu Lucie Podroušková. Vážení a milí, blíží se 15. hodina. V rámci sobotního dramatu uzavřeme příběh Karla Poláčka z románu Hostinec u kamenného stolu a pak nás čeká přímý přenos z festivalu Colors of Ostrava. V 16 hodin a 15 minut zahraje mezinárodní a multikulturní projekt Aritsugi slovensko-japonského kytaristy Mašu Harady. A zní takto.
1: Suruto sugu sama, konoha ni magirete, aki ga tobira no me no mae ni iru no desu. Hitori de nani ka iitasou ni tatte iru no desu.

0: Po Aricugi v 16.15 budeme přenášet také další koncert festivalu Colors of Ostrava, tentokrát polské kapely Klavo, což je 7 spřátelených absolventů jazzové akademie v Gdaňsku. To dnes na Vltavě v 18.15.
1: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Sobotní drama.
0: Před námi je teď už druhý a závěrečný díl dramatizace románu Karla Poláčka Hostinec u kamenného stolu. Režii měl v roce 1968 Miroslav Nejes Chleba.

Draze milovaní synovci moji Spitíku a Tomášku, předem přijměte srdečný pozdrav se stálou vzpomínkou, jak se máte, co děláte. Já se mám, chvála Pánu Bohu, dobře, jsem spokojena, nenaříkám si, někdy je to horší, jindy je to zase lepší. Spitíku a Tomášku, snad mě máte za zlé, že jsem svého prvního chotě pana Šimona Tatr muže zrádně opustila, neb si to za svou dobrotu nezasloužil, to sama uznávám. Někdy si dělám výčitky a říkám si, sej zmije, jindy si to zas v hlavě přiložím a pak si řeknu, nejseš zmije, jdouc zdahla jsem svého srdce, přece nezahrabeš svý mladý let, aba ne, povídá mě vnitřní hlas, jsem zmije. A jaká nepsi hostinského do hrobu připravila, jak tomu přijde, ale hned na to mi povídá vnitřní hlas, jaká zmije, božinku, to jsou nějaký štráchy takových pádů, je dneska habaděj, v novinách se o tom píše dnes. I denně, milení moji synovci Spitíku a Tomášku, já povědomost o tom mám, že nyní podle strýcovi závěti povedete hostinec po neboštíkovi, dej vám, Pán Bůh, štěstí, taky můj mistr choť na vás vzpomíná, povídajíc, taková hospoda, to by bylo něco pro mě. Jsem syt divadelního umění, taky bych se chtěla podívat na hrob neboštíka pana Tatr, že není vyloučeno, že v Brzku k vám zavítáme se svým souborem, máme bohatý repertoár. Doufající, že v každém směru vyjdeme ctěnému obecenstvu vstříc, ještě jednou vás srdečně zdraví vaše do hrobu tmavého, milující vás teta Božena Kášová, Daná Mertenzová, ovdovělá Tatrmužová, pozdravujte ode mě pana Radu Dinderu, jakož i ctěnou choť, taktéž slečny ty děvčátka rozmíle, až zas přijedou na prázdniny a milostivé paní Radové vyřiďte, že jí pošlu ten recept na borůvkový ligér.

0: Co se soudí o strýcově závěti?
1: Co by se soudilo? Konec konců je to vítaná změna. Vždyť dva nemusí dělat hostinské věčně.
0: A budou-li tam děvčata radovice? Jsem tedy ochoten ujmout se dědictví a splnit podmínky mně uložené. Upozorňuji však, že podmínka o vedení podniku v sobě obsahuje svízel.
1: Navrhuji tudíž, aby po určitou dobu, dejme tomu týden, vždy jeden z obou byl šéfem podniku a druhý pod ním sloužil jako vrchní číšník. Souhlasí se?
0: Souhlasí se. Ke střídání funkcí navrhuje se nedělní poledne.
1: A kdo bude jako první zastávat postavení majitele a kdo funkci číšníka, nechť rozhodne los. Souhlasí se?
0: Souhlasí se.

0: Moje ledviny. Mé útroby.
1: Nic z toho nedělá, Dindero. Dá si minerální vodičku a bude mu zase hej.
0: Kdo ví, zdali budu letos smět i tu minerální vodičku.
1: Bez starosti, Dindero.
2: Tak vás opět vítám v hostinci u kamenného stolu. Ruku líbá milostivá paní uctivá, poklon pane Rado.
0: Buďte zdrav, mladý muže, buďte zdrav.
2: Děkuji. Franc, no kde pak jste?
3: Ježím, pane šéf.
2: No, prosím? Jste člověče, nikdy nejste tam, kde je vás zapotřebí. Tady se ujměte zavazadel pana Rady.
1: Neměl byste být na něho tak přísný. Vždyť je to ještě chlapec.
4: Tak, zde jsou jídelní lístky, prosím, panstvo.
2: Mohu se k vám jako obvykle posadit?
0: Ale jistě, jistě, mladý muži.
2: Děkuji.
1: I když já si myslím, že přece jenom nejsme ta nejvhodnější společnost pro vás.
2: Ale co vás to napadá, milostivá paní? Pardon. Mladá kachna s opečenými brambory?
0: To já bohužel nesmím.
2: Tak štěmnatý přírodní řízek.
0: Odejdi, řízku, nemělo to být.
2: Ne. Cikánská pečeně?
0: Ty lásko mého mládí, proč jsi mě opustila?
2: Segedinský guláš.
0: Jigen, i ty brute.
2: A co takhle vepřová pečeně? Kůžička ovšem musí být propečená.
0: Taková zahnědlá.
2: Zahnědlá?
0: Když se do ní píchne, postříká šťáva sako a zničí zánovní oděv.
2: A nebo biftek?
0: Krvavým zrakem volského oka loučíš se se mnou krvavý bifteku.
2: Vídeňská ruštěná.
0: To nesmím. Ono nesmím. Proč žijí?
2: Co nám doporučíte, pane vrchní?
4: Byla by tam mladá husička, pane šéfe?
2: Husička. Ostatně, to bych si konečně dal říci. Tak mi dejte prsa a hodně šťávy, víte?
4: Prosím, prsička, hodně šťávičky.
2: A k tomu pak okurkový salát se smetanou.
4: Okurkový salátek se smetánkou, prosím.
1: Není ta husa příliš těžká, pane vrchní?
4: Ale není úplně lehinká, milostivá paní.
1: Tak mi dejte taky. A mému muži rýžovou kašičku, takovou tu dobroučkou, víte?
4: Jistě, milostivá paní. A k pití si bude panstvo přát?
1: Prosím, pane hoteliére, objednám si podle vás.
2: Prosím, když dovolíte tady jedno piviště a pořádně chlazené, ne jako posledně, Franc, rozumíte?
4: Bez obavy, prosím.
2: No.
1: Mně malé pivečko. A tady manželovi minerální vodu, bič.
4: Prosím, služba, prosím.
2: No, a můžete jít a už ať je to tady, ať nemusím dvakrát říkat, utíkejte, člověče.
4: Už letím, už vláta.
2: No, co říkáte, pane Radu, jak s nimi točím? No, s nimi se tak musí jenom nepovolit, oni by si náramně foukali.
0: Srnčí ragu na víně. Kde jsi, kde jsi?
4: Pardon, prosím. Tak, tady je ta rýžička, tak, a tady husičky. 12? 12.
1: Prosím.
2: Co si to?
4: Vy patrně neznáte své místo a povinnosti, pane Franc.
2: Co má být?
4: Ale už šupi to presto, teď není čas na debužírování. Do práce.
2: Jo tak, 12. K službám, pane šéf.
4: Tak především přineste ty nápoje, co jsme objednali.
2: Prosím.
4: Já nevím, pane Rado, jaká nám to roste číšnická generace. Nerozumím tomu, nechápu.
1: Neměl byste být na něho tak přísný, vždyť je to ještě chlapec.
4: Ale milostivá paní, rozumím těm lidem, dovedu s nimi cítit. Nejsem žádný asociál. A také nechci vynášet sebe, Bůh uchovej. Ale srovnám-li staré časy s nynějšími, no, darmo mluvit. Ta husa je skutečně výtečná. Jen se rozpadá. No, to přece nikdy nebývalo, aby se číšník posadil s hostem za stůl a nechal se obsluhovat. To je anarchie, prosím, zkáza. Není ten salát trochu nahořklý, milostivá?
1: Ne, je výtečný. Tintero, co je to? On loudí.
0: To není pravda, já neloudím.
1: Dindera? On loudí. A já ho dobře viděla, jak loudí. Musím se za něho stydět.
0: Když vy jednomu najíst nedáte, umřít hlady byste jednoho nechali. Jiný si dává do nosu a já abych se jenom díval. Ba ani dívat už se nesmím.
1: Až bude zdráv, Dindero, pak si dá do sytosti.
0: Ale snad kousek husy. Aspoň maličký kousek, ždibánek. Jenom na košt, abych viděl, jak to šmakuje.
1: Ani nápad, takové těžké jídlo. To by byl jeho hrob.
2: Pardon, panstvo. Paní Radová, máte v hovorně telefon?
1: Už jdu.
2: Pane Rado.
0: Ano.
2: Zavřete oči a otevřete ústa. Ještě.
0: Ještě.
2: A potom přijďte ke mně nahoru, dám vám pořádný oběd. To bude jiná bašta. A pak načneme láhvinku. Mám takovou vláhu, že probudí mrtvého. Platí?
0: Přijdu, šlechetný mladíku, Bůh vám žehnej. Nemám masnou bradu?
2: Nemáte. A dáme si partičku.
0: Dáme. Pst.
2: Milostivá paní se vrací.
0: Paní Matilda, slibuji, že si nikdy nebudu kopat hrob. Ty jsi můj strážný anděl.
1: Je hodný. Musí se šetřit, Dindero.
0: A co, kdo volal?
1: Tak jsi mě dojal, že bych byla málem zapomněla. Děvčata telefonovala, že zítra přijedou. Máme se na co těšit.
0: No však už se mi po těch potvorách stýskalo.
1: To jsou mi výrazy.
2: Tak slečinky přijedou?
1: Přijedou.
2: Budete otvírat oči. Udělám z té barabizny něco takového, inu, něco náramného, něco exkluzivního.
5: Ano.
2: Jen počkejte. Tak, zde bude salonek vyzdobený modrými a zlatými pávy. Pohádka. Nebudu koukat na krejcar. A tady postavím parket, kde bude hrát jazz zvaný Melody Yellows.
5: Ano, hybnou pákou pokroku je reklama, ano.
2: Do této místnosti se pohrne valný houf inteligentů se svými slečnami a jejich cvičené nohy budou na lesklé podlaze vytvářet umné arabesky. A tamhle pak, co leží to břevno, bude stát barový pult, kde budou se dávat inteligenti a pít míchané kořálky, na jejichž hladině plují višně.
5: Ano, moderní podnik prostě potřebuje reklamu.
2: Vyženu zapšklost z tohoto zaparákova. Zde se bude scházet High Society, Zečber a okolí.
5: Ano, a já vám udělám takovou reklamu, která překoná vše, co v tomto oboru bylo kdy nabízeno jako redaktor místního týdeníku Národovec, Zečber, Podskalou a okolí radikálního to listu k inzerci nejspůsobilejšího.
2: Jakou reklamu?
5: To nebude reklama. To bude báseň. Veledílo. Něco takového tu ještě nebylo. Já to tak seberu, že... Ano, musíte mít důvěru k mému peru.
2: A co by to stálo?
5: Co by to stálo? Jaká to otázka?
2: No přeci to nemohu chtít zadarmo.
5: Pane, co pak možno zaplatit křehké sny, něžné přeludy, inspiraci?
2: Vážím si duševní práce, ale...
5: No, nemluvte básníkovi o mrzkém kovu, nechcete-li ho ranit na nejcitlivějším místě. Zadáte mě celostránkový inzerát. A pokud se týče honoráře, můj bože...
2: My se domluvíme, když to dobře napíšete, aby to bylo účinné, pak můžete počítat s mou vděčností. Ještě jednu láhvičku?
5: Vlastně bych neměl, ano. Ale konečně, beze všeho, ano. Na vaše zdraví. Nejsem zvyklý, ale rum jest mléko hrdinů, ano, tak. A já jsem básník. A inzerce v našem listě jest účinná.

0: Buďte nám vítáni, smradi.
1: Ale Dindero, jak to mluví?
2: Tatínek má pravdu, neboť psáno jest, smradi jsme a smradi zůstaneme.
3: Tatínek se nedrží, jí co nemá.
4: Co to slyšíme? Tak ty tak, no počkej.
0: A to vůbec není pravda, nevěř klepu.
1: Žádné klepy,
3: sama jsem ho přistihla, jak jedl husu.
0: A já jen kvůli společnosti akorát jednou. A už je tolik řečí.
1: Kvůli společnosti si kope hrob, Dindero, Dindero. Nikdo u něho nemá pravdu, ani já, ani lékař.
3: Ale pan Hostinský je u něho autorita, toť se ví.
4: Pan Hostinský?
3: Ano, pan Hostinský. Tatínek se s ním spolčil. On ho vede k špatnostem.
2: Kdo koho? Tatínek Hostinského nebo Hostinský tatínka?
3: Toť se ví, že Hostinský tatínka.
1: To je ten svůdce, to je ten Mefistáfel.
5: Služba mé dámy. Srdečně vás vítám.
2: Tak vy jste ten svůdce?
5: Co prosím?
4: Ó, vy Mefistáfle.
2: To bychom si vyprosili, abyste nám kazil tatínka. To jste Hostinský.
5: Pardon, jsem Hostinský, ale nejsem Mefistáfel. Mé jméno je Spíti hněv. Mé dámy, byl bych rád, kdybyste aspoň na chvíli zapomněli, že jsem Hostinský.
4: To nelze zapomenout.
2: Celou svou bytostí nám připomínáte číslované pokoje, před kterými stojí pár bod.
4: Skříň, která se ustavičně otevírá, teplou a studenou vodu.
2: Policejní přihlášku, zrcadlo v pozlaceném rámu.
4: Jež ukazuje obličej jakoby skormoucený mořskou nemocí.
2: Jízdní řád, zvonek na pokojskou.
4: Zádumčivou štěnici na stěně, pomalované divokými květy.
2: Chrápání v sousedním pokoji.
4: Zapomenutou noční košeli v posteli.
2: A vůbec, co si neosobního a neútulného čteme ve vašem obličeji?
5: Mé dámy, jste velmi zlé, mé dámy. Vaše slova žíhají jako kopřivy. A já vůbec...
4: Pane vrchní.
5: Ano, prosím.
4: Pojďte mezi nás.
5: Posloužím, milostivá.
2: Chtěli jsme se vás zeptat, jste-li spokojen se svým zaměstnáním?
5: Ujde to.
4: A zdali pak dobře vycházíte se svým zaměstnavatelem? Není to snad bezohledný vykořisťovatel, hrubec, násilník a vůbec zištný plantážník?
5: Zásadně se nevyjadřuji o svém zaměstnavateli. Dovolte mi, abych rovněž pomlčel o vnitřních poměrech, které v Hostinci u kamenného stolu vládnou.
2: Je tu snad něco, pane vrchní, co byste nám chtěl zakrývat?
5: Jistě, že tu jsou jisté záležitosti, které jako spořádaný zaměstnanec musím akceptovat, s kterými však nemohu zcela souhlasit. Ovšem to už tak bývá a těžko nalézt zaměstnavatele, který by se zavděčil všem.
4: To je jistě pravda. Doufám tedy, že hovoříte pouze za sebe.
5: Jak se to vezme, milostivá? Doufám, dámy, že budete spokojeni s obsluhou a že pobyt v lázních přispěje k upevnění vašeho zdraví.
2: Také doufáme.
5: A teď mě prosím omluvte, mám práci.
2: Váš vrchní číšník je skutečně velmi příjemný mladý muž.
4: Řekla bych okouzlující. Myslím, že si musí každou dámu své třídy získat.
5: Jsem s ním celkem spokojen. Je spolehlivý, i když...
6: Oh, můj je. Ach, damnet.
2: No to jsou k nám hosti.
5: Mé dámy, nemeškali jsme složit hold vaší kráse, sotva, že jsme se z místního tisku dozvěděli o vašem příjezdu.
2: Ach, oh, jak je to od vás, milé.
7: Vaší neodolatelné kráse, hold.
5: Je to nevýslovně příjemné setkání.
2: Skutečně?
5: Skutečně, řeknu to prostě. Naše nadšení nezná mezí. Měli bychom na vás, dámy, však jeden úctivý dotaz, a sice zda jste v šumném víru velkoměsta nezapomněli na své pokorné služebníky.
2: Jak bychom mohli?
7: Ach, tak to je dobře.
5: Zde, jako zástav naší vytrvalé lásky, přijměte tento květ růže.
4: Och, ach, je krásná.
2: Máme teď nějaké pochůzky, nedoprovodili byste nás, pánové?
6: Och, Percy. No právě jsme vás chtěli sprovodit na promenádu.
4: Ano, budete tak laskaví.
8: Pane vrchní.
5: Prosím, pane šéf.
8: Všelijací panáci sem lezou. No. Takový prezenti. Namluví toho na dvě fůry. Ratata. Ach. Ratata. No. Já to nebudu trpět. Já je tu nechci mít.
5: A já se snad o ně prosím?
8: Vrchní.
5: Prosím?
8: Nikdo ho nevolal.
5: Prosím.

0: To budeme mít k obědu toho Gastona nadívaného Persia?
1: Náhodou pan Netrefený je docela vzdělaný muž.
0: Je nejen vzdělaný, ale také mu odstávají uši.
1: On nedovede brát nic vážně. A co říká panu Benelcovi?
0: Velmi se mi líbí, je takový senzitivní. Vrzají mu bodky.
1: Ne, opravdu, s ním není žádná řeč. On se jenom posmívá.
0: Chrání Bůh, abych žartoval o takových vznešených věcech, jako jsou ženichové a veselky. Za takové rouhání bych zasloužil nejvyšší výměru trestu.
2: No dobře, dejme tomu já. Neříkám, ale příkladně dával pozor. Co když se ti mladíci vyjádří? A co když z toho bude vážná známost?
0: Pevně doufám, že se to nestane. Příliš dobře znám své dcery, než abych mohl připustit šílenou myšlenku, že by si mohli zamilovat takové kandrdásky. Kdyby však se to přece jenom mělo přihodit, pak si okamžitě žádám do penze, skočím z mostu, roztrhnu své roucho, posypu hlavu popelem, odejdu do pouště, budu se živit kořínky.
1: Je to kříž s takovým člověkem. Proč já nešťastná jsem si ho brala?
0: No vidíš, paní, ty seš nešťastná, protože ses vdala. A nyní to neštěstí přeješ vlastním dcerám? O, krkavčí matko.
1: Já jsem krkavčí matka, protože chci, aby dcery udělali štěstí.
0: Mají udělat štěstí jen za tím účelem, aby byly nešťastné? Já ti nerozumím.
1: Já zase tomu rozumím až moc dobře. On je sobec, Dindero, ukrutní sobec. Chce, aby děvčata zůstala sedět, protože je chce mít stále kolem sebe.
0: Nic nechápu. Navrhuji tudíž, abychom tento spor předložili nestrannému soudu. Hej, pane vrchní.
3: Prosím, poručíte, pane Rado.
0: No, víte, Jinochu, tadyhle já a moje choť máme spornou věc. Chci slyšet váš úsudek.
3: Prosím.
0: Paní Dinderová vážně uvažuje o tom, provdatí naše dcery za ty dva mladé pány.
1: O, to není pravda, Dindero. On skrucuje fakta. Já jenom teoreticky uvažuji...
0: Pomlč trochu, paní, budeš mluvit, až na tebe přijde zada. Nože, pane vrchní, dávejte pozor.
3: Prosím.
0: Paní Dinderová míní, že by si ti dva, nevím, jak se jmenují ti, parble, damnet, však víte,
3: ano.
0: Měli vzít slečny Dinderovi.
3: Cože? No to nikdy, to vyloučená věc, to bych musel na mou duši, prosím.
0: Dobře, Jinochu, jste hotov, můžete jít. Můžete
3: ano,
0: jít.
3: Prosím. No.
0: Počkejte.
3: I prosím.
0: Zavolejte mi sem pana hoteliera, ano?
3: Zajisté, prosím.
4: Pane šéf, pánstvo si přeje. Uctivá poklona, nejúctivější služeb.
0: Dobrý den, Rado,
3: co si přejete?
0: Tak tedy, podívejte se. Naše dcery mají nápadníky. Ti dva se sice ještě nevyjádřili, ale vypadá to na vážnou známost.
1: Dindero, co
0: paní, už jsem tě jednou napomenul. Mluv, až budeš tázána. Ať se mi to neopakuje. Naše dcery si zdánlivě mají brát ty dva, co tu pořád poskakují a bzučí. Jednomu vrzají bodky a druhému odstávají uši. Víte?
5: Rome, na to bych se podíval. To je nemožná věc, pane Rado, absolutně nemožná věc, vždyť. No. Protože, jak bych to řekl, zkrátka, dobře, to...
0: No tak se
5: to...
0: uklidněte se, milí příteli, jste proti tomu a konec. Hm? Není mi třeba důvodové zprávy. Cením si vysoce váš názor, protože vás znám jako moudrého a nestranného muže.
5: Děkuji vám, děkuji, pane Rado.
0: Není za co. No. Tak co tomu říkáš, paní? Votum pana Hostinského zní jasně a přesvědčivě. Ne. A jsem přesvědčen, že pan Hostinský bude první, který našim dcerám bude blahopřát ke sňatku. Předpokládají ovšem, že jejich vyvolení budou solidní a hodní mladí muži.
3: No, to je tak, když někdo dává v novinách tisknout články o tom, že hostinec u kamenného stolu, renovovaný a osvědčený, se stává dík prozíravému a energickému vedení nynějšího majitele dostaveníčkem inteligence a celého mondenního světa.
5: Co se tím chce říci?
3: Nic jiného než to, že se pak někdo nesmí zlobit, když se uskutečňuje jeho program. Bylo to zde někomu moc prosté. Chtělo se tu mít shromážděnou High Society, prosím. Má se jí. Jest pak vědecky dokázáno, že písaři jsou v skutku nebezpeční sokové v lásce. Pánové jsou čím dál drzejší.
6: Hej, vrchní, jdou sem. No honem, honem, mají svázané nohy. Tento, přineste mi šťávu.
7: A mně taky šťávu, ale tu mojí.
3: S prominutím, jaká šťáva by to měla být?
7: Člověče, co se tak hloupě koukáte, to jsem neviděl. Copak nevíte, co si jedině může dnes dát pořádný člověk?
3: Ne.
7: On neví, Persi. Tak nevíte. Přineste mi sklenku kirasa. Pamatujte si to pro podruhé. Kiraso. Rozuměl, palte.
8: A mě, Jim.
3: Lituji, nemáme.
7: Nemáte, nemáte pořádek. Tak mi tento, jak se to jmenuje, přivalte brandy.
8: A mě whisky and soda.
3: Není.
7: Co jste to řekl?
3: A? Není.
7: Není. No můj bože, neuvěřitelné, příšerné, když už ani gin není, co Persi?
8: Hujova ani gin, ani whisky? No to je úplný nihilismus. Člověk ztrácí víru v lidstvo.
7: Tak nekoukejte a řekněte, co máte, člověče. Nevidíte, jak strádám?
3: Já nekoukám, prosím.
7: No proto, na mě se nemáte co koukat. A ptal jsem se vás, co máte, žízním.
3: Byla by tam žitná slivovice nebo čert. Taky rum byste mohli mít.
7: Co, jak rum? Slivovice? Fidonk, sacrblé, perpant.
8: Damnet.
7: Žitná čert. Brr. Takového něco můžete pít vy, a ne tadyhle pořádný člověk.
3: Nemohu si pomoci.
7: A však my vám pomůžeme. Zavolejte mě šéfa. Hej, hoteli. Jdou sem.
9: Hello, hotel.
10: Co se děje?
7: Co se děje? Máte tu pěkné pořádky. Takovou obsluhu jsem jakživ neviděl. Do tohoto zákoutí kultura, jak se zdá, ještě nepronikla.
5: Nechme stranou kulturu. Chtěl bych vědět, do čeho si stěžujete.
7: Prý nemáte ani kiraso, ani brandy, ani whisky, ani gin.
5: Nemáme.
7: Ale to je nemožné, to je rozvrat, to je skáza. A ten váš personál, skandál, taková nesympatická, taková vulgární tvář. A kouká se jako...
3: Já se vůbec nekoukám.
5: On se vůbec nekouká.
7: Jak by se nekoukal, když se kouká, však já dobře vidím, že se kouká. Ha. Pak má k vám pořádný člověk chodit, Persi.
5: Vždyť nemusíte.
7: Co jste to řekl?
5: Že sem nemusíte chodit.
8: No to je opravdu...
7: Vy asi nevíte, s kým mluvíte, člověče.
5: Mýlíte se, jsem dosti dobře informován.
7: A vy přesto?
5: Přesto. A bude to tak lepší. Tento podnik není pro vás dost vznešený. Je mi líto, že se musím vzdát vaší přítomnosti, ale nejde to jinak.
7: To je ale... No to je... No, Persi, já nenalézám slov.
8: No já taky
5: tak to... Tak nehledejte. Je to zbytečné. Nebo si je třeba hledejte, ale ne tady.
7: Tak vy tak?
5: Tak ono se to chce prát.
11: Kastore, rozsekej ho. Kastore, puste, já jsem svěden, prosím.
7: Puste mě a já vás roztrhnu.
11: Já si budu stěžovat, prosím, já to dám dobrou to kolu. Budete platit.
12: Ale co pak je to, zkouší se to snad nějaký nový tanec?
13: To myslím, není tanec, to bude spíš zápas.
12: A zápas, prima, o ceny já budu soucovat.
7: Ruku líbám dámy, oni nás prosím vyhazují.
11: Ano, prosím, vyhazují, prosím.
12: Vyhazují.
11: Vyhazují, ne, vyhazují, prosím. No.
3: Poručil, posloužím, poskočím, přiskočím, od toho jsem tady. Tak, já zase jdu, pane šéf.
13: Nechci vám do toho mluvit, ale neměl jste vyhazovat. Aspoň dneska ne.
12: Oni si totiž přišli pro nás, chceme jít na tenis.
13: Nesmíte jim ublížit, pane Hostinský, nesmíte je zmrzačit.
12: Protože kdybyste je zmrzačil, pak by nemohli hrát.
13: A vy je nezmrzačíte, že ne?
12: Vy je nezabijete, co? Už kvůli nám, že ne?
5: Nezmrzačím, nezabiju.
12: No sláva, to jsem sama ráda.
11: Já bych mu to taky neradil. Já bych mu to, prosím, vykreslil. Naše kancelář by udělala trestní oznámení, prosím, ten by, pane, kouká.
13: No, pánové, už se nezlobte. Vždyť to bylo pouze žertem.
12: Pro jedno vyhození slunce nesvítí, jak praví přísloví.
13: Ostatně, páni se neznají, že? Pan Badalec, pan Netrefený.
14: Nevíš, paní, kdo vybíral daně v 17. století v západním Sedmihradsku?
12: Nevím.
14: Neuhodnuli, jak se nazývali ti výběrčí daní, pak jsem s celou křížovkou v koncích. Abych zase polikal prášky.
12: Nevím.
14: Když víš.
12: On si ničeho nevšiml, Dindero.
14: A čeho jsem si měl všimnout, paní?
12: On si nevšiml našich dcer.
14: V jakém směru, paní? Pokud jsem pozoroval, vypadají dobře, mají se k světu a chutnají míst.
12: No, co se toho týče, to není ono. O tom nemluvím.
14: Tak co?
12: Mně se jaksi zdá, jako by se mi zdálo, že ti dva mladí inženýři, ten Hostinský s vrchním číšníkem,

0: Čemu se tu divit? Pokud to mohu posoudit, jsou to docela úhlední mládenci. A mají taky trapánek rozumu, což je dost velká vzácnost v dnešní generaci.
1: A taky kapánek nerozumu, Dindero.
0: A to je taky něco pro ty naše třeštidla.
1: On se na to dívá nějak ledabile. Tady jde o celou budoucnost našich dětí. Manželství je chrám. Právě říká Emerson a jeho slova dlužno si v paměti zapsatí zlatým písmem, že manželství...
0: Emerson praví, že si to má každý mladý muž důkladně rozmyslit, než se odhodlá získat příliš vzdělanou tchyni.
1: Ne, s ním není žádná řeč. On nemá kouska vážnosti v těle. Jeho světový názor je krajně lehkomyslný. Tady běží o osud vlastních dětí a on se jenom ušklibuje.
0: Aha, tak tudy na to. Nyní mi světlo v hlavě. Tak bych na tom místě řekl rovnou bez různých Emersonů. Ti dva kluci si chtějí vzít naše žáby. Co tomu říkáš ty, hloupý, nechápavý táto? No. Pochopil jsem z té zmatené řeči, že narážíš na to, že mezi našimi děvčaty a těmi hochy je snad něco, co za mých časů, jestli mě paměť neklame, se nazývalo láskou nebo tak nějak podobně. Je to tak?
1: Tak daleko to snad ještě, Dindero, není. Oni se ještě nevyjádřili a já nevím, co bych jim v tom případě odpověděla, proto se radím. Nezdá se mně, že by ti páni byli dobrá partie. Hostinec je nyní moc špatný, oni jsou samý dluh, živnost jim přijde na buben a co dál? Vůbec se mi to nechce líbit.
0: Ale na tom nezáleží. Jestli se mládenci líbí našim holkám, pak seš v drtivé menšině. Své minoritní votum si můžeš dát klidně za čepice. Co se má stát, stane se, to je osud člověka.
2: A raději mě, paní, řekni, jaký byl ten úřední titul o něch výběrčích daní, abych mohl klidně spát.
1: On je.
0: Já jsem. Luštitel křižovek. A nemohu za to, že dávají tak těžké hádanky. Však já těm novinám napíšu, že si myslí, že se jejich čtenáři oženili s naučním slovníkem. Mám vzdělanou ženu, ale je mi to hobby platný.
1: Dindero.

0: Poměry v jednom zdejším hostinci staly se v poslední době neudržitelnými. Naše vždy bdělá péče o veřejné blaho nás nutí. Ano, pánové, doufám, že...
1: Skutečně, pane redaktore, situace je zcela katastrofální.
2: Hostinec u kamenného stolu půjde do dražby.
1: Jeden z majitelů si objednal u místních řemeslníků rozličné opravy interiéru, ale druhý odmítl objednávku převzít. Celá záležitost se bude projednávat u soudu.
2: Není pochyb o tom, že dojde k exekučnímu řízení.
1: O.
2: A vy, pane redaktore, vy byste chtěl k podobné události mlčet? Damnet? Poškození živnostenského stavu vás... nezajímá?
1: Sakrble!
0: Pánové, tisk je sedmá velmoc. Národovec, Zečber a okolí vždy stál na straně občanů tohoto města a jeho zájmu.
1: Tím spíš musíte tuto kurzivu otisknout.
2: V nejbližších dnech bude započato se soupisem majetku.
0: Ano? Tak páni inženýři dohospodařili?
1: Dohospodařili i s důvěrou občanů našeho města. O tom jsme napsali, jen čtěte.
0: Ano. Je třeba též vrhnouti pravé světlo na chování těch nafoukaných mladých pánů. Dva zdejší všeobecně vážení občané přišli do zmíněného hostince, aby se v klidu pobavili. A aj tak lidní hosté, aniž by dali příčinu, byli surově nynějšími majiteli napadeni a stýráni.
2: Yes.
0: Opravdu?
1: Mám vám ještě ukázat modřiny, které mi způsobili?
0: O, pražské mravy nám sem zavádět nebudou. Ano? Ano, pánové, protože jsem ohledačem zinformován, nezavdala, ano, nebyla důvodem k tomu všemu žena?
1: Parble, žena? Pane redaktore.
0: Pánové, můj časopis vaši kurzivku otiskne v příštím čísle. Ovšem, pokud jde o honorář, taky sám básník Fráňa Fňouk odmítl.
1: Ale s tím si nekomplikujte život, pane redaktore.
2: Neděláme to ostatně pro honorář.
1: Jediným naším zájmem je zájem o blaho našeho města.

0: Škoda, že tu s námi není naše Věra.
1: Jaká škoda?
0: Měla by radost, naše Věra je správné děvče. Líbí se vám?
1: No, líbí, ale je lépe, když jsme sami.
0: Já vím. Ostatně ona by stejně bez Tomáše nešla. Poslyšte, proč vy nechcete dát Tomášovi dovolenou?
1: Vyloučeno. Dovolená mu zatím nepřísluší.
0: Ale přece...
1: Už jsem řekl. Někdo musí v hospodě být. Personál by mi zdivočel. Dovolená, to by tak hrálo. Před týdnem mě chtěl vyhodit a já mu budu dávat dovolenou. Jako on by mi ji dal, kdybych o ní žádal. Chtěl bych ho vidět.
0: Proč vy na bratra tak nevražíte?
1: Každému, co mu patří.
2: Nerada vidím, když se s bratrem štíříte. Proč to děláte, Tomášku?
3: No,
2: Prosím, co jste to řekl? Nerozumím.
3: Nic.
2: Dívejte se mě do očí a mluvte. Proč se nechcete se Spiti hněvem smířit?
3: Co já? Já že nechci? Já chci, ale on...
2: On říká, že proti vám nic nemá.
3: No nemá a přitom rozhlašuje všude, že jsem podvodník. Panečku, to byste koukala, co je to?
2: Podívejte se, Tomášku.
3: Já nejsem podvodník, věřte mi.
1: Víte, Alenko, to je taková stará historka. Radši bych si ji nechal pro sebe.
0: Ale já jsem myslela, že chcete být ke mně opravdu upřímný.
1: To chci, slečno, Aleno, ale... No, tak já vám to tedy... To víte, Aleno, že skleněná kulička s duhovými barvami platí mezi kluky jako 10 kamenných.
0: To je mi známo.
1: No tedy, já jsem měl takovou barevnou kuličku. Jemu se zlíbila a on mě mořil, abych mu ji prodal. Nechtěl jsem, ale když natahoval, tak jsem povolil. Prodal jsem mu ji za obvyklou cenu.
0: Za 10 kamenných kuliček.
1: Tak jest. A nyní dávejte dobrý pozor. On mě dal pouze 7 kuliček, že prý zatím víc nemá, abych mu 3 uvěřil. No dobrá. Pustil se do hazardní hry. Pamatuji se, že tenkrát strašně vyhrával. Moje skleněná duhově zbarvená kulička mu přinesla štěstí. Kapsy mu odstávali majetkem, tvářil se jako americký miliardář na foukanec jeden, nechtěl s nikým mluvit, jenom pořád počítal své jmění. A co byste řekla? Ten nectný zbohatlík nechtěl mě, chudákovi, dluh splatit.
0: Jděte, to bych do něho nikdy neřekla.
1: No ano, vymlouval se, že moje skleněná kulička stejně neměla tu cenu, protože byla otlučená a kdesi, cosi. Vlastního bratra okrade. Pak věřte lidem.
0: No víte.
1: Tak mě řekněte, co s takovým lotrasem. Musil jsem se s ním rozejít, neboť se mi k smrti hnusí šedírství.
2: Zaplatil jste mu ty 3 kuličky?
3: No, nezaplatil, ale...
2: Tak vidíte.
3: No počkejte, já vám to vysvětlím a pak suďte. Nezaplatil, protože jsem nemohl. Je pravda, že jsem tenkrát vyhrával, ale měl jsem moc kuliček mezi lidmi a následkem toho jsem byl imobilní. Dlužníci byli liknaví, nikdo nechtěl platit hotovými a každý si chtěl dluh odehrát. Následkem toho jsem byl ustavičně zapleten do hry, neustále finančně angažován. A nakonec se štěstí obrátilo... A já přišel o všecko. Jsem obětí krize. Ne, že bych neměl dobrou vůli. Taková je celá pravda. Celou pravdu musíme znát, chceme-li soudit člověka. Část pravdy je dvojnásobná lež.
2: To je ovšem jiná.
3: Tak vidíte. A kdyby bratr byl jiný a ne takový paličák, tak by si to dal vysvětlit. Ale on se jenom nafoukl. Když vy jste opuchlí, pane, prosím, já dovedu být také opuchlí.
2: No, jenom ne tak zhurta, Tomášku. Já už vašemu bratrovi domluvím. Alenka mě slíbila, že ho také vezme do parády, aby už byl jednou konec. Styďte se, kluci, je to takové veliké, dohromady to měří skoro 4 metry a chová se to jako usmrkánci. Pro takovou hloupost si tak zašmodrchat gramatiku. Jak jste spolu mohli mluvit, aniž byste si polámali jazyk?
0: Ach.
1: Co je vám?
0: Pravíte, že se vám hnusí šedířství. Běda, vidím, že mezi námi je konec.
1: Proč?
0: Naše cesty se rozcházejí. Vy jste čestný muž a já švindlířka. Nejsem vás hodna.
1: Neříkejte.
0: Tak jest.
1: Mluvte.
0: Je mi hamba.
1: Svěřte se mi se vším, snad to nebude tak zlé.
0: O, kdybyste věděl, ach, bylo to v dávných, pradávných dobách. Chodila jsem tenkrát s naší Věrou do sekundy. Naše bouda konala slavnost ve prospěch dobročinných účelů a v rámci této slavnosti se prodávaly kouzelné obálky. Tehdy Věra povídala, že by se dalo na tom něco trhnout a svěřila mě svou myšlenku. Tak dobře. Dali jsme dohromady hlavy a své krejcary a koupili jsme 10 těch kouzelných obálek, jejichž obsah jsme vyňali a rozdělili do 50 obálek. Nyní dávejte pozor. Jenom 10 obálek obsahovalo cenné předměty, jako je mosazný prstýnek s červeným sklíčkem na ušničky nebo cizozemská známka. Do ostatních jsme nacpali špačky od cigaret, kamínky a všelijaké svinstvo. No, jak se vám to líbí?
1: No, moc ne.
0: Tak vidíte. Nabízeli jsme obálky po dvacetníku a přitom jsme měli tu opovážlivost, že jsme se nestyděli veřejně vykřikovat, že jedna z těch obálek obsahuje hlavní výhru v podobě zlatých hodinek s bicím strojkem. Jo, výtěžek jsme prohýřili ve zmrzlině, močených okurkách a opékaných uzenkách. Ach, můžete mě odpustit. Vy se smějete. Tak vidíte, že jsou na světě ještě větší hříšníci než váš bratr. Poslyšte, slibte mě, že se s ním smíříte.
1: No já, Alenko, co se toho týče,
3: to je všechno zvyk.
2: Zvyk, vždyť to musí být dřina. Dejme tomu, že byste mi v té bratrské řeči chtěl vyznat lásku. Jak byste to pověděl?
3: To je těžké.
2: Těžké, najednou je mu to těžké. Tak já mu sama pomohu. Co znamená ten něčí významný pohled? Co se chce ode mě?
3: Ten významný pohled značí, celička se je o krásná děvoj jednoho...
2: No, pane, ono se to nemyslí vážně. Ono se jen tak žertuje s neskušeným děvčetem.
3: O, nikoliv. Jak by se mohlo dovolit takový frivolní šprým? Nikdy, volá se. Jak živo se nebylo vážnější než v tuto chvíli. Nechce věří slovu jednoho.
2: Kdyby se jen tak mohlo věřit. Ale jedna se bojí, že bude oklamána. Matinka té jisté tolikrát kladla na srdce, aby se nebylo důvěřivé, že svět je samá šalba a klam. Prý to se pak vyplakalo oči pro věneček zelený, ale to by bylo už pozdě.
3: Není se jako druzí, je se jiný.
2: To se mluví.
3: Ať se mě jen vyslechne. Jak se jí poprvé spatřilo, tehdy se cítilo, že se v jednom probudili hluboké sympatie a řeklo se, ta dotyčná a žádná jiná. Od té chvíle se nemělo stání, jako by se onemocnilo. Cítilo se, že těžce churaví srdce toho jistého. Nic jednomu nechutnalo, hostinec se zruinovalo, na mizinu přivedlo a na váze se ubývalo. Zkrátka jednomu šlo o zdraví.
2: O, nešťastný ten jistý. A to odnikud nekynulo dotyčnému světélko naděje.
3: Kynulo a nekynulo. Různé pocity zmítali nitrem toho jistého. Jednou se vzplanulo naději, cítil se jakoby příliv svěžích sil a tehdy šeptali čísirtové, jak se je rádo na světě. Jindy se zase upadalo v černé zoufalství a tu neměl svět jednomu už co říci. I chtělo se zavřít oči a spát, spát, věčně spát.
2: Byla to pošetilost od toho jistého a byla to dokonce zbabělost. Kdyby se promluvilo, kdo ví?
3: Tak rádo by se mnohdy otázalo, smí se doufat, ale když se bylo tak nepřístupné...
2: Což kdyby se řeklo, smí se doufati, co by se pak bylo učinilo?
3: Oh, to by se pak bylo v sedmém nebi a ruku v ruce kráčelo se životem. Život jednoho by se proměnil v ráj.
2: Tak se tedy povídá, že se smí doufat.
3: Oh, tak se jest dobrá, tak se jest krásná, tak se jest spanilá, tak se jest jednoho...
4: Tady je. Pardon, pan vrchní Tomáš?
3: Ano.
4: Exekuce. Přišli jsme vykonat kapesní zájem, račte ukázat tobolku a vůbec, co máte v kapse.
5: A to hned.
4: To víte, pane, jinak to nejde povinnost. Račte mě předložit obsah kapes.
2: Líbat.
3: Prosím.
2: Líbat?
3: Prosím za prominutí, já teď nemohu do kapsy.
5: To není žádná výmluva.
4: Kdybyste, slečno, poněkud uvolnila obětí, abych tedy mohl provést kapesní zájem, bude to jen momentíček a pak už nebudeme zdržovat.
5: No tak co? Bude to? Nebudeme tady čekat do rána.
2: Kdo je ten člověk, co tu povykuje? Měl by odejít. Řekněte mu, aby odešel, Tomáši.
4: Pravda, není žádný kvalt, však zítra je také den. Můžeme přijít někdy jindy, pane doktore.
5: Vyloučeno. A tohle objímání, slečno Dinderová, zakládá skutkovou podstatu, přečinu, maření, exekuce. To vám může přijít draho, slečno Dinderová.
0: Mýlíte se. To je z lásky a ne za tím účelem, aby se mařil úřední výkon.
5: Já o tom mám své mínění. A vy, pane vrchní, vy si nemyslete, že z toho vyjdete tak lacino. Zavádět zvyky pražské periferie nám tady nebudete. Damnet!
3: Tetičko, tetínko, co pak nám přivezla?
6: Nic vám nepřivezla, tetička, abyste věděli, raději mi dejte pusu, holomci, nebo se ostejcháte hubičkovat starou ženskou.
3: Ale tetičko,
6: co?
3: Jak můžeš takhle mluvit?
1: Ty jsi ta nejmladší tetička na světě.
6: A jo.
3: A nejpůvabnější tetička v staroslavném království.
6: Abych tě neplácla, uličníku, já ti tu nejpůvabnější tetu vomažu v ohobu, tu máš taky jednu. Na, abys neřekl, tak jsem zase tady. Jsem tak ráda, že jsem mezi váma doma. Už je to všecko přemáhá, ten život cikánskej. Ježišmarja, tady to páchne krchovem. To není ten starý kamenej stůl, ba ne, co jste udělali z ty hospody, pánové, to nebyla hospoda, to byl zlatý důl. Tady bývalo liduk jako na kamenný mostě a teď tu není ani noha. Štěstí, že se toho nebo štík, který muž nedožil, ten by vyváděl.
1: Tetičko, my na to nebyli. Víď to mi.
3: Přišlo to tak najednou a my v tom teď lítáme. Pravda, Spíťo?
6: Vy jste spolu za dobře? To je mi novina, pokud se pamatuju, nebyli jste na sebe k mluvení.
1: Bejvávalo, tetičko, bejvávalo. Ale okolnosti nás přiměly k tomu, abychom si bratrsky podali ruce.
6: Jaký okolnosti?
3: Okolnosti barvy zrzavé
1: s modrýma očima.
6: Okolnosti barvy zrzavé? Mně se zdá, uličníci, že si děláte šovky se starý tety.
1: My jsme se totiž zasnoubili.
6: Co?
3: S dcerami pana Rady.
6: Ježusko, tohle je novina. No, to musíš vidět, můj mistr, choď, bude mít velkou radost. Mistře, no kam se zakutáhle človíčku, pojď sem, pojď honem.
7: Už běžím, drahoušku.
6: A to jste mě nemohli poslat pár řádků, to je odměna za všecko, co?
8: Tetičko, boženko.
6: Jaká tetinka, jsem cizí osoba, kdybyste jenom kartičku, tetko, tak a tak, ne, takovou věci nechají pro sebe, já bych nechala sezónu a byla bych tu jako na koni, já vám dlívám, kde mám tu lahvičku, mistře? On by mě nechal umřít a v obličeji by se mu nepohnul ani sval.
7: Ale vždyť já jsem tady, dušínko, a už letím pro tu lahví.
6: Ale není třeba, jdi pryč a nemotej se mi pořád před nosem, byť ví, že mě to dělá nervózní. Tak ty činky Radovice vám zalíbily, co? No, nemáte špatný vkus, jen co je pravda, kluci. Kluci, já mám takovou radost, já jsem celá pryč, bude veselka, budou dvě veselky najednou, to je jako na divadle, to bude šlágr, to bude zlatý hřeb sezóny. Mistře, choď, tak se zastrčí ten starý trumpeta.
7: Tady jsem, Betinko.
6: Mistře, víš, co je nového?
7: Nevím, dušinko.
6: Nože, slyš, choti. Moji synovci jsou zasnoubeni.
7: Oh.
6: Blahopřej.
7: Jaká to novina, bohové, zda dobře slyšeli uši mé. Dovolte, abych blahopřál k významné události.
1: Děkujeme.
7: Nesmírně potěšen, je to veliký obrat v životě, mladí přátelé. Ale a já doufám, že k dobré.
6: Rychle gratuluj, mistře, choď. Tempo, když má být veselka, tak blahopřání musí mít spát a z tebe to leze jako sklupatý deky.
7: Pardon, dušinko, to je má osobitá dikce. Náhodou se mé deklamaci obdivovali nejpřednější kritikové. To je znásilňování umělecké individuality.
6: Já vím, dost už. Ty bys toho namluvil plný uši. Raději jdi umlít kafe. Když je taková událost, tak se musí uvařit kafiště. Přitom se dobře povídá, musíte mě hoši všecko vypravovat od počátku, jak to bylo dopodrobna, jo? Nesmíte nic vynechat, já jsem na to celá žádostivá. Tak mistře, víš přece, kde je kafe, ne?
7: Vím, dušinko, v tom druhém pochu, hned jak se vejde.
6: Dobře, mistře, choti. A uvař hezky silný.

0: Děvčata, děvčata už spíte? No, no, no.
1: Co je?
2: Proč mě budíš, maminko? Já měla takový krásný sen. Stalo se mně, že spím v papežově posteli. Byla taková ohromná jako loď. Kvůli tobě se nikdy nedovím, jak to bylo dál.
0: Ale holčičky, moje děťátka, chtěla bych vám říci několik slov k nastávajícímu rozloučení. Chci být stručná. Jak víte, instituce manželství
1: maminko,
0: je to
1: Maminko, maminko, kdybys nás raději nechala spát, máš divné zvyky. Načte na noční poplach, zítra je taky den. Oh, jako bychom měli táhnout do boje.
0: Ne, ne, ne, už jsem začala. Jak víte, milé dítky, jest všechno v přírodě účelně zařízeno. Vezměte si například květinu.
1: Ne.
0: Každý květ, děťátka, obsahuje tyčinky a bliznu. Nyní dávejte dobrý pozor.
3: Aha, jak to povím dítěti?
2: Zbytečně se namáháš, mami, přišla pozdě.
0: Jak to?
1: My víme všechno.
0: Co víte?
3: Že děti nosí čáp.
2: A nebo taky vrána, nezapomeň. Chlapečky nosí čáp, děvčátka vrána. Ovšem musí se jim za okno nasypat máku, jinak nedají ani ránu.
3: Stává se ovšem při tom, že vrána nebo čáp matku štípne a ta pak musí ležet.
0: Ale nesmysl. To, co zde povídáte, je chůvina pohádka a žádný pragmatický výklad rozmnožování. Kdybyste raději dávali pozor a nepřerušovali mě takovými hloupostmi. Problém pohlaví je svrchovaně závažný a dlužno si jej ujasnit celé šíř.
3: Však my si jej ujasnili. Děti nosí čáp a vrána. A basta.
0: Přestaň.
2: Opravdu, máti, dočetli jsme se o tom v sebeochraně a pohlavní zdravovědě. Také spisovatel Van der Velde o tom pojednává.
3: A což Bertrand Russell? Zapomněla jsi na jeho výtečný spis Manželství a mravnost?
0: S vámi, uličnice, člověk nikam nedojde. Ze všeho si tropíte smích.
1: Maminko.
0: Co pak, miláčku?
1: Tobě taky tvoje matka vykládala, jak přicházejí děti na svět.
0: A co tě napadá, moje matka, kde pak? Taková vážná, úctyhodná osoba.
3: A jak jsi to tedy dověděla?
0: Já to tak, sama od sebe.
3: Tak vidíš.
2: Maminko, co to znamená, když se člověku zdálo, že spal v papežově posteli?
0: Nevím, Beruško, to bych se musela podívat do snáře. Připomeň mi to ráno. Doufám, že to nevěští nic špatného. A málo li je ve světě trápení? Ne, ne, ne, hlouposti, sen je sen. Jenom pověrčiví lidé přikládají snu věštecký význam. To jsou předsudky nedůstojné moderního člověka. Nesmíme se tomu odávat. Tak já už jdu, dcerušky. Spěte dobře.

0: budeš na mne hodný, Tomášku.
1: Budu, Věruško.
0: Nebudeš o mě nikdy mluvit jako o mojí staré nebo o sedmé svátosti?
1: Nikdy. Ale za to mě musíš slíbit, že si nikdy nebudeš holit obočí mojí žiletkou.
0: Slibuji. Ale ty zase nesmíš číst při obědě noviny a raději se budeš dívat na mě.
1: Budu se dívat jenom na tebe. Pořád se na tebe budu dívat a nikdy se dost nevynadívám.
0: Spíjo. Až přijdeme spolu do společnosti, že nikdy neřekneš, že vypadám starší, než ve skutečnosti jsem.
1: Nikdy, miláčku. Ale ovšem musíš mi také ty udělat něco kvůli.
0: A co by to mělo být, můj drahý?
1: Nesmíš se mě pořád ptát, nemáš-li sazy na nose.
0: Slibuji ti, že se nezeptám víckrát než jednou denně.
1: To mě uklidňuje, duše moje.
0: Počkej, to ještě není všechno. Až budeš hledat krabičku zápalek, nesmíš nadávat, že se u nás nemůže nic najít.
1: Přísahám, že nebudu nadávat. A nebudeš si vypůjčovat mé kravaty k svým anglickým blůzám?
0: Já nevím.
1: A budeš mít vždycky svůj kapesník?
0: Snad. Ale počkej, nebudeš hubovat, že mi to trvá věčnost, než se vypravím?
1: No, tak to podle toho. To...
0: Aha, je vidět, jaký jsi.
1: No tak dobře, a vrát mě kravaty, to se smí?
2: Nehádejte se. My se taky nehádáme, že ne, Alenko?
3: Nehádáme se a nikdy se nebudeme hádat. Leda, že když budeš tendenčně vychvalovat ty zlaté časy za svobodu.
2: Nikdy je nebudu vychvalovat. Pod podmínkou, že mě nebudeš vyčítat, že mě jsou kamarádi přednější.
3: Jen aby tě nebyli přednější.
2: Podle toho, jaká budeš ke mně.
3: Vida, no dobře. Co pak to je? To jsou lidi. Nemá to za krejcar rozumu a chce se to ženit a vdávat.
1: No a dokonce to chce mít rodinu.
3: No.
1: Nešťastné děti. Bylo by jim lépe, kdyby vyrostly v pastoušce na obecní útraty.
3: Za to naše děti, viď, Tomáš.
1: Kdepak, to není ani přirovnání.
3: No, spíti hněve, já nedovolím, aby si ten náš hrál s tím jejich. To by si vyprosila, paní, od toho vašeho umouněného cikáněte, by se ten náš naučil pěkným věcem.
4: Osobo, co si to dovolujete, kdože je u vás cikáně? Řekněte to ještě jednou. A ty nejseš u mě mužský, ale onuce, když dovolíš vlastní ženu takhle urážet.
2: Tomáši.
1: Co je, brácho?
2: Jde se do hospody. Zahnat chmury z čela.
1: Dobrý nápad, Spíťo. Musíme si trochu oddychnout od manželského života.
2: Vzpomeneme si na ty zlaté časy za svobodna. To býval život, co?
1: Kamaráde, darmo mluvit.
3: Do hospody povídáte, hoši? Nebylo by špatné proskočit se ještě jednou za svobodna. Tak co, vezmete nás mládenci sebou?
2: Toč se ví, děvčata.
1: Přece nebudeme skákat samotní jako ta kuchařka kolem kamen, když si popálila prsty.

0: Hej, dětku, jen se čiň. Toč klikou, ať se práší za kočárem. Dostaneš na kořálku.
1: Parble, sakrble, to je švanda.
0: No, to je přece svatební hudba. Ujová.
1: Lidi, já z toho budu mít smrt.
2: Tak dost, puste mě na ně.
3: Nechte je, paní, já tak ráda slyším kolovrátek. Ať si něco přivydělá, vždyť jsou ubozí ti starci.
4: Má úcta, panstvo.
5: No, má úcta.
4: Ano, promiňte mi to nedorozumění, ale to víte, náš list je na stráži všude, kde se děje něco průvojného. Ano, proto i dnes...
5: Promiňte, pane redaktore.
4: Prosím.
5: Ale bude dneska vůbec ta svatba? No. Nebo si budeme povídat příběhy ze života?
6: Kdybyste dovolil, pane Rado, tak ještě jeden takový příběh bych si vám dovolil přednést.
7: Prosím.
6: Vážení snoubenci, zvláště pak snoubenky, přátelé. Byl jsem pověřen, abych vás seznámil s významnou událostí našeho života, kterou jistě už všichni víte. Chtěl jsem říci, jste do jisté míry informováni. Snoubenci Tomáš a Spytihněv se vzdali dědictví po strýci ve prospěch své tety, mé vzácné choti, která naopak hostinci pomohla finančně. Věřím, že zachováte přízeň tomuto hostinci u kamenného stolu, tak jako má žena, a já pod jejím inspirujícím vedením se budeme snažit zachovat jeho tradice.
8: Ten to řekl krásně, tetičko.
2: Co pak on, mistr Hanek? Jednou jsme dávali Hamlet a můj mistr Choď hrál božsky. Pan učitel Nýva napsal kritiku, ve které stálo, že mistr Benno Mertens uhodil na skryté struny, až by sám pan spisovatel Shakespeare měl radost, kdyby viděl své dílo provedené s takovou péčí a porozuměním. A pak statkář jen zapostal mému jakožto projev uznání pod svinče. U něhož byla vizitka, vřelé díky za duševní požitek.
6: A dále mi dovolte, panstvo, abych vás seznámil s dnešním menu. Jakožto aperitiv? Citron vermut. Jakožto předkrm jest opečené kuřecí ragu v lasturách. Konzumé double, sandát s máčkou a la hollandaise. Sanči filé madeira, polárna sardelí. Moučníky, omlet o šokolád, posí hnízdo, opilá jeptiška, zahalený mouřenin, krém frangipán a bomba a la Alhambra.
3: Děkujeme mistru Mertensovi za vzácný duchovní požitek.
5: Jemuž bude následovat požitek tělesný.
6: Tomu se přece říká úspěch, Betýnko, ne? To vydá za 17 opon.
2: Velký si umělec, mistře, pravdě velký, to ví celý svět. Tobě musí mnohá veličina z národního protabák. Věčná škoda, že se toho nedožil neboštíček. Však by si to byl zasloužil za svůj péči, za svou starostlivost, za svoje soužení. To byl přece muž takový, dneska už nerostou depák, spravedlivý, pomalý, tichý, lítostivý. Mluvil, jako když másla ukrajuje, hlasu nezdvíhal, s každým dobře smýšlel a mohl přijít, kdo chtěl. Pro každýho měl dobrý slovo. Ale neměl bejte na mě takovej kruťas. Všecko by bylo dobře dopadlo.
6: No tak už dost, Betinko. Poplakala jsi za konec. A teď, ať žijí naši novomanželé.
8: Děkujeme.

0: Na Vltavě jsme právě doposlechli v řadě sobotní drama humorné příhody obyvatel a hostů malého lázeňského města, dramatizaci románu Karla Poláčka Hostinec u kamenného stolu. V režii Miroslava Nejeschleba z roku 1968 účinkovali Vilma Nováčková, Oldřich Vykypěl, Karel Kabíček, Jana Ebertová, Eva Hradilová, Eva Skopalová, Jiří Tomek, Jaroslav Dufek, Jiří Letenský, Ladislav Lakomý, Jiří Broš, Rudolf Chromek, Karel Adam a Božena Písařová. Zítra v 11 hodin dopoledne v radioseriálu se na Vltavě také uzavře hra Pítra Šafra Amadeus, podle které natočil Miloš Forman svůj oscarový film. Jehož soundtrack budeme pak poslouchat v 16.30 v Klapce. A jako hru pro pamětníky uvedeme předtím dramatizaci Tolstého románu Vojna a mír. To bude zítra v 15 hodin. Teď už se blíží 16. hodina a na Marie Šorm už v nosovém voze Českého rozhlasu čeká na červené světlo, aby mohla zahájit moderaci přímého přenosu z festivalu Colors of Ostrava.
1: Koncert bez hranic.
2: Krásné sobotní odpoledne všem, kdo mají rádi hudbu bez hranic. U poslechu speciálního vydání pořadu Koncert bez hranic vás vítá Anna Marie Šorm. Dnes nikoli v našem obvyklém nedělním čase a s výběrem koncertních záznamů, ale živě přímo z festivalu Colors of Ostrava, jak můžete určitě slyšet v ambientním zvuku za mnou. Jeho 23. ročník dnešním dnem vrcholí a nás čekají přenosy dvou koncertních setů. Za necelou čtvrt hodinu začnou hrát Aritsugi, mezinárodní projekt slovensko-japonského kytaristy a skladatele Mašu Harady. A poté od čtvrt na sedm se můžeme těšit na polskou kapelu Klavo, kterou tvoří absolventi jazzové akademie v Gdaňsku. U obou kapel nás v různých podobách čeká fusion jazz prolínající se s psychedelickým rockem a funkem 70. let, s latinsko-americkou hudbou či s ozvuky japonské popkultury. V hodinové pauze mezi oběma sety jsme pro vás pak připravili předtočené rozhovory s muzikanty z obou kapel. Kromě toho přímo zde v přenosovém voze v průběhu přímého přenosu přivítáme dva hosty. Jednak hudebního publicistu Michala Pařízka, který je šéfredaktorem magazínu Full Moon a kurátorem Full Moon Stage, a na samotný závěr přenosu také uměleckého ředitele festivalu Colors of Ostrava Filipa Košťálka. Než se tak stane, pojďme si na úvod říci něco víc o obou kapelách. Aritsugi je mezinárodní a multikulturní projekt slovensko-japonského kytaristy Mašu Harady a jeho přátel, které potkal během studií fyziky na jazzových jam sessions v Glasgow. Kapelní sestavou postupně prošli hudebníci z Británie, Francie, Brazílie, Litvy i ze Slovenska, konkrétně z Bratislavy, kde Mašu Harada trávil svá středoškolská léta. Uslyšíme tedy žánrový mix jazzu, latino hudby, psychedelie, hnutí tropikália, japonského popu i odkazu Deja Ursiniho. Kapela zatím vydala dvě studiová alba a jedno živé EP. Na Colors of Ostrava vystoupí Aritsugi v exkluzivní premiéře jako osmičlenný ansámbl. Přibrali mezi sebe dechovou sekci maďarské kapely Hakumba. To tedy bude první dnešní koncertní set a jako druhá se představí polská kapela Klavo. Ta vznikla původně jako jednorázový tříčlenný projekt v čele s bubeníkem Konstanty Kostkou. Postupně se díky sdílenému nadšení pro společné jamování Klavo rozrostly až na 7 spřátelených členů, absolventů jazzové akademie v Gdaňsku. Někteří z nich se i v průběhu koncertů střídají ve hře na různé hudební nástroje. Během svého 6letého působení stihli Klavo vydat 2 studiová alba a 2 živé nahrávky. Poslední z nich je z letošního ročníku Montreux Jazz Festivalu. Na živých albech kapely je slyšet, že Klavo jsou skvěle sehraní a že jejich ochota zapojit se do přímého přenosu rozhlasem má opodstatněný základ. Nejnovějším albovým počinem Klavo je EP Osaka Cats, ze které dnes uslyšíme také ukázky a svoji poctu japonské estetice počítačových her zde propojili s moderním hip-hopem a funkem a psychedelickým rockem. V tuhle chvíli se spolu s přenosovým vozem ostravského studia Českého rozhlasu nacházíme v backstage za Full Moon Stage, kde obě kapely zahrají. Ještě než se tak stane, mám tu ale speciálního hosta. Pozvání ke krátkému rozhovoru přijal Michal Pařízek, šéfredaktor hudebního magazínu Full Moon. Pod jehož kurátorskou péčí vznikla dramaturgie této festivalové scény. Ahoj Michale.
3: Ahoj, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Co je pro tebe zásadním kritériem při výběru kapel pro Full Moon Stage a do jaké míry se dramaturgie tvoří společně s týmem Colors?
3: S těma kritériama je to takový složitější, protože tam samozřejmě by tam měla být nějaké jako časové zakotvení, to znamená, měly by tam být nějaké nové nahrávky, měly by tam být nějaká aktivita, která se děje kolem těch vystupujících kapel. Další věc je, že vlastně ten výběr nebo respektive celá ta selekce probírá tak jakoby kontinuálně, takovým jako plovoucím způsobem. Například Sklavo, o kterých jsem mluvila, tak s těma se vlastně o tom vystoupení bavím 3 roky, že už někdy před 3 lety nebo před 3,5 lety možná jsme se potkali v Makedonii na jednom showcase festivalu PIN, kde jsem viděl jejich koncert a říkal jsem si, jo, to by mohlo být jakoby fajn, pak jsme se tam bavili s nimi a nějak jsme řešili, kdy vydávají nové album a tak dál a tak dál. Dost často se to stává, že u těch zahraničních vystupujících je to takhle. A co se týče komunikace s festivalem, samozřejmě to probíhá, myslím, že máme nějakou vzájemnou důvěru k sobě a víme, co od sebe očekávat, protože Full Moon Stage je tady součástí Colors od roku 2013, takže už tam je nějaká historie za námi. A oni nám nechávají poměrně volnou ruku, nebo víceméně, samozřejmě máme nějaká pravidla, máme nějaký budget a tak dál, ale jinak nám nechávají volnou ruku, dost to spolu komunikujeme, ani nesnad, já jim spíš jakoby vysvětluju, proč jsem se rozhodl pro tohle, jakým způsobem vlastně k tomu došlo, ale spíš spolu komunikujeme, kdy třeba ty jednotliví vystupující zahrají, aby to nějakým způsobem bylo jakoby v nějakém kontextu celého programu festivalu.
2: To je pravda, já jsem tady vlastně před 2 lety na stejné stage, tuším, že to je před 2 lety, viděla vystoupení kapely Tramhouse. Od té doby jsme je viděli 2x v Praze v Bike Jesus a je to u nás doma jedna z nejoblíbenějších kapel. Pozorovali jste někdy účinek dramaturgie vaší stage na trendy v českém hudebním vkusu?
3: Já bych byl rád, kdyby tomu tak bylo. Nejsem si úplně jistý, jestli vlastně to takhle funguje, do určitý míry jo. Já to třeba co se týče nějakých jako domácích nebo respektive lokálních, mezi které beru české i slovenské, česká i slovenská jména nebo vystupující, tak tam bych vlastně byl rád a docela to nějakým způsobem takhle funguje, že třeba poprvé vystoupí na Full Moon Stage, která je jako jedna z těch menších v tom festivalu, což je jako v pořádku. A poté se třeba dostanou za nějaký 2-3 roky se třeba dostanou jako do nějakou větší stage. Kdyby tam byla prostě kdyby se to propisovalo tímto způsobem, tak by to bylo super. Co se týče zahraničních, tak tam se přece jenom zas tak často jako neopakují ta jména, nevrací se, až teda s výjimkou LP, která už se stala takovým jako maskotem.
2: Ta začínala maskotem na Full Moon Stage?
3: Ne, nezačínala, ne. Ale že se vlastně hrála několikrát v rámci festivalu a jinak ta zahraniční jména se příliš neopakují. Mm. Takže jako ano, vlastně mohla by to být taková vstupní brána, přišlo by mi to jako dobrý a samozřejmě jedním, a teď se vracím k tomu začátku, jedním z těch kritérií je taky jako vlastně novost nebo nějaká, já se snažím dávat akcent na české premiéry, na festivalové premiéry, například z letošního programu, co se týče zahraničních men, tak tady bylo podle mě 5 nebo 6 vlastně úplně českých premiér. Že ty lidi, kteří vystupovali tady u nás, nebo vystoupí ještě dneska, Luisa Almager například, nebo kapela Sylvie's Head, kteří zahrají později večer, tak vlastně se v Čechách představí poprvé, což je jakoby docela důležité.
2: Takže mají diváci možnost vidět poprvé a když se je oblíbí, tak doufejme, že se k nám vrátí. Pojďme k tvojí hudební publicistické kariéře. Ve svém sborníku publicistických textů Uprostřed příběhu v úvodu zmiňuješ, že ses v hudebních preferencích učil nově slyšené kapely neodmítat předem. Jak sám pozoruješ proměny svého vnímání hudby v průběhu let? Stáváš se poslechově spíš otevřenějším nebo si už naopak víc vybíráš, čemu věnuješ pozornost a čas?
3: To je jako těžká otázka. Nejsem si jistý, jestli tohle se nějakým jako Určitě se proměňuje a myslím, že to taky u každého člověka se nějakým způsobem proměňuje nebo tříbí nebo možná i zužuje vkus nebo to, co jakoby zrovna jako poslouchá. Já jako vzhledem ke své práci, vzhledem k tomu, že Full Moon se snaží jako mapovat poměrně důsledně jako i ty nové trendy, nová jména a tak dál, tak se vlastně setkám jako s velkou spoustou nových jmen, tudíž to s tím jako zakotvením toho vkusu je takové jako složitější, protože poslouchám prostě hodně jako nových věcí a vlastně vždycky jsem byl spíš ten, který se snaží jako pátrat po nějakých nových nebo neúplně známých jménech. Takže se to asi spíš se mi to tak jakoby potvrzuje, než že by se to nějakým způsobem měnilo.
2: Dokážeš se jako hudební publicista a taky promotér dívat na nějaký koncert jen v uvozovkách, jen jako divák? Nebo se už ty analyzující brýle a uši nedají tak lehce odložit?
3: To si úplně, já si myslím, že vlastně každý, kdo se nějakým způsobem věnuje kulturní nebo hudební publicistice, tak musí v první řadě fanoušek, že bez toho to prostě nejde, takže já si naopak jako velmi rád jako občas nějaký koncert užiju jen tak, aniž bych musel jako přemýšlet o tom, co se s tím stane nebo nestane.
2: A teďka úplně nejfilozofičtější otázka. Kam kráčí česká hudební publicistika? Dychtí čtenářstvo po kurátorovaných hudebních výběrech, tematických článcích nebo recenzích, anebo v době pokročilého vyhledávání na internetech už nikdo nečte? Jak to funguje? A kde vidíš případně prostor pro smysluplné pokračování?
3: Já bych to s dovolením rozložil na dvě jako roviny. Jo. Já si úplně nejsem jistý, jestli se můžeme bavit o nějaké hudební, nebo klidně to rozšiřme na kulturní žurnalistice jako celku. Já si myslím, že můžeme se bavit o tom, jakým způsobem fungují nějaké řekněme do větší či menší míry fanouškovské záležitosti typu Full Moon nebo Headline nebo nějaká další média. V poslední době vyrostla vlastně poměrně velká spousta těch internetových médií, které vyloženě fungují třeba často, nebo ne úplně vždy, ale primárně na sociálních sítích. Vlastně jejich nějaké webové stránky jsou spíš takové jakoby prezentační, řekněme, například CzechMag. Pokud mám zmínit někoho. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že bohužel jakoby z velkých médií toto jako úplně vymizelo a za posledních jako 10 nebo možná 15 let v podstatě jako když si vezmeme jakýkoliv deník, kde měla prostě Kultura třeba dvě stránky jako v každém vydání, tak dneska tam je prostě možná sloupeček jeden.
2: Ale vlastně to často bývá jaksi zdůvodňováno tím, že není poptávka. A je to tak skutečně?
3: Já nevím.
2: Čtenářská poptávka?
3: Pokud o tom mám mluvit z nějakého svého pohledu, tak já si myslím, že tu poptávku, ta poptávka se naopak musí vytvořit a vytvoří se tím, že se o něčem jako píše a to bychom si mohli říct, že není poptávka po filmech, že se všichni teďka dívají jenom na televizi, takže se přestaneme točit filmy. Přestaneme točit filmy o něčem, což není najednou teďka jako hot téma, takhle se k tomu asi nedá stavět. Určitě samozřejmě chápu, jsou zatím nějaké jako ekonomické faktory, nějaké faktory, které taky jakoby určitě v rámci třeba konkrétně těch deníků nebo nějakých větších médií je ta potřeba přizpůsobit se nějakému trhu nebo přizpůsobit se prostě nějakým trendům asi jako výraznější než v rámci nějakého jako úzce zaměřeného média typu třeba našeho časopisu, ale zároveň mám pocit, že ve chvíli, kdy se rezignuje jakoby na nějakou tu jako informační nebo edukační jako rovinu, tak jako to takhle za chvíli to skončí tak, že budou tady v těch novinách jenom jako politické zprávy, které ještě se v posledních letech stávají jako čím dál tím víc jako spíš takovými mýmy, než jako, že by to byla nějaká skutečně relevantní informace jako zatím. Jo. Takže jako nevím, no. To, myslím si, že tohle jakoby chápu a ano, často tohle to alibi jako zaznívá, ale fakt si myslím, že to je jenom alibi.
2: Ano, takže nesmíme rezignovat na to, abychom prostě dělali edukativní věci, jasně. Pozvi nás na něco. Na co se těšíš dnes ještě na Colors? Nemusí to být Full Moon Stage. Udělej rychlou pozvánku.
3: Rychlá pozvánka.
2: Na co se těšíš?
3: Já vás pozvu zase sem, tady na Full Moon Stage. Hodně se těším na Luzu Almaguer, což mexickou zpěvačku, kterou jsem vlastně objevil poměrně nedávno, asi před 2 lety. A mám hroznou radost, že se to povedlo, ten její koncert. Určitě se chci zajít podívat aspoň na chvíli na Lord. Uvidíme. dohrávají hi-ha-holky, které jsem taky chtěl vidět.
2: Prošvihli jsme hi-ha-holky, ale čekají nás Aricugi a Klavo v živém přenosu na Vltavě. Tak to byl hudební publicista Michal Pařízek, šéfredaktor magazínu Full Moon a kurátor Full Moon Stage, odkud už za okamžik uslyšíme v přímém přenosu koncert kapely Aricugi. Michale, moc děkujeme za rozhovor.
3: Já moc děkuji za pozvání a přijďte se podívat, jestli to poslouchá někdo jde na Colors, tak máme tu spoustu míst.
2: Milí posluchači, ve vysílání Českého rozhlasu Vltava jste s námi živě na festivalu Colors of Ostrava, odkud vysíláme speciální vydání pořadu Koncert bez hranic. Na pódiu už se v tuto chvíli dějí poslední technické přípravy před vystoupením kapely Aricugi. Osmičlenný kolektiv v čele s kytaristou Mašou Haradou si pro festivalový playlist přichystal z brusunové aranže skladeb, reprezentujících průřez kapelní tvorbou. Na živé verze skladeb se moc těším a jsem zvědavá, jak kapela celý set pojala, protože původní studiové nahrávky jsou hodně vrstevnaté, mísí se v nich mluvené slovo, sborové pasáže a mimo hudební zvuky. Jádro kapely v současné podobě tvoří japonsko-český kytarista Mašu Harada, jak už bylo řečeno, britská zpěvačka Hannah Finlay, britský klávesista Angus MacDonald, maďarská zpěvačka a flétnistka Dorka Foster, francouzský kytarista a baskytarista Clément Gaud, britský bubeník Joseph Weisberg a violončelistka Gabrielle Dicute, kterou už teď slyšíme. Koncert kapely Aricugi začíná.

give it out to Hannah on the vocals. Thank you so much, guys. It's so great to be here. Doufám, že se máte dobře. A jdeme ještě trošku zahrát. Majte se pěkně.

0: Thank you so much. Děkujeme vám pěkně. Jsme velmi rádi, že tam státe, aj keď pruší. Děkujeme velmi pěkně. A jsme velmi rádi. Jsme se voláme Aritsugi. Máme tam rekos a t-shirts, abyste, kebyže jste chceli kupit, tak kupte.
1: Yeah.

耳を澄ましてごらん。大丈夫。目を閉じて一緒に歌おう。さあ。

0: Děkujeme velmi pěkně. Majte se krásně. Majte dobrý život. Život je krásný a lidé jsou milí a dobrý a milí, kebyže jsme milí. Děkujeme.
1: Posloucháte speciální živé vydání pořadu Koncert bez hranic na Českém rozhlase Vltava. Stále jsme spolu s naší ostravskou rozhlasovou posádkou na festival Colors of Ostrava, který dnes zažívá závěrečný den svého 23. ročníku. V přímém přenosu právě dozněl, troufám si říci, skvělý koncertní set mezinárodní kapely Aritsugi, kterou tvoří japonsko-český kytarista a zpěvák Mašu Harada, zpěvačka Hannah Findlay, klávesista Angus MacDonald, zpěvačka a flétnistka Dorka Foster, kytarista a baskytarista Clemán Kód, bubeník Joseph Weisberg, violončelistka Gabriel Dixiut a člověk, kterého jsem předtím nestihla říci, protože kapela začala hrát, maďarský saxofonista Alpar Siko, kterého jsme slyšeli ve skvělých saxofonových sólech. V energickém koncertním setu kapely Aritsugi nechyběla skladba Hold Me Tight z jejich debutového alba Simultaneity z roku 2024, ani skladby Corrida a Menulis z druhé studiové desky, která nese název Rito Vichas i Menulis a vyšla roku 2025, a zazněly i dvě skladby z nejnovějšího EP kapely Aritsugi, které spatřilo světlo světa právě letos, tedy v roce 2026. Na pódiu teď bude probíhat technická představba a zvuková zkouška dalších dnešních vystupujících, polské fusion jazzové kapely Klavo, kterou tedy také uslyšíme naživo v koncertu Bez hranic live. Než se tak stane a než kapela nazvučí, pustíme si teď rozhovory s protagonisty obou dnešních živých koncertů. Připravili jsme je v předstihu a na dálku pomocí online videohovoru. V prvním z nich zpovídám právě Mašu Haradu, frontmana kapely Aritsugi. Jejíž set před chvílí dozněl. Dostali jsme se v rozhovoru i do poměrně metafyzických vod, jak následně uslyšíte. Nejprve mě ale zajímalo, kde a v jaké fázi příprav jsem hudebníky aktuálně při rozhovoru zastihla.
2: Už jste na turné, nebo na něj teprve budete vyrážet?
3: Tak napůl. Minulý víkend jsme hráli na skotském festivalu Kelburn Garden Party a příští pondělí letíme do Evropy.
2: A budete mít ještě nějaký další koncert před Colors of Ostrava?
3: Ne, před Colors budeme zkoušet v Budapešti a Colors pak budou začátkem turné.
2: Vsadím se, že to bude vyžadovat hodně zkoušení, protože jsem četla, že budete mít na Colors světovou premiéru v 10členné sestavě. Jak budete mít organizované zkoušky?
3: Na turné pojedeme v 8 lidech, to je nová sestava, a připojí se k nám dechová sekce z maďarské kapely Hakumba. Budeme teď 4 dny zavření v Budapešti a budeme se snažit předělat a zaranžovat písničky pro tuhle novou sestavu. Snad na to bude dost času, držte nám palce. Myslím, že pak už to bude v pohodě, tedy pokud lidé přijdou připravení a udělají si domácí úkoly.
2: Používáte i noty, nebo spíš jen akordové značky, nějaké poznámky ke struktuře a to je všechno?
3: Jen pošlu ostatním nahrávku, aby si to poslechli a naučili se strukturu a melodie.
2: Takže hlavně podle sluchu?
3: Ano, většinou podle sluchu.
2: Mě to zajímá proto, že jsem jezdila na etno workshopy, možná to taky znáš. Konají se po celé Evropě i mimo ní, potkávají se tam lidi z různých kultur a snaží se mít neevropocentrický přístup. Vaše kapela mi tyhle časy z etno workshopy hodně připomněla, protože v ní taky máte lidi odevšad ze světa. Takže moje otázka směřuje k tomu, jak se vaše kapela vyvinula v takovouhle obří skupinu.
3: Myslím, že to odráží dobu globalizace, kdy je kapela produktem toho, jak snadné je dnes cestovat. I já sám, moje máma je Slovenka a táta Japonec, takže jsem vyrostl na Slovensku, ale vždycky jsem měl v hlavě představu, že chci objevovat svět. Na střední škole jsem byl na Slovensku, po střední jsem šel do Vratislavy a pak jsem odjel na univerzitu do Glasgow, kde jsem studoval fyziku. Žil jsem v Glasgow, někteří lidé se tam zastavili během cestování. zkušení. A tak jsme se prostě spontánně potkali a dali si u mě doma jam session. Fungovala tam skvělá chemie. Tak tenhle kapelní projekt v podstatě začal během covidu. Pak jsem potkal nějaké lidi v Budapešti, když jsme tam byli posledně na turné, ale dlouhou dobu jsme v podstatě sídlili v Glasgow. Je tam opravdu skvělá jazzová kultura, otevřenost a spousta lidí z různých koutů světa, kteří tudy zrovna projíždějí. Takhle jsme poznali spoustu lidí a stále se to rozrůstá.
4: So that's how we met lots of people and it keeps growing, you know.
5: So you're musically.
2: Dá se tedy říct, že v hudbě jsi samouk? Jak bys to sám popsal?
3: Jo, naprosto. Myslím, že většinou jsem prostě hrál na kytaru a sledoval lidi, kteří se mi líbili a snažil se napodobit jejich styl. Poslouchat jejich nahrávky a zkoušet to zahrát na kytaru nebo se snažit stahovat sóla skvělých jazzových muzikantů a podobně. Takhle jsem se učil. Ale taky jeden ze spoluhráčů, Clem, je úžasný baskytarista a kytarista v Aritsu. Učí mě. V kapele se učíme navzájem jeden od druhého. Je to taky tak trochu workshop. Chtěl bych mít ale pořádné hudební vzdělání. To by bylo fajn. Myslím, že po mé londýnské kapitole je to přesně to, co chci dělat. Teď si dělám PhD, ale až ho dokončím, chci se hudbě věnovat víc.
2: To budeš trochu jako Brian May z Queen?
3: Ano, přesně tak, snad ten doktorát dokončím.
2: Jsi to hlavně ty, kdo přináší hudební nápady, nebo i ostatní členové? Vím, že váš brazilský kytarista v poslední době styl Aritsugi hodně ovlivnil.
3: Ano, Fabiano Do Nascimento. To je jeden z mých kytarových hrdinů a styl Aritsugi rozhodně ovlivnil. Ale snažíme se fungovat jako kolektiv, kde přinášíme věci společně, spíš než aby jeden člověk psal písničky a pak je sdílel s ostatními. Věřím totiž, že když do něčeho vložíš kus své duše, jsi tomu víc oddaný, než když skládáš sám v jednom člověku. Takhle to působí víc kolektivně. Když hraješ v 8 až 10 lidech, tak to popravdě moc nefunguje finančně. Taková kapela musí být srdeční záležitost a jediný způsob, kdy to může fungovat, je být otevřený a mít tu soudržnou energii díky tomu, že každý dá do společné tvorby co nejvíc ze své duše. Takže se snažíme fungovat stylem OK, já mám tohle, ty máš tamto, pojďme na tom společně zapracovat.
2: Čili to není tak, že bys musel mít poslední slovo a říkat, bude to tak a tak. Spíš to tak nějak neustále vzniká za pochodu, že?
3: Ano, naprosto.
2: Už jsi říkal, že jsi žil v Glasgow, teď ale sídlíš v Londýně, je to tak?
3: Ano, přestěhoval jsem se do Londýna před 3 lety kvůli doktorátu, ale všichni členové kapely žijí na různých místech. Většina naší skupiny stále žije v Glasgow.
2: Jak to děláte se zkouškami? Musíte se třeba sejít na 7 dní na soustředění, odjet někam na chatu a být spolu, abyste se vůbec potkali?
3: Ano, přesně tak. Uděláme si na sebe čas během roku. Například, když jedeme na turné, sejdeme se před tím, abychom zkoušeli a něco udělali. Nebo si řekneme, lidi, pojďme natočit album. A pak jedeme na chatu, zavřeme se tam a tvoříme.
2: Máš možnost srovnávat. Nejsem si jistá, jestli existuje jedna ucelená glasgowská a jedna londýnská hudební scéna. Spíš to odhaduji na spoustu dílčích scén, které jsou třeba nějak propojené. Ty se asi nejvíc pohybuješ v té jazzové. Můžeš to porovnat? Spousta lidí totiž říká, že v Londýně je to těžké, drsné a méně přátelské než jinde.
3: Ano, absolutně s tím souhlasím. Glasgowská jazzová scéna je dost malá na to, aby se všichni znali a panuje tam takový pocit podpory a rodinné atmosféry, že vůbec nezáleží na tom, jak skvělý hudebník jsi. Všichni tě podpoří, když jsi fajn člověk. Dělej do toho, ty to zvládneš. To je taková ta glasgowská vesnická atmosféra, která je hrozně milá a vřelá. Ale v Londýně jsou taky moc milí lidé. Myslím, že z struktura toho města je drakonická. Co se týče vydělávání peněz, dějí se tu teď hodně špatné věci, co se týče financí. Takže si myslím, že to ovlivňuje i to, jak ti lidé fungují v hudbě. Každý se snaží spíš přežít sám za sebe.
2: Musí soutěžit. Vlastně jsou možná nuceni k tomu, aby byli soutěživí.
3: Ano, ale tím nechci říct, že by tam chyběla vřelost. V Londýně jsem taky zažil skvělé, vřelé a laskavé lidi. Jen ve srovnání s Glasgow je to o něco drsnější.
2: Je těžké objevit kluby na hraní? Protože předpokládám, že musí být menší, skrytější, spíš pro insidery z dané scény. Jak těžké je proniknout do uzavřené londýnské hudební scény? A jak dlouho ti to trvalo?
3: Abych byl upřímný, ani po 3 letech života v Londýně se stále necítím být jeho součástí. Pořád mám pocit, že moje kořeny jsou v glasgowské scéně. Myslím, že je to částečně tím, že jsem tvrdě pracoval na svém doktorátu a neměl jsem čas se do té hudební scény naplno zapojit. Ale myslím si, že pokud jsi aktivní a chodíš často na akce, není tak těžké do toho vplout a něco podniknout. Minulý rok jsme hráli na Brick Lane Jazz Festivalu a to je skvělá londýnská jazzová komunita a všichni tam taky měli podporující přístup.
2: Co jsi objevil, že mají všechny hudební kultury společného? Nechci srovnávat rozdíly, ale spíš styčné body.
3: Myslím, že společná věc, která mě teď napadá, je samotný akt exprese. Ať už jde o nějaké emoce nebo rituální chování člověka. Myslím, že prostřednictvím hudby něco vyjadřuješ. A to je vždycky stejné. A myslím, že proto má hudba takovou hloubku. To, co se nedá říct slovy, se dá vyjádřit hudbou a může to dosáhnout hluboké duchovní úrovně. A co se týče aricugi, rád si představuji, že nějakým způsobem zprostředkováváme krásu vesmíru ve fraktální podobě. Vesmír se skládá z fraktálů a moc rád si představuji, že když se sejdeme a hrajeme, zprostředkováváme formu krásy, kterou vesmír nabízí a vyjadřujeme ji. A myslím, že spousta hudby se o to snaží a dělá to.
2: A dokážeš se s ostatními propojit i co se týče terminologie, jak popsat hudbu? Protože jsem se na etno-workshopech potkávala s lidmi z jiných kultur, kteří přemýšleli v jiných stupnicích, v jiných rytmických vzorcích a tak dále. Jak o těchto věcech v kapele s ostatními vyjednáváte?
3: Když o tom přemýšlím, samozřejmě k domluvě občas používáme hudební terminologii, ale často, když si zpětně pouštím nahrávky ze zkoušek a slyším ty části, kde se domlouváme, jak chceme, aby písničky zněly. Je to hodně neverbální. Jo, ty uděláš tohle. Du-du-du-du. A je to hrozně neurčité. Prostě jen řekneš, můžeš to zahrát spíš jako vži?
2: To je možná ten nejrychlejší způsob, místo toho, abyste to zapisovali do not.
3: Ale to je na hudbě úžasné. I když používáte jiné stupnice a pocházíte z jiných kultur, myslím, že je tam něco, čemu porozumíte i tak. To, jakou stupnici nebo jaký systém používáš, je velmi arbitrární. Je to jen kulturní konstrukt, ale zatím vším je stejný univerzální výraz, kterým hudba podle mě prochází.
2: Spolupracovali jste taky s tím producentem z Lotyšska?
3: Ano, Vilo. S Vilem jsme se potkali v Glasgow po koncertě, za námi přišel a říkal, hrozně rád bych vás nahrál. A tak jsme spolu začali pracovat. Miluje hudbu, zároveň pochází ze Soundscape Sonic Arts a takové té environmentální tradice. A je fajn mít i jeho přístup. Nejsem si jistý, jestli hraje vyloženě tradiční litevskou hudbu. Má rád všechny možné žánry a je to pro nás skvělý producent.
2: Proč se my všichni hudebníci vracíme k psychedelickému roku 70. let nebo k No Wave či k postpunkové scéně 80. let? Co nás táhne k tomu se tam vracet?
3: Stále žijeme v ozvucích energie z oněch dob. Pamatuju si, že když jsem vyrůstal, lidé pořád mluvili o Beatles a když mi bylo 14, našel jsem na YouTube nahrávku, jak Santana hraje živě na Woodstocku a myslím, že spousta muzikantů si touto fází projde a to jim dává představu o tom, co hudba dělá pro společnost a jako aktivita obecně. A myslím, že právě proto je hudba, která pochází z těch dob, pro nás velkým referenčním bodem toho, čím vším muzika může být, protože to byla obrovská, vycházela z toho.

0: se říká, Glastonbury je velmi známé tím, že tam hodně prší a všude je spousta bláta.
1: Ano, Glastonbury bylo bláznivé. Letos se nekoná, protože si půda potřebuje odpočinout. My jsme tam hráli loni a odehráli jsme víc než 14 koncertů. Každý den na jiných pódiích a na jiných místech. Pamatuji se, že jsem byl úplně ponořený do toho muzikantského módu a s kapelou jsme si to skvěle užili. Během roku moc nehrajeme, protože žijeme daleko od sebe. Takže to pro nás byla úžasná příležitost prostě pořád hrát a hrát a večer jsme se proměnili v malé gobliny, kteří se probojovávají skrz blátivá pole plná lidí. Každopádně jsme prostě mohli hodně trénovat přímo na pódiu. To je to nejlepší cvičení, jaké můžeme mít. Bylo to skvělé, ale taky únavné. Chybí mi to.
0: Aha, takže takhle to funguje. Hrajete několikrát pro různé publikum na různých pódiích, protože jinak by vás lidi neměli šanci potkat?
1: Ano, Glastonbury je jako třetí největší město ve Velké Británii, když zrovna probíhá. Jsou tam stovky pódií a potom obřím poli se prochází 200 tisíc lidí. Takže jakmile tě najmou, požádají tě, abys hrála na různých místech, aby na tebe lidé mohli snáze narazit. Hráli jsme v oblasti Woodsies jako rezidentní kapela pro jeden bar, ale protože jsme byli také finalisty soutěže pro začínající kapely na Glastonbury, požádali nás, abychom vystoupili i na dalších pódiích. Takže dohromady jsme měli hromadu koncertů, což bylo super.
0: Říká v našem předtočeném rozhovoru kytarista a skladatel Mašu Harada, frontman kapely Aritsugi, jejíž koncertní set z festivalu Colors of Ostrava jsme předtím slyšeli naživo. A abychom si živé aranže v desetičlenné sestavě, včetně dechové sekce, mohli porovnat se studiovou produkcí a také s ranější tvorbou Aritsugi, pustíme si teď několik skladeb z prvního alba kapely z roku 2024, které nese název Simultaneity. Budou to skladby Haru, Aki a titulní Simultaneity. Čikanga nagare, kisetsu ga magari, fuyu wa mata haru wa mukae, yama wa hanazaite, kao wa sake ni kudarareて, sora ni wa koi ga odoru, mata haru da ne.

太陽と月の願い、愛されたいという願い、抱きしめられたいという願い、悲しみと喜び、無限と無、発散と収束。

するとすぐさま木の葉に紛れて秋が扉の目の前にいるのです。一人で何か言いたそうに立っているのです。

0: To byly tři hudební ukázky z debutového alba Simultaneity kapely Aritsugi, mezinárodního projektu japonsko-slovenského kytaristy Mašu Harady a jeho hudebních přátel. Polská kapela Klavo, tedy druhé uskupení, které v koncertu Bez hranic dnes uslyšíme naživo přímo z Full Moon Stage Festival Colors of Ostrava, nám také poskytla předtočený rozhovor. Dva její členy, kytaristu a basistu Artura Salšu a klávesistu a bubeníka Tomáše Rafalského, jsem v online videu zastihla zrovna venku před kapelní dodávkou, krátce po zvukové zkoušce a před koncertem v polské Poznani. I jim jsem položila otázku na nostalgické hudební návraty a retrostyly. A dostala jsem odpověď zase z trochu jiného úhlu pohledu. Nejdříve ze všeho jsem se ale chtěla vyznat v jejich poměrně fluidním nástrojovém obsazení. V první řadě, myslím, že se na to ptá úplně každý, jak se to vlastně vyvinulo se členy vaší kapely. V některých videích a materiálech totiž vidím 6 členů, jinde 7 a někdy jednotliví hráči střídají různé nástroje. Jaký je tedy příběh kolem členů kapely?
1: To je součást naší strategie, mít prostě tak velkou kapelu, že už to nikdo doopravdy nespočítá, takže všichni ztratí přehled o tom, kolik nás vlastně je. Chvíli jsme měli takové hybridní složení, něco jako 6,5 člena. Měli jsme buď 2 klávesisty nebo 3 klávesisty, podle toho, jestli Malina, která žije v Kodani, mohla na koncert přijet nebo ne. Ale pak jsme se v určitém okamžiku rozhodli, že prostě zůstaneme v 6. Takže momentálně máme 2 klávesisty, většinou Tomka a Konstantina, flétnistku a zpěvačku Alice, trumpetistu Karola, Kubu na bicí a mě na baskytaru a kytaru. Občas hrajeme i v 5, protože nikdy vystupujeme jen s jedním klávesistou, záleží na turné. Loni jsme například jeli turné v 5 lidech.
0: Ano, všimla jsem si, že jste v říjnu hráli také v Jazzdoku v Praze. Já jsem tam sice nebyla, ale viděla jsem program Mladí ladí jazz a tam jsem na vás narazila. Takže mě to překvapilo. Někteří lidé z publika už vás možná znají a to je skvělé.
1: Mimochodem, byl to opravdu skvělý koncert. Máme na to úžasné vzpomínky.
0: A jak ten příběh pokračuje dál? Jak jste kapelu založili? Četla jsem totiž nějakou historku o tom, že to byl původně vedlejší projekt, ze kterého pak vznikly jam sessiony a nakonec celá kapela.
2: So Constante is the original founding father, sort of.
1: V podstatě ano. Konstantin je takový ten původní zakladatel. Bylo to v roce 2019, kdy jako Konstanty Kostka vydal své soulové EP Flondra. Vydal to na kazetě a bylo to hrozně lo-fi, po domácku udělané, taková ta bedroom produkce, hodně inspirovaná Macem DeMarkem, hodně do funku, komplet instrumentální, prostě opravdu skvělá věc. A požádali mě a Karola, abychom s ním odehráli promo koncerty. Odehráli jsme jen pár vystoupení v nějakých kavárnách, fakt maličké koncerty. Ale zároveň to bylo skvělé a měli jsme pocit, že se lidé na naši hudbu a na celý ten formát opravdu napojili. Napadlo nás, že by bylo skvělé zkusit to rozšířit a mít pořádnou kapelu, plnohodnotnou sestavu s bubeníkem a možná i dalšími nástroji. A pak jsme se seznámili s člověkem z našeho prvního labelu, jmenuje se Tomek Hoax, dělá také promotéra a bookera. Pořádal sérii akcí v jednom klubu, byl to spíš elektronický DJský klub, ale on požádal Kostka, aby tam zahrál s kompletní kapelou. Takže jsme dali pár zkoušek, odehráli to a byl to neskutečný zážitek. Myslím, že tehdy to ještě nebylo pod jménem Klavo, ale jako Konstanty Kostka Live. Bylo to skvělé, protože jsme hráli asi v 1 ráno, po 2 DJ setech a před dalšími 2 DJ sety, takže všichni tančili a strašně dobře s námi interagovali. Bylo to vážně skvělé, ale byl to konec roku 2019, takže krátce na to začal COVID. Většina z nás jen seděla doma, strašně jsme se nudili a říkali si, OK, pojďme zkusit udělat nějaké koncerty. Naše kamarádka nás pozvala, abychom zahráli u ní na zahradě, což nakonec nedopadlo úplně podle plánu, protože pršelo, takže se koncert přesunul ze zahrady do obýváku. Nakonec to bylo úžasné, protože to byl starý byt s dřevěným nábytkem, stará vila, hodně nobl prostředí. Na YouTube je z toho koncertu video. Můžeme tam vidět lidi v rouškách, jak se všichni snaží stát co nejdále od sebe. Takže jo, to byl začátek. V tomhle formátu jsme odehráli pár koncertů, než jsme šli do studia. Udělali jsme ještě jeden projekt, což byla naše interpretace polských písní z 20. let minulého století. Byl to pro nás mimo jiné způsob, jak dát dohromady peníze na natočení EP. Pak jsme ho nahráli a krátce na to došlo k té situaci, kdy naše klávesistka Malina odjela do Kodaně. Takže ještě před vydáním desky už jsme měli Kubu na bicí a z Tomka se stal klávesista.
3: Studovali jste všichni na jazzových akademiích nebo jazzových školách a právě tam jste našli i své kamarády do té první sestavy?
1: Ano, a naše mámy jsou sestry, takže my dva se známe už hrozně dlouho.
4: Přesně tak, co jsem naživu.
1: 31 let. Všichni jsme studovali na jazzové akademii v Gdaňsku a tam se většina z nás potkala. Seznámili jsme se ve škole a založili kapelu.
3: Jaký byl na polských jazzových školách přístup k fusion stylům a k míchání žánrů nebo k postpunku a podobně?
4: Myslím, že nás nikdo neodrazoval od toho, abychom hráli hudbu, kterou hrát chceme. Ale na druhou stranu, učitelé moc nejdou s dobou. Mám pocit, že někteří z nich dokážou být dost konzervativní a nejsou se současnou scénou moc obeznámení. Myslím, že existuje úplně oddělená platforma, taková ta čistě jazzová platforma, ve které fungují určité koncerty a kapely, a je tam jistá skupina lidí, která chce tuhle hudbu poslouchat. Ale existuje tak nějak vedle reálného světa, kde se hrají normální koncerty a hudební festivaly. Pak je tu celý žánr ve stylu Berkeley Funk, který lidem po celém světě tak trochu představil koncept, že jazzoví muzikanti mohou hrát zábavnou hudbu místo toho, aby hráli jen čistý jazz. V Polsku to zafungovalo skvěle a já myslím, že lidé si začali uvědomovat, že se dá hrát i něco jiného.
1: Vlastně teď v Polsku probíhá obrovská debata. Před měsícem nebo dvěma vyšel článek v jednom z předních kulturně hudebních časopisů. Poenta byla v tom, že nová vlna polského jazzu, tedy většina kapel, které hodně koncertují, jsou úspěšné a jezdí i mezinárodní turné. Hraje takový ten líbivý, lehce stravitelný jazz pro běžného člověka, který je ale zbavený určité syrovosti, drsnosti nebo energie, kterou by jazzová hudba měla předávat. A je docela zajímavé, jak se scéna nebo jazzové prostředí obecně rozpoltilo. Máte lidi, kteří říkají, jo, konečně to někdo řekl nahlas. Všechny ty kapely, které všichni pořád jen chválí. Konečně někdo napsal upřímnou recenzi. A pak je tam spousta lidí, kteří říkají, no jasně, tihle lidi jsou jen jazzoví snoby, co chtějí poslouchat jen avantgardu. A pokud něco zní hezky, dá se na to tancovat, nebo to rezonuje s lidmi, kteří nejsou ultra jazzoví fanoušci, tak je to v podstatě pop a měli bychom to podle nich odsoudit. Já osobně bych řekl, že celá scéna je skvělá a strašně rozmanitá. Je tu spousta mladých kapel, myslím tím kapel, které vznikly třeba v posledních 5 nebo 8 letech.
4: To říkáš jen proto, že my jsme vznikli před víc než 5 lety a ty už máš pocit, že jsme stará kapela.
1: Nejsme nejmladší, ale pořád ještě nejsme příliš staří.
3: Kdo přichází s hudebními nápady? A jak o nich v 6-7 lidech diskutujete, abyste si zároveň udrželi konzistentní jednotné myšlení? Jak to v kapele děláte?
4: Je to těžké. Teď je nás sice 6, ale když nás bylo 7, tak 5 ze 7 lidí aktivně skládalo. Někdy jsme na zkoušky přinesli jen riff, koncept nebo nějakou zajímavou harmonii. A zbytek jsme dotvořili společným jamováním, nebo jsme si ty věci vzali domů a přemýšleli o nich. Každý z nás si udělal svůj domácí úkol. Pak byly jiné skladby, které jsme zkomponovali úplně od nuly a přinesli je na zkoušku už jako kompletní partitury, připravené rovnou k hraní. Pro mě osobně je to hrozně těžké, ale myslím, že jsme si nakonec navzájem dali prostor pro výměnu názorů a zůstali otevření změnám, které by někdo jiný mohl do vaší vlastní skladby přidat. To je pro mě osobně nesmírně obtížné, protože když přinesu něco k hraní, mám pocit, že už je to hotové. Ale pak někdo přijde s nápadem, já jsem tomu nejdřív skeptický, a nakonec se ukáže, že to zní mnohem lépe.
3: Máte spoustu zkušeností s živým hraním a já jsem moc vděčná, že jste souhlasili se živým vysíláním, protože hudebník musí být docela odvážný a sebevědomý, aby do tohoto formátu šel. Vy ale máte zkušenosti. Vaše druhé album už byla živá session nebo nahrávka přímo z koncertu a máte také živou nahrávku z Montreal Jazz Festivalu z roku 2026. Co je pro vás zásadní, když děláte postprodukci, mix a master? A co byste u živé nahrávky vyzdvihli, aby v porovnání se studiovou nahrávkou vynikla?
1: Teď zrovna pracujeme na dalším albu ve spolupráci s polským MC Jakubem Janem Brindalem. Bude to tedy trochu jiné, než co děláme obvykle, protože za prvé je to spolupráce a za druhé jsme neměli nahrávací session v tradičním slova smyslu. Poslední zhruba rok jsme nahrávali skici a nápady. Někdy to bylo organizovanější, jindy spontánnější, ale všechno to bylo DIY. Nešli jsme do žádného pořádného studia, nahrávali jsme buď na Jakubově chatě, nebo ve zkušebně. Naštěstí na to máme sice ne špičkové, ale slušné vybavení a půjčili jsme si nějaké mikrofony. A je to spíš o produkční práci, kde své nástroje bereme jako zdroj samplů, hodně editujeme a vrstvíme. V podstatě pro nás bude hrozně těžké to zrekonstruovat naživo a zatím vůbec netušíme, jak to uděláme. Ale tím se budeme trápit asi až za půl roku, jakmile album vyjde. Pokud jde o to, co můžeme dělat při editaci a mixu studiových nahrávek, tam se meze nekladou. Můžete dělat cokoliv chcete, přidat kolik vrstev chcete, editovat, procesovat a tak dále. Ale když editujete živou nahrávku, spíš se snažíte zachytit to, co zbylo. Jde hlavně o to, aby celek zněl dobře a aby případné chyby nebyly slyšet. Máte v hlavě nějaký zlatý standard, jak chcete, aby nahrávka zněla, dokonalý živý koncert, jaký si přejete odehrát. A samozřejmě se snažíte, aby se tomu živá nahrávka co nejvíce přiblížila. V jistém smyslu je to jednodušší, protože vás nic nerozptiluje. Nepřemýšlíte o všech těch produkčních možnostech, které máte k dispozici u studiové nahrávky. Snažíte se zkrátka vytvořit mix, který je věrný a předá atmosféru živého vystoupení.
4: To byl vlastně přesně ten úkol, který nám dal Denis.
1: Denis Sabo, manažer Jazz Boys.
4: Náš skvělý kamarád. Denis nám poradil, že musíme vydat album, které předá přesně tu samou energii a atmosféru, jakou vytváříme na pódiu naživo. A to je extrémně těžké. Většinu kapel poslouchám raději naživo, než z jejich studiových nahrávek. Ale pak jsou tu kapely, které dokážou neuvěřitelnou věc a já vůbec netuším, jak toho docílit, že jejich studiové nahrávky jsou podle mě snad ještě lepší než zážitek naživo. Nechci, abychom takoví byli, protože pořád chci hrát koncerty, ale bylo by fajn tu samou energii dokázat přenést.
1: Můj sen nebo přístup k dokonalé rovnováze mezi živým hraním a studiem je takový. Mít samozřejmě skvělou živou show, která lidi dostane jak hudebně, tak nehudebně. A pak mít studiovou nahrávku, která sice nemá faktor živého koncertu, ale je to jedinečné dílo samo o sobě. Takže předává jiné poselství nebo jinou kvalitu. Jsou to nuance, produkce, zvuk a atmosféra, kterých lze dosáhnout pouze ve studiu se vší produkcí a postprocessingem.
3: Mám tady dvě velmi důležité otázky. První z nich směřuje k estetice nostalgie a ke všem těm návratům do hudební historie, což vy s vaší hudbou děláte také. A ten trend je obrovský. Máme tu vlivy postpunku a nové vlny. Proč nás ta nostalgie tak bere? Většina z nás v té době ještě ani nebyla na světě. A přesto se vracíme k psychedelickému roku, zvukům 80. let, třeba v estetice seriálu Stranger Things. Proč to podle vás děláme?
1: Věřím tomu, že svět je teď hrozně komplikovaný a nečitelný kvůli technologickému boomu a rychlosti pokroku, který zažíváme. A zároveň se všemi těmi šílenými a drsnými jevy, jako jsou fake news nebo obecně populismus. Možná se jen snažíme najít cestu zpět do doby, o které věříme, že byla jednodušší a lepší. Souvisí to s tím, že si minulost svým způsobem romantizujeme. Lidé v 60. letech si samozřejmě také romantizovali svou minulost. A já si nejsem jistý, jestli bych v 60. letech chtěl žít. Tehdy byla také spousta problémů, ostatně jako v každé době. Ale my teď máme pocit, že tehdy aspoň nebyl všude brain rot nebo AI slop.
3: Myslím, že ten koncept dává smysl, protože to už vlastně existuje. Koncept neexistující minulosti, kterou znovu vytváříme ve filmech i v hudbě, protože už máme skvělé nástroje na to, abychom celou tuhle zvukovou estetiku napodobili. Takže ano, myslím, že to dává smysl a díky, že si to zmínil. Moje asi poslední otázka směřuje k EP Osaka Cuts. Jak k téhle spolupráci došlo?
1: Bylo to hrozně bláznivé a v podstatě náhodné. Loni jsme dostali pozvání na koncert do Japonska. V Osace se konalo expo a s ním byla spojená spousta akcí, které nebyly přímo jeho součástí. Byla tam událost s názvem Polsko-japonský festival Mivomi, což v překladu znamená něco jako rád tě poznávám. Byli jsme pozváni, abychom tam vystoupili a byla tam také možnost spolupracovat s místními japonskými hudebníky. Říkali jsme si, že by to bylo skvělé. Tomek z našeho bývalého labelu byl navíc hrozně nadšený do toho, že bychom vymysleli nějakou kolaboraci klavo s japonským umělcem. Podařilo se nám skontaktovat Pekka, což je undergroundová legenda japonské hip-hopové scény. Bohužel jsme se s ním nepotkali osobně. Fungovalo to tak, že jsme mu poslali beat, on si sedl, nahrál své věci a ty nám pak poslal zpět. Takže máme na jednom EP japonského i polského MC. Přizvali jsme totiž ještě Mivu Tezeta, který patří k nejlepším MCs v Polsku. Je skvělý ve všem, co dělá. Umí rýmovat do boombapu a v podstatě je jedním z těch, kdo v Polsku spopularizovali grime a bassovou scénu. Takže jsme si říkali, že k sobě budou skvěle pasovat. Pozvali jsme také našeho kamaráda DJ Odmu, takže na EP Osaka Cuts máme jednu instrumentální skladbu, jednu skladbu s japonským MC a jednu s polským MC Turntablistou.
3: Myslíte si, že kdybyste nejeli na expo, že by vás tahle japonská obsese, kterou má spousta lidí z jazzové scény, nepotkala? Já mám silné podezření, že ano.
1: Každý hudebník se tímhle obdobím projde, takže možná by nás to potkalo taky. Možná jen o něco později.
0: To byl Artur Salša spolu s Tomášem Rafalským, dva členové fusion jazzové kapely Klavo z polského Gdaňsku, která v rámci koncertu Bez hranic už za chvíli vystoupí v přímém přenosu z festivalu Colors of Ostrava. A protože jsme v předtočeném rozhovoru skončili právě u jejich nejnovějšího EP Osaka Cats, teď si z ní pustíme dvě skladby. Jejich názvy zní jednorýmový joint a 8500 kilometrů.

Milé posluchačstvo, po předtočené přestávce s rozhovory s muzikanty z kapel Aritsugi a Klavo a s ukázkou z jejich studiové hudební tvorby se už znovu živě přímo z festivalu Colors of Ostrava hlásí Anna Marie Šorm. Je před námi koncertní set druhé zmíněné kapely, tedy šestičlenné polské fusion jazzové formace Klavo. Jak jsme mohli slyšet v rozhovoru, i v její tvorbě se vedle současného jazzu nebo world music objevují pocty žánrům, které hýbaly hudebním světem před několika dekádami a stále, možná přímo se stoupající tendencí, mají značný vliv na hudební kulturu. Chybět nebudou ani popkulturní odkazy. Pozorní posluchači v koncertním setu Klavo možná postřehnou třeba kousek melodie z jednoho amerického animovaného seriálu z doby kamene. A než nám kapela nastoupí na pódium, tak já ještě zmíním, kdo ji vlastně tvoří. Je to klávesista a perkusista Konstanty Kostka, dále klávesista a rovněž perkusista Tomáš Rafalsky, my už víme, jak to s tím střídáním nástrojů u nich je. Dále flétnistka a zpěvačka Alicia Sopstil, trumpetista Karol Tchoř, kytarista a baskytarista Artur Salsa a bubeník Jakub Křanovsky. Tak, a teď už jenom čekáme, kdy začnou na pódiu a v éteru Českého rozhlasu Vltava hrát Klavo. Já se tady dívám na malou obrazovku, kterou mám k dispozici v přenosovém voze, v backstage Full Moon stage a kapelu tam stále nevidím. Takže čekáme, až se nám zjeví na pódiu a až nám spustí svůj energický set. Mezitím na vedlejší fresh stage právě končí koncert jiných interpretů a jak víme, tak na festivalu Colors of Ostrava se takhle střídají vždycky stage, tak jsem ráda, že vlastně tu hodinu, kterou jsme měli k dispozici mezi sety obou kapel, jsme mohli krásně strávit předtočenými rozhovory. Já musím ještě sdílet svoje dojmy z festivalu. Všichni tady mají pláštěnky a tančí s pláštěnkami, tak si to představte jako takovou skřítkovou džungli, v které se pohybují tanečníci obou různých pohlaví a tančí pod pláštěnkami. A teď už to vypadá, že kapela nastupuje na stage a bude hrát, dokonce k tomu i svítí slunce. Klavo v Českém rozhlase Vltava.

0: Děkujeme bardzo. Kostek, Alice, Karlik, Kuba, Artur, Łukasz Brzeziński, Front of House, Axel Zetner, Road Management, zespół Klawo, bardzo dziękujemy. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej świetnej polskiej jazzowej hudby, to idźcie dzisiaj na zespół Daltonists. Grają tutaj zespół Daltonists, obszajcie koniecznie. Dziękujemy bardzo. Ostrawa, wrócimy.
1: To jest najbardziej skwelny widok w moim życiu.
2: Za zaslouženě frenetického potlesku publika končí koncertní set polské formace Klavo v přímém přenosu z festivalu Colors of Ostrava na Českém rozhlase Vltava. Kapela se právě teď fotila s fanoušky a já už se dostávám trošku k dalšímu programu. Já ještě vám tedy řeknu, že zase trochu jiný pohled na průsečíky mladého fusion jazzu, world music nebo zvukové nostalgie jsme právě slyšeli a zprostředkovali nám je klávesista a perkusista Konstanty Kostka, rovněž klávesista a perkusista Tomáš Rafalsky, flétnistka a zpěvačka Alicia Sopstil, trumpetista Karol Tchoř, kytarista a baskytarista Altur Salsa a bubeník Jakub Kšanovský. Tak, a ještě jsem chtěla říct, že vlastně ten playlist byl zase úplně eklektický. Dostali jsme se tam jak k novému albu, které se jmenuje Dva bobry i zachod slunce, ale také ke starší nahrávce Klavo, k jejich eponymnímu debutovému albu, takže jsme si mohli vychutnat zase dvě různé polohy této kapely. Tak, kapela mě trochu převezla, já jsem myslela, že uslyšíme reminiscenci na kultovní seriál Flintstoneovi, ale myslím, že mají tolik vlastních hudebních nápadů, že žádné odkazy a takové ty narážky na jiné melodie vůbec nepotřebují. Tak, moc děkujeme, já chci ještě jednou poděkovat kapelám Aritsugi a Klavo za skvělou hudební energii, kterou rozpoutali na Full Moon stage Colors of Ostrava a doručili i posluchačům a posluchačkám Českého rozhlasu Vltava. Náš pořad však ještě nekončí. Dnes je poslední den 23. ročníku festival Colors of Ostrava. Před návštěvníky je ještě bohatý hudební program, kde nebude chybět koncert novozélandské zpěvačky a skladatelky Lord, jejíž hit Royals a celé album Pure Heroin v roce 2013. Odstartovali pozoruhodný hudební vývoj této alternativní umělkyně s charakteristicky zastřeným vokálem a introspektivními texty. Já už teďka u našeho pop-up studia v přenosovém voze Českého rozhlasu vítám Filipa Košťálka, uměleckého ředitele festivalu Colors of Ostrava. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Moc děkuju, že jste si na nás udělal čas přímo takhle během festivalu. Vy musíte být úplně na roztrhání. Já si dovolím takovou mírně frivolní otázku. Nedovolili vám, aspoň vám, mít na přesuny nějakou koloběžku nebo Hermionin obraceč času?
3: Hodilo by se to, ale na druhou stranu ono přes ten areál je to vlastně nejrychleji pěšky, protože je hodně naplněn.
2: Možná znáte nějaké zkratky, backstageové zkratky, kterými normální smrtelníci nesmí, ale vy určitě
3: ty ano. Ty se snažím využívat.
2: Aha, dneškem vrcholí tedy Colors, čeká nás Lord, nebo tedy Swims jako headlineři. Je už na čase si trochu odpočinout a dovolit si dokonce i zhodnotit letošní ročník. Co se třeba hodně povedlo, z čeho máte radost?
3: Hodnotit asi pomalu můžeme a mám velkou radost z toho hlavně, jaké máme publikum, protože to opět dokázalo, že je nezajímají jenom ty největší hvězdy na hlavní scéně, ale i ty menší scény, právě třeba Full Moon Stage nebo Steel Stage a tak dále, takže to je to, co dělá Colors Colors.
2: Já si dovolím z osobních důvodů, protože to znám z té promoterské strany, když jsem pracovala v malinkém klubu, takže v mikrovydání, takovou promoterskou otázku, když oslovujete kapely, co zmiňujete třeba jako zásadní lákavé informace, které by měly rozhodnout o jejich účasti na Colors, pokud festival neznají? V čem prezentujete interpretům Colors jako unikátní? A je to pro ně vůbec relevantní zásadní informace?
3: Máme poměrně výhodu, že za těch 25 let let historie vlastně už nás málo kdo nezná. A pokud nás někdo nezná, tak přiložíme fotku nebo zmíníme, kdo u nás hrál, a většinou velmi rychle se ptají teda, jak by to šlo domluvit. A to včetně těch velkých hvězd, které už se dneska vrací, nebo naopak píší, že by chtěli na Colors přijet. Takže máme to trošku jednodušší, byť ta jednání jsou potom i náročná.
2: Když najednáváte kapely, kolik párů takzvaných referenčních uší si dáváte pro výběr konkrétního jména projektu, zejména těch právě, které chcete teprve představit publiku? Nebo o tom rozhoduje třeba i jeden kurátor či kurátorka?
3: Ten finální podpis je vlastně na mě. To, abych ten program poskládal dohromady a vybral opravdu to, za čím si stojím. Ale samozřejmě mám k sobě skvělé lidi, ať už je to Pavla Slivová nebo celý tým bookingu, kteří mi občas dokážou nastavit zrcadlo, anebo přijít se svými vlastními typy, protože také cestují po světě a hledají spoustu nových hudebních objevů. A třeba i tady na Full Moon Stage Michal Pařízek je někdo, kdo přináší zase naopak kapely úplně z jiného spektra, kam třeba nedohlídnu nebo nedoslechnu.
2: Když navštěvujete různé velké festivale po světě, do jaké míry je možné zavést i některé inovace a technická zlepšení i na Colors? A co vám třeba v posledních letech zásadně usnadnilo nebo zlepšilo chod festivalu?
3: To je vlastně souhra spousty věcí. Možná to ani nejde vidět, ale je to spousta technických detailů, organizačních detailů, které se snažíme aplikovat. Je to samozřejmě i umělá inteligence, která nám pomáhá třeba analyzovat některá data lépe a lépe. Sledujeme také, kde se nám návštěvníci pohybují, kde se tvoří fronty, aby to bylo potom třeba pro ně v dalších dnech a v dalších letech jednodušší. Takže je to takový jako promazaný stroje, který každý rok zlepšujeme.
2: A je třeba něco, co jste objevil na nějakém slavném velkém festivalu, jako je, já nevím, Shiget nebo Coachella, a říkal jste si, ach, tohle bych strašně chtěl mít na Colors?
3: Té inspirace je spousta. Já trávím v podstatě 3 měsíce z roku na festivalech a na akcích, ale řekl bych, že to je takový princip, kdy to člověk nasává trošku jako houba a postupně v nějaký moment se to jako uvolňuje a třeba transformuje proto naše prostředí, protože vlastně málo co se dá přinést jedna k jedné.
2: A vzpomněl byste si třeba na jednu konkrétní věc, která právě přesně není tak z diváckého hlediska vidět, ale prostě z toho technického vevnitř v té backstage je to prostě kruciální věc? To z vás tady takhle lámu,
3: já těžký, je to těžký, ale co třeba, v čem jsou vyspělé velmi festivaly na západě, jsou, že se věnují například duševnímu zdraví návštěvníků, tomu, že někdy to prostě na někoho může být příliš. Takže od loňského roku jsme zavedli první psychickou pomoc. Návštěvníci, na které je to třeba moc, tak můžou navštívit naše asistenty, a to je něco nového, co v čem určitě inspiraci máme v zahraničí.
2: To je skvělé, protože zejména po covidu ten pobyt v davu je něco, co je strašně náročné, akorát třeba třetí den už člověk si musí dávat trošku pozor a šetřit síly. Do jaké míry vychází booking festivalu z vašeho kurátorského výběru a jaké procento tvoří kapely nebo umělci, kteří se o účast sami přihlásí? My jsme to vlastně už malinko naťukli v první otázce.
3: U nás v podstatě ve většině případech rozhoduje živá performance. Tu kapelu musíme vidět, protože kouzlo festivalu je teď a tady. A dneska už jako hodně kapel umí udělat skvělé video nebo skvělý zvuk, takže to je pro nás důležité. No a samozřejmě věříme i agentům, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, takže pokud se nám s někým dobře spolupracuje, tak nahlížíme na ty jejich nabídky trošku důkladněji.
2: Už jsem trošku podobnou otázku pokládal na začátku našeho dnešního pořadu i Michalu Pařízkovi, ale zajímá mě i váš pohled. V rozhovoru pro Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, který jsem poslouchala, zmiňujete, že zásadní kritériem je aktuálnost, trendovost, progresivnost vlastně. Do jaké míry zároveň si uvědomujete, že jste trendsetři, že jste sami edukativní platformou, a do jaké míry je to pro vás právě taky nějaké kritérium, které zohledňujete při výběru interpretů?
3: Je to naprosto zásadní. My chceme být ti, kdo udávají trendy, ti, kdo objevují nejen nové headlinery, ale vůbec nové žánry, něco, co člověka vlastně jako dostane vnitřně, něco, co se nese na celý život v sobě, a každý rok je to něco jiného. Takže je to základ toho, jak stavíme dramaturgii.
2: Mm-hmm. V některých jiných rozhovorech zmiňujete, že zhruba 40% hudebního line-upu tvoří ženské interpretky. My si všichni všímáme toho, že feminizace globální hudební scény je taková hodně viditelná věc a myslím, že to je dobře po těch tisíciletích, kdy byly ženy z kultury nebo z veřejného dění často exkludovány, tak máme je zpět a jsou skvělé. Ale nebavíme se tu primárně o zpěvačkách, nebo máme v line-upu už i více instrumentalistek? Jak se daří tenhle zažitý stereotyp žena zpěvačka rozmělňovat ve prospěch instrumentalistek?
3: Když právě mluvím o těch 40%, tak to jsou kapely, které buď jsou celé složeny z žen, anebo mají ženskou frontmanku a nejsou tam vůbec započítané kapely, kde by hrály jako ženy jako muzikantky. Těch by bylo nepočítaně samozřejmě. Já myslím, že je to čím dál tím víc, že takových těch čistě pánských kapel je méně a méně. Mám z toho velkou radost a ještě větší radost mám z toho, že vlastně na Colors se nám to daří tak nějak přirozeně, že to není něco, že bychom si dali kvótu, musí to být tak a tak, ale je to tak, že vlastně se snažíme tu hudbu jako vnímat nějak eklekticky, nějak jako tím, co nám přinese, jako, jaké emoce nám přinese a z toho to celé vyplývá.
2: Mm. Já jsem na Colors poprvé byla v roce 2012, tehdy to bylo takové syrové, divoké, pamatuju si to. To snad byl ten první ročník ve Vítkovicích, jestli se nepletu. Dnes všude vidíme zpevněný povrch a jednotlivé tovární haly nebo prvky toho původního prostředí se stávají spíš ostrůvky industriálna, tedy za námi na věži vysoké pece Trůdní, ta osvětlená restaurace. Jaké jsou podle vás výhody a nevýhody téhle postupné kulty původně industriálního areálu?
3: Já musím říct, že zatím je to tak, že nám Dolní Vítkovice poskytují opravdu unikátní zázemí a je to vždy zážitek pro návštěvníky i pro ty samotné kapely, když vidí vlastně pod čím hrají. A tady tahle proměna patří ke kultuře. Patří to k tomu, že kultura dokáže měnit brownfieldy, dokáže měnit veřejný prostor a myslím si, že je to naprosto přirozené. Zde máme ještě navíc výhodu toho, že nám tady vznikají a renovují se různé budovy, které můžeme využívat, což některé festivaly, které se třeba konají na letištích, tak říct nemohou.
2: Já to taky pozoruju, vždycky, když přijedu za rok, tak vidím zase něco nového. Na druhou stranu samozřejmě ten genius loci se tím nějakým způsobem proměňuje, ale nedá se říct, že by to bylo samozřejmě k horšímu. Ovšem, jak ve svých plánech do budoucna zohledňujete informace o možné developerské výstavbě, o kterých se teď doslýcháme a máme z nich většina z nás trošku smíšené pocity, řekla bych.
3: Samozřejmě to patří k tomu vývoji města, tak i vývoji dolní oblasti, že se to všechno posouvá, mění. Já jsem za to osobně rád, myslím si, že město má žít, ale zatím zůstáváme v Dolních Vítkovicích, tady tohle krásné panorama nám zůstává na spoustu dalších let a až bude potřeba, tak budeme řešit, co bude dál.
2: Colors jsou mezinárodně hodnoceny jako jeden z nejlepších festivalů na světě. Myslím, že sám jste zmiňoval, že vše jsou zmiňovány jako jsou v top 10 často, objeví se v těch žebříčcích. Jak velké procento návštěvníků tvoří lidi ze zahraničí? Máte vůbec možnost vlastně i s ohledem na nějaký GDPR kredit se téhle otázce věnovat, tuhle statistiku si vést?
3: Snažíme se to sledovat a paradoxně je to poměrně malé procento, je to nějakých 20% návštěvníků ze zahraničí. My ho navyšujeme, ono se samozřejmě změnilo i pandemii, kdy trošku lidi přestali cestovat. A tak postupně se nám daří zvyšovat tohle číslo. Nicméně my jsme vlastně vděční za to, že můžeme festival dělat pro Čechy a přinášet jim i tady něco nového.
2: Vy sám jste se na post uměleckého ředitele vypracoval postupně z pozice brigádníka, a tak znáte tu práci na festivalu z různých úhlů pohledu a z vlastní zkušenosti. Jak těžké je hlídat rovnováhu v nárocích na jednotlivé pracovní sekce a lidi? Přeci jen práce v terénu bývá nečekaná a často vyčerpávající a někdy je prostě potřeba zabrat na sílu, udělit rozkazy a všichni musí makat. Jak to vyrovnáváte, aby právě ten well-being se týkal i pracujících na festivalu?
3: Já mám obrovské štěstí, že pracuji s profesionály, kteří v tom oboru jsou desítky let a sami si umí vlastně rozvrhnout ty síly a udělat si tu hygienu duševní takovou, aby to fungovalo. Nicméně festival je prostě obrovský kolos. Je to město, které žije 24 hodin, 4 dny a vlastně staví se mnohem déle a bourá se mnohem déle. Takže nebudu zastírat to, že to je náročné. A právě naopak, myslím si, že ta cesta, kterou jsem si prošel, tak mi dává možnost jakési empatie k tomu pochopit, co ten člověk prožívá a to, že někdy prostě je potřeba podpořit a jindy zase pohladit.
2: Takže moje otázka, co budete dělat, až skončí letošní ročník a jestli pojedete na dovolenou, anebo se rovnou vydáte na lov nových kapel, je trošku, se netýká zítřka, ale minimálně až za týden, že?
3: Rozhodně, protože festival nekončí tím, že dohraje poslední kapela, tím, když je jako uklizený areál, takže zhruba ještě dalších 14 dní budu určitě v Ostravě a potom se vydávám do Argentiny objevovat nové kapely a pak mi čeká snad i nějaká dovolená.
2: Dobře, pojďte nás ještě pozvat dnes na něco, co jsme nezmínili. My jsme zmínili Lord a tedy ho Swimse, protože to jsou headlineři. Tak pojďme říct třeba právě něco menšího, kam by se diváci mohli vydat dnes večer.
3: Já asi musím zmínit projekt, na kterém pracujeme vlastně celý rok a dává do popředí českou hudbu v kontextu světa a to je spojení Nobody Listen a Alice in Wonderland. Možná to není tak alternativní pro posluchače tohoto rádia, nicméně je to něco, co jsme udělali s cílem nejenom udělat skvělý závěr festivalu, skvělou party, ale zároveň ukázat, že český interpret Nobody Listen dokáže být na stejné úrovni jako třeba Alice in Wonderland.
2: Já myslím, že právě posluchači Vltavy jsou skutečně vycvičení poslouchat hudbu tolika žánrů, že kdyby měli možnost teď pokračovat v přímém přenosu, tak by třeba rádi poslouchali i to, co jste teďka zmínil. Náš přímý přenos každopádně za chvilku bude končit, takže já se s vámi rozloučím. Moc přeju mnoho energie, tvůrčích sil a splněných dramaturgických snů do dalších ročníků. Děkujeme za rozhovor.
3: Moc děkuji za krásný rozhovor.
2: Děkuji. To byl Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava. Děkuji. A nám už teď nezbývá, než se ve vltavském vysílání s festivalem Colors of Ostrava rozloučit. Ještě jednou moc děkuji oběma kapelám, Aritsugi a Klavo, za skvělou energii, kterou nám díky své hudbě předali. I za čas a osobní myšlenky, které s námi sdíleli v přetočených rozhovorech v pauze mezi jejich sety. Poděkování míří také k Michalu Pařízkovi a Filipu Košťálkovi za živé rozhovory přímo z místa hudebního činu. Děkujeme také organizátorům festivalu Colors of Ostrava za možnost pořídit tento přímý přenos. Dovolím si poslat ještě rychlou děkovnou zdravici Václavu Vranému, Tomáši Pilátovi a Pavlu Zelinkovi, mým kolegům redaktorům, kteří nám propůjčili mužské hlasy pro českou zvukovou stopu těchto rozhovorů. Tak a moje poslední poděkování patří celému týmu z Ostravského rozhlasu za milé přijetí a péči, kterou mi v Ostravě věnovali a díky níž mohl dnešní přímý přenos vzniknout. Jmenovitě je to šéf přenosového vozu Aleš Dluhý, zvukový mistři Marek Hoblík a Vojtěch Dluhý, pan režisér František Mixa a produkční Bohumila Reková. Krásný zbytek večera vám přeje a od mikrofonu se z festivalu Colors of Ostrava loučí odpovědná redaktorka a moderátorka Anna Marie Šorm.
4: A Anna Marie Šorm pro nás chystá také zítřejší koncert.

0: historickému centru Ostravy a za necelé 3 kilometry dorazíme k budově Českého rozhlasu Ostrava. V ulici doktora Šmerala vznikla v roce 2017 rozhlasová četba románu Den Trifidů. Vysíláme ji dnes v souvislosti s Colors o hodinu později a začne už za pár chvil.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu. Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Četba na pokračování.
0: Desátou kapitolu postapokalyptického románu Johna Vindema Den Trifidů jsme na Vltavě nazvali Tinšemský zámek. To není jen bezpečné útočiště, je to především místo, kde se střetávají různé představy o tom, jak znovu vybudovat společnost po katastrofě.

0: U snídaně jsme se s Koukrem rozhodli vylepšit naše přijetí v Tynšemu tím, že každý přivezeme jeden plně naložený nákladák. Na první pumpě jsme naplnili nádrže až po okraji a vyrazili na západ. Každou chvíli jsme museli složitě objíždět nějaké opuštěné vozidlo. Místy blokovala cestu hned dvě nebo tři auta najednou, takže bylo nutno zpomalit na minimum a odstrkat jedno z nich stranou. Dojít k té katastrofě ve dne byly by hlavní třídy zcela neprůjezdné a prodrat se ze středu města vedlejšími ulicemi ven by trvalo celé dny. Až po několika mílích bylo jasné, že průjezd už před námi částečně někdo uvolnil. Za stanic jsme zastavili. Jakmile umlkly motory, uzavřelo nás ticho. Těžké a nepřirozené, rušené jen praskáním chladnoucího plechu. Došlo mi, že s výjimkou několika vrabců jsem cestou nespatřil jediného živého tvora. Koukr zůstal stát uprostřed silnice, naslouchal a rozhlížel se. A v úkol před námi, sestřou, nesmírné pouště věčnosti. Zamumlal. Pozorně jsem na něho pohlédl. Přemítavý výraz v jeho obličeji přešel náhle v úsměv. Nebo snad dáváš přednost Šelimu? Jsem Ozymandias, král králů. Na moje činy hleď, ty mocný, zoufej si. Co ty si vlastně zač, Koukre? Když jsem tě viděl poprvé, mluvil jsi v jakési dokařské hantýrce. A teď mi tady recituješ Marvela. Když tě mám rád někdo vážně, musíš k němu mluvit jeho vlastní řečí. Je potřeba osvojit si několik různých způsobů řeči a používat vždycky ten pravý na pravém místě a občas taky ten špatný na špatném, zvlášť když to od tebe nikdo nečeká. To bys nevěřil, jak to s lidma dokáže zacloumat. Tenhle anglický kastovní systém je báječná vymoženost. Wilfred Coker, táborové řečnění na jakékoliv téma. Ovšem nevypadá to, že by mé zvláštní nadání ještě někdo potřeboval. Raději pojďme, příteli. Pohled na otevřenou krajinu vzbuzoval jisté naděje. Pravda, to mladé zelené obilí nikdo nesklidí až do zraje. Právě tak, jako nikdo neočeše ovoce ze stromů. Celá tato krajina už snad nikdy nebude tak spořádaná a malebná, jako v tomto dni. Ale přesto bude svým způsobem trvat nadále. Bylo to něco zcela jiného než města, navěky zaražená v rozkvětu. Byla to země, na které mohl člověk pracovat a vzdělávat ji a stále v ní nacházet budoucnost. Způsob mého života v předchozím týdnu mi pojednou připadal jako existence krysy žijící z drobtů a slídící v haldách kuchyňských odpadků. Hleděl jsem do polí a cítil, jak se mi zvedá nálada. Mysl má jakousi zvláštní schopnost obrody. Nedaleko Devizes jsme znovu zastavili, abychom se poradili s mapou. O něco dále jsme odbočili na postranní cestu a sjeli do vesnice Tynšemu. Celá vesnice se stávala z několika domků a hned za nimi se podél cesty táhla vysoká zeď panství. Jeli jsme podle ní až k masivním kovaným vratům. Stála za nimi mladá žena, v jejíž tváři převládala smrtelná vážnost vlastní odpovědnosti. Byla vyzbrojena brokovnicí. Vypnul jsem motor a stáhl okýnko.
1: Tohle je Tynšemský zámek? Možná. Kdo jste? A co chcete?
0: Přál jsem si v té chvíli jediné, aby si přestala nemotorně pohrávat s tou puškou. Nespouštěje oči z jejich nejistých prstů, vysvětlil jsem stručně, kdo jsme, proč jsme přijeli a co zhruba vezeme a zadušoval jsem se, že nikdo další se v našich autech neskrývá. Utkvělou podezíravost, již všichni přehnaně svědomití lidé lezou těm ostatním na nervy, nemohla moje slova pochopitelně rozptýlit. Vyšla z brány, aby se podívala na náš náklad a ověřila si moje tvrzení, pak se s jistou zdrženlivostí uvolila vpustit nás dovnitř. Za krátkou jílmovou alejí se před námi rozprostřel park ve stylu pozdního 18. století. Zámek, který se posléze vynořil, nebyl zrovna majestátním sídlem v architektonickém smyslu, ale za to byl pořádně velký. Roztahoval se do všech stran na povážlivě velké ploše a zahrnoval nejrůznější stavební slohy, jako by žádný z jeho předchozích majitelů nedokázal odolat pokušení vtisknout zámku pečeť své vlastní osobnosti. Bylo to sídlo směšné po všech stránkách a přesto působilo docela přátelsky a důvěryhodně. Cesta nás vedla do rozlehlého dvora, kde stálo několik dalších aut. Kolem dvora se na několika akrech táhly kočárové kůlny a stáje. Vešli jsme otevřenými zadními dveřmi do hlavní budovy. Dlouhou chodbou jsme došli do kuchyně v pravdě šlechtické kapacity. Táhlo se z ní teplo a vůně připravované večeře. Ze dveří na protější straně zaznívalo mumlání hlasů a řinčení talířů. Místnost, jež kdysi sloužila jako čeledník, byla tak prostorná, že se ke stolům pohodlně vešla dobrá stovka lidí. Nyní jich tady sedělo něco mezi 50 a 60 a na první pohled bylo zřejmé, že jsou slepí. Zatímco trpělivě čekali, několik málo vidících mělo plné ruce práce. Přistoupil jsem k jedné ze tří dívek, které na postranním stole zručně porcovali kuřata.
1: Právě jsme přijeli. Co máme dělat? Nejvíc by nám píchlo, kdybyste jeden vydával zeleninu a druhý pomohl s talířema.
0: Ujal jsem se vlády nad dvěma ohromnými škopky s bramborami a hlávkovým zelím a mezi nakládáním porcí jsem si prohlížel osazenstvo síně. Zdálo se mi, že některé z přítomných žen nevidím poprvé. Počet mužů byl daleko vyšší než v předchozí skupině a tvořili podivnou směsici nejrůznějších typů. Pár jich mohlo být z Londýna nebo z nějakého jiného města, ale většina měla na sobě venkovské pracovní šaty. Výjimkou byl anglikánský duchovní středního věku. U žen tomu bylo naopak. Byly vesměs oblečeny do městských šatů. Koukr se ke mně naklonil.
1: Překvapuje mě, že tu není nikdo z těch, co jsem spolu s tebou odvezl z univerzity. Kromě tamhle toho děvčete, co roznáší talíře.
0: Poznala tě?
1: Myslím, že jo. Změřila si mě jako četník.
0: Po jídle vstal duchovní.
1: Milí přátelé, na závěr dalšího dne je na místě, abychom znovu poděkovali našemu pánu za jeho velké milosrdenství, že nás zanechal uprostřed takové zkázy. Pomodleme se proto, aby se pán slitoval nad těmi, kdož stále bloudí v temnotách a vedli jejich nohy k nám, abychom mohli zmírnit jejich utrpení. Prosme ho snažně, aby nám dal přežít všechna protivenství a strázně, které nás ještě čekají, abychom, až přijde jeho čas a s jeho pomocí, mohli zdárně přiložit ruku ke znovu vybudování lepšího světa, k jeho větší slávě. Všemohoucí a nejmilosrdnější Bože.
0: Když zaznělo jednohlasé amen, zanotoval chorál. Potom se slepci rozdělili do několika proudů a držíce se jeden druhého odešli pod vedením čtyř dívek z místnosti. Zapálil jsem si cigaretu. Koukr si bezmyšlenkovitě vzal také jednu, aniž něco poznamenal.
1: Pomůžete nám s úklidem?
0: Zeptala se jedna z dívek.
1: Počítám, že slečna Durantová bude už brzo zpátky.
0: Slečna Durantová?
1: Ta to tady řídí. S ní se taky na všem domluvíte.
0: O hodinu později, byla už skoro tma, se objevila slečna Durantová. Okamžitě jsem v ní poznal tmavovlasou ženu s tenkými rty, která v naší sešlosti mluvila jménem opozice. Na okamžik se všechna její pozornost soustředila na Koukra.
1: Bylo mi řečeno?
0: Pronesla chladně, pohlížejíc na něj jako na ropuchu.
1: Bylo mi řečeno, že vy jste ten člověk, který zorganizoval přepadení univerzity. Jednou provždy vám tedy říkám, že v naší obci brutální metody nehodláme tolerovat.
0: Koukr se slabě pousmál a odpověděl tím nejvybroušenějším jazykem středních vrstev.
1: To je otázka hlediska, madam. Kdo může soudit, kdo se choval brutálněji? Ti, kdo si uvědomovali svoji bezprostřední odpovědnost a zůstali? A nebo ti, kdo viděli dále a opustili město?
0: Jeho chování ani jeho odpověď nebyly tím, co očekávala. Rozhodla se prozatím tuto stránku věci nerozvádět a obrátila se ke mně.
1: Vy jste v tom měl prsty také?
0: Vysvětlil jsem jí svou poněkud trpnou roli a položil jsem vlastní otázku.
1: Co se stalo s Michaelem Beadlem, plukovníkem a ostatními? Odjeli. My jsme bezúhonná mravná obec, která má své zásady, křesťanské zásady, a hodláme se jich držet. Pro lidi s uvolněnými názory zde není místo. Dekadence, nemorálnost a nedostatek víry zavinili většinu z chorob světa. My, kteří jsme byli ušetřeni, máme za povinnost dbát o vybudování takové společnosti, v níž se už nikdy nic podobného nebude opakovat. Cynikové a domýšliví chytráci shledají, že tu o ně nikdo nestojí, i kdyby svou prostopášnost a materialismus zakrývali pláštíkem sebeduchaplnějších teorií. My jsme křesťanská obec a takovou míníme zůstat.
0: Tak vy jste se rozštěpili.
1: Kam odjeli? Pokračovali v cestě.
0: Odpověděla hlasem tvrdým jako kámen.
1: Pokud nás nebudou chtít ovlivňovat svými názory, mohou pracovat ke svému zatracení, jak je jim libo. A poněvadž se považují za nadřazené jak zákonům božím, tak všem civilizovaným mravům, nepochybují, že k němu dospějí.
0: Uzavřela své prohlášení hlasitým sklapnutím čelistí a obrátila se zpět ke Koukrovi.
1: Co umíte?
2: Spoustu věcí. Zatím bych snad mohl pomáhat všude, kde to bude zapotřebí. A potom se uvidí, kde bych byl platný nejvíce.
1: Dobrá. Porozhlédněte se a zítra večer si o tom promluvíme.
0: Koukr se však nedal propustit tak snadno. Chtěl znát podrobné údaje o velikosti panství, přesný počet strávníků, poměr vidících a slepců a řadu dalších věcí. Než jsme odešli, zeptal jsem se ještě na Josselu. Slečna Durantová stáhla obočí.
1: To jméno je mi povědomé, kde jen. A nevystupovala při posledních volbách na straně konzervativců?
2: Myslím, že ne, ale napsala knížku.
1: Říkáte? Ach, tahle. No, popravdě řečeno, pane Mejsne, nemyslím si, že právě ona by byla typem ženy, která by měla zájem o takovou obec, jakou zde budujeme.
0: Venku na chodbě se ke mně Koukr pobaveně otočil.
2: Ta zdejší pravověrnost zavání kapku tyranii. Divný typ, co? Pýcha a pád. Potřebuje pomoc. Ví, že ji nutně potřebuje. Ale nepřiznala by to za nic na světě.
0: Zastavil se před otevřenými dveřmi mužské ložnice.
2: Půjdu si s těmi chlapíky popovídat.
0: Díval jsem se, jak loudavě vchází do pokoje s bodrým servus, kamarádi, tak jak je. A potom jsem šel zpátky do jídelny. Jediné světlo v zešeřelé místnosti poskytovaly tři svíčky postavené vedle sebe na jednom ze stolů. V těsné blízkosti seděla dívka a podrážděně napínala oči do šití. Když mě uviděla, s jistou úlevou práci odložila.
1: To je hrozný, co? Divím se, jak za těch starých časů dokázali po setmění ještě něco dělat.
2: Tak moc staré časy to zas nejsou. Ale tohle nás čeká i v budoucnosti. Jestli se ovšem najde někdo, kdo by nám poradil, jak zhotovovat svíčky.
1: Asi máte pravdu.
0: Bez pobízení mi pak podala všeobecný přehled událostí. Rozdělení univerzitní skupiny dopadlo velice nerovnoměrně. Slečna Durantová zjistila, že její stoupenci sestávají z pěti vidomých a snad deseti slepých dívek, několika mužů a žen ve středním věku, také slepých, ale ani jediného vidomého muže. Za těchto okolností bylo nesporné, že skupinou, která bude muset odjet jinam, je skupina Michaela Beadleho. Nákladní auta zůstala nevyložená a tak jim nic nebránilo, aby hned po obědě neodjeli a nenechali slečnu Durantovou a její přívržence plavat anebo se utopit ve vodách svých mravních zásad. Teprve nyní se slečně Durantové a jejím lidem naskytla příležitost k prozkoumání zámku a jeho sousedství. Hlavní část budovy byla uzavřena, ale v příbytcích služebnictva našli viditelné stopy nedávného pobytu. Z pozdější prohlídky kuchyňské zahrady si udělali poměrně jasný obrázek o osudu těch, kdo pečovali o dům. Mezi rozsypaným ovocem ležela nedaleko sebe tři těla, muže, ženy a dívky. Poblíž trpělivě vyčkával párek trifidů s kořeny zapuštěnými do země. V okolí statku na opačném konci panství to vypadalo podobně. Navzdory naprostému nedostatku zkušeností podařilo se slečně Durantové a ještě jedné mladé ženě odstřelit vrcholky všech trifidů, na které přišli, celkem 26. Průzkum vesnice, kam se vydali následujícího dne, však odhalil povážlivé množství dalších trifidů. Z místních přežili jen ti, kdo se uzavřeli ve svých domech, odhodlání obejít se co nejdéle bez nových zásob, anebo ti, kdo měli štěstí, že se na svých výpravách za jídlem nestřetli s žádným trifidem. Všichni byli zdraví a většina v plné síle, ale prozatím byli spíš na obtíž než ku pomoci, neboť nikdo z nich neviděl. Během dne přijeli další čtyři mladé ženy. Dvě se cestou střídali v řízení naloženého nákladňáku a přivezli sebou ještě jednu slepou dívku. Další žena přijela sama osobním vozem. Když se krátce porozhlédla, prohlásila, že takový způsob života pro ní postrádá vší přitažlivosti a jela zas dál. Z těch ostatních, kteří dorazili v následujících dnech, zůstali jenom dva. O Josele jsem se nedozvěděl vůbec nic. Byli jsme pořád zabráni do hovoru, když tu se z nenadání rozsvítila elektrická světla. Dívka k ním zvedla oči s posvátnou hrůzou někoho, kdo byl právě svědkem zjevení. Po několika minutách se přiloudal Coker.
1: Předpokládám, že tohle je tvoje dílo, co? Mají svou vlastní elektrárnu. Určitě v ní využijeme benzín líp, než když ho necháme vypařit.
2: To jako chcete říct, že jsme mohli svítit celou dobu?
1: Kdybyste se ovšem obtěžovali spustit motor.
2: Já ani nevěděla, že tady něco takového je. A vůbec vždyť ani motorům a elektřině nerozumím.
1: Tak jste radši seděli pod mě. A jak dlouho chcete zůstat naživu, když tady klidně sedíte, místo abyste dělali, co je zapotřebí?
2: Je to snad moje chyba, že na takové věci nejsem?
1: Neschopnost používat rozumu není žádná přednost, která by zasloužila chvály, ale povážlivá mezera, ať už u chlapa nebo u ženské.
2: Nechápu, proč si musíte chladit žáhu zrovna na mě. Já přece nejsem jediná, kdo tady byl a nespustil tu pitavou mašinu.
1: Máte naprostou pravdu. Není to ode mne fér. Ale naštvalo mě, že jsem našel motor hotový k práci a že nikdo nehnul ani prstem, aby ho zkusil spustit. Tupou nemohoucnost prostě nesnáším.
2: Pak byste měl tohle všechno povědět slečně Durantové a nechodit s tím za mnou.
1: Nebojte se, ještě to povím. Ale není to jenom její věc, je to i vaše věc a všech ostatních. Myslím to vážně, věřte mi. Časy se radikálně změnily. Nevědomost už nebude roztomilá ani směšná. Bude pouze nebezpečná, strašlivě nebezpečná. Dokud se každý z nás, jakmile to bude jen trochu možné, nepokusí porozumět spoustě věcí, které nás dříve vůbec nezajímaly, nevyvázneme z téhle šlamastiky ani my, ani ti, kdo jsou na nás odkázáni.
2: A to všechno jenom proto, že nemám ani potuchy o nějakém smradlavém rámusícím motoru.
1: Kruci, buďte té dobroty a zapomeňte na chvíli na ten motor. Ten motor je jenom symbolem všeho ostatního. Hleďte, až se vám narodí dítě. Budete si přát, aby z něho vyrostl divoch nebo civilizovaný člověk?
2: Civilizovaný člověk, to je přece jasné.
1: Potom se ale musíte postarat, aby vyrůstal v civilizovaném prostředí. Všechny životní normy, které si osvojí, bude mít od nás. Když máme dát dětem co nejvíce, musíme se naučit rozumět tolika věcem, kolik jich zvládneme, a žít tak inteligentně, jak jen to půjde.
0: Dívka pozbírala své šití a spražila Coukra dlouhým kritickým pohledem.
2: Myslím, že při vašich názorech by pro vás byla společnost pana Bídlyho daleko vhodnější.
0: A s čím si, co znělo jako pohrdlivé odfrknutí, odešla z místnosti. Coker ji sledoval očima. Když se za ní zavřely dveře, vyjádřil své pocity s výmluvností nosiče ryb. Zasmál jsem se.
2: A co si od ní čekal? Přihrneš se jako velká voda a pustíš se do ní jako do veřejného shromáždění kriminálníků. Nebo jako by nesla odpovědnost za celý západní společenský systém. Člověk by čekal, že pozná sama, pro co mluví zdravý rozum. Nevím proč. Málo kdo je toho schopen. Jsme poslušní spíš zvyku. Ta se bude bránit každé změně, ať už rozumné nebo ne, která bude v rozporu s jejími dříve nabitými představami o tom, co je a co není správné a způsobné. A bude zcela upřímně přesvědčená, že tím prokazuje nezlomnou sílu své povahy. Však ona se přizpůsobí, až bude muset. A současně bude s přesvědčením popírat, že by něco takového udělala. Jinými slovy, improvizujme prostě podle potřeby a nesnažme se nic plánovat. Tak se daleko nedostaneme. Vůdce plánuje, ale je natolik chytrý, aby o tom nemluvil. Když se změny ukáží nevyhnutelné, podstrčí je jako ústupky, dočasné samo sebou, vynucené okolnostmi. Ale je-li to dobrý vůdce, podstrkuje je ve správných dávkách, aby už zůstali v platnosti natrvalo. To mi zní trošku machiavelisticky. Mám rád, když vidím svůj cíl před sebou a můžu jít za ním přímou cestou. Většina lidí to má přesně naopak. I když by asi namítali, že to není pravda. Dávají přednost tomu, aby se jim lichotilo, aby byli obelháváni a třeba i nuceni. Nemůžou se tak nikdy dopustit chyby, a když už nějakou udělají, vždycky za ní může něco nebo někdo jiný. Mají svůj vlastní rozum. Většinou ten selský, kterému je nejlíp na známé vyšlapané cestě. Nezdá se mi, že by zdával Bídli mu moc velkou šanci na úspěch. Je přece samý plán. Jistě bude mít své potíže. Ale jeho skupina se definitivně rozhodla. Tahle zaujala negativní postoj. Existuje jenom díky svému odporu k jakémukoliv plánu. Nezlob se, ale v jednom mělo to děvče pravdu. Udělal bys opravdu líp, kdyby ses od téhle společnosti držel na stohonu.
0: Zahučel Coker.
2: Uvidíme.

impuls k natočení rozhlasové četby postapokalyptického románu Johna Vindema Den Trifidů dal herec Norbert Lichý, který ji označil za jednu ze svých nejoblíbenějších knih a sám ji navrhl k rozhlasovému zpracování. Toho se ujal režisér Tomáš Soldán v roce 2017. Z překladu Jaroslava Kořána připravila 15 dílů pro vysílání Eva Lenartová. Hudební spolupráci měl Nikos Engonidis. Část 11. nabídneme zítra na Vltavě už v pravidelném čase v 18 hodin a 30 minut. Teď tu bude se sobotní 20. tak jak jste zvyklí, operní večer. Dnes je na programu Mozartova Figarova svatba. Ve 23 hodin pak četba s hvězdičkou. Vztah mezi tělem, duchem, jazykem a životem se pokusil zachytit Ludvík Vaculík v autobiograficky laděné próze Stará postel, kterou vám budeme v 11 opět číst. A ve 23.30 věnujeme koncert soudobé hudby maďarskému skladateli Gyergyemu Kurtágovi, který procházel v 50. letech v Paříži hlubokou tvůrčí krizí. Ovšem psycholožka Mariana Steinová mu pomohla najít osobitou hudební řeč. Průřez jeho tvorbou začne na Vltavě dnes v 11:30.

0: Soubor Muzika Eterna a The New Siberian Singers pod vedením Teodora Kurenzise přednesli část Mozartova Requiem D-moll Dies Irae, čili Den hněvu, líčící poslední soud. Jaká další hudba zazní ve filmu Miloše Formana Amadeus, uslyšíte zítra v Klapce na Vltavě v 16.30 a za chvilku tu bude Mozart vtipný, jiskrný a šarmantní.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Operní večer.
5: Souboj pohlaví a společenských tříd. Tak se také této opeře někdy říká, ale její autoři jdou mnohem hlouběji. Dotýkají se věčné pravdy a podstaty lidské povahy. A to jak s humorem a komikou, tak i s dojemnou hloubkou. Figarova svatba představuje první společné dílo Wolfganga Amadea Mozarta a brilantního libretisty Lorenza da Ponteho. Jehož důvtip a empatie dokázali inspirovat Wolfgangovu nejkrásnější a nejexpresivnější hudbu. A právě ona ovládne a naplní dnešní operní večer. Od mikrofonu stanice Český rozhlas Vltava vás zdraví Vojtěch Babka, z režie se připojuje mistr zvuku Jiří Matějček. Srdečně vás zvu k nahrávce Figarovy svatby, kterou jste na vlnách rozhlasu dlouho neslyšeli. Bude to německojazyčný snímek dirigenta Otmara Zuitnera, dobře známého i z koncertů u nás. A se solisty, kteří ve své době hráli či zpívali opravdovou první ligu. Těšit se můžete na Anneliese Rothenberger, Edith Matiss, Petra Schreiera, Waltra Berryho, Hermana Praje a další. Beaumarchaisova hra, ze které libreto vychází, vzbudila ve své době pobouření, protože aristokracii nevykresluje zrovna lichotivým způsobem. Všichni jistě známe první operní zpracování této hry v Lazebníku sevilském od Joaquina Rossiniho. Zde se nám ovšem hrabě Almaviva prezentuje jinak. Jako promladého šlechtice, nešťastně zamilovaného do Rosiny, pro něj určitě budeme mít větší pochopení i soucit, než jako pro zhýralého hrdinu Mozartovy opery. Ano, u Mozarta a da Ponteho se od roztouženého mladíka pějícího svá zastaveníčka pod rozíněným balkónem rychle posouváme o několik let dopředu. Ve Figarově svatbě pojí hraběte s Rosinou již manželský svazek. Na veřejnosti se hrabě prezentuje jako osvícený muž, který zrušil prastaré právo feudálního pána strávit s nevěstami svých poddaných poslední noc před svatbou. Nicméně v soukromí, jak známo, toto právo i nadále neúnavně praktikuje. Čtyřaktové dílo má podtitul Bláznivý den a děje se během jediného dne na panství hraběte Almavivy ve Španělsku. A nás už za chvilku bude čekat první jednání. Podraní hraběte Almavivy, Figaro a Zuzana, se těší na svatbu. Plánují společné bydlení, ale zároveň čelí několika překážkám. Zuzana mladíka informuje, že hrabě jí činí nemístné návrhy. Figaro také dluží peníze Marcelíně, starší ženě, která si ho chce sama vzít, a požádala v té věci o pomoc jeho dlouholetého nepřítele, doktora Bartola. Poznáváme také dospívající páže, Cherubína. Cherubín vyhledává Zuzanu, aby se jí svěřil se svými romantickými strastmi. Jeho milostná dobrodružství ho přivedla do problémů s hrabětem. Cherubín spanikaří a schovává se, když hrabě dorazí, aby Zuzaně učinil další ze svých návrhů. A pak se schovává i hrabě, když kolem slídí učitel hudby Don Basilio. Basilio vypustí pomluvu, že Cherubín je zamilován do hraběnky a v hraběti propuká žárlivý vztek, jenž se ještě zhorší, když hrabě objeví chlapce, skrývajícího se přímo v pokoji. Přerušuje je Figaro. Vede sem skupinu venkovanů pějících chválu na samotného hraběte, ovšem ve snaze dosáhnout toho, aby hrabě požehnal Figarově svatbě. Ale hrabě má momentálně důležitější věc na práci. Schválení sňatku se odkládá a hrabě se zbavuje cherubína tím, že ho pošle do armády. Slavná předehra už za okamžik udá perlivý tón pro všechny situace a intriky, které v zápětí přijdou. Hudba a příběh jsou tak těsně propojené. Už jen třeba dva krátké a výmluvné duety Figara a Zuzany, které operu otevírají. První z nich překypuje blažeností, neboť se chystají na svatbu. Druhý duet trochu otáčí kormidlo. Figaro vychvaluje pohodlí nového bytu a napodobuje zvonky, jimiž hraběnka s hrabětem přivolávají svůj personál. Ale Zuzana těmito zvonky vykresluje jiný obrázek. Hrabě v něm odesílá Figara pryč a sám vklouzává do pokoje, aby se k Zuzaně přiblížil. Figaro je logicky rozzuřen. Konstatuje, že to nikdy nedovolí. Ve své árii říká, pokud chceš, tanči, moje milé hrabátko, zahraju ti na kytarku. S ironií sobě vlastní dává Mozart této půvabné hudební scéně formu menuetu, oblíbeného tance aristokracie. Slyšíme, jak se Figaro snaží zakrýt své emoce a usměrnit svoje rozhořčení do plánů a intrik. V další scéně se setkáváme s Marcellinou a doktorem Bartolem. Z Rossiniho Lazebníka sevilského si pamatujeme, že Figaro překazil Bartolovi plány vzít si Rosinu. Zde má Bartolo bombastickou árii o pomstě. Je to náhlý závan staromódní opery Séria. Slyšíme pasáž rychlých vokálních figurací a zároveň nemalou hudební pompu, díky čemuž Bartolo působí ještě hlouběji, než jaký ve skutečnosti je. A když se o generaci starší Marcellina pokouší vyrovnat Zuzaně, pochopitelně selže. Další árie patří Cherubínovi, který je zamilován snad do všech žen světa. Hudební doprovod této scény konturuje zběsilý srdeční tep roztouženého teenagera, zatímco melodie evokuje jeho bublající hormony. A pak je tu trio Hraběte se Zuzanou a Bazíliem, opět velmi vtipná hudební kresba, která dokonale odráží tři rozdílné osoby. Doprostřed této tenze přichází Figarem vedený sbor venkovanů, kteří chválí hraběte za to, že zrušil zmíněné droit du seigneur. A akt končí Figarovou árií, kterou si střílí z cherubína, jenž se coby novopečený voják bude muset vzdát svého dosavadního příjemného života. Už nebudeš třepetat křídly jako nějaký zamilovaný motýl. A je to opět bod pro Mozarta. Mistrovský způsob, jak vygradovat první jednání, a to i za cenu cherubínova děsu a zdrcení. Wolfgang Amadeus Mozart, Figarova svatba a první jednání, na německojazyčné nahrávce z fonotéky Českého rozhlasu zazní opera v tomto obsazení. Hrabě Almavíva, bariton Hermann Prey, hraběnka soprán Hilde Güden, Zuzanka, hraběnčina komorná, soprán Anneliese Rothenberger, Figaro, bariton Walter Berry, cherubín, páže, soprán Edith Matis, Basilio, učitel hudby, tenor Petr Schreier, Marcellina, alt Anneliese Burmeister. Sbor státní opery Drážďany vede Gerhard Wistner, hrají Walter Olberts, čembalo, a Drážďanský státní orchestr. Nastudoval a řídí Otmar Zuitner.

Ich will ganz leise.

Rodilý Vídeňák Otmar Suitner diriguje Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta. Na Vltavě posloucháme gramofonový snímek někdejšího východoněmeckého labelu Eterna, na kterém další rodák z Vídně, baritonista Walter Berry, zpívá titulní postavu. Figaro právě vyprovodil roztoužené páže zvané Cherubín do řad armády a doznělo první dějství. Dějství druhé se otevírá scénou hraběnky, která štká ve svém budoáru nad manželovými zálety a nad svým zlomeným srdcem. Figaro jí a Zuzaně předkládá propracovaný plán, jak hraběte chytit do pasti. Léčka zahrnuje přestrojení cherubína za ženu a jeho odeslání na intimní schůzku s hrabětem. Figaro odchází, dámy se těší cherubínovým zpěvem a pak hned i jeho převlékáním. Jenže v nejnevhodnější chvíli se objevuje hrabě. Cherubín se musí znovu skrýt, tentokrát v přístěnku. Hrabě pojme podezření a když jeho manželka odmítne přístěnek otevřít, odchází pro náčiní, kterým ho třeba násilím otevře sám a hraběnku odvádí sebou, aby ji měl pod dozorem. Jedva jsou pryč, cherubín zdrhá oknem, zatímco Zuzana zaujímá jeho místo v přístěnku. Manželé Almavívovi se po chvíli vracejí a oba jsou nemálo překvapeni, když nachází Zuzanu. Načež se sem přihrne zahradník Antonio a tvrdí, že právě viděl, koho si vyskočit z okna. Figaro pohotově prohlašuje, že to byl on sám a hrabě nemůže dokázat opak. Je ale potěšen, když se sem dostavují Marcellina, Bartolo a Basilio. A to s požadavkem, že pokud Figaro nemůže uhradit svůj dluh vůči Marcellině, musí jí pojmout za ženu. Míč je tedy konečně na straně hraběte. A nastalým zmatkem se druhé jednání Figarovy svatby uzavírá. Když si stručně projdeme hudební vrcholy druhého aktu Figarovy svatby, poznáme, že ho oproti prvnímu provází odlišná nálada, daná už vynikajícím orchestrálním úvodem hraběnčiny árie. Je to jemné vzývání lásky, touha po návratu ke krásnému vztahu s manželem, a nebo v opačném případě raději touha po smrti. Hraběte v akci jsme už poznali, takže chápeme, čím si hraběnka prochází. A díky noblesní zdrženlivosti této její melodie je pro mnohé z nás hraběnčin smutek ještě dojemnější. Cherubín se zdá být světlým bodem v hraběnčině životě. A píseň, kterou pro ní zpívá, to je oblíbená árie Vy dámy, které víte, co je láska, podívejte se, jestli se nachází i v mém srdci. Zuzana, která hravě převléká cherubína za dívku, si ho dobírá, protože je tak hezký, ale i protože nemůže spustit oči z hraběnky. Hrabě možná po několika letech manželství přestal po hraběnce toužit, ale nezabraňuje mu to v extrémní žárlivosti. To je odrazový můstek pro tercet, v němž se protagonisté snaží zjistit, kdože je vlastně ukryt v přístěnku. Da Ponte tvrdil, že on a Mozart vytvořili nový druh opery a skutečně nepřeháněl. Hudební proud a složité dějové zvraty si podávají ruce v závratném tempu, přičemž rafinované změny tónin a tempa odrážejí klíčové prvky celého dramatu. A to vše je dokonale temperováno Mozartovým mistrovstvím vytvořit hudbu pro nejrůznější seskupení hlasů. Nejprve jsou to hrabě a hraběnka, poté se přidává Zuzana, pak Figaro, pak přichází a odchází zahradník Antonio a vše nakonec vrcholí septetem, když vstupují Marcellina, Bartolo a Don Basilio.

Welche Augen, welche Blicke?

Richard, seine heftige Eifersucht. Ich bin ein

0: Bude si Figaro muset vzít za ženu starou Marcellinu na místo své milované Zuzany? Rozhodnutí je plně v rukou hraběte Almavivy. A tak se ve finále druhého aktu Figarovy svatby zdá, že se věci nevyvíjejí zrovna tím nejlepším směrem. Hrabě bude mít rozhodné slovo v právní kauze, v níž určí, zda jeho poddaní Figaro a Zuzana dostanou svolení vstoupit do manželství, a nebo zda bude Figaro nucen pojmout za ženu Marcellinu, starší ženu, které dluží určitou částku. Jenže sám po Zuzaně nemálo touží, takže je jasné, že nestranným soudcem zrovna nebude. Na začátku třetího dějství Figarovy svatby, které teď je před námi, hraběnka a Zuzana zosnují plán. Zuzana bude souhlasit se schůzkou s hrabětem výměnou za příznivý verdikt, ale dámy si vymění místo, takže se s hrabětem v reálu sejde hraběnka a odhalí tak jeho nevěru. Bohužel hrabě opět pojímá podezření, že jde o spiknutí, a tak při slyšení rozhoduje v Marcellinin prospěch. Když však Figaro následně odhaluje podrobnosti o svém původu, Marcellina dospívá k ohromujícímu zjištění, že Figaro je jejím dlouho ztraceným synem, který byl už jako dítě unesen. A otec přece doktor Bartolo. Rodina, šťastná z tohoto shledání a rozuzlení, se rozhoduje pro dvojitou svatbu. Ale ještě je třeba dát lekci samotnému hraběti. Dámy tedy pokračují ve svém plánu chytit hraběte do pasti. Zuzana mu píše vzkaz, že jejich schůzka stále platí. Cherubín se mezi tím skrýval u své milé, u Barbaríny. Hrabě je rozzuřený, když najde páže, stále se poflakující po jeho panství. Ale Barbarína, která mimochodem byla předmětem pozornosti hraběte také, ho počne vydírat s cílem, aby cherubína nechal odejít. A nakonec se tedy koná svatební obřad. Nálada hraběte Almavivy se podstatně zlepšuje, když mu Zuzana nepozorovaně předá milostný vzkaz. Emoce jsou v této druhé polovině opery o něco intenzivnější. Hned na začátku si všimneme, že recitativy vedoucí k velkým áriím jsou provázené orchestrem, nikoli čembalem, jako tomu bylo v předchozích částech opery. Například árie hraběte. Almaviva je tak šťastný po svém duetu se Zuzanou, když říká, že se s ní dnes v noci sejde. A pak se všechno hroutí, když si uvědomuje, že sedl na lep. Jeho recitativ i árie jsou rafinované, hudba se koncentruje, aby ilustrovala různé aspekty, aroganci, nároky, strach z ponížení. Ale na druhé straně opravdovou bolest, když hrabě vidí, jak si jeho poddaní užívají a sdílejí vášeň, kterou on sám už ve svém manželství necítí a nemá. Jeho rozlobená hudba ale nakonec ustupuje veselé koloratuře, když se svěřuje, jak očekává pomstu. Hraběnka se v dojemné árii ptá sebe samé, kam se poděla vášeň a krásné chvíle lásky a proč na to všechno není schopná zapomenout. Už v recitativu se konfrontuje s bizarní kombinací nevěry, žárlivosti a pohrdání svého manžela. Árie začíná jako skutečný nářek, ale vrcholí s větším optimismem, hraběnčin hlas stoupá vzhůru. Dáma doufá, že její stálost, vytrvalost a síla dokáží ještě manželovo srdce změnit k lepšímu. I tak je ale také v této polovině opery dost humoru. Uveďme třeba sextet nově unifikované rodiny. Další perličkou je bezesporu dopisový duet, kdy hraběnka diktuje Zuzaně vzkaz pro hraběte. Vznešená melodie, jemné harmonie a rytmus evokují lásku, kterou tyto dvě ženy cítí k jejich vyvoleným, i když je vlastně plánují přechytračit. Ve finále třetího dějství se už mísí celá řada podmanivých tanečních rytmů. Svatební pochod, kontrdans a také fandango, během kterého Zuzana podstrčí dopis hraběti. A také třetí jednání Figarovy svatby bude dirigovat Otmar Zuitner.
1: Welch sonderbare Wirren, ein anonymes Schreiben, das Kammermädchen im Kabinett versteckt, die Gräfin so verlegen. Ein Mann springt aus dem Fenster in den Garten, ein anderer versichert, dass es gewesen. Was soll ich davon denken? Sollte am Ende einer meiner Untertanen, das Gold wird immer verwegener. Jedoch die Gräfin schon ein Zweifel wär ein Unrecht, denn allzu sehr acht

Český rozhlas stanice Vltava vysílá operní večer a v něm Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta, tentokrát v německém jazyce, na snímku dirigenta Otmara Zuitnera, který pořídila gramofonová společnost Eterna v někdejší Německé demokratické republice. A čtvrté, závěrečné dějství opery nás už za chvilku zavede do zahrady, v inkriminovanou noc, kdy se mají setkat Zuzana a hrabě. Barbarína se nechtěně zmíní o jejich dostaveníčku Figarovi, který nebyl do tajného plánu dam zasvěcen. Figaro tak uvěří, že ho jeho nevěsta zradila. Když dorazí Zuzana a hraběnka, převlečené ovšem navzájem za sebe samé, Zuzana neodolá, aby nepotrestala Figara za jeho žárlivost přednesem milostné písně určené údajně pro hraběte. Ve tmě je všude kolem spousta zmatku a cherubín málem prozradí hraběnčino inkognito. Ale hrabě se do jejího převleku a la Zuzana okamžitě zamilovává. Figaro nakonec rozpozná skutečnou Zuzanu a i on se do tajného plánu zapojuje. Hrabě je tedy svědkem situace, kdy Figaro svádí někoho, kdo vypadá jako hraběnka a oba je odsuzuje. V tu chvíli skutečná hraběnka vykročí vpřed a dává se poznat. Hrabě pochopuje, že byl doběhnut. Pokorně prosí svou ženu o odpuštění, ona mu ho velkoryse uděluje a opera končí všeobjímajícím happy endem. Čtvrté jednání začíná subtilní árií Barbaríny, která se trápí ztrátou špendlíku, jimž Zuzana zapečetila vzkaz pro hraběte. Dále nás hudba a děj vedou k Figarově árii, ve které vidíme jeho zcela jinou stránku. Figaro totiž už nedokáže ovládnout situaci ani své emoce. Árie se otevírá apelem Muži, otevřete oči. V rychlých figurách pak Figaro vypočítává nejrůznější způsoby, jakými jsou muži ženami podváděni a trápeni. A v orchestru jakoby se lesní rohy jeho utrpení vysmívaly. Zuzana zde má nádhernou lyrickou árii Pojď, nezdržuj, kterou předstírá, že se obrací k samotnému hraběti. Tento výstup sice začíná jako hříčka, ale v určité chvíli v běhu této zdánlivě jednoduché, ale zrádně průzračné melodie překračuje Zuzana hranici od předstírané lásky k hraběti k opravdové lásce ke svému Figarovi. No a důmyslné finále čtvrtého aktu Figarovy svatby, stejně jako finále druhého dějství, sestává z několika ansámblů pro různé kombinace postav a hlasů, tak, jak se děj stáčí a obrací, ale když všechny podvody a intriky vyjdou najevo a hrabě prosí svou ženu o odpuštění, vracíme se k opravdovým emocím, k těm, které byly po celou dobu v sázce. Finále Figarovy svatby to je bouřlivý okamžik, kdy nás Mozart a da Ponte upozorňují na naše slabiny a apelují na naši touhu je překonat.

Slyšeli jsme finále opery Le nozze di Figaro, Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta na libretto Lorenza da Ponteho. Dnes na německojazyčné gramofonové nahrávce společnosti Eterna z někdejší Německé demokratické republiky. Figarovu svatbu zachycuje tento snímek v následujícím obsazení. Hrabě Almaviva Hermann Prey, hraběnka Hilde Güden, Zuzana Anneliese Rothenberger, Figaro Walter Berry, Cherubín Edith Matis, Basilio Peter Schreier, Marcellina Anneliese Burmeister, Don Curzio Jürgen Förster, Bartolo Fritz Ollendorf, Antonio Siegfried Vogel. Sbor státní opery Drážďany vedl Gerhard Wüstner, hráli čembalista Walter Olberts a Drážďanský státní orchestr. Figarovu svatbu nastudoval a řídil dirigent Otmar Zuitner. Mozartovský operní večer připravil a uváděl Vojtěch Babka. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Matějček a všichni vám přejeme klidnou noc.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
5: Stará postel je především intimní, autobiograficky laděná próza o lásce, tělesnosti, paměti a hledání smyslu lidské blízkosti. Vyjde až ve čtvrtek ke stému výročí narození autora Ludvíka Vaculíka, ale my z ní na Vltavě už čteme. Dnes v premiéře po páté. Thank you.

0: čárky na stole. Počasí před jarem bylo pořád chladné a my neměli na svou věc místo ani čas. Po noci prvního O, která Prudenci změnila v inteligentní chtiviznu, se jí dlouho nenaskýtala služební cesta. Čekával jsem na ní jednou či dvakrát týdně před jejím úřadem a doprovázel ji domů. Po odstavcích mi vyprávěla svůj život čím dál podrobněji, vynechávajíc manželství. Nevěděl jsem, chce nebo nechce se mnou dál něco mít. Stála na drnu nad propastí a věděla, že se s ní utrhne, udělá-li ještě krok. Duševně se blížila, tělesně mě odstrkávala, když jsem se v parku proti ní zastavil a bral jí kolem pasu. Před několika dny jsem jí řekl, že o tom období zrovna píšu. Řekla:
1: pamatuješ si, jak jsme v tom parku už pod mě tančili bez hudby a svítil měsíc?
0: Nevzpomněl bych si na to, ale už si vzpomínám. Jak svítil už měsíc a já nebyl doma. Hrůza.
1: A pamatuješ si, jak jsem si dělala čárky na stole u země?
0: Ani na to bych si sám nevzpomněl. Pamatuju si na jiné detaily než ona. Pamatuješ, mohl bych se jí zeptat, jak ses vždycky musela naivně dívat na zastrkávání a když zpozorovala se, že mě bavíš, bránila ses slovy:
1: vy se na mne díváte.
0: Pamatuju, jak si v kavárně či vinárně sedala vždycky do stínu nebo zády do místnosti. A snášela špatně můj rovný pohled. Rudla a prosila, abych si ji neprohlížel. Ale Pí, snášejícímu se k ní, čelila pohledem pevně. Když se naše řeč pomalu erotizovala, ona ji zatěla sebekritickým tónem:
1: ale já jsem nemožně neohrabaná ve styku s mužem.
0: Myslíte literárním? Dráždil jsem ji. Odpovídala se smíchem:
1: i to?
0: Viděl jsem její zápas a velice se mi při něm líbila. Bylo jasné, že něco se udělat musí. Musíme se milovat, pravil jsem. Pamatuji si její odpověď:
1: k čemu?
0: Rozřešilo se to, jak bych si nikdy nebyl pomyslel, když jsem ji jednou navštívil ke konci pracovní doby v její kanceláři. Kolikrát mě tam potom přijala, nevím už. A kdo ví, kam později přišel ten její stůl s čárkami. Přišel jsem a když u protějšího stolu seděl inženýr Kočka, chvilka společenského hovoru, například o obnovených literárkách, potom on uklidil stůl a odešel. Když jsme osaměli, objali jsme se. Obejmout se nechávala pasivně. Objata, tiskla se však ke mně břichem. Zrada klína. Nechcete se pomilovat? Řekl jsem s dlaněmi na rozmětných místech jejího těla. Paní Klína se vytočila a zrudlá začala tápat po svém úřadě, skládajíc věci. Poprvé nebylo zřetelné, co to znamená, jaká je její odpověď. Já jsem nad sebou žasl. Co jsem to řekl? Potom vstala a šla nerozhodně zamknout dveře. Vracela se zamyšleně, polikajíc rozčilení. A já jsem dostal strach. Už budu muset. Zatímco ona si za stolem stáhla pocukní kalhotky, já v úžase složil na židli inženýra Kočky gatě a trenky, při další návštěvě i kravatu, protože se mezi nás pletla. Bylo to absurdní, ale definitivní. Co to bude? Soudružka, hlavní metodička odboru, si jaksi svalivě sedla na koberec vedle svého stolu, opřela se vzad o lokty a ohnula v kolenou nohy stydlivě semknuté. Byla veliká a hmotná. Voněla parfémem štiplavého odstínu. Klekl jsem si k ní a teprv před tímto zjevem ona rozvrátila stehna v punčochách na bílých podvazcích. Neuvěřitelné. Taková je síla slova? Taková zkratka je možná? Na mou pouhou otázku již mohla odmrštit zavrtěním hlavy. Ona rozklapne stehna a nechá se mezi podvazky pojebat. Písemně může toto vypadat sprostě. Činitelsky je to dravá příroda. Krása, klobouk dolů. Potřebovala to, ta žena, ale potřebovala k tomu to moje slabé slovo. a vůči hledně vytrčenému klounu musela už nastavit šalupu k probodnutí. Bylo to zatím jednosměrné, nechávala se. Ale nemylme se, jak se dívala přivřenýma očima. Hleděla, jak si k ní klekám a spod mé košile k ní trčí ten kyváň. Ještě se dívala, jak ho rukou umisťuju. Jaký čilan hondu razí. Já myslel, že ženy jsou plaché, stoudné, to my muži jsme otevřeně růjní, oni to potřebují nějak zastřít, zastínit. Ale už Astra dávno předtím si brala a rukou sama tam dávala pí, zírajíc mi do tváře a zábavně se usmívajíc s potěšením ze začátečníka. Deprimován tenkrát předsudkem, že mám hlavně ukojit ji, dosahoval jsem na ní svého pak jen po veliké námaze. Jednou na jedné louce jsem po jejím namáhavě vydřeném libu řekl zlostně: tak, a teď si to ale na tobě teprv pořádně udělám. To jste neviděli, jak chmátla po mně rukama, nohama, celá zdivočela a zešklebila se, jako by víc ještě stvrdla, a sešli jsme se s úžasem. Když vstávala z trávy, navlékajíc na nahaté tělo červené, bíle puntíkaté šaty, pravila:
1: hochu, to byla věta jak bejk.

0: Ona chodila v létě pod šatama nahoře i dole bez. Nahmatával jsem to v paternosteru. Ta si troufala stihnout to od patra k patru. Nechtěl jsem. Nebo zastavila kopnutím do prkna paternoster. Dáme si číslo? Nedal jsem si nikdy. Vadilo mi, že jsme zastavili výtah pro celý rozhlas. Toto tehdy skončilo, když odkvetly astry. Tato žena teď na zemi, když jsem jí prorazil, zvrátila hlavu a tiše věkla. Proč vždycky tak věkneš, když to nebolí? Zeptal jsem se po několika měsících, když jsme si v leže začali uštykat.
1: Ty, to je jak úder. Chodím prázdná a najednou jsem celá vyplněná.
0: Nevěděl jsem ještě o vazbě jejího O na můj. Jen když náhodou, když už byla těsně před svým vrškem, jsem střikem propíchl její jakousi blanku, stvrdla, splihla a zůstala jak bezvědomá, mokrá pod pažemi i pod prsy. Ležela na zemi prostřelené, zatímco já honem vstával, jako by už měl někdo vejít, navlékal na sebe věci a byl netrpělivý z toho, jak ona tam leží s rozchlíplou mezi podvazky dírou, lhostejná k tomu, jaký otřesný obrázek mi podává. Krásný. Je to životní, je to už tak, muselo to být, říkal jsem si. Její dlouhá a vyživená femina byla vlastně moje první nemanželská toužená pochva. Astra, ta jí měla jak tvrdou škvíru v deštěném plotě, za který jsem mohl stříkat, a ona, když odešla, nechala to tam. Kdežto tato jeva si to co možno pozorně odnášela sebou. Když to nevylila hned, nerada. Astra si ji počinu hned sklízela. Jevu, když jsem v rozkoši předběhl, úžasle zatěla nechty do mých zad, stáhla se jak okřiknutě a počkala, až vstanu. Pak sáhla do spodního šuplíku svého stolu v leže, vyndala kapesník a vložila si ho. Potom semknutě vstala. Podal jsem jí ruku. Pod šaty si natahovala kalhotky. Ten kapesník si nachystala až k druhé návštěvě, když při první z ní, hned jak si sedla, vyhrklo sperma.
1: A já je na koberci roztírala papírovými ubrousky a ty už ani nevíš, že jsem si dělala čárky. Asi 15. Toto všechno trvalo minuty 3, 5, 8.
0: Roztřesenýma rukama si opravila účes a šla předně odemknout. Neubránila se, aby si přitom nevzala do prstů zadní díl sukně, aby zjistila, není-li tam stopa činu. Také já, znaje úkaz dotékání, jsem se prohlížel. Bylo zřejmé, že toto jí dává veliké vzrušení, ale jen málo kdy úkoj. Trochu jsem se styděl. Ona mi dává zálohově, doufajíc v něco lepšího později. Ona ví, že mne to musí na sobě nechat udělat, nebo bych nepřišel, možná už. Tak si rybář dlouho pokrmuje ryby, než si je přijde vytáhnout. Když sklidila věci, odskočila si, domalovala se a zamkla kancelář. Šli jsme už prázdnými chodbami, vyšli na ulici plnou lidí. Kroutil jsem hlavou nad tím, že ona tak vedle mne jde jak obrdáma, ale nikdo si nevšímá její mokré holastázy. Když jsme se rozloučili, co potom bylo? Ona si můj skutek mezi jejíma nohama upravovala v duši na lásku, zatímco já si do usnutí přehrával nevídanou, neslýchanou scénu, jak rozvírá stehna a mezi napnutými podvazky rozšklibuje svůj nevyhojitelný sek do těla. Se všemi svými korály, brožemi a klipsy a sponami v účesu dívá se šedýma očima, přivřenýma do švestkové pecky, na samčí kůl a já ještě obmyslně s ním k ní rukoval s hrozně staženou hlavicí. Boj se mě.
1: U tebe jsem poprvé v životě viděla mužské pohlaví tak, že jsem je dokázala vidět. Předtím totiž bylo to vždycky tak, že se to nějak spolu spojilo. Ani jsem nechtěla vědět, jak a co. I s manželem. Prostě neslušelo se vidět to. A najednou ty, samozřejmý a holý, přímo mi do očí, šlo z tebe násilí. Mohla jsem se zachránit jenom poddáním. Vždyť to je nebezpečný tvar. A já to najednou viděla s požitkem. Rozumíš mi? Bylo to sprosté, promiň, ale nutné. Tak toto je ten muž, a vlastně promiň, samec. Nemohla jsem se smířit s tím, ale pomalu to chápala, že toto musí být hned a kdykoliv, má-li vůbec něco být dál. Neurážím tě?
0: Když potom do ní jde ta zlopověstná látka, nechá mě to udělat, protože se proti tomu nedá nic dělat. Nic se už nedá dělat, jakmile mě nechá jen pohladitý prs. Přijímá ten rozsudek. Měla hrozné duševní stavy prý. Pí nad ní, poprava je tu. A když je to vykonané, dá si kapesník mezi nohy a vstane. Kapesník, zápisník, k opakování látky ze semináře? Ano, začala si pro domo vymýšlet semináře. Právě si vzpomínám na jeden v Ústí nad Labem. Trapně si za stolem navleče kalhotky, vrátí prsy na místo, upraví si sukni, urovná pásek šatů a může si vemlouvat, že je, jaká byla předtím. Ale už není. Už se zase pářila s chlapem. Přijala jeho řeč, zas už potvrdila v sobě jeho pohlavní orgán a má v sobě nedovolené sperma. Tím se všecka sesouvá kamsi, kde s ním už bude vždycky chtět souložit. Bude ho brát do břicha. Je provždy jiná.
1: Omluvte mě.
0: Odchází a močí, čistí se. Pro mne je také jiná. Dáma čurající po pohlavním styku se mnou je hodně blízký člověk. Už dřív, předtím, odvážil jsem se jí zeptat na menstruační cyklus.
1: Myslím, že nemohu otěhotnět, ačkoliv jsem zdráva. Prostě je to téměř vyloučeno. Ačkoliv možné snad ano, protože jsem zdravá.
0: Na čárky nad zemí bych si sám nebyl vzpomněl. Některé byly dokonce polední. Ona si pamatuje asi víc věcí, na které já zapomněl. Že jsem jí prý jednou mezi trnkovými a šípkovými keři na podzim roku 1 po dlouho odmítaném milování slíbil, že s ní odejdu, bude-li si to přát. Že se doma rozvedu. No toto? Proč jsi to tedy nepřála, zeptal jsem se.
1: Nevěřila jsem ti. Neodvážila jsem se žádat tě o něco, co sám nechceš. A nemohla jsem se tě už ani vzdát. Měla jsem to udělat. Vzdát se tě.

0: odlišná paměť. Napadá mi někdy, jak by to, co líčím, vylíčila ona. Nebo co by úplně popřela a co dodala. V oboru tak speciálním nemůžu se ani přiblížit jejímu vědomí a vnímání. Kdo koho tu víc má a dostává, miluje. Koho z nich to víc zasahuje, mění, obohacuje, klame. Nedávno se mě Eva, dnes provdaná a ovdovělá, zeptala.
1: Víš, kde jsme spolu byli poprvé celou noc v Praze?
0: Nevěděl jsem to. Dokonce jsem to vyloučil, protože my jsme spolu v Praze nemohli být přes noc nikdy. Pražské hotely nesmějí Pražáky brát a byt k použití přes noc jsme neměli. Připomněla mi to. Byli jsme v Křoví.
1: Měl jsi to vymyšlené. Já jsem večer počkala, až syn usne. Manžel měl noční pohotovost. Jeli jsme kamsi autobusem?
0: Pořád jsem si ještě nevzpomínal.
1: Kamsi hned za město. A ty jsi tam postavil takový přístřešek.
0: Opravdu. Postavil jsem nepromokavý byt z větví pod korunou staré jabloně zahlušené křovím. Takový pravý brloch, jaký jsme si dělávali na pastvě. U čerta, řekl jsem si pravděpodobně tehdy. Lidé se prakdysi přece pářili v přírodě. Idea byla to dobrá. Byla světlá a teplá jarní noc, kránu začalo teple pršet, na nás ale ne. Bylo to asi kilometr od vesnice. Udělali jsme si napřed oheň a já se bál, abychom tím někoho nepřilákali. Byli jsme u něho nazí.
1: Ale to si vymýšlíš. Škoda, že jsi to tehdy nenavrhl.

0: Potom jsme vlezli do hnízda a hned se spojili. Jeba byla divoká. V mátožné dřímotě jsme potom leželi pořád spojení pod tenkou pokrývkou, kterou donesla. Nevím už, co se mi tehdy zdálo a co jsem snil. Od 20 let jsem o tom snil. Jak bych plynule, spojitým tokem vpouštěl mléčí do nějaké ženy. Dospělé, veliké, pěkné a vilné jak já. Jež by to jímala a nasákávala. Byl jsem do ní otevřen, bez křeče a úsilí jsem na mírných vlnkách slasti přetékal do druhé polovičky našeho těla. Jako se z jater či odkud přelévá šťáva do jiného orgánu. Asi dvakrát jsem v noci vylezl z hnízda. Lehkým tělem jsem vyběhl rosou na kopec. Cítil jsem všude po těle chlad a van, jako kůň. Přijímal jsem terén, krajinu, ale že toto nakonec zas není Řecko. Za pahorkem byla první pražská světla. Pozoroval a posuzoval jsem se jako samec stáda žen a žasl nad skutečností, že teď hned se zas můžu do jedné zapíchnout. Lapená. Dotáhl jsem ji na noc sem do křoví, abych po ní lezl a obíral ji a protepával. Kéž by tento stav byl vzájemný a já pro ní také byl existenčním kusem muže, rydlem převracejícím její pravědomí. Pijem kijem vevaleným do ní pro rozkoš kunduše. A jaké to tehdy bylo, zeptal jsem se teď, když na to vzpomněla.
1: Veliké.
0: Tehdy jsem se jí zeptal, zda zas ona ví, kde se prvně milovala venku za denního světla.
1: Bylo to s tebou. Vím, ale kde?
0: Bylo to v pracovní den dopoledne. Lezli jsme od potoka do strmého kopce v Šárce. Šla půl kroku napřed a já neodolal a pleskl jí po zadku. Obrátila se, rudá v tváři.
1: Toto si ke mně ještě nikdo nedovolil.
0: Udivilo mě to. Ale ani já jsem to ještě nikomu neudělal. Bylo mi to i směšné. Co si myslíš, že jdeme dělat? Poslouchat prudentně řinčení cvrčků? Už jsme spolu předtím dělali šulky mulky v hotelích, ba i v její kanceláři na zemi. Když se potom za divokého řinčení cvrčků zbavovala kalhotek, prudentně je krčíc do dlaně, ukázala s tichým kurvým smíchem přes mé rameno na dolní konec stráně, odkud pomalu stoupala další dvojce. Do té doby budem hotový, řekl jsem naschvál, s chutí toho slova, také prvně v životě. Na to zas velice zrudla a s klidem rozdělala stehna. Držela, rudá, tuhá ve hřbetě, hledíc mimo můj bok dolů, odkud se blížili ti lidé. Proč neucukla, nepřerušila to? Chytrá. Věděla, když mě nechá, bude to v minutce. Já jsem zas ve svých 40 letech prvně dělal do ženské jen z rozepnutých gatí. A bylo to příjemně sprosté, pověstně chlípné. Tak vzrušující, ale ovládl jsem se a dotáhl to natolik rázu, že zavřela oči a že si mohla po mém střemení pustit loďku s praporkem. Měl jsem z této události víc duševní rozkoš. Ten profláknutý způsob, jak v průjezdě v Karlíně nebo za vratama stodoly. Etida. A vážil, cenil a trávil jsem i ústupek jejího těla před nevyhnutelností vpustit už chlapa, rozjetého nezadržitelně. Natáhla si slupku prádelka, které se zmokřilo, než spustila přes boky sukeň. Já se upravil a podal jí ruku. Její ruka se třásla z nedoznění. Napadlo mi, že ona si smyslový nepokoj vyloží jako mravní. Bude myslit, že to morálka jí hryže, z čehož vyvodí povinnost viny. Bylo třeba, abych ji konečně zas jednou udělal pořádně, tak, aby si i při pocitu viny musela říct ať. Tak vznikla myšlenka tří přání. Vzpomínám si teď i na přání čtvrté, jež mi připadalo tehdy jako vrchol chlípnosti, však to i byl, ale jí to nevadilo. Později se vyvinul v proměnný článek rituálu. Mne ženský mokřad pořád vábí. ale to už je z opilé říše, kde jsou ještě horší, lepší věci. V chladném stavu nad nimi kroutím rozumem, ale při své moudrosti je neodsuzuju. Je ovšem třeba si opilou říši založit. Kdo z nás může říct, co to na ženě tělesně miluje víc? A kdo přijde na šťastný způsob, jak si zařídit vyrovnání mezi svým IQ a SQ, aby zůstal zdrav, klidný, hrdý a slušný? Žena do sebe otvírá kohout mužovi vášně a řídí její napětí, aby zůstal závislý a mravný.
1: Nezapomenu ovšem, jak jsi odjel na dovolenou s manželkou, když mě estébáci dali zavřít na venerologické oddělení.
0: Ale tak to nebylo. Mohl bych zas opakovat, jenže zas marně. Protože vysvětlil jsem jí to už 10krát. Nevybral jsem si já dovolenou. To estébáci přikázali manželčinu zaměstnavateli, aby ji při výročí bratrské pomoci 5 armád poslal na dovolenou. Mně nařídili opustit Prahu, nebo jsem ten týden mohl být ve vězení. Že tebe zavřou zrovna tam, jsem nevěděl.
1: Ty zapomínáš, či si to nechceš přiznat. Vždyť jsi tam za mnou byl, jenže tě až ke mně nepustili, mluvil jsi jenom s doktorkou.
0: To je možné, to je asi pravda. Ale tou dobou už jsem měl poručené odjet a slíbil jsem manželce, že pojedu s ní, když ona kvůli mně musí. Protože ona to přece všechno trpěla kvůli mně. A pamatuješ na nocleh u Párala? Zeptal jsem se. Pamatovala se, ale ani v tom se naše vzpomínky neshodovaly.

Symbolem místa, kde se odehrává lidský život, láska i vzpomínky, je Stará postel, kniha Ludvíka Vaculíka, která už zanedlouho vyjde v Atlantisu. Tuto paměť smyslu a ducha autora oživíme po šesté na Vltavě v premiérovém podání Michala Bumbálka a Jany Čtvrtecké zítra ve 23 hodin. Ve stejném roce jako Ludvík Vaculík se narodil také maďarský skladatel Gyergy Kurták. 19. února oslavil neuvěřitelných 100 let. A tomuto mistrovi hudební miniatury věnuje za okamžik Renáta Spisarová poslední půl hodinu dnešního vysílání. Klidný zbytek večera přeje Jana Kozubková a loučí se už od vltavského mikrofonu.

Celý hudební svět, a to doslova, si letos připomíná 100 let od narození Györgye Kurtáka. Maďarský skladatel se narodil 19. února roku 1926 v rumunském Banátu a vyrůstal v multikulturním prostředí. Od raného věku mluvil maďarsky, rumunsky a německy, podobně jako jeho celoživotní přítel a kolega skladatel György Ligeti. Na rozdíl od většiny výjimečných tvůrců, o kterých mluvíme v souvislosti s vysokými čísly výročí v minulém čase, Györgye Kurták své narozeniny slaví a je stále aktivní. Je mimo jiné autorem těchto slov. Každá skladba má svá vlastní pravidla, která se liší od toho, co chce skladatel. Čím přesněji jsem věděl, co budu psát, tím méně se mi skladba dařila. Dítě rozhoduje, kdy se narodí, ne jeho matka. O Györgye Kurtákovi dnes v soudobé hudbě minimum slova a maximum hudby, kterou naplníme skladbami pro cymbál, klarinet i klavír, jemu oddaných současných interpretů. Patří k nim jednoznačně cymbalista Daniel Skála. Poslechněme si tak jeho studiovou nahrávku Kurtákovy skladby Salkák, Třísky z roku 1973. Cymbál naprosto přirozeně podtrhoval Kurtákovu identitu, volil jej také pro extrémně citlivou zvukovou barvu, možnost komorní intimity a také jako prostředek svobody, kterým si držel odstup od tradiční virtuózní estetiky.

Daniel Skála a v jeho podání skladba Sálkák, Třísky, Děti Kutáka. V nahrávkách Českého rozhlasu Ostrava si dnes připomínáme dílo autora, kterého v roce 2026 oslavuje celý hudební svět. Nedávno se s Děťem Kutákem osobně setkala i bývalá žačka Daniela Skály, cymbalistka Gabriela Krchňáčková, aby poté provedla na ostravských dnech v loni v srpnu v české premiéře jeho 3minutovou skladbu pro cymbál. Vzpomínku na milovanou Kutákovu ženu Martu. Stejně jako její muž byla Marta vynikající klavíristkou a do doby, než umřela, byly nerozlučnou partnerskou i uměleckou dvojicí. Gabriela Krchňáčková vzpomíná na setkání také jako host pořadu Futurissimo, který je stále k poslechu na platformě můjrozhlas.cz a k poctě z těch narozenin Děrdě Kutáka ji vysílal můj kolega Jiří Slabihoudek 8. února tohoto roku. Tak teď studiová nahrávka cymbalistky Gabriely Krchňáčkové a klarinetistky Veroniky Coganové. Kutákova kompozice Trepeci, 3 kusy pro klarinet a cymbál opus 38. A existuje ještě opus 38a s poněkud rozšířeným názvem 3 další kusy pro klarinet a cymbál. Opět rok vzniku 1996 a taky jsme tyto kusy natáčeli ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava.

Tři kusy i další kusy pro klarinet a cymbál Györgye Kurtága ve studiové nahrávce cymbalistky Gabriely Krchňáčkové a klarinetistky Veroniky Coganové jako drobný příspěvek k celosvětovým oslavám stále aktivního letos stoletého Györgye Kurtága. Okamžitě mě v této souvislosti napadá jeho písňový cyklus Kafka Fragments nebo opera Konec hry z roku 2018, ale dnes v soudobé hudbě zůstává čas už jen na Kurtágův cyklus Já Tékok ze sešitů hry jen 7 částí pro klavír solo. Je známo, že Kurták byl vynikajícím klavíristou. Hru na klavír také vyučoval až do roku 1993 na Lisztově akademii. Klavíru rozuměl Kurták jako málo kdo. Poslechněme si teď v podání maďarské klavíristky Nóry Füzi Kurtágovu část slavných her. Existuje 10 svazků her, vznikaly postupně od roku 1973 do roku 2021. Jsou určeny klavíru solo, také klavíru čtyřručnímu anebo pro dva klavíry. Ve všech se Kurták snažil zachytit něco z ducha dětské hry. Nóra Füzi teď zahraje části Stínohra, Tam a zpátky, Podsta Kabalevskému, Hvězdná hudba, Kvinty, Zvonkohra a 12 mikroludií.

0: Výběrem sedmý části ze slavného cyklu Já téko k hry Jordi Kurtága v live nahrávce Nory Fizi jsme si dnes připomněli a určitě ne naposledy tento rok 100 let, které letos slaví Jordi Kurták a s ním celý zejména evropský a americký hudební svět. Klidnou noc přeje Renáta Spisarová z hudební režie Aleš Huber a těšíme se soudobou hudbou naslyšenou zase za týden.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u víkendového dopoledne stanice D-dur. Tentokrát se budeme věnovat hudebním pokladům notového archivu a nakladatelství Českého rozhlasu. A budou to dnes výhradně české poklady. Nejvíce se totiž v archivu nachází notové záznamy hudby českých skladatelek a skladatelů. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda.

Naše první ukázka patřila stručné lovecké větě pro Kvarteto lesních rohů od Bedřicha Smetany. Tato zatím málo známá smetanovská rarita z doby studií u Josefa Prokše je také součástí katalogu rozhlasového nakladatelství. Byl to příspěvek k roku české hudby v roce 2024, který vyšel v notách společně s dalšími čtyřmi soudobými skladbami pro lesní rohy, psanými na kryptogram BS. Připomeňme, že vydání bylo realizováno z podnětu hornisty, obdivovatele Bedřicha Smetany a dlouholetého člena Symfonického orchestru Českého rozhlasu Tomáše Čechala. Za malou chvíli si poslechneme dílo i druhého klasika české hudby Antonína Dvořáka. Za Dvořákova života byl jeho nakladatelem mimo jiných Fritz Simrock. Ten se poprvé s Dvořákovou tvorbou seznámil poté, co mu v roce 1877 Johannes Brahms doporučil Moravské dvojspěvy. Jak víme, Simrock Moravské dvojspěvy tiskem s úspěchem vydal a po něm v průběhu času i řada dalších. V roce 2014 se přidal Český rozhlas. Klavírní part Moravských dvojspěvů se dočkal instrumentace od Jaroslava Krčka a bylo potřeba připravit notový materiál pro orchestr. Kdo by neměl rád Dvořákovu českost v jeho hudbě, říkal v době vydání úpravy Jaroslav Krček. Kdo by neměl rád Dvořákovu barevnou instrumentaci? Kdo by neměl rád Dvořákovy Moravské dvojspěvy, kterými na sebe poprvé upozornil ve světě? Bylo mi však vždycky líto, že jsou to půvabné písně na lidové texty, doprovázeny většinou jednobarevně, tedy jen klavírem, že je Dvořák neinstrumentoval tak jako slovanské tance, biblické písně nebo mši D-dur. A tak jsem se o to v dvořákovském duchu pokusil. Ne však pro větší orchestr, než je obsazení Dvořákovy české svity nebo legend. Tolik citace Jaroslava Krčka o instrumentaci Moravských dvojspěvů pro komorní orchestr. Teď si tuto verzi také poslechneme.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, máte naladěno víkendové dopoledne stanice D-dur, věnované hudebním pokladům, které skrývá notový archiv Českého rozhlasu. Jeho vznik zcela logicky souvisí se vznikem prvních hudebních rozhlasových těles, zejména orchestru, radiožurnálu během 20. let 20. století. Další hudební ukázka souvisí s ideou sbírat do archivu cenné české archiválie, které rozhlas oživí novým provedením. Jedním takovým hudebním pramenem je vídeňský tisk kvintetu C-dur pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo Františka Vincence Kramáře. Pochází přibližně z roku 1807. Originál je dnes uložen v hudebním oddělení Národní knihovny a v roce 2007 se stal předlohou kritické edice, kterou připravil Marek Štrincl. Kramářův flétnový kvintet C-dur zahraje Bruno Meyer na flétnu a Stamicovo kvarteto.

To byl kvintet C-dur pro flétnu, housle, dvě violy a violončelo Františka Vincence Kramáře. Flétnistu Bruno Mejera doprovodili členové Stamicova kvarteta. I v následujících minutách, milí posluchači, zůstaneme v rámci katalogu Českého rozhlasu v historické řadě vydávaných titulů, nazvané Thesaurus antiquae musicae. Figuruje zde také jméno českého skladatele Antonína Krafta, který byl na počátku 19. století považován za jednoho z nejlepších violončelistů své doby. Pro novou nahrávku Kraftova prvního koncertu pro violončelo a orchestr C-dur opus 4 vznikla v roce 2011 nová edice tohoto díla. Editorem vydání, jehož předlohou byl pramen uložený v Saské knihovně v Drážďanech, se stal violončelista a muzikolog Jakub Michl. Onu nahrávku si za okamžik poslechneme. Hrát bude Michal Kaňka a Pražský komorní orchestr. Nyní ještě krátká citace z předmluvy notové edice. Lze se domnívat, že kompozice a věnování koncertu bylo kolem roku 1814 Kraftovou snahou přilepšit si u mecenáše umění hraběte Morice von Friese. Přítelem hraběte byl Ludwig van Beethoven, který, jak plyne z dochované korespondence, udržoval zájem o stárnoucího a nemocného violončelistu Krafta a snažil se svému příteli různými způsoby existenčně pomoci. Měla-li však dedikace koncertu hraběti náležitou odezvu, o tom dobová svědectví mlčí.

Dozněl koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 C-dur opus 4 od Antonína Krafta. Michala Kaňku doprovodil Pražský komorní orchestr. Milí posluchači, v našem pořadu, v kterém vybíráme zajímavé opusy z rozhlasového fondu hudebnin, se nyní vydáme téměř do současnosti. Zastavíme se u tvorby klarinetisty, pedagoga a skladatele Jiřího Hlaváče. Pro soubor Five Star Clarinet Quartet, jehož je také členem, napsal v roce 2015 skladbu pro tři klarinety a basklarinet s názvem Ebony Suite. Svým názvem i hudebním jazykem odkazuje čtyřvětá skladba ke stejnojmenému klarinetovému koncertu Igora Stravinského. Podle autorových slov je Ebony Suite proměnlivá ve stylové, žánrové i výrazové rovině a vyžaduje hráčskou citlivost pro oblast klasické i jazzové hudby. Každá ze čtyř částí také vzdává hold čtyřem českým hráčům na klarinet. Milanu Kostohryzovi, Ferdinandu Havlíkovi, Vladimíru Říhovi a Karlu Krautgartnerovi. Ebony Suite Jiřího Hlaváče zahraje Five Star Clarinet Quartet.

0: Five Star Clarinet Quartet ve složení Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Irvin Veniš a Jan Mach dohrál Ebony Suite pro tři klarinety a basklarinet od Jiřího Hlaváče. Milí posluchači, za pár minut se na stanici D-dur ocitneme v první polovině 18. století, neboť nás čeká jedno z vrcholných děl hudby baroka od českého autora, tedy oratorium I penitenti al sepolcro del Redentore Jana Dismase Zelenky. V roce 2011, tedy v době vydání partitury Zelenkova oratoria v Českém rozhlase, jsem o tomto Zelenkově díle vedl rozhovor s editorem svazku Václavem Luxem. Připomeňme si nyní fundované a poutavé odpovědi Václava Luxe o dobovém kontextu, dataci skladby, povaze Zelenkova rukopisu i jeho osobním vztahu k hudbě tohoto českého barokního mistra.
1: Zelenkovo oratorium pro sedmici u hrobu Vykupitelova je z jeho děl podobného druhu asi nejznámější. Vlastně se objevilo také už v diskografii již před mnoha lety, kdy Česká filharmonie natočila takové trojdiskové album se Zelenkovými skladbami, které bylo ve své době jedinou takovou, řekl bych, reprezentativní zvukovou nahrávkou naší zelenkovskou, kde se symfonie k tomuto oratoriu objevila jako příklad jeho oratorní tvorby. A proč zrovna ta symfonie se objevila, je, myslím, docela nabíledni, protože je to skladba skutečně velice, velice originální, kdy on vyčerpává svoji fantazii nejen jako skladatele kontrapunktika mistra polyfonie v té prostřední větě, ale objevují se tam i pozoruhodné polyrytmické plochy, kde se objevují rytmy 3:4, což je vlastně u skladby vrcholně barokního skladatele poněkud neobvyklé. A mě už tehdy, mě bylo asi 10 let nebo 14 možná, když se ta skladba poprvé objevila, tak mě nesmírně zaujala a já od té doby jsem se vlastně začal zabývat tím. Zelenka pro mě byl takový erbovní skladatel, který poutal moji pozornost vlastně po té, co jsem založil svůj soubor Collegium 1704, jsme se přednostně zabývali Janem Dismasem Zelenkou a Oratorium Penitenti al Sepolcro del Redentore jsem nikdy nepouštěl ze zřetelu a vždy jsem se k němu chtěl vrátit, už kvůli té symfonii. A poté, co jsem se v Drážďanské zemské knihovně, kde je uložen rukopis tohoto oratoria, seznámil kompletně s jeho hudbou, tak jsem byl fascinován, jakou nejen extravagancí, nejen jakou expresivitou se vyznačuje jeho hudba, ale také jakou hloubkou a jak dlouhé dokázal klenout oblouky, jak velkorysá, jak široce rozkročená je jeho hudba. A to bych řekl, že asi tím největším nebo nejvýraznějším znakem Zelenkových oratorií, která jsou, řekl bych, to, co u nich nenajdeme, jako nacházíme třeba u Bachových podobných skladeb, jako jsou Janovy paše, tedy skladby, které jsou určeny pro svatý týden, kde se objeví taková ta přímá dramatičnost, ta konfrontace zla a dobra, tak to v Zelenkových oratoriích nenajdeme. Oni jsou více kontemplativní, ale to, co je pro ně typické, je dlouhý oblouk. Jsou dlouhé plochy, které vytěží beze zbytku afekt, který skladatel zvolil na začátku konkrétní árie a on dokáže jít skutečně až k podstaty toho lidského afektu, toho lidské bolesti nebo lidské zloby, všech těch afektů, kterými se zabývá barokní estetika, barokní filozofie. A to bych řekl, že v Zelenkovi to na Zelenkovi a i na jeho oratorích to nejpoutavější, to nejzajímavější, jak dokáže prohloubit tu emocionální stránku hudby. Je obecně problém u Zelenkových partitur, že se velice často zachoval pouze autograf, případně jeden jediný opis partitury, protože jeho díla nebyla v Drážďanech ani v jeho době příliš často hrána, většinou zazněla pouze jednou a ten provozovací materiál se tedy neschraňoval, případně pokud se zachoval, tak byl za druhé světové války za bombardování Drážďan zničen, to je také častý příklad. A Zelenkovy partitury byly psány často ve velkém chvatu a je to na jednu stranu velice poutavé se jeho rukopisem zabývat, protože vy přímo vidíte, jak z něj příští fantazie, jak vlastně ta ruka nestíhá hlavu, když to řeknu takhle jednoduše, ta skladba je vlastně hotová a ten největší problém je přenést ji nějakým způsobem na papír a to se dělo tedy velice nedůkladně, takže my dneska často stojíme před problémem porozumět jeho rukopisu, protože musíme brát také v úvahu jeden fakt a sice, že Zelenka byl s největší pravděpodobností všech provedených svých děl přítomen, to znamená, on si co si naskicoval do partitury a sám přesně věděl, jak je to myšleno, které hlasy hrají spolu a spoustu značek, které jsou čistě individuální, pro něj, pro jeho hudební řeč používá. A my dnes stojíme trošku před takovou detektivní prací, protože musíme trošku se snažit porozumět jeho úmyslům i srovnáním s jinými díly, jakým způsobem pracuje s instrumentací v jiných podobných dílech. Takovýmhle trošku takovouhle metodou, řekl bych, detektivních nepřímých důkazů se musíme snažit pokud možno zajistit, jak vypadala zamýšlená verze díla. A to je i příklad prosebníků, kde se objevuje řada otázek. Ty otázky jsou i zapříčiněny, nebo takhle řeknu, proč se vyplatí hledat cestu k odpovědím na tyto otázky. Ze Zelenkových rukopisů je patrné, že on měl velice konkrétní a velice přesnou představu o své hudbě, že on do nich zanáší skutečně velké množství artikulačních, dynamických značek, na svou dobu naprosto neobvyklých. Z toho je evidentní, že jeho požadavky, jeho představy interpretační o své hudbě neodpovídaly provozovací praxi jeho doby, že on chtěl něco jiného, že on směřoval někam dále, protože kdyby psal to, co ty hudebníci stejně dělali automaticky, tak to tam není zapotřebí zapisovat. To znamená, on chtěl se dotknout nějakého extrému a naším úkolem je snažit se rozluštit jeho záměr a jeho estetiku. A to je úkol, který není lehký, ale rozhodně je to velice dobrodružná cesta, kterou za to stojí podstoupit. To oratorium, které stojí v tradici vídeňských sepolker, které vlastně měl Zelenka pravděpodobně možnost poznat poprvé ve Vídni za doby svého studijního pobytu u Johana Josefa Fuchse. A poté, co došlo vlastně k silné rekatolizaci Drážďanského dvora, se část liturgie vídeňské, těch zvyklostí liturgických, přinesl do Drážďan a tím také tradice provozování těchto takzvaných sepolker neboli oratorií, které líčila dění u hrobu Ježíše Krista, vykupitele. Zelenkova sepolkra, všechna vlastně, která se zachovala, tak náleží do doby 30. let 18. století, konkrétně prosebníci do období 1735 až 1736, kde napsal dvě pašiní oratoria, kromě prosebníků také Ježíš na Kalvárii. A Penitenty je oratorium, nebo prosebníci je to druhé z nich. A je to dílo, které se vyznačuje, řekl bych, co je pro něj typické, je hloubka výrazu, není dramatičnost, to už jsem jednou zmiňoval, a pozoruhodné je právě použití zboru, kdy nepoužívá zbor k vyjádření, jak bychom očekávali, nějakých vypjatých dramatických scén, ale je to vlastně prostředek ke shrnutí, k určité kontemplaci na závěr celého díla, kdy v dialogu se žalmistou, s tenorem, vlastně prosí to společenství věřících o smilování slovy miserere a celé dílo končí v pianissimu, odchází do prostého ticha, do ztracena. A tím je to vlastně dílo, řekl bych, výjimečné i v kontextu zelenkových děl, která jsou spíše veřejnosti známa jako taková velice extravagantní, virtuózní. Tenhle druh výrazu v něm tolik nenajdeme, ale řekl bych, že to i souvisí se žánrem sepulkra, tedy se žánrem díla, které bylo určeno pro bohoslužby svatého týdne, tedy z těch tří dnů před Velikonoci pro Velký pátek, a také bylo provedeno s největší pravděpodobností na Velký pátek roku 1736.
0: Tolik o Zelenkově oratoriu hovořil editor kritické edice Václav Lux. Zelenkovo sepulkro zaspívají Mariana Reversky, Erik Stoklosa a Tobias Berndt. Kolegium 1704 a Kolegium Vokále 1704 řídí Václav Lux.